nabízet jim modlitbu. O své zkušenosti se podělí od 2. hodiny a 15. minuty v pořadu Hláska. Za cestou do Afriky může stát touha po dobrodružství nebo také touha pomoci místním lidem. Když se tato touha objeví v celém sboru, může z toho vzniknout zajímavý výjezd a nové zkušenosti. David a Maja Halberstátovi se vydali jako součást 14-člené výpravy na jih Afriky do Zimbabwe. O své zážitky se podělí v pořadu Za obzor ve 3 hodiny. Staráte se o své sociální zdraví? Máte ve svém životě dobré přátele? Proč je to důležité s ohledem na lidský well-being, zkoumá talk show No Filter. Připojte se ve 4:15. A od 17:15 pak čeká další díl pořadu Život víry, kdy si poslechneme další příběh o tom, jak Bůh jedná v životě jednotlivých lidí.

Rozhovor, který nabídneme v následujících minutách, je svědectvím o Boží řeči k člověku, poslušnosti, nadšené víře i dvojnásobné síle modlitby.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají různou formou dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka a že nabízí věčnou záchranu a život, který smrtí nekončí. Vítejte u poslechu. Dnes natáčíme v prostorách církve Nová naděje Jihlava, takže díky za tu možnost. Pozvání k rozhovoru přijala Eva Rodová. I tebe vítám v Hlásce.
1: Ahoj. Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Eva je architektka, malířka, dcera svých rodičů a také boží dcera. Věřím, že více o jejím životě se budeme moci dozvědět z celého dnešního povídání. V jakém prostředí nebo v jaké rodině jsi vyrůstala a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: Já jsem vyrostla ve věřící rodině, takže moji rodiče mě vždycky vedli ke Kristu, takže já jsem jako fakt vždycky věděla, že Bůh je. Neměla jsem nikdy takový to období, že jako, tak je to tak, nebo ne. Já jsem prostě věděla, že Bůh je a svůj život jsem dala Ježíši, když mi byly 3 roky, takže se to fakt nepamatuju. A takže mám jenom slovo mých rodičů, ale jako vždycky jsem fakt věděla, že Bůh je. Pamatuju si, když jsem byla malá, tak jsem se modlila za své plyšáky, aby neměli exém a podobně. Takže tak, no.
0: Často bývá takové přelomové období puberty nebo dospívání. Měla jsi v tom čase teenagerského věku potřebu třeba rebelovat nebo přicházet si na věci sama, nebo jsi byla spíše to poslušné dítě, které přijímá ty věci tak, jak jsou?
1: Já jsem určitě byla rebel, co se týče jako vztahu k mým rodičům, to určitě jo, ale nikdy jsem nebyla rebel vůči Bohu. To znamená, že já jsem jakoby se, třeba s mámou jsem se hádala dost, ale jako nebylo to tak, že bych jako někde utíkala a pila alkohol a já nevím, chodila na party nebo tak, to jsem nedělala, no. Ale hádala jsem se dost.
0: A to křesťanské rodinné zázemí si v životě brala jako výsadu nebo jako omezení?
1: To je jako dobrá otázka. Myslím si, že obojí, že se to hodně měnilo, že vlastně ono, že když člověk vidí, co vaši kamarádi, spolužáci můžou dělat a vy to dělat nemůžete a teďka prostě koukali se všichni na Harryho Pottera nebo já nevím něco a já prostě nemůžu, protože co tam čaruje, já nevím, bylo to takový, jako, že jsme se kvůli tomu pohádali někdy, ale jako myslím si, že jako to, že jsem díky tomuhle, že mě rodiče vedli k Bohu, že jsem fakt měla s Bohem vztah a že jsem ho znala, tomu se nic nevyrovná. Takže jako mě to určitě chránilo od věcí a když na to teďka dívám zpětně, tak určitě jsem za to vděčná, ale v té době, kdy se to dělo, tak jsem za to tak vděčná nebyla. Takže asi takhle bych to řekla, no.
0: A co bys řekla, že možná nejvíce formovalo anebo i dnes formuje tvoji víru v Ježíše Krista?
1: Tak
0: nebo ten vztah
1: formuje, tak jako určitě to, že ke mně Bůh mluví nějakým způsobem. Mluví ke mně skrze Bibli, mluví ke mně fakt jako přímo, mluví ke mně skrze prostě i lidi, vztahy kolem mě, prostě skrze kouknu na přírodu a už prostě vím, že Bůh tady je a má mě rád, takže jako co konkrétně formulovám vztah. Hodně se to změnilo, když mi bylo 13 a já jsem onemocněla. Já jsem předtím hodně sportovala a hodně jsem, prostě byla jsem taková, jakože jsem si připadala hrozně, jakože jsem borec a tak. A pak jsem onemocněla a najednou jsem úplně vypadla z toho, prostě z té mý třídy, přestala jsem chodit do školy a teďka prostě bylo to takový, že jsem najednou přišla o ty vztahy, co jsem měla a vlastně tak nějak mě zbyl jenom Bůh, takže jsem jako hodně to, já jsem se vlastně upnula od těch 13 fakt Bohu jako hodně, protože vlastně jsem neměla úplně nic jiného v ten určitý moment svého života. Nebo jsem měla ten pocit. No, to třeba nebyla úplně pravda, ale tak jsem to vnímala, takže já myslím, že to taky dost formovalo můj vztah. No.
0: A to, že se formuje náš vztah s Bohem, tak má potom přesah do těch našich dalších mezilidských vztahů. Tak jaké byly ty tvé začátky, možná té snahy říct i druhým o tom, Kdo je Bůh? Jo. Co udělal pro tebe? Co může udělat pro ně?
1: To je super otázka. Já jsem, když jsem byla mladší, já jsem vždycky jako toužila s lidma sdílet Ježíše, jo. Já jsem to fakt, jsem hrozně jako, Ježíš byl super, prostě pojďte, poznejte ho, jo. To bylo až tak jako nucení, jo. A já jsem, když jsem nastoupila na Gimple, 8 lety, to mi bylo kolik, 11 nebo 10, takového něco. A teďka, teď si to pamatuju, že jsem začala číst Bibli, jako dospěláckou Bibli, velká událost. A teďka já jsem nevěděla, jak evangelizovat, nevěděla jsem, jak sdílet Boha. A tak jsem prostě tý spolužáce, co seděla vedle mě, tak jsem vyprávěla, co jsem četla v té Bibli. A vyprávěla jsem jí to celou tu dobu, co jsem četla tu Bibli. Každý den, jako jo. A ona z toho šívala, jako ona furt nepovídej mi potom, teď se vyprávěla Možíš, jo. A teďka jsem přišla domů třeba a říkám, a mamka se mě dneska zeptala, tak co si povídala dneska? Tak jsem říká, no dneska jsem povídala, jak přešli Rudé moře třeba, jo, nebo tak. Ale vlastně úžasný je, že ona potom uvěřila, asi já nevím, po 5 letech mé práce, ale uvěřila vlastně, takže já jsem se i teda musím říct, že jsem se hodně jako s lidma hádala třeba, jo? Že to bylo takový jako, hele, tady je evoluce. A já jsem, samozřejmě, já jsem byla takový rebel, jo, takže teďka jsem mluvila o evoluce ve škole a já jsem vždycky furt zvedala ruku pořád a měla jsem furt, a teďka mi řekněte důkaz tohle toho a teďka prostě tohle je jednoduchá buňka, tohle je dvojitá buňka a prostě teďka myslíte, jak se to stalo, kde je ta mezi a teďka, jo, teď jsem se hádala pořád, všichni to mě nesnášeli, ale, ale bylo to jako, já jsem jako neuměla pochopit, že to nevyřešíte argumentama, jo. Já jsem si myslela, že když budu mít argumenty, když předám dostatek informací, tak najednou ty lidi to pochopí a bude to dobrý. A ono úplně to tak nefungovalo. Hodně jsem se o to snažila. Jako byli fakt lidi, kteří je to zajímalo v určitém věku. Vlastně i jedna moje kamarádka začala jako taky potom chodit vlastně do církve z té třídy a tak. Takže jako na tom Gimplu jsem hodně diskutovala. Takže asi diskuze byla ten začátek takový, jako, že tak, no.
0: Měl jsem připravenou jednu otázku a přemýšlím, skoro bude zbytečné ji pokládat. Možná se toho dotkneme. Mm-hmm. To vycházelo z toho, že jeden americký autor, řečník a apologeta Mark Mittelberg rozdělil evangelizační styly na 5 základních. A myslím si, že už teď za tu dobu by asi člověk tě mohl někam zařadit, když uslyší ty možnosti.
1: Jo.
0: Tak ten první styl je konfrontační, neboli přímý, potom je intelektuální, který je víc možná o logice věcí, potom je příběhový, takový víc jako svědecký a na ty příběhy, pak je jako vztahový, inkluzivní, který je hodně o tom jako jeden na jednoho dlouhodobý vztah, pak je sloužící, ten je takový víc praktický a v novějších materiálech přidal ještě 6. To je zvací styl, že člověk prostě zve ty druhé, ať už prostě k Bohu nebo do církve. Tak už jsi zmínila ty diskuze, tak to tak trošku vypadá na ten konfrontační styl. Zařadila by ses tam a mělo i tohle nějaký vývoj.
1: Rozumím.
0: Toho, že jsi začala u diskuzí a...
1: Jako, no to fakt, myslím si, že dřív jsem tíhla k tomu logickému, nebo tak nějak se to jmenovalo, ne? Tak je to hodně jako že o těch argumentech, jako evoluce, důvody, proč to Bůh prostě stvořil svět a evoluce je nesmysl třeba, nebo takhle. Ale pak jsem... Nějak postupně, jak Bůh proměňoval můj charakter, už mi není 3 dát, že jo? Tak Bůh mě proměňoval a já jsem vlastně jako pochopila, že jenom Bůh může ty lidi proměnit. Jenom Bůh k ním může mluvit. Já je nepřesvědčím o ničem, že jo? Jako já jim řeknu, že Bůh proměnil mě, ale nic jim říct nemůžu. Musí Bůh proměnit jejich srdce. Takže já jsem vlastně pochopila, že tenhle styl jako není úplně to, co jako... funguje, aspoň pro mě. Takže myslím si, že když teďka mluvím s lidma, tak většinou asi je to tak přímej styl, jakože řeknu, hele, prostě Bůh tě má rád, jako takhle, ale není tam už taková ta fáze, přesvědčím tě, že mám pravdu. Je to hodně o tom, že se jim snažím ukázat, co jim Bůh nabízí. A myslím si, že velkou součástí moje služby, jako to je považuji za nejdůležitější, je to, že se za lidi modlím. Protože si myslím, že, jak jsem říkala, já pro ty lidi neudělám nic. Já jim nemám co dát, vůbec nic, prostě mám prázdní ruce, jediný, co mám, je Ježíš. Takže jediná cesta, jak můžu ty lidi přivést k Ježíši, že dám prostor Ježíši, aby on k ním mluvil. A to vlastně vnímám, že je možný hodně skrze tu modlitbu. Takže já vlastně většinu ty lidi oslovím a pak prostě podle toho, jak jde ten rozhovor, tak podle toho je většinou nějaký moment řeknu, hele Ježíš, co tě, jo, může něco pro tebe udělat. Tak prostě se za něj modlím a tak. A fakt ta modlitba, to je to je bomba prostě, to fakt funguje a lidi prostě, lidi se to dotýká, no.

0: Jedinou informaci, kterou jsem o tobě měl, než jsem tě oslovil na rozhovor, tak byla, že Eva chodí evangelizovat do ulic, je nadšená, natoční rozhovor. Takže od těch diskuzí ve škole se to přesunulo do terénu, do ulic.
1: Zuzuně.
0: Jak to vypadá v tvém případě?
1: Tak, můžu říct takový teď k tomu příběh?
0: Jo.
1: No, já jsem vlastně, tyhle ty diskuze probíhaly dlouhý roky, ale vlastně potom jsem prošla takovým evangelizačním kurzem, nejme tomu, zase proti své vůli, jako většinou se děje v mém případě. A bylo to úplně tak, jako že se to sdělo v církvi a teďka táto mě do toho nutil a teďka prostě já jsem tam chtěla, nejdu, ale prostě nutil mě, takže jsem tam nakonec šla. A mně se to hrozně ani nelíbilo, bylo to hrozný, jako pro mě. A pak jsem vlastně ještě šla na jeden další kurz, zase proti své vůli. Jo? A to prostě, nevím, Bůh prostě se mnou musí jednat velice tvrdě, protože jsem takový zabejčený beran. A teďka právě, a já jsem potom byla ještě na další akci, po těch dvou tady těch vyučování, čím jsem prošla, tak jsem byla na jedné akci, na Silvestra. A mně se tam hrozně nelíbilo, protože jsem měla pocit, že tam jsou sice mladí křesťani, ale nikdo z těch lidí tam nemluví o Ježíši. Že to bylo, já nevím, mě to přišlo jak seznamovák. Prostě jo, já jsem se tam vůbec nehodila. Tak jsem prostě odešla a teďka až jsem se modlit. A říkám, Bože, to je tak hrozný, prostě ať se to změní, jak lidi už tě následují. Úplně takový, jako prostě jsem volala k Pánu a Bůh na mě úplně promluvil, úplně tak jako hodně a říká, a tak co tady bolíš, jako jo? Já už jsem ti dal nástroje pro to, abys to mohla změnit. Jsem tě donutil jít na to vyučování, tak teď to použij. A tak vlastně mě Bůh tomu vedl, a takže já jsem na Silvestra 24-25, mě Bůh řekl, ať chodím každý týden pravidelně ve svém městě a sdílím to, co jsem se naučila, jo? Takže to bylo, že jsem přišla domů a říkám, tohle mě Bůh řekl. A teďka jsem čekala, všichni budou jásat, jo, to je skvělý. A teďka všichni zareagovali úplně stejně. Je zima, počkej na jaro, jako jo. Prostě je zima, na té ulici nikdo nebude, prostě jo. A jako, a tak budeš chodit sama, jako to prostě nemůžeš, to ještě tím tam někdo ublíží. A já úplně ne, ale mě to Bůh řekl, já jdu prostě, ne. Takže jsem šla a začala jsem chodit prostě v pátek po práci, hodinu. A vlastně tak to začalo a držím to od té doby, se snažím to fakt držet. A vlastně probíhá to tak. A teďka ta otázka. Takže takhle to začalo. Fakt mě k tomu Bůh jako dotlačil. Nebylo to úplně jako, prostě fakt to tak Bůh připravil, jako Evo, už vylezeš prostě z toho gauče. Takže vlastně probíhá to tak, že já většinou přijdu, jo, představme, že se neznáme, a teďka přijdu jako dobrý den, můžu se vás zeptat na pár otázek, máte chvilku, když ten člověk řekne, že nemá, tak jdu dál, když řekne, že má, tak se ho zeptám, jak je spokojený ve svém životě. Což je taková jako možná nečekaná otázka, ale mně ta otázka přijde super, protože vlastně některý lidi jsou hrozně nespokojený ve svém životě, jsou třeba zraněný, jsou nemocní, jsou, já nevím, umřela jim manželka, nevím, prostě něco se jim děje. A když tohle slyšíte, tak vlastně můžete hned nabídnout tu modlitbu, můžete hned prostě jim říct, a Ježíš to může změnit. A vlastně je to skvělý začátek. A když řeknou třeba, že se mají dobře, nebo jste takovou nějakou fádní odpověď, tak si zeptám druhou otázku, jestli si myslí, že by to Bůh mohl nějak změnit, to, jak se cítí. A to právě otevře to, že vlastně oni už mluvili o sobě, což mají lidi rádi, že jo? A potom vlastně si představí vlastně, jak by mohl Bůh jednat v jejich životě, že je to taky konkrétní. Není to taky jako věříte v Boha, to je taky jako hodně lidí jako už ucukne. Ale když se chytíte na to, že můžou mluvit o sobě, tak potom jsou otevřenější mluvit o Bohu. Takže to je takový začátek, pak už se to strašně jako rozjíždí, takže pak už se nedá říct, co se pak děje, protože to je po každý jiný, ale tímhle začínám, no.
0: A řekla bys, že jsou Češi nebo Jihlavané duchovně hladoví, nebo možná takový laxní, nebo najdeš pestrou paletu lidí?
1: Já myslím, že hrozně záleží na věku těch lidí. Že mně přijde, že mladá generace, neřekl bych, že hladová po Bohu, to je mi přijde jako takový, to by se mi líbilo, ale to nevím, jestli úplně je, ale je tam určitě hlad po něčem víc, než co mají. Určitě je tam hlad po nějakým jako duchovnu. Myslím si, že ještě nechápou, že je to Bůh většinou, ale určitě jako vědí, že prostě to, co mají, to, co jim nabízí tenhle svět, tak prostě není to ono, není to prostě to pravý. Ale třeba u té generace střední, jako mých rodičů, to musím říct střední samozřejmě, a tak ti jsou, to jsou tvrdí šutráci teda, no. To jako většinou je to hodně jako náročný. Jako jsou samozřejmě lidi, kteří jsou fakt otevřený. To přijdou a řeknou prostě, já vím, že jsem hříšnej a vím, že prostě, jo, fakt jsou to lidi, ale je to výjimka. Většina lidí vám řekne, že se má dobře, že Boha nepotřebuje a že Bůh je vedlička. To je většinou, jako jo. A potom jsou ta nejstarší generace a tam je to úplně různý. To se fakt na to nevím. To, protože někteří vyloženě starší lidi jsou úplně nejhorší skupina, protože ty ví všechno nejlíp. To jsou takový ti lidi, co prošli životem a co jim bude mladá holka vyprávět, že jo? A nebo jsou jako naopak hrozně pokorní. Takový jako, že třeba fakt prošli, jako já nevím, jsou katolíci třeba, nebo prostě, jo, jako, nebo jako jsou, většinou protestanta nepočká, to je starýho, myslím, ale jako třeba prošli náboženstvím, nebo mají nějaký povědomí o Bohu, protože ta generace vlastně střední, tak komunismus to z nich vymlátil, že jo, ale ta starší, tak to má ještě nějakou, pamatuje si, jak to bylo předtím, trošku, jakoby, nebo nevím, mám ten pocit z toho, takže vlastně ty jsou otevřený jako většinou, jako k něčemu, no. A třeba jsem měla úžasnou paní, to jsem potkala, a ta, když bylo 82, a ona mi říkala, ty prdio, jako, a teďka jsem mi oslovila, a ona, no co se ptáte, nebo kdo jste, a tak. A pak já jsem mi říkala, že jsem křesťan, a ona se mě takhle podívala, jako úplně vykulený v oči a říká, vy jste křesťan, kde máte jako hábit, nebo já, a já byl, no jako, tak ne všichni nosí hábit. A ona byl, vy jste první křesťanka, co jsem kdy potkala. 82 jí bylo, jo. A teďka, a já ještě říkám, vy jste tak moderně oblečená, já jsem si vždycky myslela, že křesťaní, já nevím, co si myslela, jo, ale já úplně, aha, tak děkuju, no. Takže některý fakt, třeba i ta starší generace, jsou fakt lidi, co neslyšeli o Bohu. Jako, jsou lidi, prostě jim 82, a nikdo jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy. Nebo to říká ta paní. Jo, nikdy jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy neřekl, že Bůh je tady pro ně. Nikdo se za ně nikdy nemodlil. Prostě nikdy neřekl, co udělal Ježíš. To většina lidí absolutně neví. Jako ví, že Ježíš žil třeba, že je na kříži, ale neví proč. Neví o tom vůbec nic. Ta neznalost toho našeho národa o tom, co Ježíš udělal pro nás všechny, je absolutně alarmující. Jako to je fakt tragédie. Jako to i když jsou třeba lidi otevřený, většina neví nic. I třeba, když jsou z křesťanských rodin. Fakt neví, co udělal Ježíš. Fakt, když se jich zeptáte, proč Ježíš přišel na zem, tak jsem dostala za celý svůj život dvě dobré odpovědi od křesťanů. Jako jo? Ale prostě nikdo jiný nemá tušení, co Ježíš udělal. Jo? A to je šílený. Jako to prostě, to je, jako když tam fakt jako to slyšíte od těch lidí a mluvíte s 10 lidma ten den a všichni vám tohle řeknou, tak jako to nejde nejít. To člověk musí to nějak jako to sdílet, protože to je šílenost. Prostě to je úplná, to je hrůza. Mě to jako děsí, jak málo toho jako národ o Bohu víme. Pardon, jsem se nějak rozjela.
0: Jsi toho plná, to je skvělé.

0: Už dříve zaznělo, že součástí toho, jak s lidmi jednáš a mluvíš, je, že nabízíš modlitbu. Už se stalo, že tu modlitbu někdo odmítl?
1: No, stalo, ale překvapivě jako většinou ne od ateistů, což je hrozně zajímavý, jo? Protože si představte, že prostě mluvíte s někým a řekne, Bůh není. A tak já si tam, a tak věříte v něco jiného, jako prostě něco nad, mezi větší než tenhle svět. A oni to, ne, po smrti nic není. Říkám, OK, v pohodě, věřte, čemu chcete, ale Bůh vás má stejně rád. Jo, řeknu třeba jenom tohle. A potom jim třeba řeknu, můžeš se za vás pomodlit, když třeba jste nevěřící. A oni, no to můžete, jo. A teď, jako si řekněte, tak z logiky věci, ne? Tak když nevěřím v Boha, nevěřím v nic, kromě tohohle světa, proč bych chtěl modlitbu? Jako proč, jo? Ale ty lidi většinou chtějí a jsou z toho i nadšený, jako jo. Musím říct, že modlitbu přijímají i ti největší kameňáci, největší ateisti přijímají modlitbu. Ale takový ty lidi, co jsou náboženský, když to tak řeknu, jako jsou třeba, se jim to nějak nezdá, jo? Že třeba já nejsem katolík, takže třeba to se jim nelíbí, protože se na to třeba zeptají, že se nařečí, že nejsem katolík, tak tě odmítnou modlitbu. Jo? To je asi jako nejvíc častá skupina, co to odmítne. A nebo kvůli času, že třeba už nechtějí se mnou mluvit, anebo se toho můžou zaleknout, to se taky někdy stane. Ale jako myslím si, že když se nezaleknou, tak fakt i ten největší ateista se chce, aby se za ně modlila.
0: Už vícekrát jsem slyšel, že často ta nabídnutá modlitba může být takovým zlomem v tom rozhovoru, že ten člověk prostě zažije nějaký třeba rozhodně. Boží dotek nebo boží jednání, 100%. Tak můžeš to potvrdit?
1: 100%. Úplně extrémní příklad. Mluvila jsem s jedním mužem a on jako říkal,

0: jsem vnímala, musím se dneska jednat, ne. Tak jsem za ní pomodlila znovu. Zase nic, jako jo. Po třetí, to už jsem se bála se jí zeptat, ale paní řekla, dobře, naposled. Tak jsem za ní pomodlila naposled. A já jsem si říkala, jak se cítíte? A ona nemohla odpovědět vůbec. Úplně se klepala, Bůh prostě se jí dotkl, ne? A tak já úplně, tyjo, bomba, prostě, jo? Tak jsem začala něco vyprávět o Ježíši a o Bohu a tak. A teď jsem chtěla už odejít, už jsem neměla, co jim mám říct, už to jako, už jsem fakt neměla, ani já jsem neměla slova. A teďka tam vedle přišla nějaká její známá. A já jsem už odcházela. A teď ta paní, no počkejte, vy se jako za mě nepomodlíte taky? A tak jo, tak jsem se modlila i za ní. A vlastně, jako ty lidi, když třeba je potkám i znovu, což se děje málo kdy, ale něco stane, tak fakt si nepamatuju, co se mi napovídala, ale pamatuju si, že se jich Bůh dotkl skrze modlitbu. Jako ta modlitba je to, co ty lidi jako proměňuje. Fakt věřím moc modlitbě, 100%.
1: Řešíš v tom svém přístupu, kdy tě Bůh k něčemu povolal, chceš v tom mít tu pravidelnost, nějaké takové ty vnitřní boje, jako dneska se mě nechce, dneska třeba mám trému, dneska je na nic a jak s tím pracuješ, když chceš nějak stát v tom závazku a být v tom věrná a vytrvalá a zároveň přichází i třeba nějaké možná útoky nebo nějaké překážky.
0: Tak jako takhle, trému mám po každý. Než vyjdu, tak v ten pátek vždycky těch, že já chodím většinou ve 3 nebo o 3:30, tak prostě v pátek 2:40, tak už prostě se mi klepou kolena. A samozřejmě, když je hnusně, tak se mi nechce vůbec, prostě vůbec se mi nechce, když třeba prší nebo sněží nebo prostě, nebo je děsný vedro třeba, nebo tak, vůbec se mi nechce. Ale to jsem ještě tady nevypravila, ale já jsem v roce 2025, asi tak 4 měsíce po tom, co jsem začala tu svoji službu, tak já jsem prožila to, jak se cítí Ježíš ohledně nevěřících. Já jsem prožila Ježíšovu bolest prostracený, což teda zážitek, nejsilnější zážitek mého života, nemůžu říct, že příjemný, jako jo. A když člověk prožije, nechce to moc rozebírat, že to takový jako, nevím, jak moc je to hodné pro široké spektrum posluchačů, ale Ježíš nás strašně moc miluje, jako lidi. A fakt ta jeho láska je tak ohromná k nám. A zároveň jeho tak strašně bolí, že ho nenásledujeme. On za nás zemřel na kříži, on protrpěl strašnou smrt, prostě byl na tom kříži prostě hodiny, byl bičovaný, prostě zemřel, udělal všechno, co mohl a my ho stejně jako národ nechceme. Ta jeho bolest pro ten náš národ je strašná. Jako já jsem ji prožívala tak 30 minut a měla jsem toho fakt plný brýle. To je hodně jako zlehčení situace. Jako myslíte, že bych asi umřela, kdyby to trvalo delší dobu. Teď to se přeháním trošku, ale ta jeho bolest je šílená. Jo. A když to člověk, samozřejmě se nedá předat, jo. Ale když to prožijete, tak to nejde ignorovat. To, i kdybych prostě, já nevím, kdyby mě usekly ruce prostě, nebo nohy, nebo já nevím, tak prostě stejně musím jít. Protože to, co Ježíš prožívá, je tak větší než cokoliv jinýho, než nějaký to, že mám trému. Prostě to je úplně jako blbost prostě. Nebo jako to není důležitý. Jako důležitý je to dělat aspoň tu malou část, co já můžu udělat. Takže tak nemám žádnou výmluvu.
1: A pokud přichází ta tréma nebo situace, že se mi nechce, dneska je blbý den, tak to beru, že to je možná nějaká vnitřní překážka. A když už se člověk překoná, odhodlá, je v tom terénu, tak zažila jsi i třeba nějaké vyloženě jako nepříjemné situace, tak jako ti lidi dopředu řekli, někdo ti může ublížit, nebo byla třeba i nějaká situace, kdy
0: jako
1: bylo nepříjemné?
0: Určitě, když to bylo nepříjemné, jako že třeba na mě někdo chtěl zavolat policii, nebo takovýhle momenty byly, což jako bylo trošku úsměvný, ale jako já fakt myslím si, že mě Bůh hodně chrání. Myslím si, že je to i to, že to je určitě důležitý taky říct, že vlastně za mě se modlí spoustu lidí, že já nejdu, a není to můj projekt, jako to je úplná blbost, jako jo, to už vůbec není můj projekt, jako to vůbec, ale jako fakt to je věc, kterou jsme i vzali jako naše církev, jsme to vzali za svý jako společně a vlastně věřím tomu, že se za mě fakt ty lidi modlí a já vnímám tu ochranu, když jdu, tak je to, není to jako že si jdu sama svévolně, nikdo o tom neví, všem je to fuk. Fakt za mnou stojí modlitby spousty lidí. A pokud to někdo teď prožívá, to posluchači, klidně se za ně modlete, každá modlitba se hodí. A ty modlitby si myslím, že mě chrání. Musím, že jsem fakt neměla jako vyloženě, že jsem se bála o život nebo tak. Jako, vzhledem tomu,

0: jsem holka, tak jsem samozřejmě měla momenty, kdy to bylo ze strany určitých mužů takový, takový nepříjemný, jako třeba, jo, nevhodný návrhy a hodně nevhodný otázky a tak, ale nic mi nehrozilo, jo, to prostě třeba nepříjemníček, neví, co s tím úplně dělat, jako jo, ale jako nic vlastně se mi nikdy nestalo, takže díky pánu za to, no.
1: Díky i za tu zmínku, že jsou lidi, kteří v tom stojí s tebou tou modlitbou. A tak mě napadá, jestli v tom jsou i lidi, kteří jdou aktivně s tebou, nebo v tom terénu si sama.
0: Jakoby není to tak, že jsem vždycky sama, jo? Když jsem začala, tak jsem byla hodně jako sama, ale vlastně ty lidi, co se... Protože fakt věřím tomu, že to není jako náhoda, že to dělám, jo? Že to je boží projekt, ne můj. Že to Bůh mě k tomu donutil v podstatě. Takže vidím to, že to má jakoby ovoce, že to jakoby získává si srdce dalších lidí. Takže teďka vlastně začal člověk ve sboru se mnou chodí, takže ten se mnou někdy chodí. Párkrát se mnou byla moje mamka, jednou se mnou byl můj tačka. Jo, nějaký třeba někdo se ke mně přidá, ale není to úplně pravidelný teďka, ale věřím tomu, že i můj Bůh dává i někoho, s kým budu chodit pravidelně. Ale abych byla upřímná, tak většinu času jako jdu sama. Za tu dobu, co to dělám, tak jsem vlastně většinou byla sama.
1: Říká Eva Rodová, host aktuální Hlásky. Já ti moc děkuju a
0: děkuju.
1: Věřím, že na posluchače mohl alespoň z části dýchnout ten tvůj elán, to nadšení, ta horlivost pro evangelium, pro to, aby se to dostalo i k dalším lidem. Věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposledy, že... I v budoucnu budeme moci třeba předat nějakou zprávu o tom, jak si tě Pán Bůh používá. Moc díky
0: budu
1: za tvoji ochotu.
0: Děkuju a děkuju za všechny, co posloucháte.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Pořad Hláska mívá premiéru vždy ve středu v 11 hodin a 15 minut. I v dalším díle se na vás těší jeho moderátor Jakub Lofítek.

plachty se vzdouvaly a stál jsem na písku, když mi řekl, že ho mám následovat. To byla Šimonova píseň v podání Grahama Kendricka. Mimochodem, rozhodně je to interpret, který stojí za to, a pokud si ho můžete najít, tak si ho najděte třeba na YouTube nebo na Spotify. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a po následující písni a po znělce se vydáme do Zimbabwe, protože nás čeká další díl pořadu Za obzor.

0: Týdeníku za obzor se vydáváme na cesty. Navštěvujeme různé kouty naší zeměkoule a poznáváme je skrze vyprávění lidí, kteří dané místo navštívili. Dnes se vydáme do Afriky, a to konkrétně do Zimbabwe, tedy na jih Afriky, a našimi průvodci budou David a Maja Halberštátovi. Vítám je ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Od mikrofonu vás provází Pavel Kohl. Ještě než se vypravíme na jih Afriky, tak si představme Zimbabwe v rozhlasové pohlednici.
3: Zimbabwe je vnitrozemský stát, který najdeme na jihovýchodě Afriky. Sousedí na západě se Zambií, Mozambikem na východě a na jihu s Jihoafrickou republikou a Botswanou. Jméno země pochází z jazyka etnika Shona a znamená v překladu skalnatý dům. Tím, že byla oblast Jižní Afriky po dlouhá léta anglickou kolonií, domluvíte se zde bez problému anglicky. Ale pokud jste jazykově nadaní, můžete si vyzkoušet některý z mnoha používaných kmenových jazyků a nářečí. Většinou se zde setkáte s křesťany, kteří ale stále praktikují zvyky původních kmenů, animismus. Zimbabwe je o něco málo větší než Německo nebo Japonsko, ale žije zde jen 17 milionů obyvatel. Do počtu obyvatel se tak promítá ekonomická situace země a její historie. V oblasti se nalezly důkazy osídlení ze 3. století. Poté se zde usídlovaly různé kmeny, ale až v 1. tisíciletí zde vzniká stabilnější říše. Z této doby se dochovaly kamenné stavby, které v roce 1986 zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví. Říši Velké Zimbabwe vystřídala další říše, která prosperovala z obchodu s otroky, zlatem a slonovinou. Ta skončila v 17. století pod nájezdy Mašonů. I díky velkému nerostnému bohatství měli o území zájem další velmoci. Kromě Portugalců a Němců se do oblasti dostala i Británie, která zde potlačila různá povstání a nakonec vyhlásila jako svou kolonii. Není divu, že byl o zemi velký zájem. Dodnes je zde většina průmyslu zaměřena na zpracování nerostů. Kromě zlata, uhlí a niklu se zde těží chrom, kolem 60% světové produkce, a křemík, 90% světových zásob. 20. století bylo provázeno bouřlivým vývojem správy země. Několikrát se země rozdělila, spojila, osamostatnila či znovu dobrovolně vstoupila pod správu Velké Británie. Až v roce 1980 se země úplně osamostatnila a byla uznána i na mezinárodním poli. Tím ale problémy v zemi neskončily. Následovaly pogromy a diktatura, které dostaly zemi do hluboké ekonomické krize, která trvá dodnes. Zimbabwe je řazeno mezi nejchudší státy světa. Navíc před pár lety země musela přijmout jako hlavní platidlo americké dolary, protože velká inflace znehodnotila místní měnu. Mohli jste se tak setkat i s bankovkou v hodnotě 100 miliard. Smutnou zajímavostí je krok zpátky v železniční dopravě. V zemi znovu začaly jezdit vlaky na uhlí, protože ropa je zde velmi drahá. Do země mnoho turistů nezavítá, ale to neznamená, že zde není co objevovat. Jen na seznamu UNESCO jsou, kromě ruin bývalé říše, zapsány dva národní parky, Viktoriiny vodopády či archeologická naleziště. Můžete také vyrazit na nejvyšší vrchol, který činí do 2 500 metrů nad mořem, či užívat horké tropické klima.
0: Jih Afriky, konkrétně Zimbabwe, není asi úplně typické turistické místo. Co vás tam vedlo? Proč jste se vydali přímo tam do Zimbabwe?
4: Tak je to známost. Máme blízkou známost s lidmi z Zimbabwe, konkrétně s křesťany z Bulawaya. Tam je pastorem Wesi van der Westhuizen. Církev se jmenuje King City Church. A oni jezdí do Čech pravidelně už několik let. Wesi většinou v doprovodu s nějakým pomocníkem nebo s někým z rodiny. Podporují církve spíš v severních Čechách. A tak jsme se tam dostali v podstatě přesto, že je známe.
0: Určitě byli předtím přípravy, když jste chtěli navštívit, přece jenom je to cesta daleká, tak od té rezervace letenek, co vás čekalo, než jste se mohli vypravit vůbec?
4: Tak Asi by mě to ani nenapadlo tam jet jen tak z ničeho nic. My jsme měli s manželkou 25 let výročí manželství a hledali jsme cíl, ne svatební, ale takový ty cesty, jako honeymoon, říkají Angličani. A přemýšleli jsme o něčem, co má větší smysl, než vidět zase jiný krásný jako země. Máme rádi potkat se s lidma, který třeba můžeme znát, nebo může tam být nějaká souvislost. A když jsme byli uprostřed toho přemýšlení, tak zrovna ten Vesí přijížděl do Čech. Takže se to nějak spojilo myšlenkama. A takže to byl nápad. A druhá věc byla, co on by na to řekl, jestli je to vůbec bezpečný, protože víme, že třeba sousední země, Jihoafrická republika, je hrozně nebezpečná země a Johannesburg je s Mexikem nejhorší místo na světě v podstatě na bezpečnost. Takže jsme měli velký strach. A první naše otázky byly ohledně toho, ohledně bezpečnosti, co si o to myslí. On uklidňoval nás, velmi nás uklidňoval a říkal, že to je velmi bezpečná země a přátelská země, že jsou všichni hrozně milí a byl hrozně optimistický. Byli jsme opatrní, protože on je optimistický vždycky. Ale tak jsme se vyptávali. A dalo nám to nějaký pocit bezpečí, že to půjde. Druhý aspekt je, že to je africká země a příroda. Já mám třeba strach z hadů například. Nevím, jestli je panický, to si úplně ne, ale nemám to rád. A když je u nás léto, tak je u nich zima. O tom pak můžeme taky mluvit. A to znamená, že všechny tyhle zvířata jsou hibernovaný ve směs, jako štíři, hadi a tak. Takže to byl další důvod se nebát.
1: Mluvil jste, že jste přemýšleli s manželkou, ale nakonec vás bylo více.
4: Já jsem to ještě nedořekl. Ano, my jsme jeli na dovolenou jako manželé a strávili jsme ji tam loni. V podstatě v bezpečí těch přátel, bydleli jsme u nich, měli jsme jejich auto půjčený. Každý ubytování, kde jsme byli, byli přátelé, jejich přátelé. Takže jsme měli nějaký bezpečný průvodce. A už když jsme tam jeli, tak jsme měli dojem, že to možná má nějaký další smysl. A když jsme byli tam, tak jsme z různých míst, buď vysloveně nebo nevysloveně, cítili výzvu, přijeďte sem s týmem lidí a pojďte s námi, pomozte nám. Takže jsme zkusili tuhle výzvu dát u nás v církvi a nakonec jsme vyrazili.
1: Takže se to rozrostlo z takového možná poznávání a dovolené na misijní výjezd, dá se říci.
4: Tak. Ty přípravy, pokud bychom měli mluvit o přípravách jako týmových, tak řekněme, že jsme na Vánoce oznámili záměr. I jsme začali s tím dělat nějaké sbírky finanční na to a podporu toho celého. A v lednu jsme si udělali takovou informační meeting pro lidi, kteří měli zájem se o tom dozvědět víc, aby mohli přemýšlet. A dali jsme si od ledna do března čas se rozhodnout. A v dubnu shodou okolností zase přijel ten Vesí s manželkou, takže jsme měli setkání s těma, kteří se rozhodli nebo rozhodovali. A tam se to rozseklo, tým bylo nakonec 14 členů a v květnu jsme kupovali letenky. Čekali jsme, až se to zlevní, pak se zašlo zdražovat, takže ten květen, jelikož jsme letěli v srpnu, byl tak akorát. No. Na začátek května.
1: Asi jste plánovali i co tam dělat společně s tím pastorem? Měli jste nějaký námět té práce nebo přípravu v Čechách, tady na to se připravme, tohle budeme dělat během té doby, co tam budeme.
4: Měli jsme spoustu otazníků a chtěli jsme si všechno naplánovat a oni nejsou úplně plánovací typy, ty Afričani, jsou hodně spontánní a byť Vesí je běloch v několik generací tam žijící, původem z Holandska, tak ale prostě se chová jako Afričan a bylo těžký z nich něco dostat. Když jsme tam byli, tak jsme měli nějakou představu a když jsme se pokoušeli něco domluvit dopředu, tak jsme museli trochu tlačit na pilu. V týmu byli různí lidi, co jsme tam měli, pedagogové, celá jako nemálo, takže měli zájem o to, co by se dalo. Takže někdo se nám chytil, že jsme spolu e-mailovali a připravovali nějakou aktivitu v mateřské školce, kde manželka taky z mateřské školky a tam měli, provozovali nějakou, takže to se potkalo. Ale jako řekl bych menší částí, spíš jsme tam měli připraveni udělat, co se dá, jak nás zapojí. No.
1: přípravy už máme relativně za sebou, pojďme vyrazit do Zimbabwe. A jaký byl ten první moment při vystoupení z letadla?
2: No, tak určitě ta krajina celá byla úplně jiná, daleko suší to tam bylo vlastně. Teďka v období zimy, co tam mají, tak neprší, takže vlastně je naprostý sucho. I ta země vlastně obsahuje asi tak 1% vodní ploch na svou rozlohu. Takže nedostatek vody tam je docela velkým problémem. Takže tam rostou kaktusy například, ale i ovocní stromy jako mango nebo guava a podobně. Takže vlastně ty naše krásné zelené lesy, třeba co jsme zvyklí, tak tam vůbec nejsou. Tam jsou spíš takový rozsáhlý pole, buše, plné vysoké trávy a občasného stromu. Tam vlastně les je spíš něco výjimečného.
1: Jaké překvapení vás možná čekalo při tom přeletu do Zimbabwe?
4: Ta absurdita toho stejného časového pásma na druhé straně polokoule. Dobře, když jsou chladný dny, tak je třeba ráno 8 stupňů, přes den 22, 4, neprší, tam je sucho, takže to jako ošklivo není. Ráno se zvlášť děvčata halili do zimních bund, který si naštěstí vzali, kteří ne, tak se halili do čeho, co měli. Přes den už to bylo v pohodě, ale pak třeba bylo teplejší dny, jako u nás taky se to tak střídá, a to už bylo po ránu, nevím, 15, přes den až k 30, a to je to zima, to je to zimní období. V létě, nevím, myslím, že 45 tam měli asi maximálky. A to chci říct, že to počasí je slunečný, zvlášť přes den, přes 20 je příjemně, anebo když je to teplejší dny, tak je těch skoro 30, že? Takže máte pocit, že je léto. Je slunečno a teploučko. A slunce zapadá jako u nás v zimě, to znamená po 5:30. Je hrozně zvláštní pocit, psychika je nastavená na letní čas, jako jednak tím ročním obdobím a pak i tím pocitem z toho počasí. A teď se setmí a jeden něco se odehraje, pak je ještě večeře, pak si jdem povídat a já jsem ospalej zívu, říkám si, že je půlnoc a je 7:30.
1: Tak už máme první okamžiky za sebou a pojďme teda vyrazit přímo na místo do toho Bulawaya. Tam jste nějaké ubytování spolu s těmi místními měli asi zajištěné. Pojďme se ubytovat. Jak vypadá to místo, kde jste spali? Jak se tam žije?
4: My jsme strávili 2 noci z nějakých organizačních důvodů v guesthouse, což je dům, který provozují církve z Jihoafrické republiky pro takový týmy různý. A to je, jako řekněme, já nevím, 3-patrová rozlehlá vila na krásném místě, fakt jako pěkná je, to zainvestovali. Prostý, ale pohodlný a příjemný bydlení, nevím, jestli pro 25 lidí. Tak to byl jako takový jako první moment, kdy jsme přebalovali zavazadla, aby jsme měli všichni obrovský kufry plný věcí, které jsme chtěli přivízt, které se nedají koupit. A měli jsme to rozdělené na různý místa, takže jsme se tam někde jako naskladnili tam a tak jsme se potřebovali zorientovat. A co se týče jinak bydlení tam, tak jsme bydleli, což byl záměr, po rodinách. Já můžu mluvit o tom, kde jsme třeba spali my a Maja o tom, kde spali oni. Tak Bulawayo je druhý velký město, jediný ze dvou v té zemi. Hlavní město je Harare a Bulawayo je od toho, teď bych plácal, 500 kilometrů. Město je, když z letadla je to dost placatý, jak to krajina taky, ale jakože tam je, nevím, 2-3 budovy, které mají přes 10 pater a jinak je to nízký město prostě. A taková méně čtvrtina, pětina je i z mapy, i z letadla zelenější, je tam žijou ty bílí lidi, bohatší lidi. A je to poznat právě na té zelení, že zalejvají, že mají na to, aby stříkali vodu a tak. Takže my jsme byli, a ta církev vlastně, který jsme navštívili, tak pracuje v této oblasti s těma lidma. Jinak to je tam dost církví a v různých prostředích. Takže jsme bydleli u takových lidí a my jsme bydleli u rodiny. Pán vlastně domácí dělá solární elektrárny na obydlí, a takže my jsme byli jedni z mála, kteří měli elektřinu i večer, i dopoledne. To můžeme zase potom vysvětlit takové věci, ale to úplně jako není běžný mít elektřinu během dne. Takže my jsme se měli fajn, bydleli jsme ve výměnku, kde bydlela dřív jejich babička, teda už zemřela. Takže jsme měli svoje vlastní bydlení. My jsme měli s sebou syna, to byl jediný dětský účastník výpravy, mu bylo 12. A oni měli dvě děti, takže si spolu mohli hrát a tak dále. Takže to bylo fajn, jako to bydlení.
1: A ta druhá část?
2: No, my jsme byli ubytovaní v takovém mládežnickém domu, vlastně, co patřilo té církvi. Takže taky by se dalo říct, to byla taková vilka. Ono vesměs, když tam někdo má pak práci nebo má nějaký zdroj financí, tak má i hezký domek, ale tam jsou právě, mi přišlo velký rozdíly mezi těmi částmi. Někteří jsou opravdu chudí a mají maličké byty, ale my jsme byli u těch rodin, které většinou práci měly a mohly se o nás postarat. Takže na poměry Afriky mi to přišlo velice příjemné a luxusní prostředí na to, že jsme čekali daleko, dalo by se říct, takové drsnější podmínky.
1: A dostali jste se i do tady těch drsnějších podmínek?
4: Ve městě nás vzali na prohlídku de facto, v nějaký hodný okamžik, kdy na stadionu fotbalovým bylo utkání a všichni byli tam, takže se dalo zajet do chudších částí města bezpečně a podívat se na to, vzali nás na tržiště, kde jsme se i prošli a smáli se nám, my jsme bílí, to bylo zvláštní místo. Ale jako nebylo to ve zlým, prostě byli z nás překvapení. Tak to bylo jako ve městě, tak jako naskok jenom. Vzali nás do domova důchodců, zajímavý způsob domova důchodců, to bylo taky příjemný. A to bylo jeden týden a druhý týden jsme strávili na venkově a tam už nebyl rozdíl. Tam všichni bytí, jak se dá. Takže tam jsme si na to šáhli ještě blíž.

0: k nám.
1: V pořadu Za obzor cestujeme po Zimbabwe. Už jsme okusili město. Pojďme zakusit ten váš běžný den. Jak jste napracovali náplň práce? Jak se stává? Funguje jí?
2: Je to překvapivě dost podobný. Neviděl jsem jako nějaký velký rozdíly. Nebylo to, jakož jsme byli mezi, kdo převažovali bílí, když to takhle nazvu, já jsem se jich ptal, jestli jak nazývají jako černocha, jestli je to blbý říct černý, a oni, že normálně to taky tak používají, že to jako není nějaký problém. Takže my jsme byli spíš v tomhle prostředí, kluci chodili, tak jsme u nich bydleli ráno do školy na 7:30, myslím, vraceli se z práce ze školy, tak jako u nás, řekněme, tenhle ten režim jakoby běžný a domácnosti je podobný. Co je dost velký rozdíl, je domácí služebna. Nás se ptali, jestli máme doma domácí služebnou. A tak jako opatrně v té církvi věděli, že asi jako se třeba to je vyvěsit jinak, tak jsem říkal, že rozhodně ne, že to musí být hodně bohatý lidi, aby si zaplatili u nás, aby si zaplatili nějaký úklid. A je to i nezvyklý u nás. Že? Tak oni byli překvapení jednak a pak mi to vysvětloval pastor, protože jeho manželka tak tam je to vysvětlovala, protože jí bylo jasný, co si tak asi můžou myslet lidi z jiného koutu světa, že má pastorova žena doma uklizečku. A ona říkala, že to dělají zvlášť věřící lidi z těch bohatších částí, to dělají jako službu pro ty lidi, protože tam je obrovská nezaměstnanost, velký problém mít práci a kde bydlet. A oni mají pro ně malý bydlení součástí nemovitosti, v podstatě mají pro ně jídlo, ubytování a nějakou malou mzdu. Je hodně malá, můžeme se o tom bavit kolik. A většinou tyhle lidi z těch církevních kruhů třeba platí i dvojnásobek těm lidem, to je další věc. A další věc, že je berou hodně jako součást své rodiny, v podstatě je adoptují, by se dalo říct. Takže je to v podstatě služba mít takového člověka doma, zároveň pak se o to nemusí starat a může dělat jiné věci, ta pastorová manželka. Takže pro nás pořád neobvyklý, jako tady to odlož, ona to umyje. Jakože že jsme nešli po sobě umyt nádobí, ani jsme ji nikdy neviděli umyt nádobí, protože to se dělá ta služebná.
1: Ještě něco vás takhle zaujalo v tom chodu rodiny, v tom, jak tam běžně žijí?
3: Možná taková jenom zajímavost. Mně přišlo, že všude, kde jsme byli, po domácnostech, tak měli psy, protože vlastně říkali, že oni hlídají, že aby taková ochrana možná před nějakými náhodnými lupiči, nebo dalo by se říct, tak všude, kde jsme byli, tak byli, měli psy. To bylo zajímavé.
2: Jako 2-3 vlčáky. Tam se pohybují na zahradě. Ne vlčák, ale větší plemeno nějaký. A skutečně jako za účelem ochrany toho pozemku.
1: No, cítili jste se tam bezpečně, když jste byli hlídaní?
2: No to bylo to, jak jsme se na začátku ptali Vesího, jestli je tam bezpečno, a říkal, že to je hrozně milá země. A první dojem, když nás přivážel domů, tak jsme míjeli mnoho pozemků, které měly vysoký zdi a osnatý ploty nahoře a skla za betonu a tak. Tak jsme si říkali, a tomhle říkáš bezpečná země. A říkali, no jo, jo, oni jsou ty bílí tak zvyklí a opatrní, zvlášť kvůli tomu, co se děje v Jihoafrické republice, takže jako raději, jo. A když jsme se ptali někoho třeba, proč ty psy, no to musí být, jako, no, ale přijde sem někdy někdo, no přišel by. Oni ty psy slyšejí a to je jako na ulicích a mezi běžnýma lidma je jako taková nouze po jídle a po jakýmkoliv zdroji finančním, že tě by udělali ledacos. Ale přemýšlel jsem o tom opakovaně. Proč v té zemi není násilí? Asi není co krást. Jo, tam, když jsme někam šli, tak první, co nás učila paní pastorová, peněženku sebou nemůžete nosit. Můžete vyndat na ulici peněženku a zaplatit z ní na tržišti něco. Protože to tady nikdo nemá a hned po vás všichni půjdou, že chtějí taky něco prodat a že chtějí, abyste jim něco dali a žebrat a tak. Prostě tam běžně nikdo nic nemá. Takže je a žena kabelku taky ne. Takže když jsem děvčatům z týmu dopředu vysvětloval, že nemají mít kabelku, tak byl konsternovaný. A co teda mám mít? Ty máš kapsáč, ale co budu mít já? A tak to nějak vymýšleli, nějakou takovou skrytou ledvinku, kde můžou mít aspoň doklady a tak se prodává tyhle věci. Takže prostě mít v jedné kapse zmuchlaný místní měnu, v druhé kapse zmuchlaný americkou měnu a hluboko v batěhu skovanou peněženku s dokladama, jako člověk musí být opatrný a nedávat najevo, že něco má. A pak to tam tak jako plyne všechno. A všichni jsou taky relativně v pohodě, dost žijou na ulicích, když nemají práci. A to násilí asi není, protože není co brát prostě, no. A možná i ta, jako ten režim té země to drží v nějakým takovým jako klidu, ta totalita nějaká jakási.
1: Trošku jsme nakousli jídlo a to je oblíbená otázka v tomto pořadu. Tak pojďme ochutnávat a zakoušet místní vůně, chutě, případně fungování tržiště a další podobné věci.
3: Tak vlastně, co už možná bylo zmíněno, tak je tam velká nezaměstnanost. Tím pádem všude na ulicích můžete potkat různé prodejce, který se vám snaží cokoliv prodat, co si třeba vypěstovali nebo co chovají. Takže vlastně oni se tak živí tím, co jim vyroste. Takže proto právě, když vidíte turisty, tak hnedka se k nám hrnuli a chtěli prodat ty nejlepší své kousky. A takže vlastně i vesměs všude tak chovali po vesnicích zvířata, co jsme byli, kozy nebo krávy. A velice oblíbená je kaše kukuřičná, která se jmenuje saca. To jsme tam zkoušeli ochutnávat. A učili nás to jíst i rukama. Takže vlastně, ale nicméně oni tam na hygienu tolik nedbají, takže my jsme se snažili svými hygienickými gely, co jsme si pro jistotu vzali, prostě umýt ruce, jelikož tam taky je problém někdy mít tekoucí vodu nebo mýdlo. A takže to byla vlastně taková kukuřičná kaše, s mangoldem to dávali nebo s fazolama. To jsme tam jednou měli. Jinak víceméně se o nás tak starali, že i maso jsme měli, dostatek masa, řekla bych tak každý den.
2: To jídlo s tou sadzou, to nám připravili jednou nebo dvakrát jako v tom podání, jak je tradiční, což je, ta kaše je bez chuti, taková fakt jako nevýrazná z kukuřiční mouky. Dělá se schválně hustá, aby se dala modelovat. Skoro modelovat. A k tomu je v chudším případě fazolový, řekněme, gulášek, v bohatším případě masový gulášek. A ten mangold je taková verze špenátu, někdy to dělá se špenátem, někdy to je mix, někdy ten mangold. A jí se to tak, že se prstama ruky vymáčkne z té kaše taková jako hroudička placatá, kterou se nabere i ten gulášek, i ten špenát. A takhle se to jí. Jsme to zkoušeli u nás v Čechách, povedlo se nám to, si myslím, že to bylo jako funkční, se dalo jíst a naši místní lidi to někteří zkusili odvážně. A ještě jsme jim zkusili vysat, aby nechodili si umýt ruce, ale že tady máme ty dezinfekční gely. Šli do toho někteří. Že to je, jakoby, to je to tradiční jídlo. Mají jich víc, tam nestihli nám jich víc jako naučit. Místní to mají hodně jako levnou variantu. Mají to v podstatě skoro každý den a rozhodně bez masa. Ale když jsme tam takhle byli, tak hrozně rádi nás hostili takzvaný braj, což je americký barbecue, český grilovačka. A když jsem se ptal, jaký rozdíl mezi barbecue a braj, tak byl úplně pohoršený. Říkali, ne, barbecue to je rychlovka na plynu, to se prostě osmaží a sní, ale braj, to je, sedíme spolu u ohně a jsme spolu. Oni, tam je to strašně silný důraz na to být spolu. A jsou to obrovský kusy hovězího masa a hovězí klobásy. Jako, že jsme měli pocit, že nás tam jako vykrmujou. Oni to se dělali z toho přátelství. Jako, a neměli jsme pocit, že jsme přijeli jako, do chudé Afriky. Možná, když jsme tam byli díl, tak bychom to zažili víc.
1: A nějaké ovoce a takové věci asi... Některé, které známe, ale určitě jste objevili i nové druhy, které se tady třeba nedají dostat.
3: Tak velice často pomeranče, takové ty levnější ovoce, což my známe, ale jinak právě jsme tam ochutnávali džus z guavy, což je vlastně ovoce, dalo by se přirovnat chutí k fíkům nebo k hruškám. To jsem tady u nás ani neviděla nikde. Jinak mango tam roste velice často. To je jako když u nás rostou jabloně, jako tak na volno, tak u nich takhle právě třeba to mango nebo fíky. A právě se nám divili, to u vás neroste? No ne, u nás rostou jabloně, třešně a oni právě se divili nám, pro ně je zase tohle naprosto exotické. To jablka jsou pro ně dovážená z Jihoafrické republiky, takže tam je to více na ty manga a fíky a guave či pomeranče.
1: A narazili jste na něco, co si říkáte, tohodle jsme se měli vyvarovat, nebo tohle už si radši příště nedáme?
2: Možná ohledně vody, protože je samozřejmě podle instrukcí na stránkách našeho ministerstva zahraničí místní voda není dobrá pro naše zažívací systémy, takže kupujeme balenou vodu. V domácnostech třeba u Vesího doma mají místní ještě jako filtr pod dřezem a mají tam kohoutek na filtrovanou vodu. A nebo v obchodě mají filtry, do kterých přitéká voda z vodovodu a člověk do svých flašek si může natočit. Tak když už jsme byli v obchodě, jak jsme si koupili balenou vodu, to jo. A u nich doma třeba to filtrovanou taky jakože v pohodě. A akorát pak jsme byli někde v jiném domě a tam jsme se ptali, mají dva kohoutky, a který je na pití. Tak mi řekli, tenhle je na pití. Tak jsme si všichni točili a po dvou dnech se někdo zeptal, a odkud jde ta voda? Tam není žádný filtr. No tady z vodovodu. A ta horší? No tady z místní studny. Aha. Takže my jsme dva dny pili vodu z vodovodu. Takže jsme byli málo pozorní na to. Já myslím, že jsme to všichni ustáli. Nic dramatického se nestalo. Takový běžný potíže. A na venkově tam zase nám říkali, jo, tam je super voda, to je mnohem lepší než ve městě vodovod, je prostě z pramenů, že jo. A tak jsme byli rádi, chutnalo to příjemně ta voda, a když jsem vystoupil takhle po ránu tam na skalnatý kopec a jdu podél hadice, tlustá černá hadice, a nahoře betonová skruž, v který je voda, a jsem se ptal, to je z toho pramene? No to se čerpá jednama trubkama, to jde do té skruže, to je jakoby vodojem, a samozpádem to pak jde do toho obydlí, že. Ale ta skruž měla na šířku 5 metrů, byla otevřená, nebyla nějak jako zakrytá. A je tam nějaký filtr ještě? Ne, není tady žádný filtr. Tak jsme to pili, no.
3: A nic se nám nestalo.

0: před písničkou jsme si povídali o tržištích a pojďme se přesunout na tu vesnici. Přece jenom tam ten život je ještě trošku jiný, pomalejší možná, nebo takový živelnější než v tom městě.
1: Tak na tu vesnici jsme jeli z toho města Bulava, já si hodinu a půl po takové cestě, jako když jedete na písek, vlastně plná hlíny, kamenů a hrbolků, takže jsme jeli dost pomalu a tím pádem ti obyvatelé, co tam žijí, tak do města se třeba ani nevydají maximálně jednou za nějakou dobu. Většinou chodí po svých pěšky nebo mají osly s povozem, kdy vlastně třeba jedou prodávat nějaké své plodiny. A vesměs tam žijou teda ženy s dětmi. Jejich manželé třeba vydají za prací do jihoafrické nebo do nějakého města, někam dál. Takže co jsme tam byli, tak jsme potkávali ženy a děti samé, případně nějaké už nemocné muže starší. Takže většinou to byly takové rozmístěné domečky, vlastně vesnice, která by na rozlohu měla i třeba několik kilometrů, kde vlastně jeden domek, pak je další domek o kus dál, ale domek ve smyslu ne, že by měli třeba jeden domek velký, kde by měli místnosti, ale mají malý domeček třeba na kuchyni, malý mají na místo, kde spí rodiče, dospělí, kde spí děti. Několik maličkých takových domů se slaměnou střechou, které jsou v blízkosti u sebe, většinou se zvířatama, jako kozy nebo krávy.
0: Kolem nějaké políčko nebo místo, kde můžou pěstovat.
2: To je, jako Maja popisuje obraz vesnice. My jsme zvyklí, že prostě podél cesty je řada domů a maximálně vedlejší ulička. A tady jako jedna nemovitost, property, je prostě pár domečků s oplocením, se zvířátkama a další domov, dům, jako je, není v dohlednu, je jako za kopcem, za šutrem, za stromama někde. A jako fajn soukromí, řekněme, by se dala říct, akorát se mezi něma dá pohybovat spíš pěšky, než s nějakým povozem.

0: a nebo Braj jako místo setkávání a tady zase, že bydlí relativně daleko od sebe, je tam, funguje tam taky ta komunita nebo to zbližování lidí, nebo je to jenom o tom uživit se a přežít?
1: Já jsem tam nezažil nikdy žádný jako setkávání. My jsme byli třeba někde ubytovaní, kde nám chodil někdo vařit a podobně, tak prostě docházel z nějaký ty dálky a pak šel zase domů. V neděli jsme tam bylo cosi jako bohoslužba, tak se tam ty lidi sešli a ještě k tomu vařili oběd, takže se jich sešlo víc než obvykle na ohni, tam prostě udělali ten svůj guláš v kotli, tu kaši. Tak to se sešlo, ale to tam jako podnikají ty lidi, oni tam vytváří takzvaný komunitní centrum, tam na těch prašných cestách chodí, kolik to říkala za den, 300 dětí projde kolem. Tam jsou různé školy, tak je tak dost daleko od sebe. Jo, jsou to většině z církví zakládané školy, protože stát prostě nic nemá, žádný peníze, aby něco založil. A ty děti tam proudí sem tam, projdou kolem toho místa, denně jich 300, a oni tam s pomocí zase z nějakých sponzorů z USA takovou víceúčelovou sportovní halu. Zní to hezky, je to plechová bouda s betonovou podlahou, kde se dá hrát basketbal a podobně. A přilehlí dvě místnosti, kde se může odehrávat nějaký kroužek, co tam vytvářely ženy, jako ruční práce. I tam byla ta bohoslužba v neděli. Takže to je, oni tam v podstatě vytvořili takový místo setkávání. A tam ještě blíž těch domků postavili cosi jako mateřskou školku, kde dělají nějaký program pro ty děti, s ženama něco je učej a tak. Jinak by vlastně neměli místo, kde se setkat. To tam vytvořili tyhle ty křesťané, kdy se snaží jim do té komunity něco přinést, něco je naučit.
2: Tak vlastně byla tam jedna školka, kde jsme měli vyrábění pro ženy a u ní byla taková cesta, prašná taková křižovatka, kde vlastně jsme tam pak byli i venku a byly tam nějaký 3-4 děcka a tak jsme se s nima šli seznámit a snažili jsme se s nimi povídat, nicméně anglicky za stolik neuměli a někteří ty starší jenom a hrali jsme s nima různé hry, tak spontánně co oni začali vymýšlet a postupně přicházeli další a další, tím, že nás vlastně na konci pak bylo kolem 30. Tak to bylo takové spontánní trávení volného času, kde tam kousek opodál seděly ženy ve stínu, asi jejich matky a takhle s dětma jsme mohli hrát náhodně takové hry. Nebylo to nic plánovaného, nicméně to byl jeden z mých asi nejsilnějších zážitků, co jsme tam mohli zažít.
0: Trávení volného času, asi takhle na ulici živelně, co přijde pod ruku, s tím si hrajím s kamarádem, který přijde, tak zrovna hrajím pod ruku.
1: Na venkově neviděl děti si hrát, jako když jsme viděli děti, tak šli s kanistrama pro vodu. Ve městě, v té chudší části jsme se byli podívat, nebo řekněme ve středně chudší části jsem viděl si kopat s takovým tím míčem z pytlů, jo, z gelitových pytlíků a tak, jo, někde zase měli normální kopačák, jako to ne, že ne, ale v té středně chudší části s tím a v té nejchudší části, to jsem byl dost překvapený, si tam na takovým pití dvorečku kopali s cihlou. To už mě jako hlava moc nebrala, ale prostě jako tam ta hravost tam je, ale není s čím, takže si hráli takhle na venkově. Nevím, asi jsou víc zapojený do chodu rodiny, postarat se přežít. Tak z jiných jako informací jsme třeba měli, když se adoptované dítě v Ugandě, tak jsme taky měli nějaké informace, jak to tam funguje. A to je typická činnost pro dítě, že chodí pro vodu. Že tam jako vodovod neexistuje samozřejmě. Když si někdo postaví studnu, tak je to super. Jako pro tu vesnici na těch deseti kilometrech.
0: Ještě jsme se bavili o zvířatech, že v zimě tam spí, hibernují. Měli jste nějaká setkání se zvířaty s tou africkou přírodou?
2: Tak asi nejběžněji jsme mohli potkávat krávy, které se tak volně procházely i po silnici, takže jsme občas museli pomalu projet kolem nich. Nebo to byly osly, kozy, případně někdy i opice, které jsou vlastně takové, dalo by se říct, drzé, kolikrát vlastně i můžou něco sebrat, ukrást. Takhle vlastně jednou sebrali jídlo i v restauraci, hamburger celý.
1: Není to tak nebezpečný jako u Gibraltaru, kde jsou jako i agresivní a nebezpeční pro lidi, jak jsem slyšel, nevím, že bych tam byl. Ale v místě, kde jsou turisti, jsou ty opice drzejší, zvyklejší, co si můžou

0: dovolit. Takže jsme zažili situaci, kdy jsme seděli na terase, měli jsme kávu, vedle lidi měli hamburger a vyšila se tam opice na zábradlí a turisti byli nadšený, začali si jich fotit a ona ten hamburger prostě sebrala a odešla. Že? Ale místní lidi, když vidějí opice, tak po nich střílejí prakem, zahánějí je, protože to jsou, já jsem tomu říkal, místní krysy. Oni vám vlezou oknem do baráku, vezmou, co se dá sníst a zase odejdu.
1: Prostě někde jasný. Měli i oplocený zahrady vlastně z vrchu, jako ze stropu, aby ta opice se nemohla dostat na záhon a nemohla ukrást nějaké ovoce nebo něco tam poničit, tak bylo to oplocený nejen z boku, ale i ze stropu, aby to bylo bezpečí před opicemi.
2: Vyloženě ta africká zvířata savanu jste měli možnost zakusit nebo navštívit?
1: Tak asi takové ty divočejší, ne že by byly takhle na každém kroku skoro vůbec, maximálně tak vzdáleně, pak nějaký, zahledli jsme pak i třeba slona, ale spíše to bylo vzácnost. Tam mají národní parky, kde vlastně ty zvířata se shromažďují, takže to jsme, jeden den jsme navštívili například park s nosorožcema, kde vlastně jsme zaplatili průvodce, kteří nám vlastně zblízka mohli ukázat takové nosorožce, ale není to něco, co by člověk mohl potkat normálně, když třeba jede po cestě, to jsou spíš ty krávy.
0: Běžná krajina je úplně jako vybitá, bych řekl, protože my jsme měli s sebou jednu učitelku biologie, která se hodně zajímala o tohleto všechno, a říkala, tohle je úplně ideální místo pro žirafy. Kde jsou ty žirafy? A ten pán místní, který se tam staral o tu nemovitost, kde jsme bydleli, říkal, no byli tady, tak před 30, 40 lety. Místní je vybili a snědli. Jako ne, tam v té zemi běžně lidi neumějí nějak jako hospodařit. Zase danou historii prostě těch tam probíhalo. A to je jako je problém. Takže pak jsou zvířata jenom v těch parcích, kde se o ně někdo stará a chrání. Těch nosorožců to byl park rozloze několika desítek kilometrů čtverečních asi a mají tam 8 nosorožců a každý nosorožce měl svého strážce. A když jsme si zaplatili, tak nás dovedl k mamince s mládětem na 50 metrů ve volný jako savaně a v skupince mladých nosorožců na 10 metrů, nechtěně na 5 metrů, protože když jsme se fotili za keříkem se zády se nosorožcema, tak se šli podívat na nás. Jsou, jako žijou v divočině, ale mají vztah s tím svým strážcem, má nějaký zvuk, na který jsou zvyklí a když byli nervózní a zašli, že by zdrhli, tak zase vyluzoval ten zvuk a oni se sklidnili. Takže my jsme měli možnost být nablízko obrovskému zvířeti. Měli jsme samozřejmě strach, ale jako bylo vidět, že to mají pod kontrolou, takže to byl silný zážitek.
2: A s nějakými přírodními živly jste se tam potkali jako počasím?
1: Jednou takhle večer, kdy jsme už měli večeři, tak vlastně někdo viděl z okna oranžový dým, dalo by se říct, a zavolal hoří.
0: Nebylo to ve městě, ale bylo to venku.
1: Ano, bylo to na venkově, tak. Bylo to na venkově vlastně, kde ty domy jsou od sebe vzdálené několik kilometrů a pro ně to je relativně běžná záležitost. U nich to, že vznikne požár, je takové normální, ale my jsme byli hodně vyděšený. Ještě foukal velký vítr v tu dobu směrem od požáru k nám. Ale černoši místní obyvatelé nás uklidňovali, že to je dobrý, že to jako je daleko a že se nic nestane. Nicméně po nějaké době, asi po hodině, tak vlastně přiběhli, že chtějí pomoct vlastně založit protipožár. Znamená, aby ten oheň, co postupuje k nám, který tak požírá tu trávu, aby už neměl co požírat a vlastně naproti jsme mu poslali takový protipožár, aby už se to nešířilo. Tak to byl takový adrenalinový zážitek, by se dalo říct.
0: Bylo vidět, že to mají pod kontrolou, že jako je to pro ně, že vědí, co mají dělat. A jenom potřebovali pomoc, aby se ten oheň, který se zakládal, nešířil na špatnou stranu, ale na správnou stranu. Takže jsme tam tak postávali, uhasili, když něco začalo hořet tam, kde nemělo, a vlastně se od cesty hrnul oheň na druhou stranu. Tak byl to silný zážitek, protože kolem je mraky suchý trávy a střechy domů jsou taky ze suchý trávy.
1: Mohlo to být takových 100 metrů od místa, kde jsme bydleli. To ten požár, který jsme my zakládali proti. Takže pro nás relativně blízko, ale pro ně Oni se nám ještě smáli, že, jako, že to jako je v pohodě, že to je zábava, že jestli vůbec něco takového u nás jako máme, to u nás jako ne.
2: Předpokládám, že vodu tam nemají na hašení, takže tam funguje akorát tato verze.
0: Tak jako my jsme bydleli v takový turistický farmě, bych řekl, kde měli vodu z toho pramene v té skruži betonové, takže on si vzal na záda kanistr s pumpou a tím dohašoval tu nesprávnou stranu a tak. Takže, ale jako nehasil si vodou, to se spíš jako oheň ohněm. Hej.

0: pořadu Za obzor poznáváme Zimbabwe s Davidem a Majou Halberštátovými. Už jsme se bavili o všem možném, o přírodě, o lidech. Pořád se prolíná tím povídáním církev. Má význam v té zemi? Funguje třeba církev tam?
1: No, z mýho pohledu je to skoro jediná věc, která tam funguje. Oficiální nezaměstnanost v té zemi je 70%, praktická 90%. To jsou pro nás nepředstavitelné čísla. Když jsme chtěli, třeba jsme byli, zároveň jsme si trošku užili i té země, takže jsme si byli podívat na vodopády. A teď tam místní trhovci prodávají výrobky. Skutečně tam na místě ještě vyráběli. A je to jejich jediný zdroj jejich obživy. To jsou ty nezaměstnaní, se snaží prostě něco vyrobit a něco prodat, to je fajn. Takže jsme tenkrát se s nimi tam domluvili, že si vezmeme od každého jednu věc a tak se snažili jsme se nějak jako podpořit. Ale možná jako k té církvi jako funguje, nefunguje. Například my jsme dělali v naší církvi nějakou sbírku už předloni na přístroj do nemocnice. To byl přístroj na takový to fialový světlo na zařování kvůli novorozenecký žloutence. To byla nemocnice, státní porodnice v 3milionovém městě, neměla ani jeden tenhle ten přístroj. A když jsem se ptal, jaký je vlastně jako efekt toho, že se to neřeší, ta dětská žloutenka, ta novorozenecká žloutenka, myslím, že to bylo 50% šance na úmrtí. A ne, že bychom my vytrhli a zachránili, my jsme měli prostě jako nějaký podíl na tom pořízení. Teď tam mají dva přístroje. A tak jsem se ptal někoho tam, jestli jsou ty úřady rádi, že tam takhle přijde pomoc a teď zrovna ty křesťani jsou tak motivovaní jako pomáhat, takže tam přinesou ty finance a to. A oni mi říkali, že ne, že ta vláda se toho bojí, že má nerada vstup zvenku do své země, asi se bojí o své pozice, jaký mocenský. A že to je vlastně celý organizovaný na základě vztahu s lékařema. Tam paní z církve, která organizuje tyhle ty pomoci, s technikou schání, tuším z Japonska, finance z Ameriky, z Evropy a snaží se jim pomoct. Křesťané tam chodí, vytváří tam klub, takovej, jakou místnost si tam pronajali v nemocnici, kde ty maminky, které jinak nemají nic, stát jim jako dákrát peníze na to, aby se to dítě narodilo a jedno jídlo denně, tuším, po nějakou dobu, nevím jakou. A jinak nemají co, takže oni jim tam přinesou nějaké další jídlo, učí je plíst, nosí jim vlnu, učí je plíst a vyrobit si něco pro to miminko. Spoustu věcí i na tom venkově funguje, jak jsme zmiňovali, to komunitní centrum, protože křesťané mají to srdce tam dělat a nejdou oficiální cestou přes úřady. A to jsou věci, které tam fungují. Jinak, jsem říkal nemocnice, tak třeba policie. Policie ve 3milionovém městě má 2 auta. Jedno má šerif a jedno nevím na co je, asi nějaké extrémní případy. Takže když máte doma problém, jako nějaký bezpečnostní, a zavoláte na policii, tak vám řeknou, jeďte do města a někde najděte policistu a přivezte si ho domů. Jinak jezdí na kole taky ty policajti. A takže třeba večerní bezpečnost řeší způsobem tím, že ty lidi v místní se domluvili a s policií organizují, že se střídají 2 lidi za noc, místňáci, kteří jezdí autem a vozí 2 ozbrojený policajty. Jezdí po celé té oblasti tím soukromým autem a mají ve WhatsAppu mají skupinu, kde sdílí své obavy, takže tam někdo napíše, tady na této ulici se děje divný zvuk, přijďte se tam podívat a oni pak do toho WhatsAppu napíšou, je to dobrý, to byl pes, který se porval s druhým psem a je to v pořádku. Takže to jakoby ty lidi sami si tohle to musí zařídit. Se státního, jako od vlády, vlastně tam nejsou žádné finance, takže tam strašně moc věcí nefunguje a právě, že díky těm církevním aktivitám to skoro je. Já jsem tam neviděl nic jiného, že by jako fungovalo.
0: Ještě mě zaujalo WhatsApp a v podstatě technologie, což k Africe nevím, jak moc přiřadit. Mají tam internet a dostupnost tady těch věcí?
2: To je trochu paradox asi, protože tam, i když ty lidi nic nemají a jsou chudí, tak vždycky skoro měli nějaký ten mobil. Ne? Nám přišlo, že když už něco si pořídit, tak aby měli před sebou tu nějakou obrazovku a právě, že takový kontrast té chudoby, ale zároveň, že většina lidí to mělo, telefon.
1: Shodou okolností, o tom jsem se něco doslechl, já jsem viděl a slyšel rozhovor s mužem z Thrive Massiva, to je bývalý člověk ze Zimbabwe, podnikatel, který tam založil mobilního operátora a vůbec dostupnost internetu. Ten měl nějaký příběh, asi je lepší si ho o něm přečíst, ale on se snažil jako jít proti místní vládě, nepřistoupit na korupční pravidla a podnikat. Nedařilo se mu, soudil se s vládou, všechny své peníze musel utratit na to, často říkal, že kolik víkendů trávil ve vězení. A nakonec se to nějak podařilo, získal nový investory a postavili tam mobilní síť. On říkal, že před ním tam 75% obyvatel nikdy neslyšelo zazvonit telefon. A po něm 75% obyvatelstva má možnost mít levný, jako levně dostupný internet. Funguje to tak, že za 3 bondy, což je 10 korun, jsem měl přístup na WhatsApp týden. Jsem si pořídil místní SIM kartu. Je to omezený na pouze WhatsApp, WhatsAppové zprávy. Když jsem chtěl internet, tak jsem zaplatil víc. Stejně to bylo úsměvně málo a měl jsem internet na 2 týdny. Jsem si pak jako to povýšil, když jsem viděl, jak je to levný. Ale je to tak, že vlastně jim umožnil tuhle komunikaci. Jo, když jsem viděl jednoho známého tam v církvi, který měl rozbitý telefon a používal ho dál, tak jsem mu nabídl svůj rezervní, který jsem si sebou vzal a jsem mu ho věnoval. A on tam má ten internet takhle jako dostupný, akorát ty přístroje, to jsou věci, které stojí peníze a těch peněz tam moc není, takže to je možná trošku zádrhel. Ale přesto nějakým způsobem si ty přístroje sehnali a jak říká Mája, kde kdo měl vlastně přístup k tímhletím k internetu. No.
0: A ohledně elektřiny už jsme ji tady taky zmiňovali, že asi není úplně běžně dostupná. Tak jak třeba dobíjí telefony, mají nějaké solární baterky nebo...
1: Jsme dostali instrukce vzít si sebou powerbanky všichni a čelovky a baterie, aby jsme se měli večer při jakém světle jako povídat. Tak jsme se trochu vylekali, každý si pořídil powerbanku a tak dále. Třeba tam to dělají tak, že v různých částech města mají vyhraněný den, kdy jde elektřina. Tam, kde bydlel Vasí, tak tam šel v pondělí, tam šla elektřina, kde v pondělí jsme vařili. Samozřejmě vaří se na plynu, ale jinak, jaký je potřeba elektřina, tak to jsme si načasovali na pondělí, protože jsme tam podně připravili něco si jako český den, český večer, kde jsme jim vařili český jídla. Takže ta elektřina jeden den v týdnu, nebo večer, a někdy nejde ani večer, takže člověk musí mít tu powerbanku pořád v zásuvce, aby když jde náhodou elektřina, aby se dobila. A taky jsem zmínil, že jsme bydleli v rodině člověka, který dělá ty solární systémy a ten měl kvalitní bateriový systém na celý dům, takže všechny zásuvky byly pod proudem celý den. A ten, kdo má prostředky, tak si to může pořídit a on to má, protože to vyrábí nebo instaluje. Ten problém s tou elektřinou jsem se pak posléze dozvěděl, v čem to je. Měli tam elektrárny, nevím, jestli ještě běží, ale rozhodně to není něco, co by jim vyrobilo elektřinu. Tu dováží, no, po drátech se dováží z Jihoafrické republiky, neplatí. Stát neplatí a Jihoafrická republika jim pouští elektřinu, až v noci ji nepotřebuje a čeká, že jim zaplatí. Takže asi proto.
0: Je něco, co si z Afriky odvážíte, ať už po té zážitkové stránce, nebo třeba nějaké myšlenkové, nebo co vás tam zaujalo?
1: Po oba dvakrát, co jsme se vrátili, poprvé to bylo zdovolené, takže jsme měli to víc bezpečný, ty prožitky, a při to druhým jsme se dostali mnohem blíž k běžným lidem a k chudobě. Ale je tam prostě vidět, jak strašně věcí tam není, nefunguje. Ani nevím, kde bych začal, kdybych to chtěl opravit. A když jsme se vrátili domů, tak tady všechno funguje. Já jsem jel po silnici, lidi věděli, kdo má komu dát přednost, svítili semafory, fungovaly závory, na zemi byl nakreslený pruhy, všechno fungovalo. Toto byl vlastně uchvatný dojem po návratu domů, že všechno funguje a že je ve věcech řád.
2: Je takové dobré si vlastně zažít takovouhle zkušenost a uvědomit si, v jaký žijeme zemi, že vlastně jsme zvyklí na všechno, že funguje, že můžeme jít do obchodu na benzín, že funguje elektřina, voda. Takové věci, byť pro nás samozřejmé, tak pro ně nejsou samozřejmé. Takže vlastně člověk si uvědomí, že může být jako vděčný za všechno, co má. Takže to byl takový jeden z nejsilnějších momentů vlastně té vděčnosti a že vlastně oni i byť mají málo věcí, tak jsou spokojení i radostní, by se dalo říct. Takže vážit si vlastně těch věcí a nebrát to jako samozřejmost, to, co máme tady v naší zemi.
0: Děkuji za povídání Davidovi a Maje Halberstátovým, kteří nás provedli po Zimbabwe. Těším se třeba při nějakém dalším setkání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí z pořadu Za obzor Pavel Kohl.

Po čtvrté hodině ladíte Rádio 7, a to v sobotu 23. května. U mikrofonu je stále Kateřina Fridrichová, která vás tímto vítá, pokud jste si nás právě naladili, a samozřejmě jsme rádi, že jste se k nám přidali. No, pokud nás posloucháte stále, tak samozřejmě také vítejte a také vás zdravím i s tou novou hodinou, ve které nás čeká další díl naší talk show, nebo ani ne tak naší talk show, jako talk show, která se jmenuje No Filter. Tentokrát se autoři Tom Michalko a Milan Michalko zaměří na třetí zastavení v seriálu věnovanému lidskému wellbeingu. No, pokud nevíte, co to znamená, tak má to co si dočinění s tím, abyste se cítili dobře. No a proto, abyste se cítili dobře, je někdy také dobré něco dělat, a tomu se právě budou věnovat.

0: Co si budeme namlouvat, vztahy jsou pro to, abychom se cítili dobře, také důležité, abychom se možná drželi v nějakém duševním zdraví, abychom se měli na koho obrátit, abychom měli s kým trávit čas a byl to čas smysluplný. To všechno je součástí třeba přátelství, tak teď si můžeme poslechnout další díl pořadu No Filter, kde si o tom budou Milan a Tom Michalko povídat.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série No Filteru a klasicky jsem tu já, Tom Michalko a můj táta.
3: Nazdar, ahoj.
2: Tak, seš zdrav?
3: No, docela jo. No tak teda vlastně to uvidíme, že jo?
2: Uvidíme.
3: Jako fyzicky docela se mi zdá, že jo?
2: Ano.
3: Ale jak víme, tak buď zdrav není jenom o tom, jako nemít rýmečku, no.
2: Takže. Je to tak. Vlastně minule už jsme odstartovali tu nefyzickou část
3: emoční,
2: zdraví, emoční jako, nebo neuchopitelnou, hmatatelnou, někdy nevysvětlitelnou část.
3: No to mě zajímalo, když si vzpomeneš na to nahrávání minulé, na to téma, co ti tam jako zůstalo? Jako?
2: Co mě zůstalo? Mně zůstalo to, že ten člověk, který vypadá jako emocionálně stabilní, nemusí být ten, kdo je stabilní. Byl tam příklad Saula a Davida.
3: Jo.
2: A jeden z nich se tváří jako kladěz, jako ten David, který je vyvážená osobnost, ale pak si přečteme některé žalmy nebo některé části jeho příběhu a vidíme, že není úplně ten nejemocionálně, prostě není to ten nejstabilnější člověk. Na rozdíl toho Saula, který sice dělal věci, které byly impulzivní, házel kopí, co bychom mohli třeba přirovnat k dnešním nějakým nadávkám, protože hodnota života, blablabla. Ne, samozřejmě nezlehčujem to, ale aspoň to uměl ventilovat.
3: Jo.
2: Takže, co tobě?
3: No pro mě tam asi bylo, jako, že to prolnutí nějak jako s ovocem ducha, jo? Jako, že sice jsme se bavili spíše o duši nebo o emocích, ale prostě ta láska, radost, pokoj, ticho, dost dobrotivost, dobrota, sebeovládání, Galackým 5. Prostě mně to připadne, že to jsou nějaké indikátory jako i toho duševního zdraví, jako že prostě když není dlouhodobě radost, tak prostě něco není v pořádku, jo.
2: Určitě.
3: A všechny ostatní ty věci. Tak to mi zůstalo asi jako.
2: Mm-hmm. No. Skvěle. Dneska se pustíme do sociálního well-beingu nebo do vztahu. Protože zdravé vztahy evidentně jsou součástí i té dlouhověkosti. My se to nechtěli úplně nazývat jako, nebo nechceme se úplně bavit o dlouhověkosti, protože to není ta primární věc, co asi úplně chceme od života. Spíš se bavíme o té kvalitě života. Ale vycházíme z toho, že je moderní momentálně řešit dlouhověkost. A bez té sociální stránky věci ta dlouhověkost nemá úplně takový význam, protože potřebuješ k tomu vztahy, aby si vůbec chtěl žít dlouho. Potřebuješ nějakou motivaci, potřebuješ nějaké zázemí, nějaké bezpečí, což ty vztahy prostě jsou. A proto i součástí naší série Buď zdrav jsou vztahy, protože to je součástí zdraví a pohody a tak. Takže máš pocit, že máš zdravé vztahy?
3: No, já si myslím, že jo. Docela. Ale určitě je to jako, to je zajímavá jako myšlenka jako člověka, jako sociálního člověka, nebo vůbec bytosti, jo. Je zajímavé, že Otec, Syn a Duch Svatý, jo. Tak
2: vztah.
3: To je prostě, mají mezi sebou nějaký vztah, jo. Takže
2: člověk byl stvořen pro vztah, protože tak někdo nechtěl být sám.
3: Jo, jo, anebo vlastně už je to zakořeněno i v té modlitbě Páně, jo, Otče, náš. Jo, že tam je už větší, jakože že to není otče můj, jo, ano. To je zajímavé. Já bych spíše jako preferoval otče můj třeba, ale otče náš, jo, že už tam ty vztahy jsou vlastně do toho jako zakomponovány.
2: Určitě.
3: Takže to je prostě jako klíčová věc a je to přesně to, co říkáš, jako můžeš mít zdraví fyzické, ale jestliže nemáš lidi kolem sebe, s kterýma chceš žít, no tak si myslím, že to vlastně, jo, i ten, kdo to byl na tom ostrově? To byl Robinson nebo kdo? Jako je v tom filmu, ten film, že si prostě udělal z míče, si udělal vlastně kámoše,
2: ano,
3: jo?
2: Ano.
3: Protože
2: Pátek.
3: Nechtěl být, jo, prostě vždycky potřebuješ s někým mluvit, jako, jo, a takže prostě jednoznačně, pokud tyhle ty vztahy nejsou dobré, tak si myslím, že vlastně ten život je do kytek vlastně, jo.
2: Mně se hrozně líbí právě, jak do toho tématu té dlouhověkosti, což je právě to, co se řeší hodně, právě hází vidle tady tenhle ten aspekt těch vztahů nebo nějaké té duševní pohody a nějakého toho prostě smíření a tak. Vždycky ti manažeři, že optimalizujou svůj život, tam chodím cvičit v 5 ráno a pak beru tyhle ty suplementy, jim tady tyhle ty. Do chvíli je populární jíst jenom v ketóze, to znamená žádné cukry. Teď zase opačně, protože lidi začali běhat, potřebují sacharidy, doplňují sacharidy a řeší, kolik sacharidů musí do sebe narvat, aby uběhli tady tenhle
3: maraton. Moje nejoblíbenější knížka, která je, jak to je, výrazné nebezpečí zdravé stravy, že?
2: No, jo. A teďka do toho, jo, a řeší, jo, já chci se dožít 120 let, jo, to je můj cíl. A teď máš nějakého Itala, který jí to, co má rád, do toho stáhne krabku Malborek za den, od rána si dává vínečko a je mu přesto, že?
3: Jo.
2: Protože má ty sociální, ten well-being, má prostě tu pohodu, tam si jde zdřímnout, tam možná o tom to nakonec je, to je ten well-being, to je ta longevity, které lidi hledají a bez toho, že to není prostě jenom o té optimalizaci toho
3: času.
2: Zdraví a času a fyzického těla.
3: No, to je strašně zajímavý prvek, jakože můžeš se snažit, jak chceš, jako udržet si zdraví, ale pokud ti nervy zničí lidi kolem, jakože prostě tak máš žaludeční vředy
2: a vlastně
3: jdeš zase do háje.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tak jako zajímavé téma určitě dneska, jako, takže chceme to rozpřemýšlet teďka, jak to je vlastně s tím, jako buď zdrav, jako ve vztazí, nebo v zdravé vztahy. A samozřejmě, když podíváme do Bible, tak najdeme nějaké příklady, že jo? Tak naše oblíbená Ruth, jo, z knihy Ruth, kterou jsme probírali, mimochodem to byla jedna z nejzajímavějších sérií asi, protože jsme porovnávali vlastně Ruth a Daniele, jako dvě biblické knihy. Ale tam vlastně je to strašně zajímavé, protože vlastně po nějaké těžké životní zkušenosti, ztráta manžela a tak, prostě najednou navazuje vztahy, získává nové lidi a vlastně končí to naprostým happy endem, kdy prostě má najednou rodinu a celá rodina se dá dohromady. Čili prostě Ruth je podle mě jako velmi příkladná. Čili pokud chcete slyšet něco o pozitivním, jak to prostě bylo u ní v životě, najít tam třeba nějaké principy, doporučuji. Ruth je docela krátká kniha, takže... Pak třeba z Barnabáš, jako syn útěchy, taky zajímavý jako člověk, lepidlo rané církve, prostě mezi těma apoštolama a Pavlem, který to prostě řezal, jako cestoval, lítal, prostě zvěstoval, tak...
2: Diplomat,
3: tak
2: který
3: prostě
2: to
3: je tam Barnabáš,
2: uhladil ty vztahy.
3: Jo. Ale taky třeba starozákonní Abraham, ale to v tom smyslu jako jakési pohostinnosti, jo, že to tam taky vidíme. Nebo ještě známý příklad toho člověka, který byl ochrnutý a jeho kámoši ho spustili k Ježíši. Jo. Zase prostě jako on teda nebyl fyzicky zdrav, ale evidentně
2: měl sociální prostě, kredit.
3: Jo. Takže my dneska v těch 20 minutách určitě nestihneme jako jít do hloubky, ale tohle to jsou prostě, pokud jako zápasíte nebo přemýšlíte nad tím, jestli máte zdravé vztahy kolem sebe, nebo jak tomu vlastně pomoct, tak tam jsou určitě nějaké principy, které z toho jdou jako vytáhnout. No. A kdyby jsi řekl zase naopak, jako tu opačnou stranu, to měl jako nejhorší.
2: Takže to je nejhorší. No, myslím si, že těch sociální, nebo takhle, ono v některých případech i Ježíš se zdá být sociálně trošku neohrabaný, ale zase je to kulturně historický kontext, kde to možná zapadalo. Ale v dnešní době, kdyby někomu přišel, potkal někoho na ulici a řekl, dneska u tebe budu večeřet, nebo dneska mě pozví na večeři, tak by to asi nebylo úplně vztahově v pořádku.
3: A nebo jdi mi z cesty satané,
2: že? Jdi mi z cesty, jo, svým nejbližším. Ale na druhou stranu, jak říkám, je to nějaký kulturně sociální kontext, který asi nejde úplně přeložit. Ale myslím si, že když jsme u toho Saule, tak u krále Saule, tak tam asi ty vztahy neměl úplně ideální. I v těch rodinných kruzích teda. Není úplně... No, tam mu asi něco chybělo. Nějaká láska z dětství, kdo ví. Ale žil v izolaci a to je asi to nebezpečí. Do kterého každý z nás může jako spadnout. To nemusí být nutně jenom diktátor, který se izoluje tak, až je paranoidní a pak dělá věci, které dělá. A z dobrého krále se stane diktátor a negativní postava historie. Tak když je člověk sám a se vlastníma myšlenkama nefiltruje je skrz ty vztahy, skrz ty kamarády, kteří mu řeknou, ale to je blbý na tohle, jako zapomeň na to, no tak se může stát, že člověk bude izolovaný úplně stejně a pak bude mít tu paralýzu z toho, že vlastně tě nikdo nechce, nikdo tě neposlouchá, nikoho nezajímáš.
3: No určitě jako zajímavý další postava je Kain, který teda neunesl bráchu v tom smyslu jako uznání nebo něco takového, čili zase jako tam si říkám, jako no tak tam to je trochu komplikované s tím, že to byl vlastně první brácha, že jo, na světě, takže prostě hele, no asi
2: je to těžké,
3: je to prostě těžké pochopit vůbec.
2: Sourozenecké vztahy jsou těžké a tady bohužel to někdo
3: tam to prostě
2: musel testovat.
3: To je šílené, ale to vlastně tam si těžko říkám, jako můžeme z toho vzít nějaký jako princip po naučení, protože já si myslím, že to byla tak vlastně specifická situace. Že... No ale třeba Samson, ten jako tam si myslím, že je spoustu zajímavých věcí a to, jak vlastně, že nebyl schopen udržet jako vztahy, jo, vždycky to vyřešil jako mlátičkou, tak vlastně nulová vztahová intimita se zdá prostě, to si myslím, že je fakt jako, a je to taky moje oblíbené téma jako postava, pamatuju si, když jsem se jen tak trochu v církvi přikázání Samsona zastal, tak to byl fakt jako hukot potom, jo, skončila bohoslužba a ty ženy se tak jako sešly a říkají, jak ty ses mohl jako vůbec. Jako mám s ním trošičku jako soucit jako s chlapem, ale na druhé straně myslím si, že jako vztahově to je průšvih, no.
2: No jasně.
3: To prostě nedávalo, no. No tak no. To jsou nějaké inspirační postavy, které prostě si myslím, že obecně můžou pomoct k nějaké inspiraci jako tomu, jak to dělat nebo jak to nedělat, jo.
2: Možná bude fajn zmínit to, že jsou lidi, kteří o sobě říkají, že nejsou vztahové typy. Jsou s tím v pohodě a říkají to o sobě, hele, já na ty vztahy moc nejsem. A já si myslím, že to není pravda, že každý je vztahový jenom jiným způsobem. A rozumím, že ne každý je extrovert a potřebuje těch vztahů mnoho,
3: jasně, no.
2: Ale každý potřebuje nějaké vztahy. A myslím, že to, co nás všechny ovlivňuje, je právě to, jestli jsme sami nebo nejsme sami. A takže si myslím, že tohleto téma není jenom pro ty vztahové, co potřebují prostě kolem sebe lidi, a potřebují mít plný dům, plný obývák a vyhraná lednice, ale myslím, že to je pro všechny, že každý potřebuje vztahy, potřebuje, je to v svým způsobem nějaké bezpečí. A člověk je vztahová bytost.
3: No a samozřejmě, lidi jsou rozdílní, jo. Já bych řekl, my se bavíme možná o 60% lidí, protože na jedné straně potom v extrému máš lidi, kteří fakt jako ty vztahy moc nepotřebujou a pak, kteří extrémně potřebujou, jo. Dobrý, možná to jsou nějaké specifické skupiny, ale když se podíváš jako na těch 60%, ke kterým třeba se teďka jako mluvíme, tak tam vlastně to zdraví jako těch vztahů je klíčové, jo.
2: No a to je právě to, že možná o sobě člověk říká, že nemá rád, nebo není vztahový, jo. Ale třeba neměl ještě žádný zdravý vztah, nebo má špatnou zkušenost. A to je možná to něco, je co, co chceme ještě rozebrat potom ve speciálu. A to je to, že ne všechny vztahy jsou teda prospěšné. Možná i ta izolace by byla někdy prospěšnější. A možná trošku jak to rozpoznat, po případě to, co už se tady letos v nějakém díle objevilo, a to je umění říct ne, které do vztahu taky zapadá.
3: Jo, jo. Určitě jako to je taky jako jeden moment. Druhý moment je provázanost, jako třeba z toho jako duševního zdraví a vztahu, jo? Protože jeden zajímavý pojem, který existuje, který se používá, je emoční vampirismus. Jo, nebo vůbec jako i vztahový vampirismus v konečné fázi. Jakože ty jsi vevnitř, nebo nějaký člověk je nějaký způsob jako zraněný a chová se tak, že je to vlastně vysavačství. Jo? Vysáváš ty lidi kolem sebe, protože máš nějaké duševní jako zranění. Jo? A pak to si teďka asi každý sám trochu představí nějaké lidi, nebo prostě že prostě známe lidi, s kterýma se setkává a hele, odchází jako nabitý vlastně, jo, prostě je povzbuzený, máš radost ze života a pak se máš setkat s někým, kdo je prostě takový ten jako vampír, jako jo, jako člověk, který jako tě vysosá a vlastně tobě už se příště jako moc nechce jako se s ním potkat, jo.
2: No, to je zajímavé. Jedna z těch věcí, co u mě, nebo s lidmi, se kterými mi je dobře, tak to jsou lidi, kteří umí naslouchat a ptát se. A myslím si, že skoro každý si řekne, jo, to jsem přesně já se umím ptát, umím naslouchat, ale jako není to tak. Jo, jsou fakt výjimky, které to umí. A myslím si, že právě to je něco příkladného z Ježíšova života, že on kladl otázky v těch konkrétních rozhovorech a ne vždycky mluvil. Až tam je třeba Zachea, u kterého byl, ale není tam žádná, žádná interakce, žádný záznam rozhovoru. Máš tam výzvy, které dával lidem taky formou otázky. Jsou tam otázky i při nějakém uzdravení, tak co po mně chce? Mně by stačilo, abych byl blíž tady tomu zázračnému rybníčku. A nechceš třeba uzdravit, jo? Doptává se a vlastně dává možnost tomu druhému mluvit, vyjádřit se a taky si na to přijít sám, možná nějaký takový coaching lehký. A možná to je něco, co bychom se mohli inspirovat. Jak si můžeme najít my ty kamarády?
3: To je vlastně, jak si najít kamarády, no.
2: Naslouchat, no.
3: No to je zajímavý, jako vůbec jako pojem, jak si najít kamarády, to je vlastně dobrá otázka vůbec k celému tomu tématu, jako zdravých vztahů. Je zajímavé, myslím si, a znovu to ještě propojuju s tím emočním, že někdy si člověk nemůže najít kamarády, protože je nějak emočně jako blbě zadrátovaný a pak dělá toho vampíra.
2: Jo,
3: že prostě máš třeba tak obrovskou duševní potřebu buď se někomu jako zalíbit, jo, nebo jenom tak k sobě jako máš jako potřebu jenom s někým být. Že ti lidi vlastně už potom s tebou nechtějí být, protože ty naplňuješ nějakou prázdnou studnu v sobě a ten člověk to není schopen jako dát.
2: Naplnit, no.
3: A on to třeba je schopen jako pomoct nějak, ale dlouhodobě vlastně se ti začne vyhýbat a najednou ty nemáš vztahy. Že někdy ty vztahy můžou být až symptom něčeho hlubšího v té naší duši. Nebo v duchovním životě.
2: Určitě.
3: No, jenom myslím si, že to je taky jako zajímavá jako téma, emoční vampirismus. Jako a vůbec, ještě když jsem se do toho dostal víc do toho tématu, tak vlastně se mi vlastně v něčem trochu ulevilo, protože hned jsem si představil pár lidí kolem sebe, já teda doufám, že to nejsem já, jo, ale možná, že taky jsem, jo. Chtěl nastavit zrcadlo, ale že když si představím nějaké takové jako lidi, které mám kolem sebe, tak bylo zajímavé, jako že jedna z těch věcí, která jako se dá říct, je pokud ten dotyčný odmítal jakoukoliv změnu, jo, že prostě stále vlastně mluví o sobě, prostě vysává tak je pořádku ten rozhovor ukončit, jo.
2: No jasně.
3: Že někdy jako mám pocit, že pracovníci jako v církvi, kteří máme pocit, že a teďka to berte jako s nadsázkou, řekneme, Ježíš řeší jako všechno.
2: Jo, jo.
3: Tak to je pravda, jo. Ale na druhé straně taky Ježíš dává svobodu lidem se rozhodnout jako nepřímou pomoc, jo. A že myslím si, že to někdy taky v tom je. Aspoň když jsem nad tím přemýšlel, tak vím o několika lidech, kde mám pocit, že vlastně oni nechtějí jako, jo.
2: Jo. Sám člověk musí zkusit nebo jako nějak najít to, kdy už je to jako ten vampír, který to vysává, kdy je to ještě nějaký rozvoj, kde to má smysl. To je možná i na modlitby, kdy Pán Bůh může ukázat, jako tady,
3: jo,
2: tady jako je to pro tebe toxické.
3: Tady, jo. No, no. Jo, takže to může být, ale můžeš taky říct, hele, najdi si jako odbornou pomoc, jo. Protože a třeba jakmile se najdeš odbornou pomoc, můžeš zase s tebou jako se potkat, jo, ale že vlastně někdy to je prostě mnohem hlubší a že fakt jako neodborník nebo jako like jako fakt do toho jako nevidíš a nemůžeš pomoct, no.
2: Jo. Kdybych měl doporučit nějakou knihu, tak jsem poslouchal knihu, nečetl jsem ji, klasicky jsem ji poslouchal a nevím, jestli je v češtině.
3: Klasicky jsem ji poslouchal, klasicky je číst.
2: Ne, klasicky jsem ji poslouchal. Nejsem si jistý, jestli je v češtině. Ale v angličtině se jmenuje How to Win Friends and Influence People. To znamená, jak vyhrát přátele, nebo jak získat přátele a ovlivňovat lidi.
3: To,
2: takže je to trošku takový leadership spíš, než vyloženě jako teologie. Člověk, myslím, není věřící ani, takže je to spíš takový jako životní skills nějaké. Ale je tam pár zajímavých principů. Právě o tom naslouchání, jak být dobrým přítelem, dobrým kamarádem svým kamarádům.
3: Máš nějakou jednu myšlenku z toho, co ti zůstalo?
2: Myslím si, že to hlavní, co mi z toho zůstalo, je jako dívat se na svět očima tvých kamarádů.
3: Aha.
2: Nebo popřípadě snažit se, kdyby dívat na ten svět očima těma kamarádů, minimálně tak stejně, jako se snažíš svýma očima dívat na ten svět. A tím pádem možná pochopit jejich kontext, pochopit jejich názory, to, že ne všichni volí stejně, to nejsou všichni jako stejní aktivisti jako ty, a že se třeba dívají z jiného pohledu, je pro mě zajímavé. Jo, a taky to, že autenticita není nutně vždycky ta správná věc, že hodně lidí si omlouvá takové to, ale já jsem takový.
3: Jo.
2: No jo, a možná, že bys takový nemusel být, a pak bys mohl mít ty kamarády. Možná, že ta přirozenost není jako ta přednost, ale překážka, kterou můžeš nějakým způsobem po případě zlepšit nebo posunout dál a nemusí ti vadit potom v těch vztazích.
3: Zajímavé, no. Čili dívat se na svět pohledem svých přátel, jo. Já si tak myslím, že vlastně ta průměrná kapacita jako vztahová je mít něco od 3 do 5 dobrých přátel. Jo, že někdy zase mám pocit, že v tom křesťanském prostředí

0: Super. Tak dobré. Příště se uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu, kde rozebereme další část zdraví.
1: Buď zdrav.
0: Tak jo, jo. Buďte zdraví.
1: Buďte zdraví a my jdeme do speciálu.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví je 5 oblastí lidského well-beingu, tedy toho momentu, kdy se cítíme dobře a ve své kůži. A těmito oblastmi se zabývá talk show No Filter v aktuálních týdnech. A další díl si můžete poslechnout v premiéře v pondělí v 11 hodin a 15 minut.

0: Blíží se nám 5. hodina, posloucháte noční vysílání Rádia 7.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů.
4: Chcete-li, podpořte nás.
3: Více na www.radio7.cz.

Je tu 5 hodin. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a to v sobotu 23. května. Ještě necelou hodinku vám společnost od mikrofonu Rádia 7 bude z brněnského studia dělat Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje příjemný poslech i té následující hodiny. A ať vás třeba povzbudí svědectví Jakuba Tichého, protože nás od 17:15 čeká další díl pořadu Život víry.

Příběhy o tom, jak Bůh jedná v životě lidí, jsou vždy důvodem ke chvále našemu Pánu, ale také zároveň, když se do nich zaposloucháme, tak se můžeme poučit, protože možná najdeme nový způsob, jak Bůh jedná s lidmi a třeba si všimneme, jak jedná i s námi a o to víc budeme mít radosti. Tak k tomu bych vás chtěla pozbudit, abyste se zaposlouchali a všímali si toho i třeba do toho následujícího příběhu, který uslyšíte po písničce.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, já jsem Kuba a rád bych vám řekl něco o tom, jak jsem poznal Boha, nebo jak jsem se pro něj rozhodl. Já jsem se narodil v křesťanské rodině, moji rodiče jsou hodně aktivní ve své víře, dělají křesťanskou organizaci Bethel, která pomáhá drogově závislým. Takže jsem vyrostl vždycky v tom, že víra byla okolo mě, že jsem se dozvídal nějaké křesťanské pravdy a věci okolo Boha jsem nějak znal. A zároveň z nějakého důvodu, který si doteď vlastně neumím vysvětlit, tak se mě to absolutně nedotýkalo a absolutně to neměnilo můj život. Ale měl jsem 3 body ve svém životě, kdy jsem udělal nějaký krok k Bohu nebo jsem něco prožil, což mě postupně dostalo k tomu, že jsem sám uvěřil. První z těch bodů byl ve 12, kdy si pamatuju, že nějak poprvé v životě jsem začal přemýšlet nad tím, tyjo, vlastně moji rodiče jsou věřící, víra se tady nějak kolem mě řeší, co si jako o tom myslím já. Nějak poprvé jsem jako začal reflektovat svůj život, nějaký věci do hloubky a pamatuju si, že jsem byl na adaptačním pobytu a že jsem tam s 6. třídou a hrozně jsem přemýšlel, jestli teda Bůh existuje nebo ne. A v těch 12, já jsem teda svůj velmi intelektuální 12-letou myslí došel k tomu, že Bůh existuje, ale v těch 12 to ještě vůbec nic neznamenalo pro můj život. A vím, že můj život pokračoval vlastně dost špatně, já jsem byl vždycky problémový dítě v těch 12, jako myslím si, že jsem se nechoval dobře třeba k holkám ve třídě, od 12 jsem potom začal být závislý na pornografii, zhruba v 15 jsem začal pravidelně šňupat a žvíkat tabák a rozvíjely se v mém životě závislosti. A pamatuju si, zase to vlastně neumím vysvětlit, ale v té době mi to vůbec nepřišlo špatně, i přesto, že jsem vyrostl v prostředí, kde nějak jsem znal křesťanskou morálku, tak nějak mi na tom nezáleželo. Prostě jsem žil takhle, jak jsem chtěl, ale vlastně jsem na základě těch závislostí a toho, jak jsem žil, došel do stavu, kdy jsem měl pocit, že život moc nedává smysl a hrozně jsem hledal, co v životě dělat, aby můj život měl smysl. A tak to šlo do těch 15, kdy teda jsem měl závislost na pornografii, na tabáku a nemohl jsem v životě vidět smysl. A v těch 15 my jsme jeli s rodičema do Anglie, protože moje rodiče v rámci té mise, kterou dělají, tak dostávali finanční podporu z Anglie, aby to mohli dělat. A my jsme tam jeli objíždět církve, které podporují moje rodiče. 3 týdny jsem strávil v Anglii, kde jsme objížděli různé domy lidí, kteří jsou z různých církví, kteří nás hostili. A já jsem prostě za ty 3 týdny setkal se s hrozně moc lidma, na kterých bylo hrozně vidět, že něco mají, že něco v nich je, že mají nějaký smysl, že pro něco žijou a mě to strašně fascinovalo, protože jsem viděl, že vlastně pro mě, já sice věřím, že Bůh existuje, ale nic moc to pro mě neznamenalo a najednou jsem viděl lidi, pro který to něco znamenalo a který žili jinak a bylo vidět, že jsou strašně vlídný, že nám vždycky všude strašně na nás byli hodný a cítil jsem z nich něco, co já jsem neměl. A tak v těch 15 v rámci tohohle pobytu jsem se poprvé rozhodl, já chci být jako tyhle lidi, já chci mít v životě smysl a já chci žít pro Boha. Tohle rozhodnutí ale nějakým způsobem mi vůbec nepomohlo v těch mých závislostech. Já jsem poprvé začal bojovat s tím, poprvé jsem si uvědomil, OK, takže to, že jsem závislý na pornu, mi nějak škodí, to, že jsem závislý na tabáku, mi nějak škodí a není to pro mě dobrý. Vím, že už v těch 15 jsem prožil nějaký změny ve svém životě, například, že v té době bylo normální, že kluci o přestávkách ve škole si pouštěli porno, prostě předevšema. A v té době já jsem hodně byl populární ve škole a já jsem začal říkat, že tohle prostě není dobře, že to nebudeme dělat. A reálně jsem viděl změnu vlastně ve své třídě a v celé té škole, že tohle se přestalo dít. Díky bohu, že jsem byl takhle vlivný, jinak bych akorát dostal asi bídu. Ale vlastně už jsem viděl, že to, že já měním svůj život, nějak měnilo i to okolí a měnilo to mě. Ale zároveň jsem stále s těma věcma bojoval, nebyl jsem schopný se zbavit těch svých závislostí a rostlo čím dál tím víc moje zoufalství. A další bod nastal, když mi bylo 17, kdy jsem fakt byl na tom hodně špatně. Říkám, že jsem byl takový závislostní zombie, protože vlastně můj život se skládal z toho, že jsem šel do školy, tam jsem žvejkal tabák, pak jsem vyšel ze školy a vlastně jsem přišel domů a tam jsem celý den seděl na počítači a jenom jsem střídal porno, tabák, chipsy. A jenom jsem celý den prostě strávil takhle. A pak vždycky to končilo tak, že jsem si večer lehl do postele a říkal jsem si, že můj život je prostě úplně v háji, že všechno je špatně. Ale nebyl jsem schopný se z toho cyklu vymotat. V těch 17 jsem jel na prázdniny pomáhat do Bethelu, do Anglie, to znamená do té organizace, co moje rodiče vedou v Čechách, tak jsem jel mezi ty drogově závislý kluky, jel jsem tam jakoby pomáhat, ale trošku jsem si sliboval, že to pomůže i mně, protože tam samozřejmě jsem neměl ani internet a ani jsem si tam netroufnul vzít tabák, i když mě zrovna nikdo baťoch nekontroloval, tak kdyby někdo zjistil, že jsem tam přivez tabák, tak to by byl brutální průšvih. Takže jsem měl 6 týdnů, kdy jsem měl možnost být jako kompletně čistý od těch závislostí a pamatuju si, že zhruba týden, co jsem tam byl, tak jsem ležel v posteli a nějak jsem reflektoval svůj život a dostal jsem se do stavu, kdy jsem byl fakt úplně jako zničený a říkal jsem Bohu, nebo prostě v hlavě jsem se nějak říkal, já jsem prostě asi ztracený případ. Asi prostě jsem jako fakt uvnitř sebe prase, nebo prostě kompletně zkažený a asi se z toho porna nikdy nedostanu, asi se z toho tabáku nikdy nedostanu, prostě nemám už cesty ven. A tak jsem říkal Bohu, hele Bože, já už prostě nevidím pro sebe naději, ale jestli ty jako chceš, abych já nebyl prase celý život, tak potřebuji, abys něco udělal. Prostě jestli teď ty, Bože, něco neuděláš v mém životě, tak není naděje, že já se z těchto věcí dostanu. A já jsem usnul tuhle noc a pak si pamatuju, že jsem se probudil a najednou jsem pocítil uvnitř sebe nějakým způsobem, že Bůh je v tom se mnou. Nějak jsem cítil radost a vím, že zbytek toho pobytu v té Anglii těch zbylých 5 týdnů, to bylo jedno jako z nejvíc nadšených období, co já jsem měl. Tam zároveň jsou duchovní programy, takže já jsem tam strašně čerpal, všechno jsem poslouchal, já jsem zvládl za tohle léto přečíst asi 3/4 Bible za jedno léto, protože my jsme měli prostě pracovní dobu a já jsem pak přišel domů, neměl jsem internet. Zjistil jsem, že ty kluci tam nebyli tak upovídaný jako český kluci, kteří se u nás léčí, takže jsem vždycky prostě přišel domů z práce a šel jsem do pokoje a četl jsem Bibli do večera. A byl jsem nadšený, bavilo mě číst Bibli, bavilo mě to všechno. A od téhle chvíle já jsem zažil ve svém životě nějakou změnu. A ten 17. rok svého života nějak vnímám, že říkám, že od té doby mám nějak vztah s Bohem. Že pro Boha jsem se rozhodl v těch 15, ale od 17 opravdu zažívám to, že Bůh se mnou je, že nějak reaguje na moje modlitby různýma způsobama a i od té doby mě vysvobodil nějakým způsobem z těch závislostí, což neznamená, že už jsem nikdy neviděl v životě porno nebo nikdy nežvíkal tabák. Měl jsem i jako jednorázový selhání, měl jsem i období, kdy jsem do toho spadl znova, ale už nikdy od té doby jsem nespadl do té beznaděje, že jsem měl pocit, že jsem v tom sám, že jsem úplně prase a že není cesty ven pro mě z toho, v čem jsem.

0: Zmínil jsi to, že jednoho večera si usnul, potom se zprobudil a věci byly jinak. Najednou si měl nový náboj, novou radost, nový přístup k těm věcem, možná nějaké nové myšlení. A když se řekne setkat se s Bohem nebo vydat Bohu ty věci, tak někdy to může být pro nás abstraktní. Jak vypadá ten tvůj každodenní život s Bohem, nebo co to znamená vůbec mít vztah s Ježíšem, následovat ho?
1: Myslím si, že jedna rovina každodenního života s Bohem je, že člověk má nějak věci nastavený a tak to ovlivňuje to, jak žije. Myslím tím třeba, že ne všechno musí být nadpřirozený, že když člověk, ať už je v církvi nebo čte Bibli, tak tam vidí nějaké principy pro život a to je něco strašně přirozeného, co prostě člověk může jakoby žít s Bohem, žít jako křesťan, vlastně rovnou se rozhodnout. A zároveň přesně, co já jsem prožil v těch 15 až 17 letech, je, že když to člověk tlačí jenom na sílu a přesně si něco přečte, řekne si, tak takhle já teď chci žít, tak to ne vždycky funguje. A pak v rámci, dejme tomu, těch abstraktnějších, složitějších věcí, tak to není tak složité, jak to zní. Jo, modlitba je prostě to, že já jdu a buď v hlavě, nebo potichu, anebo když jsem někde sám, tak klidně nahlas říkám Bohu třeba, jaký jsem měl den. Takže vlastně to říkám do prázdna, ale věřím, že vlastně to říkám Bohu. Nebo mu říkám přesně, s čím bojuju, co je pro mě těžký, co mě čeká, nebo co čeká lidi okolo mě. A pak ty zážitky toho, jak Bůh na to reaguje, jsou různý. Někdy cítím přesně nějakou emoci, jako to bylo tenhle ten večer, že jsem se probudil a najednou jsem měl pocit, že jsem najednou věděl, že Bůh se mnou je nějak jakoby v sobě a nebylo to nic jako, že zazářilo slunce speciálně a tím jsem věděl, že to je, prostě jsem nějak jako to cítil a takhle emocema Bůh mluví často, že často, když jdu a vypovídávám se Bohu o tom, co se mi děje těžkýho v životě, tak někdy najednou ucítím pokoj nebo ucítím, že nejsem v tom sám. Někdy zase jsem zažil, že přesně Bůh odpovídá skrz Bibli, stalo se mi víckrát, že prostě jsem něco řešil, něco jsem Bohu říkal a pak jsem otevřel Bibli a zrovna se to týkalo toho, co jsem řešil. Je to takový, že často prostě povídáte Bohu něco a pak jednou za čas se nějak odpoví, něco se stane, ať už je to nadpřirozené nebo přirozené nebo napůl, takhle to asi vnímám.
0: Někdy se stává, že lidé nemají problém s Bohem, ale možná ten problém nastane, když tomu Bohu dáme jméno. To jméno je Ježíš Kristus. Jaká je v tomto pro tebe ta dynamika toho mít vztah s Bohem? Do toho vstupuje Ježíš Kristus, něco tady udělal, nějak se to vztahuje do našeho života. Kým pro tebe je Ježíš?
1: Ježíš je úplně jako nejstěženější věc. Pro mě asi role konkrétně Ježíšova příběhu přichází hodně do mýho života v období, kdy pochybuju. Protože v tomhle tom jako osobním vztahu, kdy řeším praktické věci, nespecifikuju většinou jako Ježíš, Bůh, prostě se jakoby modlím k Bohu. Ale když se vracím k tomu konkrétnímu příběhu Ježíše, je, když řeším nějaké svoje osobní selhání nebo pochybnosti. Pro mě asi ten příběh Ježíše byl stěžejní v těch dvou druhých bodech, který jsem zmiňoval. V tom prvním, když mi bylo 15, tak tam určitě figuroval příběh Ježíše jako vzor, že jsem viděl, že ty lidi žijou nějakým způsobem jako Ježíš a tím myslím, že žijou pro druhé, že přesně jsem tam viděl to, že oni nás hostili, že byli strašně hodní, že byli citliví a to je něco, co potom, když jsem četl příběhy o Ježíši, jak žil, tak v těch 15 pro mě asi Ježíš byl hodně inspirací. A pak v těch 17 byl stěžejní právě ten příběh, že jsme nějakým způsobem zkažení a že si nemůžeme sami pomoci. Ale věřím, že i přes to, že jsme zkažení, tak Bůh nás miluje. A to je přesně to, co se mě právě dotklo ten večer v těch 17, nebo co byla součást toho, že jsem v těch 17 prožil, že Bůh je se mnou, že jsem si najednou uvědomil, tohle je ten Bůh, ve kterýho věřím. To je ten Bůh, který viděl tu zkaženost. On viděl jako všechny ty věci, které jsem pokazil a rozhodl se, že mě miluje tak moc, že se stoupí, že se stane člověkem a že zemře na kříži místo mě, že vezme na sebe tu zkaženost a že mi pomůže se z ní dostat vlastně. A v těch 17 tohle bylo to stěžení, co se mě dotklo, že ne nějaký vlastně to je jedno, co já jsem zkazil, to je jako bezvýznamný, ne, ale to, co jsem zkazil, opravdu je problém, opravdu jakoby je to blbý a opravdu nejsem sám schopný se z toho dostat, ale ten dokonalý Bůh, ten Ježíš, který mi byl vzorem, žil pro druhý, dělal věci dobře, i přes spoustu velkých věcí, které jsem pokazil, tak i přes to mě miluje. A myslím si, že právě to, co jsem cítil, že jakoby Bůh je se mnou, tak bylo hodně postavený na tom, že vlastně ten Ježíš v tom se mnou je. Ten Ježíš se stoupil na tu zem, prožil ty těžké věci, prožil těžší věci, než jsem prožil já. A stejně mě miluje i přesto, že jsem to zkazil a stejně je se mnou.
0: Byla řeč i o modlitbě, což jako křesťané bereme jako určitou formu komunikace s Bohem. Ty jsi volal k Bohu, Bůh něco udělal, přinesl nějakou změnu, když to možná vezmeme do toho obecného hlediska. Jaká je ta boží komunikace směrem k nám? Jak vnímáš, že je to oboustranné?
1: Já myslím, že vlastně jsem to nějak už zmínil, že hodně vnímám, že právě Bůh ke mně komunikuje zpátky skrz ty emoce, že v situacích, kdy se cítím totálně ve stresu, že mi všechno padá na hlavu, tak když jdu a řeknu to Bohu, tak často pocítím pokoj skrz právě to, že nějak cítím, že Bůh je se mnou. Pak to stěžení je určitě právě Bible, skrz kterou Bůh komunikuje, ať už nezávisle na tom, jestli s ním mluvíme, tak si prostě můžu vždycky jít a vždycky si přečíst z Bible a tam vždycky ta boží komunikace je. A zároveň i jsem zažil, že někdy přímo jsem Bibli otevřel a viděl tam něco, co jsem řešil. Pak vnímám, že hodně Bůh ke mně komunikuje skrz druhý lidi, že jsou lidi, kteří už s Bohem zažili něco víc než já třeba, kteří jsou schopní mi odpovědět na otázky nebo pomoct mi vidět nějaké věci jasnějiš.
0: Pokud by nás poslouchal někdo, komu křesťanství nedává smysl, nikdy tomu nedal šanci a říká si, proč by takovým věcem měl věřit, jaký by mohl být první krok, nebo jak možná ponouknout lidi, kteří jsou možná laxní k těm věcem, aby možná objevovali nebo přemýšleli nad vlastním životem, nad možným vztahem s Bohem?
1: No já bych v první řadě řekl, že pokud jste laxní, tak bych vás pozbudil, abyste přemýšleli nad svým životem obecně, protože váš život vypadá podle toho, čemu věříte. A i když máte pocit, že nevěříte v Boha nebo nevěříte v nic vyššího, tak uvnitř hluboko je nějaká hodnota, podle který vy se řídíte. A pokud vy nevíte, co to je za hodnotu, nebo nemáte promyšlený, co je nějaký váš pohled na svět, podle kterého žijete, tak to znamená, že jste ovládaný něčím, co nemáte pod kontrolou a co není z vaší vůle, ale je to možná něco, co prostě do vás někdo vložil a vy to ani nevíte. Takže já bych v první řadě pozbudil všechny, aby opravdu přemýšleli nad tím, proč se chovají tak, jak chovají, proč žijou život, jaký žijou, protože někde hluboko je nějaká víra, ať už v Boha, nebo to může být víra v to, že nejdůležitější je udělat radost mým rodičům, nebo nejdůležitější je vydělat peníze. A to bych pozbudil všechny, aby nezávisle na tom, jakýho jsou vyznání, přemýšleli nad tím. A myslím si, že když nad tím začnete přemýšlet, tak si myslím, že to křesťanství jako nabízí nejlepší pohled na život ze všech, který jsou v těch možnostech. A teď nemám čas dělat komplexní vysvětlování, ale určitě bych vám doporučil, když budete přemýšlet nad tím, co žijete a zjistíte, že třeba to má někde nějaký mezery nebo že vás to dovedlo v životě někam, co není ideální, tak zkuste si lehnout možná do postele jako já a říct, hele Bože, přemýšlel jsem nad tím, jako za čím jdu v životě a možná už jsem zjistil, že už mi to nefunguje tak, jak jsem si myslel. A jestli tam seš, tak mi to nějak ukaž a ukaž mi, co mám dělat se svým životem.

Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11 hodin a 15 minut. Uslyšíte hlas Radky Flekové, které se ptal Jakub Lofítek. A nebo si případně můžete v pondělí od 8.30 naladit pořad Stopy, ve kterém uslyšíte Jakuba Čermáka.

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efeským 2:19.

Kapela Need to Breathe téměř ukončila dnešní noční vysílání. Už mi nezbývá, než vás pozvat k poslechu Rádia 7 ve sobotním vysílání. Samozřejmě nás od 8 hodiny raní čeká další díl pořadu Klíčové slovo a další samozřejmě blíže k tomu času, třeba po 6. hodině se můžete těšit na ranní stišení nad Biblí, tak rozhodně si ty pořady nenechte ujít, zůstávejte s námi a jsme rádi, že jste si nás vybrali za společnost i dnes, tedy v sobotu 23. května. A tak vám za to noční vysílání přeji, aby vám ten den utíkal tak, jak chcete, aby vám všechno šlo od ruky a zase naslyšenou se těší Kateřina Fridrichová.

V sobotu 23. května krátce po 6. hodině usedá k mikrofonu Rádia 7 Broňa Procházková, aby vám popřála dobré ráno, aby vám popřála dobré vstávání a aby vám popřála, aby ten čas s Rádiem 7 byl pro vás časem příjemným, přímo víkendově sobotně příjemným. Pojďme se na začátek podívat, co nás čeká v ranním vysílání. Ve 6:45 přineseme prostor k zastavení s tichým časem. Když se dnes odhodláme mluvit o své víře, riskujeme tak maximálně malý posměch, nic víc nám nehrozí, ale byly časy, a v historii jich nebylo málo, kdy říct něco takového znamenalo rozsudek smrti. I dnes jsou země, kde takové nebezpečí je. Co dává lidem v podobných situacích odvahu o své víře mluvit? Od 6:45 zveme k poslechu další úvahy z cyklu o církvi, který připravil kazatel Církve bratrské Roman Toušek. Kde se v události Ježíšova na nebe vstoupení skrývá židovský obraz Mesiáše, co znamená hebrejské slovo oběť doslova? A jak to spolu souvisí? Připojte se k modlitbám podle Bible k objevování židovských kořenů naší víry. Těší se na vás Dana Kenningová po 7. hodině. A s 8. hodinou je prostor pro klíčové slovo. Tím se tentokrát stane sebelítost. Jak pracovat s litováním sebe sama? Zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v klíčovém slově po 8. raní. Dobré poslouchání.

Na zítřek připadá den letnic, tak se letnic dotkneme i v tichém čase, který začne za okamžik. A vlastně se dotkneme tak trochu i Velikonoc.

Víte, co se mi v tomto týdnu stalo? Tak jsem našla formu na beránka. Toho beránka, co se peče na Velikonoce, a toho beránka, kterého jsem letos také chtěla na Velikonoce upéct, ale prostě ne a ne najít formu. Prohledala jsem kde co, kde kterou poličku, kde který možný i nemožný kout a nic. Tak jsem nakonec beránka koupila v obchodě. Takového toho tuctového, zabaleného, sformátovaného beránka. Jako jo, šlo to. Ale udělat si na Velikonoce svého beránka, který bude doma dělaný s otiskem naší domácnosti, toho našeho, tomu se tovární beránek prostě nevyrovnal. Byl takový formálně správný, ale vyprázdněný, takový možná jak formální křesťanství, formální vztah s Bohem. Všechno je správně a přitom chuť tovární, bez srdce, bez otisku toho našeho domova, té naší chuti, té naší řeči. Na zítřek připadá svátek letnic, svátek seslání Ducha Svatého. Než je Ježíš vzat do nebe, tak říká učedníkům, ať zůstanou v Jeruzalémě, že dostanou dar Ducha Svatého, dostanou pomoc z hůry. A to se děje o pár dní později. Čtu druhou kapitolu, nebo ze začátku druhé kapitoly, z knihy Skutky apoštolů. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Petr pak k těm lidem promlouvá ke shromážděným lidem kolem a vyzývá je: obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Ti lidé reagují, stávají se Kristovými učedníky, začínají růst do podoby Krista, do podoby beránka. Ta podoba beránka se nám může někdy vyprázdnit, může se stát takovou tovární, to, co v té formě upečeme. To, když vztah s Bohem přestane být náš. Letnice nám připomínají, že to může být jinak a že to má být jinak. Máme růst do podoby beránka v té naší řeči s naším otiskem. Má to být naše, žité, ryzí, otevřené, upřímné. A chce se to dělit, chce to k druhým lidem dál. Nezapouzdří se to do sebe. Tak mě letnice lákají, abych potom toužila a hledala to. Mimochodem, tu formu na beránka jsem našla v tomto týdnu v garáži. Jak se tam dostal, nevím, ale letošní neděli na letnice budeme mít u nás doma velikonočního beránka. A myslím, že bych měla někoho pozvat. Se spolu modlíme, Pane Ježíši Kriste, a prosíme odpusť, kdy jsme ve víře nemastní, neslaní, ani horcí, ani studení, kdy jsme lhostejní, kdy jednáme jenom ze zvyku, bez srdce, bez účasti, bez propojení s tebou. A prosíme za dar Ducha Svatého, ať nás naplní, ať nás chytne, ať nám je zatřepe možná, ať nás promění, ať nás pročistí a vede. Vede, ať jsme pro druhé světlem, ať jsme přínosem. Ať vším, co děláme, tak prostupuje to, že ty jsi Bůh, co má člověka tak rád, že pro něj šel až do smrti. Děkujeme za život. Děkujeme za život s tebou. Amen.

Máme pár minut po půl sedmé, v sobotním ránu posloucháte Rádio 7, které ve 6:45 přináší úvahu Romana Touška a v 7 hodin zve k modlitbám podle Bible.

0: Dozněla kapela Only His, kterou střídá zamyšlení Romana Touška.
1: Příběh, kterým se zabýváme, připomíná zvláštní událost. Církev se setkala k tomu, aby se modlila, aby Boží duch znovu zavál mezi nimi. Zatřáslo se místo, kde byli, a s odvahou mluvili Boží slovo. Ono se potom stalo ještě něco dalšího, že oni se stali společenstvím jednoho srdce, ale k tomu se dostaneme příště. Teď tedy ten zásadní moment. Oni kázali slovo Boží směle a mocně. Nejenom směle, nejenom bez bázně a hany, ale i mocně. Tedy Pán Bůh sám, jejich Bůh a náš Spasitel, potvrzoval jejich zvěstování mocnými činy a znameními. Tomuto ale něco předcházelo. Je tam příběh, jak Petr s Janem udělali obrovskou poletniční zkušenost. Jako kdyby Duch Svatý chtěl, aby si teď zkusili udělat první krok, co by noví lidé, kteří byli pokřtěni duchem. A tak šli do chrámu, potkali tam chromého člověka a uzdravili ho. Srotilo to dav. A Petr v tu chvíli v podstatě zopakoval svoje letniční kázání. Některé věci trošku pozměnil, ale v zásadě, no, řekněme se to otevřeně, my kazatelé někdy zkrátka využijeme toho, že máme nějaké kázání v šuplíku. Bylo to mocné zvěstování Ježíšova jména. Jenomže potom bylo něco, co o letnicích nezažili. Byli zatčeni a následovala jejich mocná obhajoba, která byla zakončena výstrahou. Jestliže budete dál svědčit o tom Kristu, o tom Ježíšovi z Nazareta, tak skončíte jako on. My víme, jak skončil. Tedy, oni věděli, jak skončil, a nevěděli, jak skončil doopravdy. Petr s Janem se vrátili mezi své, všechno jim vyprávěli, a pak je právě ten náš příběh. Ta modlitba o to, aby mohli bezbázně, směle kázat evangelium. Popravdě řečeno, pokud někdo prosí za odvahu, tak to těžko bude dělat v situaci, kdy je plný odvahy. Je to zvláštní situace, trošku paradoxní. Mají za sebou mocné zvěstování evangelia, mají za sebou mocnou obhajobu a najednou prosí za odvahu. Je mi to velice blízké. V podstatě je jedno, co zažíváme s Pánem Bohem. Z minulých zkušeností se nedá žít věčně. Dnes je nová situace. Jestli jsme včera zažili něco velkolepého, pak na to můžeme vzpomínat a můžeme za to být vděční, ale dnešní den nám to nevyřeší. A tak mám za to, že když Petr s Janem přišli do církve, tak jim došlo, že když budou pokračovat, tak opravdu projdou cestou Kristova kříže. Že možná i oni budou bičováni, oni budou popliváni, a že možná i oni skončí na šibenici. A přirozeně, protože to byli lidé, přirozeně se jim asi roztřásly kolena. A proto možná přišli za Kristem s tou prosbou. Chceme pokračovat dál, ale chybí nám odvaha. Jejich prosba o odvahu svědčí jednak o jejich strachu, ale jednak o jejich odhodlání tomuto strachu nepodlehnout. V tom je možná ta zvěst i pro nás. Tedy pokračovat v cestě znamená smrt. Dej nám, Bože, odvahu a potvrzuj svoje slovo mocí. Pojďme to teď trošku strhnout na naší úroveň. Ale pojďme zároveň otevřít, co z člověka dělá mocného a bezbázně a hany zvěstujícího křesťana. Jak to udělat, abychom i my kázali Boží slovo směle a mocně? Tu moc my si nepřivlastníme. Tak nám přichází z hůry. To je moc Božího ducha, tedy moc Kristova. Ale něco málo přeci jenom pochytit a pochopit můžeme. Představte si, že by se vám poštěstilo zaletět si do Himalájí a prohlédnout si v nějaký krásný den všechny ty krásné monumentální Boží stavby. Pak byste se vrátili do té naší české kotliny a potom byste měli šanci vyprávět lidem, jaké ty Himaláje byly. Přestože byste je neměli fyzicky před očima, jsem přesvědčen, že by vám jiskřily oči A vy byste se snažili těm svým nejbližším a svým přátelům vystihnout, jak úžasné a monumentální ty hory byly. Jsou v podstatě tři možnosti, v jakých se nacházíme. Může to být tak, že jsme neseni tou aktuální zkušeností poznání Boží slávy a moci a milosti. Koupeme se v Boží milosti a tak o ní svědčíme. A to je člověk, který směle a mocně zvěstuje Boží slovo. Tak jako když si představíte ty hory, ještě jste to nezapomněli, ještě cítíte ten závan těch Himalájí. A tak nemáte problém kdekoliv a kdykoliv svědčit o tom, jaké ty Himaláje jsou. Stejným způsobem je to s Kristem. Jsem plný Božího ducha, jsem plný zkušeností s Kristem a tak o něm svědčím. Mám za to, že toto není, a možná žel, nevím, zkušenost, která je každodenní. Spíš možná známe to druhé, že my nemáme aktuální zkušenost s Kristem, ale věříme tomu. Možná jsme kdysi dávno něco zažili a teď je před námi rozcestí. Opravdu budeme věřit, že tomu tak je, přestože momentálně v našem životě to nezažíváme, nebo se necháme zlákat tím, že to nejspíš tak úplně není pravda. To je obrovské rozhodnutí. A tak raději zvolme tu cestu nevidím, ale věřím. Neprožívám to, ale jsem nadšen tím, že náš Bůh je dobrý, že Kristus si nás zamiloval a že Duch Svatý má moc zvěstovat a zjevovat samotného Krista. Nevidím, ale věřím. A potom je ještě třetí možnost. A zdá se mi, že tato třetí možnost je možná tím východiskem. Nekoupu se v Boží milosti. Nevidím Pána Boha. Ale já nemám ani sílu mu věřit. Ale hladovím a žízním po Pánu Bohu. Jsem vyprahlý. Jsem chudý duchem. Nemám nic. A velice si uvědomuji svoji nouzi po Pánu Bohu, po jeho blízkosti. Nezažívám nic, ale prahnu po tom. Právě takovým zní Ježíšovo slovo: blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Toto je cesta k obnově. Nekoupu se v Boží milosti, nevidím Pána Boha, skoro mu už ani nevěřím a mám problém o něm svědčit, ale hladovím a žízním. A i takový člověk, když zvěstuje Boží slovo, tak ho zvěstuje směle a mocně. Byť, říká, já to vlastně nežiju. Já žízním a hladovím po tom Bohu, protože tím vlastně říkám, ten Bůh je úžasný a já ho ve svém životě potřebuji.
0: Úvahu připravil Roman Toušek.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Josue ten porazil Jericho.

0: Bylo 7 hodin, máme sobotu 23. května. Příjemný poslech Rádia 7 vám v sobotním ránu přeje Broňa Procházková. Před námi relace Modlitby podle Bible, kterou připravuje Dana Kenningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Chléb, ovoce, víno, beránek. Biblická symbolika je fascinující a pomáhá nám pochopit víc do hloubky boží záměry a jednání. Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek prvotin, svátek týdnů, poslavnost přijetí Tóry na Sinaji. Víte, jak spolu souvisí? A proč Židé počítají Omer, 50 dní od Pesachu po Šavuot, tedy od Velikonoc k letnicím? V modlitbách podle Bible se zaměříme na objevování bohatství židovských kořenů naší křesťanské víry. V dnešním díle si připomeneme svátek letnic, darování Tóry na Sinaji. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

Svátek Pesach je oslavou vysvobození z egyptského zajetí. Je to hod beránka, který si mají Židé provždy připomínat. Jak krev na veřejích dveří zachránila před smrtí vše prvorozené v domě. Jak prošli Rudým mořem, když je dostihlo faraonovo vojsko, které ve vlnách zahynulo. A pak putovali 40 let pouští. Po 400 letech v egyptském otroctví. Pesach. Na něj navazuje svátek nekvašených chlebů a svátek prvotin, který měli za úkol slavit, až dojdou do zaslíbené země. Obětovat první sklizeň ječmene Hospodinu jako výraz vděčnosti za jeho péči. Svátek prvotin připadá na první den po šabatu, který následuje po Pesachu. A je to den, kdy byl Ježíš vzkříšen jako první z mrtvých. Předtím zanechal v hrobě starý kvas našeho hříchu, který na sebe vzal. Zasvěcením první úrody je posvěcená celá sklizeň. Za okamžik si přečteme texty, které o tom mluví. Od svátku prvotin se počítá takzvaný omer, což znamená snopek. Snopek obilí, který obětovali Hospodinu. 7 týdnů. To je 7×7 dní, tedy 49. Číslo plnosti 40, ale ještě víc, 40 a 10. Číslo 40 má důležitou symboliku v Bibli. Kromě zmíněných 40 let putování Izraele pouští, byl i Ježíš 40 dní na poušti po svém křtu v Jordánu před začátkem své služby. 40 dní byl Mojžíš nahoře Sinaj, když mu Hospodin dal zákon. A to dokonce dvakrát, když první desky v hněvu roztříštil o zem při pohledu na Izraelce a zlaté tele. 40 dní se zjevoval vzkříšený Ježíš učedníkům a vyučoval je před svým na nebe vstoupením. Desatero je Božích přikázání. 50. léto je léto milosti, kdy se propouštěli otroci, navracela se půda původním majitelům a odpouštěly se dluhy. A z tohoto pohledu jsou letnice, Šavuot, svátek darování Tóry na Sinaji, 50 dní po Velikonocích, zároveň svátkem Boží milosti. Protože Boží zákon je vždy spojen s milostí, je pro naše dobro. Ale k tomu se ještě dostaneme. Šavuot se vždy slaví v neděli, první den po šabatu, tedy po posledním dni v týdnu, jako začátek něčeho nového. Podle rabínských výkladů je Izrael sice vysvobozen z egyptského zajetí, je vykoupen krví beránků, ale teprve při darování Tóry se stává Božím lidem ve smluvním vztahu a zavazuje se k poslušnosti a oddanosti Hospodinu jako jedinému Bohu Izraele. A postupně se podíváme, jak seslání Ducha Svatého zrcadlí a posunuje právě tuto událost. Na začátek pojďme prosit, aby nám Duch Svatý pomohl tyto důležité pravdy pochopit a přijmout za své celým srdcem. Duchu Svatý, jak nezměrná je Boží moudrost, kterou můžeme zahlédnout v symbolice biblických svátků. Prosíme, pomoz nám proniknout do reality, kterou tyto svátky znamenají i pro nás, křesťany z pohanů, o několik tisíc let později. Kéž promění náš pohled na Pána Boha, pomohou nám víc poznat jeho věrnost, moudrost, milost, plán spásy a jeho záměry s tímto světem. Proto, abychom mu mohli více důvěřovat i v našich osobních životech, situacích, kde se nacházíme. Otevři naše oči, uši i srdce. Jsme tady a teď, nasloucháme a odevzdáváme se ti.

Ustanovení Pesachu, svátku nekvašených chlebů a svátku prvotin najdeme v knize Levitikus 23. kapitole. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení. 2. dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním. Ke vzkříšení Pána Ježíše 1. dne po sobotě, tedy na den svátku prvotin, se vztahují tyto texty. Koloským 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A 1. Korinským 15. kapitola. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Římanům 11.16. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi přemohl smrt a že skrze tebe a v tobě máme i my naději na vzkříšení. Nemusíme se bát smrti, protože ta je jen branou k věčnosti s tebou. Prosíme za všechny, kteří žijí svázáni strachem ze smrti, s pocitem viny, hanby, s břemenem hříchu, se kterým si neví rady. Pane, dej jim zakusit tvou lásku, která je silnější než strach. Dej jim ujištění o tvé milosti. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes objevujeme hluboký význam jarních židovských svátků a především letnic, který dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše. Než se dostaneme ke svátku letnic, přečteme si ze Starého zákona o svátku seslání Tóry na Sinaji, který se k němu pojí. Protože je to dlouhý text, přečtu jen část před tím, než dá Hospodin Mojžíšovi desky zákona. Exodus 19. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodine, chválíme tě za tvou věrnost. Přijal jsi Izrael za svůj lid, abys skrze ně zjevil svou svatost celému světu. A přestože ve svém úkolu selhali, nezavrhl si je, ale stále s nimi počítáš. Prosíme, aby se k tobě navrátili a aby poznali v Ježíši svého Mesiáše, který sám naplnil to poslání. Amen. Od svátku prvotin se počítá 7 týdnů do svátku Šavuot, letnic. Text z Levitiku 23, který jsme četli před písničkou, pokračuje. V den, kdy kněz za vás bude nabízet váš snopek podáváním, připravíte Hospodinu k zápalné oběti ročního beránka bez vady a k němu přídavnou oběť, 2 desetiny éfy bílé mouky, zadělané olejem jako ohnivou oběť Hospodinu v libou vůni. K tomu i úlitbu, 1/4 hýnu vína. Až do toho dne, kdy přinesete dar svému Bohu, nebudete jíst chléb, ani zrní pražené, ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. I zde je mnoho symboliky. Zmíním jednu. Při svátku týdnu se už přináší 2 chleby kvašené, což je výjimečné, protože kvas je ve Starém zákoně vnímán jako symbol hříchu. Podle výkladu mesiánských Židů je to symbol toho, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i s našimi hříchy. Hřích je vidět na pozadí zákona, který sami nedokážeme naplnit. Ale Bůh sám nás posvěcuje a proměňuje skrze Ducha Svatého, kterého seslal o letnicích do našich srdcí. A k tomu se ještě dostaneme. Proč právě 2 chleby a ne 1 nebo 3? Můžeme v tom vidět symbol Židů a pohanů, které Bůh přijímá. Proč? Souvislost nacházíme v příběhu Moábské Rút, který se odehrává právě o letnicích a který končí sňatkem pohanské Rút a žida Boáze. A z jejich manželství se rodí o pár generací později král David a ze stejného rodu i Mesiáš. Není to úžasné? Bože, chválíme tě, že jsi vyvolil Izrael jako svého prvorozeného syna, abys skrze něj přinesl spásu celému lidstvu. Chválíme tě, že v Mesiáši a jeho oběti si spojil Žida i pohana v jednoho nového člověka. V církev, tělo Kristovo, při seslání ducha o letnicích. Pane, prosíme za církev z národů,
aby znovu objevila své židovské kořeny a přijala zpět ty, od kterých se vědomně oddělila, mesiánské židovské bratry a sestry. Prosíme o jednotu v Ježíši, tak jak si ji zamýšlel, jak po ní toužíš, jednotu, kvůli které Ježíš umíral. Kéž jsme chlebem pro tento hladový svět. Odevzdáváme se ti. Prosíme o smíření všude tam, kde je rozdělení ve tvém těle. O milost pokání pro ty, kdo postavili zeď rozdělení. Abychom se sytili všichni z jednoho chleba u tvého stolu a pili z jednoho kalicha nové smlouvy lásky. Amen. Zaslíbení o Duchu svatém podle Ezechiele 36. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Hospodine, zákon byl napsán na kamenných deskách a naše srdce je kamenné kvůli hříchu. Prosíme, stvoř v nás nové srdce. Vlož do našeho nitra svého ducha. Uzdrav nás a budeme uzdraveni. Odpusť nám všechny naše hříchy, všechno, čím jsme se provinili proti tobě, proti bližním, proti lásce a proti životu. Odpusť nám naše vědomé i nevědomé hříchy. Odpusť, že se tak často necháváme vést srdcem, které nás ale vede na cestí, k tomu, co je pro nás pohodlné, protože naše srdce je plné sobectví, strachu, pýchy, různých klamů a falešných obrazů o tobě i o nás. Dej nám nové srdce, tvé srdce, které se nechá vést tvým duchem, bude mu podřízeno a bude vnímavé na jeho tichý hlas. Amen.

O letnicích, které si dnes připomínáme, slavíme seslání Ducha Svatého. Pro Židy je to svátek Šavuot, svátek slavení darování Tóry na hoře Sinaji. A o souvislosti těchto dvou svátků dnes mluvíme v modlitbách podle Bible, které připravila Dana Kenningová. Zajímavé symboliky je v těchto svátcích opravdu hodně. Při počítání omerů od svátku prvotin do svátku týdnů je například 9. omer věnován písmenu Tav, které symbolizuje skrytou boží dobrotu. Něco, co se děje pod povrchem, co se chystá, ale ještě není vidět. Stejně jako rašící pupeny skrývají dobrotu ovoce, které z nich vyroste a dozraje, tak se počítáním vyjadřuje očekávání a těšení se na něco nového, krásného a dobrého, co Pán Bůh chystá. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj. Abychom takové ovoce nesli, potřebujeme být připojeni na pravý vinný kmen. Pane Ježíši, uč nás věrně zůstávat ve Tvé blízkosti, v Tobě, a Ty zůstávej v nás. Aby skrze nás proudila míza Tvého ducha, Tvoje láska a Tvůj život, abychom nesli ovoce ke Tvé chvále. Aby byl na nás vidět Tvůj život, prosíme, zachovej nás při svém slovu. Amen.

Je ještě jeden hodně zajímavý detail, který se odehrál při uzavření smlouvy na Sinaji a seslání ducha o letnicích. Mojžíš byl nahoře Sinaji 40 dní a Izraelci nevydrželi tak dlouhou dobu čekat a přinutili Árona, aby jim stvořil zlaté tele. Když pak Mojžíš sestoupil z hory s deskami zákona a viděl Izraelce, jak uctívají zlaté tele, a viděl jejich nemravné jednání, přestože 40 dní předtím slibovali věrnost Hospodinu, rozlobil se. Levíovci ten den dostanou za příkaz pobít všechny, kteří toho činu nelitovali, a bylo jich na 3000. Ve Skutcích 2. kapitole pak čteme toto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Pak následuje Petrovo kázání a ve verši 42 čteme. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Pane, tam, kde zákon přinesl smrt kvůli naší svévoli, tam duch přináší život. Chválíme tě za dar tvého ducha, za dar nového začátku, za tvou velkou nezměrnou milost a prosíme o čerstvý přídavek tvého ducha pro tvůj lid. Abychom ve tvé moci žili věrně nový život a šířili dobrou zprávu o naději. Byli jedním tělem, žili a zvěstovali tvé slovo s odvahou, ve tvé lásce. Amen. S přáním, aby Pán vylil svého ducha do vašich srdcí, jako jarní déšť, všechna místa zprahlá žízní, se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší u modliteb podle Bible Dana Kenningová.

Příští vydání pořadu Modlitby podle Bible, který připravuje Dana Kenningová, zachytíte ve vysílání v nedělním večeru v 21 hodin. Na zítřejší neděli připadá svátek letnic, tak není divu, že se za tématem letnic vydá i Dana Kenningová.

sobotním ránu posloucháte Rádio 7, které v 8 hodin přinese relaci Klíčové slovo. Klíčovým slovem se tentokrát stane sebelítost. Sebelítost v sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit, jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit. A všichni asi víme, že to někdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním sama sebe? To zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v Klíčovém slově s 8. hodinou.

Příjemný poslech Rádia 7 vám v sobotu 23. května krátce před 8. hodinou přeje Broňa Procházková. 8. hodina, to je časem pro start klíčového slova. Na sebelítost se dnes zaměří Kateřina Hodecová se svým hostem, kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem. Začínají za pár minut s 8. hodinou.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Dnešním mým hostem je kazatel Církve bratrské a také senior pro oblast Těšínska, kazatel tedy ze sboru Církve bratrské v Třinci Lišbicích, Zdeněk Kašpárek. Moc vás vítám a děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání a taky všechny zdravím.
1: Naše dnešní klíčové slovo bude sebelítost. To je věc, kterou asi známe všichni. Je to takový ten protipol časům radosti a energie. A týká se sebelítost každého? Nebo jsou šťastlivci, kteří vůbec neví v tuhle chvíli, o čem mluvíme?
2: Já se obávám, že se to týká opravdu každého. A jestli nějaký takový šťastlivec existuje, tak mu teda srdečně blahopřeji samozřejmě. Ale ono samozřejmě se to o těch lidech nedovíme, že? Málo kdo si k tomu přizná. Ale já mám pocit, jak z vlastní zkušenosti, tak z toho, co čtu v Bibli, že někdy ta sebelítost opravdu převálcuje v zadě kohokoliv, i včetně takových těch hrdinů víry, které na stránkách Bible obdivujeme, ať už to byl David, ať už to byl Eliáš, třeba Mojžíš, Jeremiáš, Job samozřejmě. A dokonce si myslím, že i ten apoštol Pavel občas tam nějakou jako strunu té sebelítosti brnkne. A i současní kazatelé, pastoři, evangelisté samozřejmě s tím bojují, včetně samotného, manželka by mohla vyprávět. A pamatuju si na jednoho takového velmi známého kazatele, kterého samozřejmě nebudu jmenovat, který vzpomínal kdysi na nějaké konferenci, jak má problémy se sebelítostí, se svojí, po setkáních nějakých sporných se svojí manželkou, kdy se cítil teda nějakým způsobem zhrzen. A on to řešil tím, že si zalezl do obýváku a snad zalezl pod nějaký konferenční stůl, který tam měli. A vyléčila ho z toho manželka tím, že ho jednou takhle vyfotila a ukázala mu tu fotku, jak přitom vypadá. Tak to je jeden z takových léků na sebelítost. Možná, když trošku s nadhledem nám někdo přiblíží, co všechno přitom jsme schopni vyvádět.
1: Tak předpokládám, že dnešní pořad bude velmi praktický podle toho, čím jsme začali. Jak by se sebelítost vlastně dala definovat?
2: Já si myslím, že je to taková ta lítost nad sebou sama v podstatě vždycky, když věci nejdou tak, jak my bychom si přáli. Když se nenaplní nějaké naše potřeby, ať už tedy jsou oprávněné nebo neoprávněné, nějaké naše tužby, sny, představy, plány, když nám prostě do toho někdo šlápne a teď ty věci jdou jinak a my se musíme s některými představami rozloučit. Někdy to zkousneme docela dobře, někdy prostě z toho vážný problém. A taky ty příčiny samozřejmě jsou různé, někdy jsou to banální věci, člověk je doma přehlasován zbytkem rodiny v tom, kam se pojede v letě na dovolenou, on by rád do hor, ale jede se k moři, takže výsledkem tedy je to, že má pocit, že vlastně ta dovolená je naprosto k ničemu a to, na co se celý rok těší, tak vlastně jaksi vyšumělo, dostracená. Tak to jsou takové ty banální věci, ale samozřejmě sebelítost nás může přemáhat i v mnohem vážnějších věcech, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, nějaké fatální diagnózy, anebo třeba vážný manželský konflikt, mezigenerační konflikt mezi rodiči, dětmi, pocit nějakého zneužití nebo pocit, že někdo je nevděčný vůči tomu, co jsem pro něj udělal a tak dál. Tak to jsou všechny ty případy, kdy máme nějakou představu, nějaký plán a teď někdo do toho šlápne a najednou je to všechno jinak.
1: A může mít sebelítost nějakou krajní a tím pádem třeba i nebezpečnou polohu?
2: Asi možná otázka trošku i na psychologa. Myslím si, že ano, jakože když člověk se v tom tak nějak zamotá a uzavře, kdy ta sebelítost vede opravdu k tomu, že se zapouzdří, a už si do toho nikoho nepustí, tak si myslím, že to může mít fatální důsledky. Nevím, jestli to může třeba vyústit i v nějaké sebevražedné sklony, ale minimálně takové uzavření se okolnímu světu, neschopnost pak řešit jakékoliv vlastně problémy ve svém životě, takový permanentní pocit, že vlastně to všechno k ničemu a všichni mi ublížili. Já si myslím, že pak můžou nastoupit i takové ty psychosomatické problémy. Když jsem slyšel nebo četl o tom, že někdy z takových věcí vzniká třeba rakovina. Nevím, jestli tomu tak je, není, ale určitě je to zajímavý pohled, že člověk prostě se tak utápí v té hořkosti, že nakonec ho přimůže i takováhle fatální nemoc.
1: Takže když jsme v krajnosti, tak jsme vlastně slepí vůči ostatním věcem. Je to tak?
2: Tak nějak.
1: Neměl by mít věřící člověk vždycky víru na to, aby se životním nepříjemnostem nějak postavil a nedostal se do těch krajností nebo takových těch sebelítostivých stavů, kdy já jsem největší chudinka na světě?
2: Asi by bylo hezké, kdyby měl na to tu víru a použil všechny ty páky, které na tom třeba Boží slovo má, ale prostě ta realita někdy hodně míjí ten ideál. No, tak já se obávám, že prostě to tak jako často není, že prostě tu víru neumíme uplatnit, nebo minimálně ne hned na první dobrou. A zase to vidím i v té Bibli, že to tak bylo. A myslím si, že nám křesťanům to trošku ještě komplikuje jedna skutečnost, a to je totiž to, že my věříme v Boha, o kterém věříme, že je současně milující a současně všemohoucí, že? A ono, když z toho uděláme nějakou takovou jako rovnici, tak nám z toho vypadne, že když teda někdo, kdo je všemohoucí a ještě nekonečně milující, je na naší straně, tak že vlastně se musíme mít pořád dobře, že? A ono to tak jako úplně není v tom křesťanském životě a v ten okamžik si klademe otázky, které tu naši sebelítost můžou prohlubovat, a to jsou takové ty momenty, kdy si říkáme, jestli to není nakonec i ten Bůh, který nás zapomněl, ten Bůh, který se postavil proti nám nebo se přestal zajímat o ty naše potřeby. A to zase vidím i v Bibli, že tam ti autoři různých textů kladou prostě takové ty otázky někdy až drze nebo skoro až rouhavé, bych řekl, kdy říkají, bože, prostě proč neslyšíš? Že, jako, kam jsi odešel? Proč jsi na nás zapomněl? Co mám dělat? Proč jsi nás opustil? A k tomu se ještě přidá takový ten moment, který teda mi se taky občas stává, když teda mám nějakou tu bolístku, se člověk podívá kolem a teď vidí ty lidi, kteří třeba Boha ani nevěří a žijí všelijakým způsobem a jsou happy, tak pak zaznívají ty otázky, bože, jak to, že ten nespravedlivý nebo ten nevěřící, který si vůbec s hříchem nedělá těžkou hlavu, se má líp než já. Jako, kde je to tvoje požehnání? Že jo? Proč jsi na mě zapomněl? Proč jsi mě opustil? Takže já se obávám, že jako křesťané to někdy máme možná ještě trošku těžší s tou sebelítostí, kvůli tomu jevu.
1: A je možné vlastně klást Bohu ty rouhavé otázky? Proč zrovna já? Proč já trpím a soused se má dobře, přestože, jak jste říkal, třeba se vůbec netrápí nějakými tvými zákony, Bože?
2: No, tak já to vidím, že ty biblické postavy v Biblii prostě tyhle ty otázky kladou, nebo tyhle ty výčitky vůči Bohu. A nemám pocit, že by Bůh za to zavrhl. Asi to není úplně ideální způsob komunikace s Bohem. Na druhou stranu nám to pomůže ventilovat ten přetlak emoční a na Boha to prostě nějak vysypat. A když čteme třeba knihu Job, že jo, tak tam dělá ještě horší věci. Že? Proklíná den vlastního narození. Jo? Vyčítá Bohu kde co. Takže tam někde ti boží muži prostě opravdu jdou takhle jako na krev do těch věcí. Ale nakonec stejně to končí vždycky dobře, jo? Že Bůh se k ním jako přizná a tu odpověď jim dá. Oni z toho nějak z té sebelítosti a z těch svých bolestí vybruslí. A tak to vidím jako to světlo na konci tunelu, no? když už jsme teda takhle do toho zapadli. Otevřeme si na Hospodina trošku tu pusu drzejíc, než by možná jsme měli. Takže on ve své lásce to nějak přikryje a nakonec stejně zase to jeho milosrdenství na nás nějak jako spadne. No.
1: Takže je nějaká lepší otázka než Bože, proč zrovna já?
2: No, taková jako košer otázka by byla asi, bože, jak to mám vydržet, no. Nenapadá teď teda v tuhle tu chvíli. Protože samozřejmě se nabízí otázka, bože, proč se to stalo, a to je ještě horší, že jo. To prostě v okamžiku, kdy člověk začne přemýšlet, čím si to způsobil, proč se to stalo, kde je ta výhýbka, kde se to prostě přehodilo ta kolej. Tak to jsou nakonečné otázky a končí to v nějaké depresi nakonec. Jo? Takže já si myslím, že na to si taky musíme dávat pozor a spíš prostě hledat u Boha tu sílu. No? Bože, dej mi sílu, dej mi milost, ukaž mi, jak z toho vyjít ven, protože apoštol Pavel vlastně má krásné zaslíbení, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly a z každé zkoušky dá nějaké to východisko. Jo? Tak někde být musí. Takže bože, kde je to východisko, já ho nevidím, neslyším tě, nevím, co mám dělat, dej mi moudrost, dej mi milost udělat další krok, který mě tím vším provede. No?
1: Zdá se mi, že lidé se dělí na jakési pomyslné dvě množiny. Někteří se litují a proto okolí je to velmi dobře pochopitelná emoce a litují toho človíčka, tak nějak se snaží mu pomoct. A pak jsou někteří, kteří svojí sebelítostí úplně dráždí to svoje okolí. V čem je problém?
2: Tak když pominu nějaké přirozené sympatie, antipatie, které k některým lidem chováme, ještě dřív než otevřou pusu, tak ta otázka zní, jako co tu sebelítost teda způsobuje, že? Co je tam příčinou. A já si myslím, že to, co nejvíc lidi dráždí, je, když člověk má takovou tu dětskou sebelítost. Jo? Když dospělý člověk se chová jako dítě, kterému prostě na tom pískovišti někdo vezme kyblík a lopatičku, ono se tam rozbrečí, vzteká, jo? A teď prostě celý svět se mu hroutí. Jo? Jde o banální věc, která se vyřeší prostě v jedné minutě, maminka vstane, prostě zase mu tu lopatičku jako vrátí, že? Ale někdy dospělí lidé se takhle chovají v takových jako banálních situacích a to vidím jako problém a to může fakt to okolí naštvat a s takovým člověkem asi málo kdo chce být v nějakém užším vztahu. Na druhou stranu, když někdo trpí sebelítostí prostě proto, že mu teď sdělili, že má rakovinu v terminálním stádiu, a nebo mu prostě zemře někdo z jeho blízkých, tak to je tak silně pochopitelné, že tam se nám chce plakat s ním a litovat ho spolu s ním, že? Takže tady asi bude někde ta hranice mezi tou akceptovatelnou a neakceptovatelnou sebelítostí.
1: Vy jste říkal na začátku, že sám máte zkušenosti se sebelítostí. Můžu se zeptat, jakou?
2: No spoustu. Co by se musel mít asi seriál těch pořadů, ale samozřejmě, tak jak už jsem mluvil na začátku o tom kazateli, tak já nevím, jestli je to problém každého muže, ale můj teda určitě někdy prostě ta sebelítost v tom manželství, že teda ty věci, jestli nerozumíme, nebo že manželka udělá něco jiného, něco jinak, než já bych si přál. Asi každý známe tu situaci, kdy třeba partner zapomene na výročí svatby, nebo na naše narozeniny, nebo na něco, nebo koupí nevhodný dárek, jiný, než který jsme si přáli. Tak to jsou takové ty sebelítosti, které nás dokážou pořádně otrávit, když jde o banality. Já. Pro mě třeba osobně vždycky takovým jako lékem tady na to bylo přečíst si znovu 13. kapitolu 1. listu Korinským, protože tam, když pak si člověk přečte, že teda láska všechno vydrží a nepočítá křivdy, tak to tak jako člověka zahanbí natolik, že pochopí, že je hloupý, když kvůli takovým banálním věcem upadá do sebelítosti. No ale pak jsou samozřejmě vážnější věci, že jo? Tak když vám začne nějakým způsobem růst nějaká kolize, nějaká nedůvěra uvnitř vedoucího služebního týmu v církvi, kdy někdo špatně pochopí nějaké vaše rozhodnutí a vy třeba nedokážete nebo ani nemůžete třeba vysvětlit, proč, ale teď se na vaši hlavu snese nějaká kritika, tak ta sebelítost tam má samozřejmě nějaký prostor. A teď aktuálně já prostě to prožívám v těch zdravotních oblastech, už dlouhodobě zápasím vlastně s chronickými bolestmi, lékaři neví, co je příčinou a taky jsem musel hledat způsob, jak z těchto věcí se dostat ven, abych nezůstal prostě jenom ležet, nekoukal do zdi, nebo na strop a nelitoval sám sebe, že?
1: To je těžké. Když vás to zmáhá, máte nějakou první pomoc? Nějakou tu 13. kapitolu?
2: No tady v těch věcech zdravotních se vždycky vracím s těch různým božím zaslíbením a k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje. A i když já tomu nerozumím, nedokážu si vysvětlit to, co se děje, a připadne mi to hrozně nespravedlivý, protože jsem sportoval a snažil se žít zdravě a nejsem na ničem závislý, tak to nechápu, tak v tu chvíli si připomínám takové ty texty, takový ten známý text třeba v knize Přísloví v 3. kapitole, že máme prostě důvěřovat Hospodinu a nespoléhat na svoji rozumnost, nebo jak praví, nebo píše Izajáš na jiném místě, že prostě hold ty boží cesty a boží myšlení převyšují ty naše cesty a to naše myšlení tak jako nebe převyšuje zemi. A já prostě ty věci nepochopím, já nedokážu je vysvětlit, ale důvěřuji tomu, že Bůh ví, co dělá a že někde snad v té neviditelné oblasti, někde kolem mě, za mnou se děje nějaký zápas. Tak jako ten Job, že? Tak on taky nevěděl, proč se mu ty věci dějí. My to víme, protože to máme referované v tom jeho příběhu, ale on netušil, proč tak strašně trpí, že jo. Ale probíhal nějaký vlastně duchovní boj, který měl prokázat, že jeho víra je opravdová. Tak snažím se vracet k těmhletěm textům a samozřejmě k zaslíbením nebo k takovým těm momentům, když mám pocit, že Bůh nic nedělá, nebo říkám si, jestli Bůh vůbec ještě dělá dneska zázraky, tak si rád připomínám ty zázraky, které už jsem zažil v minulosti, že? Tak jako ať už ve svém životě nebo v životě své rodiny, sboru, mnohokrát jsem zažil nějaké nadpřirozené uzdravení, vysvobození, takovéhle věci. Si říkám, no když to Bůh udělal prostě před 5 nebo 10 lety, tak je mocný to udělat i teď. A pokud to prostě teď nedělá, tak asi k tomu má nějaký důvod.
1: Říká Zdeněk Kašpárek. Od mikrofonu vám hezký den přeje také Kateřina Hodecová. Po písničce budeme pokračovat.

0: Hospodin však vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se uspoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin. Svému dědictví.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu je kazatel církve bratrské v Třinci, Lišbicích a také senior této oblasti Zdeněk Kašpárek. Dnes si povídáme o sebelítosti. My jsme tady v tom prvním vstupu se snažili zmapovat, jak se vlastně taková sebelítost projevuje. A mluvili jsme i o tom, že se nevyhýbá nikomu z nás. Pojďme teď do Bible. Právě proto, že Bible je vzácná kniha, která nic nelakuje na růžovo. Můžeme si projít některé konkrétní případy sebelitování. Vy jste říkal, že tam jsou, tak pojďme na ně.
2: No, tam je spousta takových třeba kratičkých momentů. Já třeba miluju tu pasáž příběhu Eliášovi, který v podstatě na Karmelu nejprve zažije úžasnou boží moc, že se stoupí oheň z nebe na vodou nasáklou oběť, prostě on tam porazí několik set proroků a kněží pohanských božstev a různých model a prostě je úplně na top pozici a v zápěti na to tam čteme, jak utíká do pouště a sedá si tam pod nějaký ten keř a chce umřít. Jo? On prostě, rozumíte, prostě člověk, který před chvíli zažil tak úžasný boží zázrak, prostě padá na zadek, je vyčerpaný, unavený fyzicky, duševně, duchovně a říká, bože, dost, prostě já chci umřít. Jo? Tak mě to hrozně pozbuzuje, že člověk tohohle typu může dojít i do této fáze. Ale jinak jsou tam i takové jako pasáže jako delší, které jsou takovou anatomií nebo genezí možná sebelítosti. A to jsou třeba některé ty příběhy z doby exodu Izraele z Egypta do zaslíbené země. A já třeba mám moc rád ten text v Numeri v 11. kapitole, který popisuje právě ten moment, kdy už zase Izrael na poušti reptal proti Hospodinu. A mě jich strašně líto vždycky, protože já si dokážu představit, co prožívali, když z toho Egypta vycházeli. Prostě dostali vizi zaslíbené země, která oplývá medem a mlékem, kde bude strašně dobře. A živý Bůh, kterého viděli před chvíli dělat ty úžasné zázraky v Egyptě, tak je s nimi a teď jim ještě rozdělí to moře a oni teda přejdou suchou nohou přes něj. To by jsme všichni byli strašně happy a všechno bychom viděli růžovými brýlemi. Si znáte vlastně ten animovaný film Prince egyptský, tak tam je to krásně, jak prostě projdou tím mořem a teď prostě zpívají, tančí, ty tamburínky tam mají a chřestítka a radují se z Hospodina. No a pak přijde realita, že jo? Přijde realita té pouště a teď jsou tam nějací ti nepřátelé a vypadá to, že Bůh jako nějak nezvládl logistiku, takže oni najednou jako nemají potravu pro sebe ani pro děti, nemají vodu, nemají potravu pro dobytek, pro ty stáda, která sebou táhli. No a právě v té 11. kapitole Numeri tam je krásně vidět, jak ta sebelítost roste a jak je vlastně jako nakažlivá. Tam oni vlastně v určitém momentu, kdy jim všechny ty věci nutné pro život jako chybí, tak začnou reptat, že? Začnou se litovat, začne to o to přimíšeného lidu, nebo jak má český studijní překlad, tam má, že lůza, to znamená ti nežidé, neizraelci, kteří se k tomu průvodu směřujícímu do zaslíbené země připojili, zřejmě taky bývali otroci z Egypta, a těch začnou reptat jako první, jo, protože oni neznají Hospodina. Vlastně. Oni tak jako šli po těch zázracích, po těch emocích a najednou tváří tvář problémům reptají. A teď si stěžují, že jo? Teď si stěžují a začnou vidět tu minulost svoji otrockou nesmírně pozitivně. Jo? Najednou si idealizují minulost a proklínají přítomnost. Jo?
1: No. To je hrozně zajímavé, co říkáte, že sebelítost, ty splasklé představy vlastně vedou k reptání.
2: No. A teď oni tam je to, Bible to nádherně barvitě popisují, jak říkají, no, když jsme byli otroci, tak jsme se přežírali prostě tím pórkem a cibulí a melounama a ryby jsme měli zadarmo, jo. To, že jim někdo tloukl dozad bičem a dudkami, tak to už jako zapomněli v tu chvíli. No a teď tím nakazí ale i ten Izrael, že jo? Protože na začátku je to ta lůza, pak se k ním přidá ten Izrael, který začne mluvit stejnou řečí a nakonec je to i ten Mojžíš, který jako už jako ani, no on vidí samozřejmě ty Izraelce, jak trpí, ale začne vidět hlavně sebe, jo? A říká tam prostě, jako já tak trpím, jo? Prostě, bože, prostě, proč mě necháváš tak trpět, jo? Takže tam to nevím, jak se to přenáší, jak se to množí, ta sebelítost. A já si myslím, že to taky jako známe, že to známe z práce nebo ze školy. Prostě třeba je nám i relativně dobře, ale někdo začne reptat na šéfa nebo na učitele nebo na pastora v církvi. A hned se k němu někdo přidá, teď to bují, že jo, teď to bují a ta sebelítost začíná dát tím větší, bez to živí těmi slovy. Nakonec je to nějaká katastrofa, že jo. Oni nakonec nevstoupili do té zaslíbené země. Kvůli tomu svému reptání samozřejmě. Protože ono se pak projevilo ještě v dalších nějakých momentech a vlastně nakonec Bůh vystavil stopku a řekl, no tak ne, no, tak jako, když to pořád všechno vidíte tak negativně, tak ta zaslíbená zem prostě nebude, no. Tak to mě děsí, jo, z toho mi běhá trošku mraz na zádech.
1: To mě taky, to je tedy šílený důsledek toho, že se člověk nechá strhnout.
2: No. Já si myslím, že pro ně byl obrovský problém třeba v tom, že fakt jako nevěděli, on jim ten Mojžíš ani Bůh nikdy neřekli, jak dlouho na té poušti teda budou, že jo. To až potom se, po tom průšvihu s těmi zvěry, že jo, víš, že to bude 40 let, ale předtím to neví a teď, já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, když člověk trpí a neví, jak dlouho to ještě bude trvat. Jo. My jsme schopni vydržet velké utrpení, ale jo, když máme dostat injekci nebo nám mají vrtat zub, no tak máme nějakou představu, jak dlouho to bude trvat, tak to vydržíme, že jo, pokud teda schováme dospělé a ne jako malé děti zase. Ale když nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo, jestli ta nemoc bude trvat měsíc, nebo bude trvat rok, nebo bude trvat 5 let, nebo už je to trvalý stav, jo. Jestli to naše manželství za měsíc bude nádherný a zase se budeme mít rádi, tak jako jsme se měli, když jsme se brali, anebo prostě do konce života si ponesu kříž, že si s tím člověkem prostě nebudu rozumět. No, to je těžký. Jo. Já si pamatuju, když si, já miluju jeseníky, teda, já z nich pocházím a v podstatě jsem tam vyrostl. A když jsme s rodinkou vyrazili na túru po hřebenech jeseníků od motoristů skřítek, vlastně nahoru na ztracené kameny, kde to tam znáte, a směrem na Pradět a došli jsme k Jelení Studánce a teď jsme měli zpátky k autu. Říkal jsem si, tak nepůjdeme zpátky tou samou cestou a vidíme taky něco jiného z těch nádherných hor. Sejdeme po svahu dolů a půjdeme po vrstevnici. No a jako logicky bylo jasný, že teda dříve nebo později, když půjdeme po té vrstevnici, po takové té cestě pro těžaře dřeva, takže musíme protnout tu turistickou cestu, že se k ní dostaneme. No, ale mě v tu chvíli teda, samozřejmě to extrémní hloupost, ale mě v tu chvíli vůbec jako nedošlo, že ta cesta po té vrstevnici může být x-násobně delší než po tom hřebenu. Že jo? A teď my jsme šli a za každou zatáčkou jsme si mysleli, že už tam protneme tu turistickou cestu, že na ní navážeme a sejdeme teda na to parkoviště k autu a zase nic. Jo? Takže už to bylo po 10. nebo po 15. Jo? A fakt už nám jsme měli nohy dřevěný a furt jsme nevěděli, kde vlastně jsme. A jestli za dalším rohem tedy už ta turistická značka bude, anebo ještě nás čeká dalších třeba 10 kilometrů. Tak to bylo šílený. Jo? Psychicky to bylo šílený teda.
1: S váma bych nechtěla jít na túru asi. Existuje nějaké řešení, nějaký lék na tu sebelítost? Nebo jakým způsobem zpracovat situaci, kterou jsme tady teď popsali na tom izraelském lidu, i tom přemíšeném lidu, který vyšel do pouště? Začalo to tady těmi přemíšenci, ale nakonec to skončilo až u Mojžíše. A to opravdu je problém, když vedoucí se nechá strhnout. Takže co s tím?
2: No, vždycky je to o tom, že se musíme prostě vrátit zpátky k Bohu. No. Vždycky je to o tom vrátit se do písma, do biblických textů. Někdy nám v tom můžou pomoct přátelé nebo nějaké blízké osoby kolem nás. Tragédie je, když jsme v tom teda sami. No. To je pak jako hodně těžký, ale já věřím, že někdy nám prostě nezbyde nic jiného, než fakt jako řvát k Bohu, jako řval ten Job a jako řval Jeremiáš, když byl v té studni, prostě topil se v bahně a Bůh nic nedělal pořád. Nebo David, že jo, v těch žálmech je to xkrát, kdy on dlouhodobě prožíval nějaké tlaky, nepřátelství, věci se mu sypaly, volal k Bohu a Bůh jako vypadal, že fakt jako ohluchnul. Ale stejně nakonec je to o tom, že nakonec se s tím Bohem prostě setkám. No. A Je řada textů, já už jsem tady některé ty texty jako nakousnul, ale myslím, že takovým úplně klíčovým je ten známý text ze 4. kapitoly listu Filipským, který prostě mluví o tom, že nemusíme být úzkostliví, ale můžeme v modlitbě všechny ty své starosti vložit na Hospodina společně s díku vzdáním, je tam teda napsáno. A ten jeho pokoj přijde. No. A tady k tomu se vždycky potřebuje nějak jako propracovat. Prostě nakonec stejně nezbývá, než to vložit na Boha. Mně se ten text moc líbí, protože on teda nemaže med někomu kolem pusy, protože on říká, že ty problémy mít budeme, že prostě budou ty úzkosti v tom křesťanském životě, že ta naše loď, to není ta výletní loď s těmi tenisovými kurty a bazény a koncertními sály, ale že to je nějaká ta válečná loď, jak řekl tuším John Wimber. Prostě jo, tak ten text říká, ano, prostě budou těžké věci, ale vy nemusíte zůstat v těch úzkostech, v těch straších, v těch bolestech. Můžete to vložit na Hospodina, můžete to Bohu říct, můžete mu říct o těch svých problémech, můžete to na něj vysypat, on kvůli tomu nikdy nikoho nezavrhl. A pak můžete důvěřovat tomu, že když zároveň se dokážete dostat do toho módu děkování, že ten boží pokoj přijde a tu vaši sebelitost prostě přepere, no.
1: Znamená to takové to děkování navzdory tomu, k čemu mě to možná táhne, nebo co mám na jazyku a co mě zaměstnává mysl i srdce?
2: No, určitě. Já věřím tomu, že když Bible říká, že máme dávat Bohu oběť díků nebo oběť chval, že jo, tak to máme jak ve starém, tak v novém zákoně těch textů celou řadu. Takže to je opravdu oběť. My jsme si zvyklí na křesťanství, které má být takové jako spokojené, šťastné. No, já tomu jako moc nevěřím, no. Nevidím to v Biblii. A my žijeme prostě v určitých zeměpisných šířkách, kde prostě se fakt jako máme dobře, jako prasátka v životě, ale to je spíš výjimka. No. A my si myslíme, že to je normál, že to je samozřejmost, ale není to tak. V skutečnosti ten život je mnohem tvrdší a většina lidí na světě to tak jako prožívá. A prožívali to i ti apoštolové, prožívali to ty starozákonní postavy. A stejně se nakonec do toho módu děkování jako nějak jako dostali. Když vidíme ty Davidovy žalmy, že jo, tak on začne chválou, pak si Bohu postěžuje, pak vylije srdce, mluví o těch bolestech, o těch trápeních a zase skončí chválou a děkováním. To je takový úžasný sendvič davidovský. Já jsem si víckrát uvědomil, že když teda jsem třeba nemohl v noci spát jako nějakým bolestem nebo nějakým úzkostem, obavám, že to nemusím takhle jako být, jo? Že prostě můžu ten čas využít k tomu děkování, protože pořád navzdory teda těm problémům je spousta věcí, za které můžu děkovat. Můžu děkovat za úžasné lidi kolem sebe, za to, že nejsem sám, můžu děkovat za církev, můžu děkovat za to, co ještě mám zdravého, nebo co mi funguje. Proděkovat se až k tomu božímu pokoji, no.

0: Sebelítost je tématem dnešního pořadu, jehož hostem je Zdeněk Kašpárek, kazatel církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior této oblasti, oblasti Těšínska. My jsme v minulém vstupu skončili tím, že vlastně navzdory možná těm těžkým věcem, tomu všemu, co nás tlačí k zemi, je potřeba se nějak proděkovat k jinému úhlu pohledu. K jinému pohledu na věc, na sebe i na Boha. A vděčnost je v Novém zákoně skoro vždycky spojená s chválou, modlitbami, zkrátka slovy vyjadřovaným postojem. Je to tedy tak, že řeč, slova mohou změnit situace i to naše myšlení a životní postoj?
1: Jo. Pevně tomu věřím. Mám moc rád jedno místo z knihy Přísloví ze 13. kapitoly, tam se píše, že ovoce svých úst se každý dobře nají. To je úžasná věc. Člověk se nají toho, co sám říká. A tak jako když prostě člověk je reptal a ta svá ústa prostě používá k reptání, k hořkostem, k pomluvám, výčitkám, tak ho může fakt jako sejmout i nějaká fyzická nemoc, nemluvě teda o těch duchovních problémech, které z toho pramení, tak to platí opačně. Věřím tomu, že když člověk děkuje, chválí navzdory, jak máme napsáno, i kdyby nevykvetl fík, kdyby pole nerodila, kdyby ve stájích nebyl dobytek, tak já budu s jásotem chválit Hospodina. No tak jo, to je mimochodem úžasná píseň. Tak Jde to a já si myslím, že to otevírá brány pro to, aby přišlo to boží požehnání, aby jsme vyšli teda z té sebelítosti a z těch hořkostí a byli naplněni tím božím pokojem.
0: To se nějak liší od propagovaného pozitivního myšlení, nebo je to to samé?
1: No, já si myslím, že to je trošku něco jiného než pozitivní myšlení, byť samozřejmě jsou tam nějaké podobnosti, paralely, ale pozitivní myšlení je prostě o tom, že člověk nemusí věřit Boha, že jo? Tak jako musí věci vědět pozitivně, musí být optimista, životní a ono mu to přinese nějaký efekt, ale my to stavíme na nějakém reálném základu, že jo? Nejde jenom o to, o nějakou autosugestci, že jo? Jde o to, že věříme, že tady dobrý Bůh. Že tady dobrý Bůh a že on opravdu, jak vlastně říká ten Job, jako nakonec ten Bůh postaví nade vším, postaví se nad tím prachem. A i kdyby ze mě strhali prostě to maso, tak já uvidím Boha, já se s ním sejdu. A tak my úplně jako nemůžeme nikomu zaručit ani sami sobě vnutit myšlenku, že prostě jednou tady na zemi se všichni budeme mít dobře, protože tak prostě jako nebude. Ale že jednou se mít dobře budeme, tak to pravda je.

0: prostě přemýšlím samozřejmě nad takovým tím Abrahamem, když měl obětovat Izáka, jo, to muselo být strašný. Jo. On stejně Bohu důvěřoval, stejně mu důvěřoval, nevíme tam, samozřejmě tam, nevíme, jestli za něco děkoval, ale pravděpodobně ano, jo. Protože on prostě měl ten postoj důvěry, že Bůh mu toho Izáka vrátí vzkříšeného z mrtvých. Nebo si představu toho apoštola Pavla, který teda píše na jednom místě, kolikrát byl bičován, tlučen holí, a pak tam taky píše, kolikrát ztroskotal na moři. A že den a noc strávil na širém moři. Jo? Ty si představí to Pavla, který prostě zakusil tu boží moc tolikrát, křísil mrtvé, uzdroval nemocné, vymítal démony a teď plave v tom moři, kolem něj možná nějací žraloci. On je tam jeden a půl dne v tom moři a volá k Bohu a Bůh se furt neozývá. Jo? Ale já věřím tomu, že když on říká, že máme být vděční, že máme bez přestání děkovat, takže to i na tom moři prostě dělal. A nakonec přistál úspěšně. Takže věřím, že to Bůh dojedná. Že to není, že my si něco vyprodukujeme v sobě, ale Bůh začne jednat.
1: Říkám si, když člověk taky jako tvrdošíně lpí na tom, že bude navzdory situaci, navzdory vlastním pocitům Boha chválit a děkovat mu, prostě Bůh mu musí stát za to. Hmm. A teď, jak objevím takového Boha, který mi stojí za to?
0: No, tak na kříži asi, no. Tak bych to viděl, no. Protože to je gro, že jo, to je fundament všeho. Jestli Bůh tak miloval svět, že dal svého syna za mě na kříž, tak to je úžasný projev lásky, sebeobětování kvůli mě. Já jsem takhle v 18 letech v podstatě uvěřil, když by to nad knížku Billyho Grahama Pokoj s Bohem nějak jako došlo. Že teda Ježíše nepřibyli ani Římané, ani Židé, ale já svými hříchy, tak prostě v tu chvíli jsem si uvědomil tu boží lásku, proč ten Ježíš kvůli mě přišel. No to je to, co mě vždycky nějak jako zvedne i v současnosti. No, nehledě k tomu, že si myslím, že nejde jenom o tu boží podstatu, ale my fakt máme i kolem sebe jako spoustu věcí, za které můžeme děkovat, a jsou takové každodenní všední věci. Nedávno u nás na shromáždění se jedna sestřička modlila úžasným způsobem, ona prostě taková delší modlitba a děkovala za takové banální věci, jo? Že prostě ráno je sluníčko a že měla chleba s máslem a tím, prostě, že mají auto, které mohli přijet na shromáždění a že si měli co oblíct ráno. Přece tolik lidí na světě, kteří to prostě nemají, kteří to nemají. My jsme úžasně požehnaní, jenom prostě bereme ty věci jako samozřejmost. Takže když za ně začneme děkovat, bože, bolí mě ruka, ale díky, že ta druhá je aspoň zdravá. Díky za to, že jsem se mohl najíst, že nemusím trpět hlady, díky za to, že mám střechu nad hlavou, díky za to, že mám postel, díky za to, že mám auto, že mám přátele, že žiju v zemi, kde nepadají rakety. To je prostě tisíc věcí, za které můžu děkovat.
1: To je velká pravda. Ale ještě jinak, vlastně mířím k tomu, že je mnoho lidí, kteří mají nějaké ponětí o Bohu jako o nějaké entitě, jako o někom, nějakém soucnu. Jak vlastně můžu najít Boha jako toho, který je opravdu zdrojem požehnání a všeho dobrého v mém životě, s kterým o tom můžu mluvit?
0: No jedně to vyzkoušet, no. Nedokážu si úplně představit. Tak samozřejmě apoštol Pavel třeba píše v listu Římanům, že člověk může poznat Boha, když bude koukat na hvězdy, že? Když bude koukat prostě na přírodu kolem sebe. Tak i takhle lze poznat něco z boží lásky, z božího milosrdenství. Ale asi většinou je to tím, že člověk prostě řekne, bože, jestli jsi, tak přijď do mého života, prostě, tak se mi zjev, tak se mi dotkni. A třeba moje zkušenost asi řady lidí je, že když člověk je na počátku té svojí cesty víry, tak to tak jako funguje docela dobře, ta boží moc. Jeden můj kamarád říkal, že když uvěřil, tak všechny vlaky a autobusy, kterýma jezdil do školy a ze školy, tak nejezdili podle jízdního řádu, jezdili podle toho, jak on se modlil. Tak to tak jako nějakou dobu to takhle funguje. Takže to jsou takové ty momenty, kdy Bůh si hýčká ty svoje děti, kdy zahrnuje svým požehnáním, no a pak přijde třeba ten čas těch zkoušek, no. Já nevím, jestli to úplně odpověď na vaši otázku, ale...
1: Já myslím, že jo, že ta výzva to zkusit, že to už je opravdu na každém z nás a boží odpověď může být různá. Chce to asi jenom poslouchat.
0: No ono je jedno místo, že Bůh v Biblii přímo na jednom místě říká, zkuste mě, jo, tak jo. Tak někdy chce to Boha vyzkoušet, no.

0: Přesně tak.
1: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Zpátky k sebelítosti. I když nechci nikomu nic podsouvat, tak osobně se mi zdá, že sebelítost je velké téma v současnosti, protože někteří odborníci říkají, že je doba emocionální a že na těch emocích hodně stavíme, hodně jim dáváme velký prostor ve svém životě, přemýšlení, rozhodování a podobně. A to znamená, že když je člověk orientovaný na svoje emoce, tak si moc věcí moc bere. Tak proč to tak je vlastně? Proč je teď ta emocionalita tak pro nás důležitá?
2: No, tak to je prostě ten postmoderní svět, postpravdivý, nebo jak ještě se tomu říká, postkřesťanský, kde prostě jako kdyby nejde o pravdu, jde o ty emoce. Někdy mám pocit, jako že pravda lidi až tolik nezajímá, jde jim právě o ty prožitky. No. Připadá mi to smutný, ale pochopitelný. Že jo? Tak člověk si chce ten život tady na zemi nějak užít a chce se mít dobře, ale děsí mě to. Děsí mě to. A myslím si, že to souvisí trošku i s tím, že v podstatě od malička dneska ta společnost i ta výchova v rodině je nastavována tak, jako aby jsme se měli dobře, aby jsme byli šťastní a vlastně všechno nám jako fungovalo. Někdy to jde až do takové té podoby té hyperprotektivní výchovy a takové té ochranářské společnosti, kdy lidi hlavně ví, jaké jsou všechny jejich práva a kdo by jim co měl dát a už nějak moc nepřemýšlí nad svými povinnostmi a co by měli dát oni, nebo případně jako oběť by měli dát oni. A to je velký problém. Já si myslím, že to je i odpověď možná na otázku, proč ty současné mladé generace jsou takové křehké, že jo, ty generace těch sněhových vloček, jak se říká, no, prostě tak moc je všichni chrání od něčeho negativního, že nakonec je to prostě převálcuje ten normální život. Jo? My jsme to takhle asi neměli. No? Já teď nechci tady vypadat jako důchodce, který vzpomíná na starý dobrý časy, ale my jsme přece jenom byli jako zvyklí od malička na to, že občas dostaneme pár facek. Jo? Teď nechci, aby někdo si myslel, že teda jsem pro návrat fyzických trestů do školy nebo něco podobného, ale prostě tak to bylo, to byla realita. Že jo? Tak člověk udělal něco blbě, učitel mu dal na vybranou, jestli chce poznámku nebo facku. Když řekl poznámku, tak mu tu facku dali doma rodiče. No. Ale zase tak jako nás ten život tak nebolel. Jo? Já mám pocit, že někdy nastupují třeba do zaměstnání, protože jsem dřív pracoval na nějaké manažerské pozici v neziskových organizacích a dělal jsem výběrová řízení. A tak jakože někdy nastupují mladí lidé do práce a jsou překvapení, že mají nějaké povinnosti a že na ně někdo houkne, když prostě nepřijdou včas do práce. A propadnou se do té sebelítosti, jo? Protože oni chtějí být happy, jo? Oni chtějí být šťastní. Jako.
0: A je to opravdu problém mladé generace? Nebo jenom mladé generace?
2: No, hlavně, no. I když jako samozřejmě i ta starší generace, jako, tak ono se to dobře poslouchá, když vám někdo pořád říká, máte práva, jako oni vám to musí dát. A když nechtějí, tak si najměte právníka a on vám to vyřídí, jo. No ale pak neumíme snášet prostě bolesti, které jsou v podstatě jako neřešitelné. A oni jsou, jako v těch našich životech, o tom jsme dneska i mluvili, jsou věci, bolesti, které jsou prostě neřešitelné. Ať už bolesti vztahové, nebo emocionální, nebo fyzické, nebo finanční. Že? Samozřejmě vždycky si každá generace myslela, že když oni byli mladí, tak to bylo lepší, tak nechci vypadat jako staromilec, ale trošku se bojím toho vývoje. No. Pokud nedojde k nějakému zvratu, třeba k nějakému krásnému křesťanskému probuzení duchovnímu, tak se trošku bojím, kam to všechno směřuje. No.
0: No, na církev se vás teď chci také zeptat, jste kazatel, a tento trend se tedy musí prolínat nějakým způsobem i do církve. Vnímáte to i tam?
2: No, určitě. To je úplně to samé, jo? Jako v tom zaměstnání. No? Tak někdo udělá něco blbě a vy ho se vší láskou upozorníte na tu chybu a když mu předtím řeknete 50 slov pozitivních, tak jakmile mu řeknete ty dvě negativní, tak je průšvih. Tak je průšvih. Prostě má pocit, že ho nemáte rádi, prostě svět je plný lidí pozraňovaných církvemi a pastory A jo, já chápu, že opravdu jako někdy církve nebo i my pastoři jednáme způsobem, který může člověka opravdu jako zranit a je pak potřeba teda samozřejmě z toho dělat třeba pokání, omluvit se, ale já se obávám, že většina těch lidí prostě jenom neunesla prostě elementární kázeň, napomenutí, prostě upozornění na něco, co fakt jako dělali špatně. No a když tam čtu prostě, jak apoštol Pavel píše Korinským, aby vydali tam toho svého kolegu, který teda žil v mimo manželském stavu, ještě navíc se svojí nevlastní matkou, tak aby ho vydali satanu. No dokážete si to představit ve svém sboru? Že by kazatel staršího z toho povstalo a říkal, máme tady člověka, prostě, který žije v cizoložství, dneska ho tady vydáme satanu. Jako, jo, no, tak to byste byli okamžitě v bulváru na titulní stránce jako sekta.
0: A to se říká, že už je jiná doba.
2: No, je jiná doba. No, je jiná doba. David říká v jednom žalmu, spravedlivý, ať mě třeba bije. Budu to považovat za voný olej, nebo tak nějak to tam je. Jo. Jako, takhle vůbec nejsme zvyklí myslet. Jo. Že když nás někdo napomene, tak bychom se to byli vděční. Jo. To je špatně. To je špatně. Já chápu, že je jiná doba. My jsme prostě sformovaní tou západní civilizací, která to hraje na to prostě být happy. No, ale pak se nám to fakt jako promítá do církve a někdy nevíme, jak řešit hřích, jak teda upozornit člověka na to, že dá něco elementárně špatně, aby neupadlo té sebelítosti, nezahořkl a neodešel do jiné církve třeba.
0: Může být sebelítost někdy užitečná? Třeba jako signál něčeho, co jsme dlouho přehlíželi?
2: No, tak asi dokážu si to představit třeba v situaci, kdy někdo je třeba zneužívaný svým okolím. To nemyslím jenom jako na sexuální zneužívání, ale prostě zneužívaný k nějakým usluhám nebo terčem nějakých posměšků a pořád to tak jako nějak nese, až prostě najednou padne do sebelítosti, uvědomí si, že vlastně to je všecko k ničemu. A dokážu si představit, že v takovou chvíli člověk konečně pochopí, že musí změnit přátele, že musí změnit ten tým, ve kterém je, že nemůže být prostě v nějakých patologických vztazích, destruktivních vztazích. Takže jo, dokážu si představit, že člověka, když se dostane do takovéhle fáze, tak může napadnout tak a dost. Já si postavím nějakou hranici ve svém životě, přes kterou tyhle ty lidi už prostě nebudu dál pouštět. Začnu si víc vážit sám sebe a jdu do toho. Dokážu si představit ženu, prostě, která je opakovaně třeba podváděna svým mužem a která si řekne, jako pořád to trpí, pak pláče sama nad sebou, probrečí noci, pak si řekne, ale proč bych to vlastně měla zůstávat? Jako, teď, pokud by byla věřící, že jo, tak by byla za těchto těch okolností rozvod připouští, tak já tomu prostě udělám tlustou čáru. Jako prostě řeknu ne, já už se nenechám zneužívat a začnu svůj život žít jinak. Jo? Takže jo, dokážu si to představit, že to takhle ten pozitivní efekt a sebelítost mít může, byť se obávám, že většinou nám hrozí spíš teda ten negativní efekt.
0: Tak abychom nekončili úplně negativně. Máte nějaké povzbuzení na závěr, jako tečku tomu dnešnímu tématu?
2: No, povzbuzení pro mě je vždycky jako povzbuzení vrátit se k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje a že u něho to řešení nějaké prostě je. Jo? Že já tomu nerozumím, nechápu, nevím, kdy přijde, ale je postavit se znovu prostě na to boží slovo, na ty boží zaslíbení. Přece Bůh, který mě tak moc miloval, že dal svého syna za mě a připravil mi dokonce místo ve svém království, přijal mě za svého syna, udělal ze mě královského kněze, že jo, jak máme napsáno taky v Bibli. Ten Bůh má se mnou určitě úžasný plán. Takže i když teď prostě nechápu, nerozumím své bolesti, nerozumím tomu, kde se nacházím a kam jdu, tak věřím tomu, že někde za tím horizontem, za který nevidím, prostě je to požehnání, je ten pokoj, je ta radost Bohu a ta odměna. No. Takže vidím to pozitivně.
0: Tečku za pořadem o sebelítosti dělá kazatel Církve bratrské v Třinci Ližbicích a také senior pro oblast Těšínska Zdeněk Kašpárek. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste s náma sdílel i jak jste nám nastínil, co dělat v takových těžkých situacích života a přeju vám hodně moudrosti a sil do další práce a také to kýžené uzdravení všech věcí, které vás trápí.
2: Moc děkuju a taky přeju vám, redakci i všem posluchačům, opravdu boží požehnání a pokud možno každodenní setkávání s milujícím Bohem.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a někdy příště naslyšenou.

Znělka Rádia 7 zní s 9. hodinou v sobotu 23. května. U mikrofonu Rádia 7 je Broňa Procházková. Přeji vám dobré dopoledne. Ke klíčovému slovu přidejme informaci, že další vydání je tu opět za týden. Na přátelství se zaměří Lucie Endlicherová a Ráchel Bícová. A k tomu dnešnímu rozhovoru se můžete ve vysílání vrátit ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Po případě ho samozřejmě najdete na podcastových platformách i v archivu na webu rádia. Hodina před námi přinese spoustu písniček, také upozorní na jeden festival, dále na Národní den modliteb i blížící se Noc kostelů. Mimochodem už víte, co budete dělat 29. května?

kalendáři u dnešního data najdete napsané jméno Vladimír. Je to jméno velmi rozšířené především ve slovanském světě a vlastně není divu. Znamená, že jeho nositel je velký svou mocí. Gratulujeme všem Vladimírům.

0: Full of Life, v překladu Plnost života. Takový je titulek festivalu, který dnes ve 14 hodin odstartuje v okolí katolického kostela v Brně-Řečkovicích. V čem jeho organizátoři Plnost spatřují a jak je chtějí přiblížit návštěvníkům festivalu? Ptali jsme se Petra Handlara z organizačního týmu.
1: Plnost pro nás asi neznamená nějaký dokonalý život bez problémů, ale že to život, který má nějaký směr a nějakou hloubku, smysl. To znamená, že vlastně na tohle chcem zejména upozorňovat, že je to život, ve kterém člověk není sám, kde může sdílet tu svoji víru, ale taky radost, otázky a těžkosti s druhými lidmi. A život v plnosti roste tam, kde je přítomná láska a pokoj, naděje, odpuštění a nějaké vztahy opravdové. Takže i o tom se to určitě chceme bavit, na to upozorňovat, toto nějak odkrývat, a nejde teda jen o nějaký výkon nebo úspěch, ale vůbec ta schopnost se zastavit a vnímat ty druhé lidi a umět děkovat a nacházet tu radost jakoby v obyčejných věcech.
0: Říká Petr Handlar z organizačního týmu festivalu Full of Life. V Brně-Řečkovicích se od 14. hodiny dále můžete potkat třeba s kapelou Lift Up, písničkářem Pavlem Čatkem nebo majitelem firmy Zonentor Josefem Dvořáčkem a jeho zajímavým příběhem o cestě k Bohu. Na webu fulloflife.cz pak můžete zjistit další podrobnosti.

0: Národní den modliteb se chystá na neděli 24. května do Betlémské kaple v Praze. V den letnic připomínky seslání Ducha Svatého se sejdou lidé napříč církvemi, aby se společně modlili. Za co? Zhrnuje pořadatel setkání Petr Kácha.
1: Já mám za to, že naše země se nachází skutečně v těžké situaci. Prošli jsme covidem, procházíme ekonomickou krizí, energetickou krizí, ale i spoustou dalších věcí. Prožíváme velké tlaky, jak z západu, tak z východu, kdy se na nás tlačí všelijaké ideologie. Je to těžká situace, je to těžká doba a já jsem prožil, nejenom já, ale i tedy další, že je skutečně potřeba se modlit za boží ochranu, potřeba se modlit za náš národ. My jako křesťané, nebo mnozí křesťané, očekáváme nějaké boží navštívení, které by bylo buď to minimálně stejné, nebo ještě větší, než jsme zažili v 90. letech, kdy po sametové revoluci bylo mnoho lidí otevřeno vůči Bohu a vůči evangeliu a mnoho lidí se obrátilo, přišlo ke Kristu, vydali mu svůj život. A takže já mám za to, že jakoby ta těžká situace v tomhle národě, jednak je potřeba se modlit za ochranu vůbec za náš národ, aby jsme to zvládli všechno a jednak taky za to, aby možná skrz ty těžké věci se lidé začali víc obracet k Bohu než k penězům a k majetku a k dalším takovým těm věcem. To, co se tady dělo ty uplynulá desetiletí vlastně. No.
0: Pokud se k Národnímu dnu modliteb budete chtít přidat i vy, v pražské Betlémské kapli odstartuje program zítra ve 14.30.
2: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas.

0: 29. května tohoto roku se ve Tmani uskuteční Noc kostelů, která ponese téma odvaha. Jaký program čeká návštěvníky?
1: Letošní Noc kostelů začíná už vlastně ve dne odpoledne, kdy se připravuje výstava výtvarných prací žáků základní školy a mateřské školy Tmaň. Od 16 do 17 hodin je jen tak do kostela. Vstoupit a být tady v tom místě. Hodinu před koncertem strunacům si můžete prohlédnout výstavu, ale i zahradu, kostel, tedy v našem případě sbor, protože my nazýváme kostel sborem, je to vlastně setkání lidí. Sbor může být pěvecký sbor, může být hasičů, ale sbor je vlastně to společenství lidí, kteří sem přicházejí, nejenom ta stavba. No a i tento čas můžeme pohovořit. Od 18 do 19 je kytarový koncert kroužku strunaců a od 19 do 19.05 je zvonění na zvon s nápisem Pravda vítězí. A já k tomu dodávám ještě, že nejenom pravda vítězí, ale hlavně pravda Boží vítězí.
0: Zve farářka církve Československé husitské ve Tmani Jana Šmardová Koulová.
2: Raz, dva, tři.
3: Mrzíš ma, láska, že tě mám tak málo.

0: Jako o knize především pro muže se mluví o knížce Muzikant na jezeře Mirka Vostrého. Od pondělka ji slýcháte ve čtení na pokračování. Její autor Mirek Vostrý nám prozradil, že rád putuje po Česku a některá jeho krásná místa začal spojovat také se svými příběhy. Kam v naší vlasti rád a s oblibou zamíří?
1: To je strašně těžký a těch oblastí mám spoustu. Ale ono, konec konců, když si tu knížku přečtete, tak tam na některých z nich narazíte. Já třeba miluju Lužické hory. To je prostě, ty mají atmosféru, to je něco tak pěkného. Tak tam se jeden příběh, konkrétně noční výpravčí, odehrává. Nebo takové ty oblasti

doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi,

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Koloským 3. kapitola, 14. až 15. verš.

0: Sobotní dopoledne se blíží k 10. hodině, se kterou se pro tuto chvíli od mikrofonu loučí Broňa Procházková. Přeji vám, ať sobota i neděle vám plynou pohodovým tempem.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude,

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: byl tam Ježíšek. Král. Král.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Znělka upozornila na překročení 10. hodiny. Je sobota 23. května. Moderace vysílání Rádia 7 se ujímá Petr Raus. Dnešní vysílání začneme starostí o sociální zdraví. Staráte se o to své? Máte ve svém životě dobré přátele? Proč je to důležité s ohledem na celkovou životní pohodu, zkoumá talk show No Filter. Připojte se 15 minut po 10. Jízda na tobogánu. Tak by se dal nazvat život Terezy Kimlové. S manželem vychovala dva syny. Prošla hlubokými údolími i vysokými vrchy. Zažila zázraky i čekání na ně a píše blog, protože potřebuje svůj život oblékat do slov. Bude hostem Fortepiana po 11. hodině. V Pohovce vám aktuálně nabízíme k poslechu sérii alb amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Dnes vám Bohdanka Medřická popolední připomene desku When You Speak. Navlékat koupené korálky je sice prima, když si je ale sami vyrobíte od úplného základu, je to teprve ta pravá paráda. Po 13. hodině začneme navlékat pohádkové korálky, které jsme pro vás vyrobili přímo u nás v rádiu. Běžnou praxí Staré jednoty bratrské bylo vychovávat chlapce k duchovní službě od útlého věku. A tak se do rodiny Jana Amose Komenského dostal malý Petr Figulus Jablonský. Život tohoto muže přibližuje kniha Hany Hlouchové s názvem Komenský mu říkal synu, kterou vám po částech nabízíme k poslechu ve večerech pod lampou. V dnešní části se od 14 hodin zaměříme na vrcholná léta Petrova života. Hudební skupina Otcovi děti už dnes neexistuje, ale v 90. letech minulého století určovala směr soudové křesťanské muziky. Písně z jejich dvou alb, Mezi nebem a zemí a Noc a den, připomenou písničky z archivu v 15 hodin. Pořad Studna slova se v současné době věnuje prvnímu listu Korinským. Tentokrát poprvé otevřeme 8. kapitolu, věnovanou masu obětovanému modlám. I ta má co říci současnému čtenáři. Přesvědčte se o tom sami od 15:30.

Jaké místo zaujímá v životě křesťana umění? A co to umění vlastně je? A co už uměním není? Na souvislost křesťanství a umění se ptal v roce 2003 výtvarníka a sociálního pracovníka Jana Bárty Petr Plaňanský. Reprízu rozhovoru nabízí pořad Poklady z archivu. Nalaďte si po 16:15. Dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl. Druhý přiběhl jen tak přes den a z textu je vidět, že opravdu chtěl vědět, co proto má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme nechat inspirovat tímto příběhem, můžete promýšlet s Markem Prosnarem v pořadu Kudy kam v 17:00.

0: Dnes na nás z kalendáře vykoukne hrdé jméno Vladimír. To jméno je velmi rozšířené především ve slovanském světě a není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je velký svou mocí. Jedním z mocných nositelů tohoto jména byl kyjevský velkokníže z 10. století, kterého u nás proslavil Karel Havlíček Borovský svou epickou básní Křest svatého Vladimíra. Vladimír prožil bouřlivé mládí. Teprve v roce 989 se nechal pokřtít a stal se velkým propagátorem křesťanství. Křest přijal, aby se mohl oženit s byzantskou princeznou Annou. Přijetí křtu pro něj ale nebylo jen nutné zlo, ani povrchní gesto. Prohlásil víru v Krista za státní náboženství a zakázal pohanství. Začal si také více všímat života svých poddaných. Jeho příklad brzy následoval takřka celý národ a kyjevská Rus se zařadila mezi křesťanské státy.
1: Chanenu, Adonai, chanenu, Kyra, Zavanu.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout

0: Před námi je teď další z našich pořadů a třetí zastavení v seriálu věnovanému lidskému well-beingu. Přeji inspirativní poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série v No Filteru a klasicky jsem tu já, Tom Michalko a můj táta.
3: Nazdar, ahoj.
2: Tak, jsi zdrav?
3: No, docela jo. No tak teda vlastně to uvidíme, že jo?
2: Uvidíme.
3: Jako fyzicky docela se mi zdá, že jo?
2: Ano.
3: Ale jak víme, tak buď zdrav není jenom o tom, jako nemít rýmečku, no.
2: Takže. Je to tak. Vlastně minule už jsme odstartovali tu nefyzickou část
3: emoční,
2: zdraví, emoční jako, nebo neuchopitelnou, hmatatelnou, někdy nevysvětlitelnou část.
3: No to mě zajímalo, když si vzpomeneš na to nahrávání minulé, na to téma, co ti tam jako zůstalo? Jako?
2: Co mě zůstalo? Mně zůstalo to, že ten člověk, který vypadá jako emocionálně stabilní, nemusí být ten, kdo je stabilní. Byl tam příklad Saula a Davida.
3: Jo.
2: A jeden z nich se tváří jako kladěz, jako ten David, který je vyvážená osobnost, ale pak si přečteme některé žalmy nebo některé části jeho příběhu a vidíme, že není úplně ten emocionálně, no, prostě není to ten nejstabilnější člověk. Na rozdíl od toho Saula, který sice dělal věci, které byly impulzivní,
3: no,
2: házel kopí, co bychom mohli třeba přirovnat k dnešním nějakým nadávkám, protože hodnota života, blablabla. Ne, samozřejmě nezlehčujem to, ale aspoň to uměl ventilovat.
3: Jo.
2: Takže, co tobě?
3: No pro mě tam asi bylo, jako, že to prolnutí nějak jako s ovocem ducha, jo? Jako, že sice jsme se bavili spíše o duši nebo o emocích, ale prostě ta láska, radost, pokoj, ticho, dost dobrotivost, dobrota, sebeovládání, Galackým 5. Prostě mně to připadne, že to jsou nějaké indikátory jako i toho duševního zdraví, jako že prostě když není dlouhodobě radost, tak prostě něco není v pořádku, jo.
2: Určitě.
3: A všechny ostatní ty věci. Tak to mi zůstalo asi jako.
2: Mm-hmm. No. Skvěle. Dneska se pustíme do sociálního well-beingu nebo do vztahu. Protože zdravé vztahy evidentně jsou součástí i té dlouhověkosti. My se to nechtěli úplně nazývat jako, nechceme se úplně bavit o dlouhověkosti, protože to není ta primární věc, co asi úplně chceme od života. Spíš se bavíme o té kvalitě života. Mm-hmm. Ale vycházíme z toho, že je moderní momentálně řešit dlouhověkost a bez té sociální stránky věci ta dlouhověkost nemá úplně takový význam, protože potřebuješ k tomu vztahy, aby si vůbec chtěl žít dlouho. Potřebuješ nějakou motivaci, potřebuješ nějaké zázemí, nějaké bezpečí, což ty vztahy prostě jsou. A proto i součástí naší série Buď zdrav jsou vztahy, protože to je součástí zdraví a pohody a tak. Takže máš pocit, že máš zdravé vztahy?
3: No, já si myslím, že jo. Docela. Ale určitě je to jako, to je zajímavá jako myšlenka jako člověka, jako sociálního člověka, nebo vůbec bytosti, jo. Je zajímavé, že Otec, Syn a Duch Svatý, že jo. Tak
2: vztah.
3: To je prostě, mají mezi sebou nějaký vztah, jo. Takže
2: člověk byl stvořen pro vztah, protože tak někdo nechtěl být sám.
3: Jo, jo, a nebo vlastně už je to zakořeněno i v té modlitbě Páně, jo, Otče náš. Jo, že tam je už větší, jakože už to není Otče můj, jo, ano. To je zajímavé, já bych spíše jako preferoval Otče můj třeba, ale Otče náš, jo, že už tam ty vztahy jsou vlastně do toho jako zakomponovány.
2: Určitě.
3: Takže to je prostě jako klíčová věc a je to přesně to, co říkáš, jako můžeš mít zdraví fyzické, ale jestliže nemáš lidi kolem sebe, s kterýma chceš žít, no tak si myslím, že to vlastně, jo, i ten, kdo to byl na tom ostrově? To byl Robinson nebo kdo? Jako v tom filmu, ten film, že si prostě udělal z míče, si udělal vlastně kámoše,
2: ano, ano.
3: Protože Pátek. Nechtěl být, jo, prostě vždycky potřebuješ s někým mluvit, jako no. Jo, a takže prostě jednoznačně, pokud tyhle ty vztahy nejsou dobré, tak si myslím, že vlastně ten život je do kytek vlastně, jo.
2: Mně se hrozně líbí právě, jak do toho tématu té dlouhověkosti, což je právě to, co se řeší hodně, právě hází vidle tady tenhle ten aspekt těch vztahů, nebo nějaké té duševní pohody a nějakého toho prostě smíření a tak. Vždycky ti manažeři, že optimalizují svůj život, tam chodím cvičit v 5 ráno a pak beru tyhle ty suplementy, jim tady tyhle ty. V chvíli je populární jíst jenom v ketóze, to znamená žádné cukry. Teď zase opačně, protože lidi začali běhat, potřebují sacharidy, doplňují sacharidy a řeší, kolik sacharidů musí do sebe narvat, aby uběhli tady tenhle
3: maraton. To je nejoblíbenější knížka, která je jak to je, výrazné nebezpečí zdravé stravy, že?
2: Jo, no a teďka do toho, jo, a řeší, jo, já chci se dožít 120 let, jo, to je můj cíl. A teď máš nějakého Itala, který jí to, co má rád, do toho stáhne krabku Malborek za den, od rána si dává vínečko a je mu přes to, že?
3: Jo.
2: Protože má ty sociální, ten well-being, má prostě tu pohodu, tam si jde zdřímnout, tam možná o tom to nakonec je, to je ten well-being, to je ta longevity, které lidi hledají a bez toho. Takže to není prostě jenom o té optimalizaci toho
3: času.
2: Zdraví a času a fyzického těla.
3: Mm-hmm. No to je strašně zajímavý prvek, jakože můžeš se snažit, jak chceš, jako udržet si zdraví, ale pokud ti nervy zničí lidi kolem, jakože prostě tak máš žaludeční vředy a vlastně jdeš zase do háje, že jo.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tak jako zajímavé téma určitě dneska, jako, takže chceme to rozpřemýšlet teďka, jak to je vlastně s tím, jako buď zdrav, jako ve vztazí, nebo měj zdravé vztahy. A samozřejmě, když podíváme do Bible, tak najdeme nějaké příklady, že jo? Tak naše oblíbená Ruth, jo, z knihy Ruth, kterou jsme probírali, mimochodem to byla jedna z nejzajímavějších sérií asi, protože jsme porovnávali vlastně Ruth a Daniele, jako dvě biblické knihy. Ale tam vlastně je to strašně zajímavé, protože vlastně po nějaké těžké životní zkušenosti, ztráta manžela a tak, prostě najednou navazuje vztahy, získává nové lidi a vlastně končí to naprostým happy endem, kdy prostě má najednou rodinu a celá rodina se dá dohromady. Čili prostě Ruth je podle mě jako velmi příkladná. Čili pokud chcete slyšet něco o pozitivním, jak to prostě bylo u něj v životě, najít tam třeba nějaké principy, doporučuju. Ruth je docela krátká kniha. Pak třeba z Barnabáš, jako syn útěchy, jo, taky zajímavý jako člověk, lepidlo rané církve, prostě mezi těma apoštolama, Pavlem, který to prostě řezal, jako cestoval, lítal, prostě zvěstoval, tak
2: diplomat,
3: tak
2: který
3: prostě
2: to
3: je tam Barnabáš,
2: uhladil ty vztahy.
3: Jo. Ale taky třeba starozákonní Abraham, ale to v tom smyslu jako jakési pohostinnosti, jo, že to tam taky vidíme. Nebo ještě známý příklad toho člověka, který byl ochrnutý a jeho kámoši ho spustili k Ježíši. Jo. Zase prostě jako on teda nebyl fyzicky zdrav, ale evidentně
2: měl sociální prostě, kredit.
3: Jo. Takže my dneska v těch 20 minutách určitě nestihneme jako jít do hloubky, ale tohle to jsou prostě, pokud jako zápasíte nebo přemýšlíte nad tím, jestli máte zdravé vztahy kolem sebe, nebo jak tomu vlastně pomoct, tak tam jsou určitě nějaké principy, které z toho jdou jako vytáhnout. No. A kdybys řekl zase naopak, jako tu opečnou stranu, to bylo jako nejhorší.
2: Takže to je nejhorší. No, myslím si, že těch sociální nebo takhle, ono v některých případech i Ježíš se zdá být sociálně trošku neohrabaný, ale zase je to kulturně historický kontext, kde to možná zapadalo. Ale v dnešní době, kdybys někomu přišel potkal někoho na ulici a řekl, dneska u tebe budu večeřet, nebo dneska mě pozví na večeři, tak by to asi nebylo úplně vztahově v pořádku.
3: A nebo jdími z cesty satana,
2: že? Jdími z cesty, jo, svým nejbližším. Ale na druhou stranu, jak říkám, je to nějaký kulturně sociální kontext, který asi nejde úplně přeložit. Ale myslím si, že když jsme u toho Saule, tak jenom krále Saule, tak tam asi ty vztahy neměl úplně ideální. I v těch rodinných kruzích teda. Není úplně... No, tam mu asi něco chybělo. Nějaká láska z dětství, kdo ví. Ale žil v izolaci a to je asi to nebezpečí. Do kterého každý z nás může jako spadnout. To nemusí být nutně jenom diktátor, který se izoluje tak, až je paranoidní a pak dělá věci, které dělá. A z dobrého krále se stane diktátor a negativní postava historie. Tak, když je člověk sám a se vlastníma myšlenkama nefiltruje je skrz ty vztahy, skrz ty kamarády, kteří mu řeknou, ale to je blbý na tohle, jako zapomeň na to, no tak se může stát, že člověk bude izolovaný úplně stejně a pak bude mít tu paralýzu z toho, že vlastně tě nikdo nechce, nikdo tě neposlouchá, nikoho nezajímáš.
3: No určitě jako zajímavý další postava je Kain, který teda neunesl bráchu v tom smyslu jako uznání nebo něco takového, čili zase jako tam si říkám, jako no tak tam to je trochu komplikované s tím, že to byl vlastně první brácha, že jo, na světě, takže prostě hele, no asi
2: je to těžké,
3: je to prostě těžké pochopit vůbec.
2: Sourozenecké vztahy jsou těžké a tady bohužel to někdo
3: tam to prostě
2: musel úplně, testovat.
3: To je šílené, ale to vlastně, tam si těžko říkám, jako můžeme z toho vzít nějaký jako princip po naučení, protože já si myslím, že to byla tak vlastně specifická situace. Jo. No ale třeba Samson, ten jako tam si myslím, že je spoustu zajímavých věcí a to, jak vlastně, že nebyl schopen udržet jako vztahy, jo, vždycky to vyřešil jako mlátičkou, tak vlastně nulová vztahová intimita se zdá prostě, to si myslím, že fakt jako, a je to taky moje oblíbené téma jako postava, pamatuju si, když jsem se jen tak trochu v církvi přikázání Samsona zastal, tak to byl fakt jako hukot potom, jo, skončila bohoslužba a ty ženy se tak jako sešly a říkají, jak ty se mohl jako vůbec. Jako mám s ním trošičku jako soucit jako s chlapem, ale na druhé straně myslím si, že jako vztahově to je průšvih, no.
2: No jasně.
3: To prostě nedávalo. No tak to jsou nějaké inspirační postavy, které prostě si myslím, že obecně můžou pomoct k nějaké inspiraci jako tomu, jak to dělat nebo jak to nedělat, jo.
2: Možná bude fajn zmínit to, že jsou lidi, kteří o sobě říkají, že nejsou vztahové typy. Jsou s ním v pohodě a říkají to o sobě, hele, já na ty vztahy na vás nejsem. A já si myslím, že to není pravda, že každý je vztahový jenom jiným způsobem. A rozumím, že ne každý je extrovert a potřebuje těch vztahů mnoho, ale každý potřebuje nějaké vztahy. A myslím, že to, co nás všechny ovlivňuje, je právě to, jestli jsme sami nebo nejsme sami. A takže si myslím, že tohleto téma není jenom pro ty vztahové, co potřebují prostě kolem sebe lidi a potřebují mít plný dům, plný obývák a vyhraná lednice, ale ale myslím, že to je pro všechny, že každý potřebuje vztahy, potřebuje, je to svým způsobem nějaké bezpečí. A člověk je vztahová bytost.
3: No a samozřejmě, lidi jsou rozdílní. Jo. Já bych řekl, my se bavíme možná o 60% lidí, protože na jedné straně potom v extrému máš lidi, kteří fakt jako ty vztahy moc nepotřebují a pak, kteří extrémně potřebují. Jo. Dobrý, možná to jsou nějaké specifické skupiny, ale když se podíváš jako na těch 60%, ke kterým třeba se teďka jako mluvíme, tak tam vlastně to zdraví jako těch vztahů je klíčové. Jo.
2: No a to je právě to, že možná o sobě člověk říká, že nemá rád, nebo není vztahový, ale třeba neměl ještě žádný zdravý vztah, nebo má špatnou zkušenost. A to je možná
3: to
2: něco,
3: je taky,
2: co chceme ještě rozebrat potom ve speciálu. A to je to, že ne všechny vztahy jsou teda prospěšné. Možná i ta izolace by byla někdy prospěšnější. A možná trošku jak to rozpoznat, popřípadě to, co už se tady letos v nějakém díle objevilo, a to je umění říct ne. Které do vztahu taky zapadá.
3: Jo, jo. Určitě, jako to je taky jako jeden moment. Druhý moment je provázanost, jako třeba z toho jako duševního zdraví a vztahu, jo? Protože jeden zajímavý pojem, který existuje, který se používá, je emoční vampirismus. Jo? Nebo vůbec jako i vztahový vampirismus v konečné fázi, jakože ty jsi vevnitř, nebo nějaký člověk je nějaký způsob jako zraněný, a chová se tak, že je to vlastně vysavačství, jo? Vysáváš ty lidi kolem sebe, protože máš nějaké duševní jako zranění, jo? A pak to si teďka asi každý sám trochu představí nějaké lidi, nebo prostě jo, že prostě známe lidi, s kterýma se setkává, a hele, odchází jako nabitý vlastně, jo? Prostě je povzbuzený, máš radost ze života, a pak se máš setkat s někým, kdo je prostě takový ten jako vampír, jako, jo? Jako člověk, který jako tě vysosá a vlastně tobě už se příště jako moc nechce jako se s ním potkat. Jo?
2: No, to je zajímavé. Jedna z těch věcí, co u mě, nebo s lidmi, se kterýma mi je dobře, tak to jsou lidi, kteří umí naslouchat a ptát se. A myslím si, že skoro každý si řekne, jo, to jsem přesně já se umím ptát, umím naslouchat, ale jako není to tak, jo, jsou fakt výjimky, které to umí. A myslím si, že právě to je něco příkladného z Ježíšova života, že on kladl otázky v těch konkrétních rozhovorech a ne vždycky mluvil. Jo, až tam je třeba Zachea, u kterého byl, ale není tam žádná, žádná interakce, žádný záznam rozhovoru. Máš tam výzvy, které dával lidem taky formou otázky. Jsou tam otázky i při nějakém uzdravení, tak co po mně chce? Mně by stačilo, abych byl blíž tady tomu zázračnému rybníčku. A nechceš třeba uzdravit, jakože doptává se a vlastně dává možnost tomu druhému mluvit, vyjádřit se a taky si na to přijít sám, možná nějaký takový coaching lehký. A možná to je něco, co bychom se mohli inspirovat. Jak si můžeme najít my ty kamarády?
3: Jo, to je vlastně, jak si najít kamarády, no.
2: Naslouchat, no.
3: No to je zajímavý, jako vůbec jako pojem, jak si najít kamarády. To je vlastně dobrá otázka vůbec k celému tomu tématu, jako zdravých vztahů. Je zajímavé, myslím si, a znovu to ještě propojuju s tím emočním, že nikdy si člověk nemůže najít kamarády, protože nějak emočně jako blbě zadrátovaný a pak dělá toho vampíra.
2: Jo.
3: Jo, že prostě máš třeba tak obrovskou duševní potřebu buď se někomu jako zalíbit, jo, nebo jenom tak k sobě jako máš jako potřebu jenom s někým být. Že ti lidi vlastně už potom s tebou nechtějí být, protože ty naplňuješ nějakou prázdnou studnu v sobě a ten člověk to není schopen jako dát.
2: Naplnit, no.
3: A on to třeba je schopen jako pomoct nějak, ale dlouhodobě vlastně se ti začne vyhýbat a najednou ty nemáš vztahy. Jo? Že někdy ty vztahy můžou být až symptom něčeho hlubšího v té naší duši. Jo? Nebo v duchovním životě.
2: Jo. Určitě.
3: No, jenom myslím si, že to je taky jako zajímavá jako téma emoční vampirismus jako a vůbec ještě když jsem se do toho dostal víc do toho tématu, tak vlastně se mi vlastně v něčem trochu ulevilo, protože hned jsem si představil pár lidí kolem sebe, já teda doufám, že to nejsem já, jo, ale možná, že taky jsem, jo. Chtěl nastavit zrcadlo, ale že když si představím nějaké takové jako lidi, které mám kolem sebe, tak bylo zajímavé, jakože jedna z těch věcí, která jako se dá říct, je pokud ten dotyčný odmítal jakoukoliv změnu, jo, že prostě stále vlastně mluví o sobě, prostě vysává tak, tak je v pořádku ten rozhovor ukončit. Jo.
2: No jasně.
3: Že někdy jako mám pocit, že pracovníci jako v církvi, kteří máme pocit, že a teďka to berte jako s nadsázkou, řekneme, Ježíš vyřeší jako všechno. Tak to je pravda, jo. Ale na druhé straně taky Ježíš dává svobodu lidem se rozhodnout jako nepřímou pomoc, jo. A že myslím si, že to někdy taky v tom je. Aspoň když jsem nad tím přemýšlel, tak vím o několika lidech, kde mám pocit, že vlastně oni nechtějí, jako jo.
2: Jo. Sám člověk musí zkusit nebo jako nějak najít to, kdy už je to jako ten vampír, který to vysává, kdy je to ještě nějaký rozvoj, kde to má smysl. To je možná i na modlitby, kdy Pán Bůh může ukázat, jako tady, jo, jo, jako tady je to pro tebe toxické.
3: Uzdravení,
2: tady,
3: jo. No, no. Jo, takže to může být, ale můžeš taky říct, hele, najdi si jako odbornou pomoc, jo, protože, a třeba, jakmile si najdeš odbornou pomoc, můžu zase s tebou jako se potkat, jo, ale že vlastně někdy to je prostě mnohem hlubší a že fakt jako neodborník nebo jako like, jako fakt do toho jako nevidíš a nemůžeš pomoct, no.
2: Jo. Kdybych měl doporučit nějakou knihu, tak jsem poslouchal knihu, nečetl jsem ji, klasicky jsem ji poslouchal a nevím, jestli je v češtině.
3: Klasicky jsem ji poslouchal, klasicky je číst.
2: Ne, klasicky jsem ji poslouchal. Nejsem si jistý, jestli je v češtině, ale v angličtině se jmenuje How to Win Friends and Influence People. To znamená, jak vyhrát přátele, nebo jak získat přátele a ovlivňovat lidi. Takže je to trošku takový leadership spíš, než vloženě teologie. Člověk, myslím, není věřící ani, takže je to spíš takový jako životní skills nějaké, ale je tam pár zajímavých principů právě o tom naslouchání, jak být dobrým přítelem, dobrým kamarádem svým kamarádům.
3: Máš nějakou jednu myšlenku z toho, co ti zůstalo?
2: Myslím si, že to hlavní, co mi z toho zůstalo, je jako dívat se na svět očima těch kamarádů.
3: Aha.
2: Nebo popřípadě snažit se, kdyby dívat na ten svět očima těma kamarádů, minimálně tak stejně, jako se snažíš svýma očima dívat na ten svět. A tím pádem možná pochopit jejich kontext, pochopit jejich názory. Volí stejně, to nejsou všichni jako stejní aktivisti jako ty a že se třeba dívají z jiného pohledu je pro mě zajímavé. Jo, a taky to, že autenticita není nutně vždycky ta správná věc, že hodně lidí si omlouvá takové to, ale já jsem takový.
3: Jo.
2: A možná, že bys takový nemusel být, jo. A pak bys mohl mít ty kamarády. Možná, že ta přirozenost není jako ta přednost, ale překážka, kterou můžeš nějakým způsobem po případě zlepšit nebo posunout dál a nemusí ti vadit potom v těch vztazích.
3: Zajímavé, no. Čili dívat se na svět pohledem svých přátel, jo. Já si tak myslím, že vlastně ta průměrná kapacita jako vztahová je mít něco od 3 do 5 dobrých přátel. Jo, že někdy zase mám pocit, že v tom křesťanském prostředí jako všichni jsme bratřičci, sestřičky, takže jsme všichni jako přátelé, to tak jako úplně není, no.
2: Jo.
3: A taky Ježíš měl, že jo, 3 učedníky a pak měl ostatní a já si myslím, že vlastně aspoň teda třeba ta moje vztahová kapacita jako určitě jako těch echt přátel, jo. Jako není jako víc úplně. A pak jsou samozřejmě dobří kamarádi, jo. Ale někdy upřímně si říct, hele, nemůžu být kamarád.
2: Se všema.
3: No přesně, tak to je taky možná jako... Ale mít dobré 3-5 kamarádů, přátel, kterým můžeš zavolat a...
2: Jo, jo.
3: Pro mě toto je vztahové zdraví, jako jo. Takže...
2: Super. Tak dobré. Příště se uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu, kde rozebereme další část zdraví.
3: Buď zdrav.
2: Tak jo. Buďte zdraví.
3: Buďte zdraví a my jdeme do speciálu.

0: a za týden opět nashledanou u No Filtru.
1: Skončila repríza pořadu No Filter. V aktuálních týdnech se talk show No Filter věnuje fyzickému, emocionálnímu, sociálnímu, kognitivnímu a duchovnímu zdraví, 5 oblastem lidského well-beingu. Příští premiéru tohoto pořadu vám nabídneme v pondělí předpolednem, ke 11:15.

0: s Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Kalendárium.
2: 23. května roku 1618 proběhla třetí pražská defenestrace. Představovala počátek stavovského povstání a tím i 30leté války. Šlo o demonstrativní akt odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem Thurnem proti porušování Rudolfova majestátu. Při této akci byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Událost se obešla bez obětí na životech. 23. května 1707 se narodil Karl Linné, švédský přírodovědec, botanik a lékař, zakladatel systematické biologie. V díle Soustava přírody dal všem tehdy známým organismům dvouslovné názvy a přidal krátkou latinskou charakteristiku. Používání rodového a druhového jména, které Linné zavedl, platí dodnes. V roce 1925 se 23. května narodil Jan Grossman, český divadelní režisér, literární a divadelní kritik. Byl dramaturgem Laterny Magiky. Pracoval jako režisér v divadle na Zábradlí. V 50. letech působil i v Burianově Déčku. V 60. letech režíroval provedení hry Václava Havla Vyrozumění. Jeho nejznámějším počinem z té doby je ovšem inscenace hry Alfreda Jarryho Král Ubu, která patří k pokladům českého divadla. 23. května roku 1213 zemřela Dagmar, rodným jménem Markéta, dcera Přemysla Otakara I., dánská královna. Jako 18letá byla provdána za dánského krále. V nové zemi také dostala jméno Dagmar, což znamená ranní záře,

mělo poukazovat na její krásu a ušlechtilost. I když zemřela mladá, v 27 letech, Dánové dodnes zpívají písně a vyprávějí příběhy, v níž je právě královna Dagmar hlavní postavou. V roce 1906 zemřel 23. května, tedy právě před 120 lety, Henrik Ibsen, norský dramatik a spisovatel. Bývá označován za otce moderního dramatu, stačí připomenout jeho díla Nora, Peer Gynt nebo Strašidla. 23. května 2015 zemřel John Nash, americký matematik, nositel Nobelovy ceny. Věnoval se oblasti teorie her a diferenciální geometrie. Jeho práci výrazně komplikovala vážná duševní porucha, navzdory ní ale pracoval dál a byl úspěšný. V roce 1994 mu byla udělena Nobelova cena za přínos k teorii her, cena za ekonomii. Jeho život se stal námětem filmu Čistá duše. A nakonec 23. května 2018 zemřel Miloslav Košťál, český archivář, historik a kazatel Církve bratrské. Vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako městský archivář v Děčíně a posléze přešel jako vedoucí do nově budovaného zemědělsko-lesnického archivu v Děčíně. V roce 1970 odešel do církevní služby a působil jako kazatel Církve bratrské, nejprve v Náchodě a následně v Praze. Současně byl mezi lety 1983 a 1988 členem Rady Církve bratrské. Po odchodu do důchodu žil v Novém Městě nad Metují a sloužil jako administrátor sboru v Náchodě a České Skalici. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu 2015 se stal čestným členem České archivní společnosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Umělka ohlásila 11. hodinu. Je sobota, 23. května, posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus.
1: Fortepiano.

0: Můj dnešní host ve fortepiánu o sobě píše ve svém blogu. O mně se mi moc psát nechce, ale když jinak nedáte, tak aspoň v kostce. Jsem z Liberce, ale vůbec tam nežiju. Pořád se stěhuju, i když bych vůbec nemusela. Mám dvě děti, i když jsem nemohla otěhotnět. Vydala jsem knihu, i když jsem na to neměla peníze. Věřím v Boha, i když ho nevidím, a tak dále, a tak dále. Vítám Terezu Kimlovou, která nám dnes otevře dveře do svého života, který by se dal obrazně nazvat jízdou na tobogánu. Proč? I to se v následující hodince snad dozvíme. U mikrofonu je taky Lenka Malinová. Vítám vás, Teresko.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ten úvod už o vás něco vypovídá a já doufám, že tomu dáte ještě víc podrobností během té hodinky, která je před námi. Nejprve se vás zeptám, odkud jste k nám do Brna přijela?
1: Tak já jsem přijela z Českého Těšína.
0: Trošku dlouhá cesta?
1: No, tak 4 hodinky mi to trvalo. Plus 2 hodinky pěšky.
0: Vzhledem k tomu, že už jsem tady řekla, že jste z Liberce, tak se ani nedivím, že nemáte slezský přízvuk. A ještě jste ho tam nechytla.
1: A doufám, že ani nechytnu. Chci si zachovat autenticitu.
0: Tak je to v pořádku. Na svém blogu máte řadu rubrik, jako třeba naklepaný řízky, z nebe chleba, aliterace nebo cestohubky. Co o vás vypovídají? Vypadá to, že máte hodně široký záběr.
1: Tak vypovídají především to, že vlastně ten blog jsem začala psát v době po vydání knihy. A vlastně, abych tak nějak mentálně nezakrněla, tak jsem začala zpočátku psát takový každodenní příběhy, nejlépe nějakou humornou formou. Ale vlastně pak se to tak nějak hromadilo a vlastně ta pestrost vyplývá z toho, jak moc se člověk dívá kolem sebe, jak moc rád popisuje to, co vidí, jak do jaký hloubky se zamýšlí, a já jsem takový člověk přemýšlivý a ráda si hraju právě s textem i se slovy, tak vlastně to je ten důvod, proč je tam takový široký záběr.
0: Vy se nám tady tak hodíte do rádia. My si také rádi hrajeme se slovíčky. Tak já budu ráda, když se do toho ještě trošku víc dáme, když nahlédneme ještě trošku hlouběji. Ale z toho, co jsem tak si o vás četla, tak asi je to tak, že vy to psaní máte jako nějaký takový svůj prostředek vyjadřování, že? Že se potřebujete vyjádřit tím psaním.
1: Je to tak, je to tak, a já jsem za to velmi vděčná. A vlastně je to forma, která se i v mém životě určitým způsobem vyvíjí a rozvíjí. A vlastně sama vnímám, že to jde nějakým směrem jakoby vpřed, protože vlastně úplně na začátku to začalo tím, že jsem si hodně dopisovala vlastně s lidma, když mi bylo třeba ještě nějakých náct, takovou tou klasickou formou dopisovací, známka, papír, tuška, takže vlastně už tehdy jsem tak nějak jako byla zvyklá se rozepisovat a postupně, a taky další věc je, že já si velmi ráda zapisuju své myšlenky do spoustu zápisníků, které mám doma hromadu sešitů v krabici plných zápisků ze svých myšlenek, zkušeností životních a tak. No a přirozeně to pak vyplynulo i v tu formu toho blogu, kde vlastně píšu.
0: My tady dnes nemáme stream, nemáme obrázek, abyste byla vidět. Sportovně oděná žena. Slyšíte, že mluví rychle a myslím si, že i ten váš život je velmi rychlý, že?
1: Dá se říct, asi že jo, no. Já teda ale velmi ráda i odpočívám. Velmi ráda si dám nohy nahoru, kafíčko do ruky a opravdu mám ráda odpočinek, ale je pravdou, že už odmala jsem byla takovej asi rychlík, ráda jsem běhala po venku. A vlastně to, že teda ještě zmiňujete, že pádím velkou rychlostí, je to takový legrační, protože já mám ráda rychlou chůzi, mám ráda dálkovou chůzi. Takže vlastně já svým způsobem možná jsem občas taková zrychlená, ale říkám, ráda to zase kompenzuju prostě tím klidem.
0: Ani jsem tohle o vás nevěděla, ale tak bych to tak typovala.
1: To
0: bych tak typovala. Když jsem se zamýšlela nad názvem pro naše povídání, napadl mě tobogán a potom jsem se začetla do vašich příspěvků v blogu a zjistila jsem, že to tak je. Proč?
1: No, to je taky velká otázka, ale je to daný, vlastně ten tobogán, jak jste to popsala, tak je to velmi trefný. A je to vlastně díky tomu, jak je celý můj život. Protože můj život jako jízda na tobogánu je především z toho důvodu, že já velmi často měním jak místa pobytu, nemám vlastně svůj stálej domov, protože vlastně díky tomu, že teda manžel dělá pastora, tak se stěhujeme kvůli jeho práci, službě. Takže já vždycky po letech se zvednu a musím jít zase někam jinam. No, nemusím, ale je to tak, dobrovolné.
0: No, nenecháte ho jít samotný.
1: No, zatím ne. Zatím ještě ne. A takže vlastně střídám místa, střídám lidi. A vlastně do toho pak přichází různý i zkoušky životní. Takže vlastně ten tobogán je, když jsem si to tak představila, že vlastně já jsem na tobogánu jela snad dvakrát v životě a jednou si pamatuju, že to bylo v Německu v jednom zábavním parku, kdy jsme byli s dětmi a vlastně byl to uzavřený tobogán. A já jsem vlastně tam stála nahoře a teď jsem měla trochu obavu do něho vstoupit, co mě tam vlastně čeká. A ve chvíli, kdy jsem vlastně do toho tobogánu vlastně vstoupila, tak mě to prostě semlono. A teď jsem jela, teď jsem nevěděla, kolik tam bude zatáček. Teď místy byla tma, místy zase problikávaly barevný světla a ono to tak vlastně i v tom životě. A nakonec nevíte vlastně, ve kterou chvíli a kdy a do jak hluboký vody vás to vlastně vyplivne. A je to úplně trefný obraz i toho mýho života. Já si tak opravdu někdy připadám. A jsou tam ty prudký zatáčky, zrychlení, zpomalení a nakonec jsem ráda, když z něho vypadnu na chvíli.
0: Nakonec vás to vyplivne.
1: Jo. Pak si snad ráda i odpočinu.
0: Tak hodně lidí má svůj život rozdělený do etap a někteří svůj život dělí do doby před a po. Dělící čáru dělá nějaký významný prožitek, zlom a zkušenost. Jak to máte vy?
1: Já bych řekla, že právě, jak jsem ještě prvé popsala ten svůj život, tak takových zlomových událostí mám jako několik. Ale zase tím, že jsem zvyklá na tu proměnlivost a flexibilitu ve svém životě, tak zas ale není jich mnoho těch zlomových věcí. Úplně první samozřejmě zlomová věc byla, když jsem v 17 letech uvěřila v Boha. Tak to byl úplně ten nejzásadnější vlastně zlom, kdy se mi ten život převrátil z hůru nohama, ale v dobrým smyslu, kdy mi to vlastně velmi pomohlo z toho prostředí, ve kterém jsem vyrůstala a nebylo úplně lehký, snadný, pozitivní, tak mě to vlastně vymrsklo do úplně nového světa vlastně s Bohem, s novými přáteli, s novou duchovní rodinou, takže mě to velice posunulo v životě ve všech směrech. Pak třeba další zlom takovej byl, když jsem na pracovišti ve svých asi 20 letech se musela vlastně postavit proti, dalo by se říct, takový určitý šikaně. A to byl další velký zlom jakoby v mém životě, kdy já jsem si poprvé stanovila hranice a navíc ještě před dalšíma lidma. A zase mě to mě hodně proměnilo. Zase
0: co
1: mě
0: jste
1: to posunulo.
0: Dělala za práci?
1: Pracovala jsem ve zdravotnictví. No, a měla jsem tam velmi silný konflikt se svojí nadřízenou ještě tehdy. A nejenom já, ale vlastně já jsem se jí teda pak postavila a bylo to pro mě velmi významný. No, ale to už by byl zase jiný příběh. No, takže tohleto a pak určitě další třeba velký zlom, který si samozřejmě teď vybavuju a je nejčerstvější, tak právě byla třeba nemoc mladšího syna. No.
0: My se k těm etapám důležitým postupně dostaneme. A když vás poslouchám, tak máme spolu minimálně dvě věci společné. Mm-hmm. Jste z Liberce, já taky.
1: No výborně.
0: Uvěřila jste v 17, já taky.
1: No tak úžasný.
0: Co vás vedlo k tomu obrácení? Jste z věřící rodiny?
1: Ne, vůbec ne. Vedlo mě k tomu právě...
0: Jaký je ten váš příběh? Mm-hmm.
1: Vedlo mě k tomu právě naopak to, že vlastně jsem neměla v životě vůbec žádný cíl, směr a postrádala jsem dlouhodobě nějaký vůbec smysl bytí a žití ve svém životě. A tím, že vlastně už tu dobu jsem bydala jenom s mojí mámou, s mým bratrem a ekonomicky ta naše rodina nebo to, co z ní zbylo, tak vlastně jsme na tom byli velice špatně, museli jsme se často stěhovat, někdy nebylo ani na jídlo, takže já jsem tím jako víceméně i sociálně byla, jako trpěla docela. Takže vlastně mě tohleto všechno nějak jako vedlo k tomu, ale určitě i ta moje povaha přemýšlivá. Nebylo to jenom tohle, ale určitě i ta moje povaha, jakože já jsem vždycky tak nějak od dětství přemýšlela o vesmíru, o hvězdách, furt mě to lákalo někam myšlenkama vzhůru do nebe. No a takže vlastně já jsem v těch 17 potom hledala vyloženě cíleně nějaký duchovní směr. Takže jsem třeba četla různé knihy od hinduismu přes Korán nebo takovýhle ty věci. Zajímala jsem se o islám nějaký trošku do určitý míry jenom. No, než jsem vlastně v křesťanském knihkupectví se potkala s jedním klukem zhruba mého věku, který mě tehdy pozval ještě s mojí kamarádkou vlastně do sboru, do církevního sboru. Ale mě prostě samozřejmě, jak to bývá v naší kultuře, cokoliv mě lákalo, kromě křesťanství. Takže já jsem tam teda nakonec šla i s tou mojí kamarádkou, ale spíš s tím, že jako jim to tam nějak vymluvíme, že prostě mě to připadalo jako směšný, jako, nebo překonaný to křesťanství prostě. No. Ale vlastně během té návštěvy a po ní jsem vlastně prožila takovej silnej duchovní zážitek, který mi byl přesvědčením o tom, že tady ta cesta je ta správná, že Bůh existuje, že prostě tohle je ten Bůh, kterýho já hledám. A bylo to čistě na základě takového silného duchovního prožitku.
0: Většinou, když se Pán Bůh dotkne srdce člověka, tak to přinese změnu do jeho života. Jaká změna přišla do toho vašeho?
1: Tak největší změna byla velká úleva. Každopádně velká úleva, že najednou ten život prostě má smysl. Najednou jsem vlastně postupně přicházela na to, vlastně proč tu jsme, jaký může mít smysl život člověka a kam ten život můžeme vlastně směřovat. Jo? Že vlastně nemusí člověk být osamocen. To pro mě třeba bylo strašně důležitý. A nejenom duchovně osamocen, ale vlastně i fyzicky v rámci té církve, že jsem získala tu i fyzickou rodinu, kromě té duchovní. Takže vlastně pro mě tohle to byla zásadní změna, která ale vlastně se promítala postupně do toho života praktického, kdy já jsem si třeba dodělala nějakou jakoby školu zdravotnickou zkrácenou kvůli tomu, abych mohla potom vlastně s tím pracovat ve zdravotnictví. Člověk si dával dohromady hodnoty. Vlastně taky jsem se víc uklidnila. Byla jsem do té doby třeba víc taková nervní, podrážděná, jako myslím si, že kdybych neuvěřila v Boha a jako nenastoupila tu duchovní cestu, mohla bych klidně skončit i v nějakých depresích a s nějakým opravdu těžkým životními zážitky bídně. No. Takže těžko říct, co by se stalo, kdyby. Ale zjednodušeně řečeno, můj život se prostě dával postupně do pořádku a mohla jsem vlastně žít normální život.
0: Bylo to dobré rozhodnutí i dnes?
1: Rozhodně bych si to nikým nenechala a ničím vzít, jako tohle rozhodnutí, ať už je ten život těžký i v té víře a v těch zkouškách jakkoliv, i s tím stěhováním a vším, tak prostě víra v Boha, to mi ze srdce už nikdo nevyrve.
0: Tak to je Tereza Kymlová na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano a po písničce budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým hostem je Tereza Kimlová. Toho času v Českém Těšíně, protože tam se svým manželem a se svojí rodinou bydlí. Už jsme slyšeli, že díky tomu, že manžel je kazatel, tak už jste se stěhovali víckrát. Kolikrát?
1: Tak z Liberce do Nového Města, z Nového Města do Jablonce, ale to jsme byli jenom chvilku, do Jablonce, do Nového Města, do Písku a teď, tak v té službě čtyřikrát, no, já už jsem se stěhovala strašně mockrát po Liberci, takže...
0: To je teda hodně.
1: No, tak... Není to málo.
0: No, je to hodně. Často se mluví o tom, že člověk někde zapustil kořeny, tak to ani moc nejde.
1: Ne, já je vždycky musím vytáhnout a já je mám neustále přehozené přes rameno.
0: Přesazovaná rostlinka.
1: Ano, tak nějak.
0: My ovšem dneska máme to téma jízda na tobogánu a my se k tomu dostaneme. Dostaneme se asi k tomu nejvážnějšímu tématu, které jste ve svém životě zažila, a to je nemoc vašeho syna. Už teď to můžeme dopředu říct, ale až do té doby ten váš život také nebyl úplně jako plný klidu a nějakého pohodlíčka. Já jsem si tady napsala takovou poznámku, že izraelský národ vždy na počest nějakých významných událostí stavil z kamenů oltář a v novodobější historii máme patníky, které plnily taky takovou funkci připomínky něčeho významného. Máte vy takové patníky nějaké?
1: Řekla bych, že místo patníků mám spíš zářezy v duši. Že
0: to jsou, v duši a máte ty deníky.
1: A mám ty deníky, jako kam si zapisuju vlastně ty události. A jinak já jsem všechno řeším sama v sobě. To jsem se naučila, na to jsem zvykla. Vlastně se ze mě stal trošku za ty roky, co se týká té služby a toho neustálého střídání prostředí a lidí, svým způsobem asi individualista, bych řekla. Hmm. Jo, že vlastně já si už jako velmi ráda ten život dělám čím dál víc jakoby po svém a i třeba v tom sportování, v zálibách, v koníčcích, prostě ráda si hledám svoji vlastní cestu v různých oblastech života, i v myšlení a takže asi tak.
0: Takže zářezy na duši.
1: Zářezy na duši jsou způsobený vlastně těma zkouškama, těma událostma, které se vlastně staly. Pokud jsou to samozřejmě události pozitivní, tak bych je nenazvala zářezy, ale spíš takovýma rozsvícenýma žárovkama, na který člověk, když si vzpomene, tak si to v sobě v té duši rozsvítí a zavzpomíná si na ty krásné chvíle. No a když to jsou ty těžké zkoušky, tak jsou to takový ty zářezy, ale oni ty zářezy vlastně taky časem a rokama vlastně se nějak stenčujou, ale furt tam jsou, na to člověk nezapomene.
0: Takže už jste něco trošičku řekla o jednom tom zážitku, který byl ta žárovka, to bylo to, když Pán Bůh vstoupil do vašeho života,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: Tak to se tam rozsvítilo.
1: Ano.
0: No a když člověk uvěří v 17, jo, tak všechno je krásné.
1: Ano.
0: Ale ten život je teprve před vámi.
1: Tak
0: byly někdy okamžiky nějakého pochybování nebo těžké zkoušky, kdy jste musela znova sestavět vírou na to, čemu jste uvěřila, vracet se k tomu, nebo kdy jste byla taková nějaká nejistá?
1: Já si myslím, že nejistá ohledně víry a ohledně vztahu k Bohu asi ne. Protože to je opravdu taková moje životní skála a jistota a pevný sloup, do kterého třeba jsem si v těžkých chvílích jako dokázala i kopnout, ale prostě nikdy bych se od něj jakoby neodvrátila. V čem člověk zažívá ty nejistoty a ty pochybnosti? Jsou možná v nějakých jakoby hodnotách nebo přesvědčeních, který člověk o sobě má za život a který se najednou zbortí, když člověk upadne do něčeho těžkého a najednou se sám sobě diví, stojí před zrcadlem a sám sobě se diví, čeho je vlastně schopen. Ať už v myšlenkách, ať už vlastně ve slovech nebo i ve skutcích. Takže to Ale jako co se týká víry v Boha, tam si myslím, že to takhle proměnlivý není.
0: Ono vůbec i to zjištění, že je člověk hříšný, je těžké unést. Já myslím, že každý se s tím musí někdy setkat ve svém životě. My křesťané říkáme hřích, ale je to takové to selhání, kdy člověk jako zjistí, že opravdu jako se nezachoval dobře, že udělal něco blbě, že ho to tíží na duši, že to není tak úplně snadné si uvědomit a přijmout takovou nějakou ty svoje limity nebo tu svou nedokonalost.
1: Přesně tak. A to dokonce i v situaci, kdy si člověk myslí, že jak s tím je stotožněný a jak s tím nemá problém si to přiznat. Ale vlastně po těžkých zkouškách a čím více jich vlastně v životě člověk nazbírá, tak to vede člověka k pokoře a k takovému realismu, realističtějšímu pohledu sám na sebe i na druhý lidi. A vlastně to bourá to určitou naivitu nebo určitý nároky taky. Víc bych řekla, že víc si uvědomuji, o čem je ta boží milost v životě.
0: Když člověk potom vstoupí do toho dospělého světa, tak samozřejmě čelí mnoha jiným věcem, než když je ten student trošku v bavlnce nebo není vystaven ještě tomu, že rozhoduje sám za sebe a má tu zodpovědnost, že? A vy už jste tady mluvila o tom, že v té práci, kterou jste dělala, jste se ocitla vlastně v takové situaci neúplně snadné. Co to potom, když se ohlížíte zpátky, co to přineslo do vašeho života pozitivního?
1: No velmi důležitou věc, že vlastně do té doby, já vlastně, když jsem byla v této situaci i v jiných podobných situacích, kdy vlastně na mě byl vytvářen nějaký nátlak a určitá třeba setkávala jsem se s nějakou třeba snahou mě do něčeho nacpat, nasměrovat nebo s nějakou kritikou jako přehnanou, tak jsem měla k tomu takový přístup přirozenej, takovej dvojí. Přirozený v tom, že jsem si říkala, aha, tak já jsem opravdu špatná, já opravdu dělám ty chyby, jsem neschopná. Když to řeknu velmi zjednodušeně. A druhý přístup, co se týká ve spolupráci jakoby s Bohem, nebo prostě ten duchovní přístup, ten křesťanský pohled na tu věc, tak vždycky ve mně panovala taková ta jakože křesťanská představa, že to musím snést a že to musím třeba nějak vybojovat modlitbou, nebo prostě jo, když tě někdo na základě třeba toho slova, když tě uhodí někdo do levé tváře, nastav pravou nebo naopak, to je jedno, ale prostě takový ten přístup jako trpnej.
0: To je ten pravý křesťan.
1: Ano, ano. A já jsem si vlastně uvědomila, prostě jednoho dne mi najednou svitlo, že tohleto, ne, že by to bylo špatně, ale že je to hrozně málo, že to nestačí, že prostě proti zlu je potřeba se povstat a zabojovat. Takže vlastně tohleto mi strašně přineslo vlastně svobodu. To mi přineslo svobodu, že jsem dokázala vlastně v tom nejtěžším okamžiku se jakoby vymezit, nastavit ty hranice, postavit se člověku, který mi vlastně nějakým způsobem ubližoval a přineslo mi to obrovskou svobodu. A od toho okamžiku jsem už jako nebyla stejná. Už jsem jako měla větší odvahu konfrontace s různými takovými typy lidí a takže to mě strašně vlastně dalo.
0: Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože někdy opravdu máme takovou tu mylnou představu, že když věříme v Pána Boha, takže všechno musíme snášet a všechno si necháme líbit. To je takové to neprotivit se zlu, že?
1: Ano, ano.
0: Ale prostě všechno snášet, ale není to tak úplně pravda. Když je nějaké bezpráví, když je nějaké zlo, tak je potřeba se někdy postavit.
1: Ano, ano, ano. Je to opravdu důležitý a vlastně vy tomu pomáháte i tím, že prostě to konfrontujete toho člověka, který ho to vlastně taky může změnit. A ještě bych tady řekla jednu důležitou věc, že vlastně, když bych setrvala v tom přístupu starém, jako původním, tak ve mně bude růst pomalu i hořkost. Strach a hořkost. Vlastně tím, že já se proti tomu postavím a jdu do té konfrontace, tak ta svoboda mi zároveň přináší svobodu přijmout toho člověka. Já se mu najednou postavím naroveň a vlastně nemám potřebu ho nenávidět. Nemám potřebu o něm jako, nebo mu nějak nadávat. Vůbec ne. Právě jsem teprv schopná tehdy, když se vlastně vymezím a získám tu svoji svobodu, tak teprve tehdy jsem schopná vlastně toho člověka přijmout a vlastně třeba modlit se za něj, mít ho i vlastně svým způsobem, jako mít k němu respekt. Nechci úplně říct, jako mít ho rád, je to těžký, ale respektovat
0: milovat
1: ho.
0: Milovat už je zase jiný, ano, level. Ale tam míříme.
1: Ano, ano, tam míříme k dokonalosti.
0: K dokonalosti se neseme.
1: Ano.
0: Tak, abychom měli dost času na tu životní etapu, kterou máte docela nedávno za sebou a která byla docela významná, tak se posuneme o kousíček dál. Já jsem na začátku v tom úvodu řekla, že jste zažila nějaké zázraky ve svém životě. A vy vlastně sama o sobě říkáte, že nemohla jsem mít děti, narodili se mi dvě děti, neměla jsem peníze na knihu, vydala jsem knihu. Tak jak to bylo s těma dětma?
1: S těma dětma to asi nebylo úplně tak jako vyloženě zázračný. Bylo to prostě, že jsem jako nemohla opravdu dlouho otěhotnět, vlastně 5 let. A měla se, bylo to vlastně způsobené nějakýma hormonálníma stavama v těle, takže vlastně k tomu potom pomohlo to, že jsem nasadila, že byla nasazená nějaká, ale velmi nějaká lehká, ne vůbec žádný, tady nešlo vůbec o nějaký umělý oplodnění nebo něco tohleto, šlo to přirozenou formou, ale prostě jenom, že to bylo podpořené jakoby hormonálně, takže pak se zadařilo na poprvé, no a to druhý pak taky dlouho nešlo, pak nakonec taky to nějak šlo.
0: Si člověk přitom uvědomí, že to nemá v rukou, že?
1: No, nemáme to rozhodně v rukou.
0: Nemáme v rukou spoustu věcí. Já teď pustím další písničku a potom už se dostaneme k té etapě, ke které míříme a tou prudkou cestu tím tobogánem dolů, kterou jste zažila se svojí rodinou docela v nedávném čase.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Pořad Fortepiano na Rádiu 7, který posloucháte, se dostal do své druhé poloviny a my se řítíme po tobogánu kupředu spolu s Terezou Kimlovou a dostáváme se do roku 2022, kdy nastal takový bod opravdu strmé jízdy pro váš život, že je to tak?
2: Je to tak, zejména z toho důvodu, že vlastně my jsme se v červenci 22 stěhovali přes celou republiku z jižních Čech na Slezsko do Českého Těšína. Vlastně začátkem letních prázdnin. No a v říjnu vlastně jsme zjistili, že teda syn má nádor v mozku toho roku.
1: Těžká nemoc je vždycky velká zkouška a zátěž, ale když jde o dítě, o vlastní dítě, je to asi těžší, než když jde o nás samotné, že?
2: To každopádně, člověk si říká, že by nejradši vyměnil samozřejmě ten svůj život za život toho dítěte, napadají vás různé věci, je to vždycky těžký vidět prostě utrpení toho vašeho dítěte, no, prostě.
1: O co se konkrétně jednalo?
2: No, šlo právě o nádor v mozku, v zadní jámě lebeční. Naštěstí se to objevilo, když to mělo velikost asi 3x4 cm. Takže pak následovala vlastně operace úspěšná a potom to nejdelší byla ta léčba, vlastně radioterapie, pak chemoterapie.
1: Jak jste na to přišli, že se jedná o nádor?
2: No, přišli jsme na to, nebo my jsme na to nepřišli, ono vlastně přišlo se na to samozřejmě potom tou vyhodnocovací lékařskou technikou, ale úplně průvodní příznaky bylo každý ráno vlastně zvracení. Nevolnost, jakoby zdánlivě bezdůvodný vlastně zvracení a ranní nevolnost a pak přes den v pohodě a ještě trošku jako měl syn, tedy mu bylo 13, tak ještě měl trošku jakoby místy občas zamlžený vidění, jakoby tak to jsme si mysleli, že to bude třeba něco jako očního nebo to. Takže vlastně díky tomu, že vlastně zvracel takhle pravidelně pak každý ráno, tak nejdřív se teda samozřejmě řešilo, jestli tam nejsou nějaký žaludeční potíže a tak, ale jako dětská lékařka nás pak asi do 2 týdnů pak poslala do Třince, tam ho vlastně, z Třince nás potom poslali do Brna už vlastně na léčbu.
1: Když jste vyslechli tu diagnózu, to je asi nezapomenutelný okamžik.
2: To bylo samozřejmě strašný, no, já jsem se rozbrečela prostě v té nemocnici, to prostě, jak když vás vemou a hodí vás na dno studny černý prostě do propasti nějaký a to bylo prostě opravdu strašný, no. A vím, že vlastně mi to oznamoval tehdy lékař, kterýho já jsem znala z konferencí křesťanských, když jsem ještě kdysi jezdívala, tak primář vlastně a věděla jsem, že to je věřící člověk a v tu chvíli já prostě jsem jenom řekla, pane primáře, já vím, že jste věřící, prosím vás, pomodlete se prostě za toho Julia. A já jsem vlastně od toho prvního okamžiku, byť jsem teda na tom byla psychicky strašně, tak jsem se prostě upnula jsem se prostě na Boha a takhle to šlo celou dobu.
1: Myslím na to, že takovou těžkou věc je těžké unést sám. Že lidé, kteří nemají tu oporu v Pánu Bohu, nedovedu si to vůbec představit, ale i tak, i když člověk zná Pána Boha, žije s ním, věří mu, má už řadu zkušeností, tak i stejně to s ním zamává, že?
2: Rozhodně. A já jsem hlavně strašně vděčná za to, že se mobilizovala neskutečně velká skupina lidí a ta se vlastně v průběhu léčby zvětšovala a já jsem prostě v těch lidech měla obrovskou oporu, ale to bylo dáný i tím, že já jsem od prvního dne, protože já jsem do té doby vlastně taky psala blog celkem pravidelně, A včetně i na sociálních sítích, nejenom na těch mých webových stránkách, tak jsem vlastně o tom začala prostě psát. Hned od toho prvního dne. A tím vlastně se spustila obrovská lavina jako podpory. Zároveň pro mě to byla obrovská terapie. Jo, jak jsem vlastně tady už na začátku zmiňovala, čím je pro mě vlastně všechno to psaní, tak i já jsem se z toho vlastně vypisovala celou dobu. A to byl můj paralelní svět, to byly moje paralelní koleje. Vedle té hrůzy, vedle té léčby, vedle té nemoci, vedle té diagnózy, vedle tohohle strašného příběhu, prostě já jsem si jela po těch kolejích, že jsem o tom neustále psala. A vlastně doslova jsem pila a jedla podporu prostě od lidí, kteří na to reagovali, zejména na těch sociálních sítích, nebo mi pak psali i soukromně, pozbuzovali mě, prostě bylo to úžasné. Takže to mě drželo nad vodou, ale samozřejmě přesně jak říkáte, prostě byly tam i pády a jako byla tam i přišlo i na nenávist vůči Bohu v určitých okamžicích, když už to bylo hodně dlouho, tak prostřídali se všechny emoce a všechny.
1: Jak dlouho ten boj trval?
2: V podstatě od toho října 22 do srpna 23, kdy byla ukončena ta léčba. Ale pak ještě to následovalo.
1: Pak ještě to neskončilo.
2: Neskončilo to, protože jako skončila ta léčba, ale to si člověk myslí, že skončí léčba a vlastně...
1: A že už to bude dobrý.
2: A že to bude jakoby dobrý, ale vy vlastně ani moc toho neočekáváte. Ono je to taková, prostě to jsou věci, na které vás nikdo nepřipraví. Vůbec nevíte, co vás čeká a prostě já jsem to měla vyloženě rozdělený na etapy a sama sebe jsem, jako kdybych vystupovala ze svého těla a viděla sama sebe, jak procházím různými etapami, prostě přes tohleto dlouhodobý utrpení. A jaký vliv to má na další a další oblasti života. Včetně rodiny, manželství, všeho. Prostě člověk skončí tato hrůza a najednou ta křivka nejde nahoru, ale ta padá strmě dolů. A první vlastně měsíce po ukončení té léčby, tak já jsem prostě jenom často ležela na zemi, koukala jsem do stropu, usínala jsem.
1: To je asi takový ten důsledek toho dlouhodobého napětí, přesně vypětí, tak, kdy člověk tak. Jako zabere, že musí, že?
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: A potom přijde to uvolnění a spadne to dolů všechno.
2: A tam se odehrává taky velký nebezpečí, že vlastně pokud člověk nemá prostor, čas a klid na tu regeneraci patřičnou, a ta může být velmi dlouhodobá, jo, tak hrozí to. A já jsem si tohle určitým způsobem uvědomovala, protože jsem to v životě už slyšela, nebo jo, člověk, že jo, prochází tím životem, tak se setkává s různými příběhy. Vím, že prostě člověk pak může po tom dlouhodobém stresu sám i onemocnět. Takže já jsem si opravdu střežila jakoby ty svoje další hranice, ale musela jsem jakoby vstoupit určitým způsobem do nového boje, vybojovat si další hranice, protože lidé i v okolí třeba očekávali, že já začnu jakoby normálně postupně fungovat. Ale já jsem si to třeba určitým způsobem myslela taky, ale já jsem nebyla schopná třeba vůbec jako nějaký hlubší komunikace na hlubší úrovni s lidma, se kterými jsem běžně předtím byla schopná mluvit. Ani už psát jsem potom neměla vlastně sílu, ani skládat myšlenky. Mentálně vás to úplně jako vyvede prostě do jiných dimenzí, vlastně ten dlouhodobý stres. Takže to prostě mě hrozně poznamenalo a já jsem si musela nastavovat jako nový hranice a prostě začala jsem se opravdu soustředit jenom sama na sebe, na svůj život.
1: Myslím na to, že když jste pracovala ve zdravotnictví, a takže jste mnohé věci věděla, co normální lidi neví. Bylo to pro vás pomocí a nebo naopak přítěží?
2: Bylo to pro mě, já jsem teda jako ošetřovatelka jsem pracovala, ale teda na ARu a na JIPu, takže jsem byla i u těch nejtěžších případů. Ano. A je pravda, že prostě pokud šlo o nějaký převazy, nebo pokud šlo o to, že třeba ošetřování po operačních rán, nebo musela jsem potom půl roku vlastně krmit syna přes pek, což je, kdyby posluchači nevěděli, tak je to vlastně hadička zavedená do břicha. Když vlastně člověk není schopen přijímat potravu ústy, tak se vlastně přes tu hadičku umělou vlastně tekutou stravou. No a takže vlastně pro mě jako tyhle ty věci nebyly, vůbec ve mně nezbuzovaly nějaký odpor nebo strach, prostě automaticky jo, byla to nutnost, takže jsem do toho jako vstoupila a pečovala jsem o to a jsem si jako vlastně pak regulovala i ty dávky podle sebe, prostě podle vlastního uvážení, aby on nepřicházel jakoby o ty gramy, protože on vlastně byl pak už kost a kůže syn, jo, protože prostě neodmítal jídlo, nemohl jíst, takže tohle bylo jediný řešení. Takže ano, ta zkušenost ze zdravotnictví mi určitě v tomhle tom jako pomohla.
1: Když si člověk vyslechne takovou diagnózu, tak projde určitými etapami potom, to už jste tady říkala. Určitě od takového toho zděšení, strachu, naděje, potom jak to nějak probíhá, tak zase to světelko na konci tunelu člověk vyhlíží.

0: nebo že je mu zle a vám se to celý zase vrátí, upadnete téměř jako do takový tý v uvozovkách deprese z toho zase, co, jestli to něco neznamená. Takže člověk je vlastně v takovém neustálém napětí. Až jakoby, já si myslím, že teď poslední, až bych řekla rok, prožívám to, že se tím už nějak nezabývám. Jo, že vlastně fakt si jedu po už jako, mám svý koníčky, jsou, dokážu...
1: Roky. No.
0: No, ta léčba skončila vlastně srpen 23, takže teď to bude, teď to budou 3 roky po skončení léčby, ale jako
1: ano,
0: no,
1: ano,
0: takhle.
1: Ano, no, je to běh na dlouhou trať, to si no. musíme říct a já jsem ráda, že můžeme o tom mluvit, že jste schopná o tom mluvit, protože když to někoho postihne a přijde to, tak možná se cítí sám.
0: Ano, ano, ano. A já bych se u tohohle velmi ráda zastavila, protože, a to není jenom moje zkušenost, kdy já jsem byla vděčná, a já, jako mě hodně teda lidi psali, ty jsi tak silná, statečná, prostě vůbec byl celý pav z toho, že o tom dokážu psát, jo, o těch všech věcech. Ale prostě bylo to proto, že já jsem vlastně svým způsobem byla slabá, já jsem vyloženě vyžadovala, potřebovala jsem tu pomoc od těch lidí. A já jsem zase člověk jako hodně otevřený, upřímný a takovej spontánní a nemám problém si říct o pomoc. Já si prostě i ráda řeknu o pomoc. A já bych jenom tady vlastně chtěla říct tu věc, že často se setkáváme s tím, že když někdo z blízkých spadne do takový náročný těžký zkoušky, tak to okolí, i to nejbližší okolí, i často blízká rodina se odmlčí, protože prostě neví
1: co
0: jak reagovat a bojí se udělat chybu. Tak prosím vás, já bych chtěla apelovat, nebojte se, prostě nikdy nic neskazíte tím, když projevíte úplně jednoduchý, obyčejný zájem o toho člověka, jenom stačí napsat myslím na tebe, nebo jak se cítíš. Prostě cokoliv a být připravený na to, že ten člověk třeba se otevře, ale třeba se neotevře. Třeba ani neodepíše, ale to nevadí. Jo, prostě každý to snáší jinak samozřejmě, každou tu různou zkoušku utrpení, ale nejhorší je jako odvrátit se od toho člověka. To strašně bolí, jako ty lidi. Já jsem to slyšela jakoby od různých lidí, že se jim tohle dělo a že to prostě pro ně bylo strašně těžký. Najednou byli vlastně osamocený. Takže nedělejme tohle, nebojme se toho. Naopak prostě otevřme ty srdce prostě vůči těm lidem, co prochází tím utrpením. Jo. Obyčejnýma jednoduchýma otázkama. Jednou za čas, i když nepřijde odpověď, můžeme říct, nemusíš odpovídat, prostě myslím na tebe, chci jenom, abys věděla, že prostě jsi v mém srdci a modlím se třeba za tebe a tak dále.
1: My si s tím nevíme rady, že? A nevíme, jak zareagovat, chceme být citliví, nechceme toho člověka zranit, nechceme ho obtěžovat, říkáme si, on je mu špatně, tak nebudu ho ještě otravovat tím, že mu napíšu, že?
0: Přesvědčení, ale není to tak, Jako určitě nemá smysl a nemluvím teď o tom být nějak vtíravý a prostě každý týden nebo každý ob 3 dny prostě psát, jako nechceš něčím pomoct, nechceš něčím, ale prostě jednou za čas prostě být fakt jako budovat tu empatii. Ta se dá budovat. Jo, tím, že budeme vstupovat vlastně do těch vztahů takhle otevřeně a upřímně, protože to je opravdu potom nejhorší, co může být ta samota.
1: Jaká byla prognóza toho případu, toho vašeho syna?
0: Jako prognóza, oni jsou v tomhletom lékaři velmi opatrní, aby vám něco říkali dopředu, protože prostě to jde fakt krok za krokem, jo. Já si nepamatuju, že by tam byla jakoby, no takhle, samozřejmě oni vám řeknou, někdo vám řekne jako pozbuzující skutečnost, že se z toho samozřejmě děcka dostávají, lidi se z toho jako dospělí dostávají, ale nikdo vám nemůže říct přesně ten váš případ, jak co bude, protože probíhat. Jak jsem vlastně prvé říkala, nevíte, jak bude to tělo reagovat na léčbu, jak prostě, ona vlastně konec konců, ta chemoterapie je samotný zabiják sám o sobě, jo, kdy vlastně vás to ničí zevnitř. No, takže tam jako vám 100% jako nějakou prognózu prostě, oni jsou v tom opatrní, no, takže.
1: No, a když se řekne nádor, tak možná člověka zajímá, jestli je to operovatelné, jestli se to dá odstranit, potom je nějaká naděje, že tam nic nezůstane, ale ono to není tak jednoduché.
0: A víte co, ale tohleto právě, já jsem se vůbec neměla sílu tímhle zabývat. Jo. To asi tady jako řeknu, že to je, já nevím, jestli to je můj nějaký moje specifikum. Ale prostě já jsem tak byla upnuta, jak jsem to prvé říkala, že jsem si jela po těch paralelních kolejích. Já jsem prostě důvěřovala Bohu. A

0: prostě to, spoléhala jsem na to, že mě tím nějak provede. A prostě já jsem se jakoby dívala nad oblouk, na ten horizont prostě, ale kde jsem nevěděla, jak to dopadne, ale viděla jsem jenom, že tam je ten Bůh, prostě, který mě tím nějak má sílu provést, má mě moc tím provést. Ale vůbec jsem nevěděla, jak to bude, co bude. A já jsem třeba, vím, že den před operací přišla doktorka neurochirurg a říkala mi, ukazovala mi na monitoru, vlastně, kde se ten nádor nachází, jak budou provádět tu operaci. A říkala mi, a já jsem prostě měla zalitý oči slzama a jenom jsem prostě přikyvovala a ona mě vybídla. Jestli se chcete na něco zeptat, zeptejte se. Jo, já vám cokoliv ráda, by se byla velmi jako milá, vstřícná. Já jsem neměla vůbec sílu po něčem pátrat, na cokoliv se prostě ptát. Já jsem tím jenom šla. A vím, že tam byly rodiče, maminky, který prostě hodně, hodně řešili, jak ta léčba bude probíhat, co se bude dít. A já jsem na tohle vůbec neměla sílu, kapacitu. Já jsem prostě musela jet si po té paralelní svý koleji, abych to všechno unesla a zvládla.
1: To přežila.
0: Abych, ano. No, doslova,
1: to přežila.
0: Doslova.
1: Potom ještě vedle tohodle hrozného, těžkého, byla vaše rodina, která to nesla také a vlastně na tu chvíli vy jste se trošku jako vyčlenila z té rodiny, ano, a soustředila se na toho nemocného syna. Je to tak?
0: Je to tak, no. Právě já jsem byla vlastně hodně osamocená. Ale zároveň teda paradoxně ne, díky tomu, že jsem o tom psala a měla jsem vlastně probíhal tam nějaký ten dialog, ta zpětná vazba vlastně od těch čtenářů a tak. A vlastně byla jsem víceméně, myslím, že plus minus půl roku tady v Brně vlastně s tím Juliánem.
1: Takže,
0: ale já jsem byla...
1: Takže manžel se synem druhým.
0: No jo, byli víceméně v Těšíně, ale manžel občas vlastně přijel a třeba uvařil nebo šel tam místo mě do té nemocnice, takže jako tohle to byla určitě důležitá jako podpora, ale já jsem ani sama neměla, já bych na tu rodinu ani neměla kapacitu, jako a, jo, prostě a ten starší syn, tomu už je teď 19, takže v tu dobu mu bylo 16, takže ten už byl jako taky víceméně hodně samostatný. No a já jsem byla ráda, že jsem prostě z té nemocnice přišla do toho bytečku, který jsme mimochodem dostali zapůjčen od jedné úžasné rodiny. Úplně zdarma nás tam nechali bydlet kousek pod nemocnicí. Takže já jsem nemusela chodit nikam do té ubytovny veřejný, jakoby pro maminky s dětma, ale mohla jsem se zašít do toho hnízda v té garzonce. No a prostě přišla jsem a třeba jsem si otevřela lahev vína a prostě jako byla jsem. No, to ještě bych tady možná tuhle věc zmínila.
1: Rizikové okamžiky.
0: No, ale jako já nikoho za to neodsuzuju. Dokonce křesťané mi vozili víno. Jo, protože prostě jako jsou lidi, kteří skončí na práškách, jsou lidi, kteří skončí dokonce i na drogách, jako v takových situacích. Už jsem to taky slyšela. A mně díky bohu stačilo to, že jsem prostě přišla z té nemocnice, že jsem si třeba vypila 2-3 sklenky vína a šla jsem spát a ráno jsem šla zase jakoby za čerstva. Jo, prostě vy máte tak šíleno v hlavě a v duši takovou bolest, že prostě. Tohle, jako jestli to někdo dělá tajně, já vám úplně rozumím, ale prostě já jsem neměla nikdy sklony k nějakým závislostem, ani v rodině to nebylo, tohle jsem se nějak ani jako neobávala, nebo nad tím jsem nepřemýšlela. Prostě tu bolest, jako chcete utlumit a to bylo asi tak všechno, no, takže... Ale já to chci zmínit, že tady nebylo jenom to, že prostě člověk s tím statečně bojoval a nechával to tak, jako že by... Ano. Ne, já jsem totiž ani duchovně nebojovala, protože jsem nemusela, protože to dělali ostatní za mě. A to je úžasný
1: v
0: té církvi.
1: Ale to je v pořádku, když takhle zafunguje, ano, církev, přesně, jako ta podpora, protože v Bibli čteme různé ty příběhy, toho nemocného nesli, ano, na lehátku, že? Přesně. Přátelé, protože on nebyl schopen, ano, se dostat, ano, k Pánu Ježíši. Tak a je to dobré, když to takhle funguje, no, protože jsou okamžiky, kdy člověk sám opravdu nemůže.
0: Přesně tak. A nikdo po něm nemůže chtít, jako teď bojuj, teď prostě, no vůbec. Jste rád, že žijete.
1: Tak byl to dlouhý proces, kterým jste prošla vy, prošla celá rodina. A díky Boží milosti jste tím prošli, protože není to úplně samozřejmost, že když všechno skončí, že se ten život vrátí do těch minulých kolejí nebo do toho pořádku, do toho řádu a do toho všeho. I ta rodina je tím poznamenaná, že?
0: Jo, a dokonce bych řekla, že se to nevrátilo do normálu, ale já teď dělám věci, které jsem v životě předtím nedělala, takže mě to naopak jakoby posunulo v něčem vpřed, že já jsem si vlastně našla nový koníčky, jo, díky tomu, že jsem začala sportovat, začala jsem s dálkovou chůzí, s přechodama hor, se spaním v lese a takovýhle věci vlastně, který úplně novou jakoby věc, původně jsem s tím začala proto, abych jako se dala dokupy psychicky, fyzicky, abych jako a zároveň, abych přebyla ten tu hrůzu nějakýma novýma výzvama, jako potřebovala jsem vlastně nový výzvy a baví mě to doteďka, mimochodem i to, že tady dneska sedím, ne? Je to k tomu další tak, výzva, kterou
1: to k tomu
0: jsem...
1: taky patří.
0: Ano, to k tomu taky patří. No a jinak jako bez okolků musím říct, že vlastně to, co se odehrálo, tak poznamenalo tu rodinu i v tom, že vlastně jsme měli manželskou krizi. Doteďka to není ideální.
1: Tomu.
0: Vlastně prostě zasahuje to veškeré oblasti našich životů a vlastně my jsme, jako hodně nás to proměnilo. Nejsme už stejný tak, jak jsme byli předtím.
1: Dostáváme se k závěru našeho povídání. Mohli bychom si o tom povídat dlouho, protože určitě těch prožitků a různých okamžiků bylo mnoho, ale já jsem ráda, že to tady zaznělo, to, co zaznělo, a mohli bychom nakonec povzbudit naše posluchače, protože mnozí procházejí podobnými věcmi, ať už u sebe nebo u někoho z přátel, z rodiny, a na to člověk dopředu se nemůže připravit a najednou je uprostřed toho všeho. Co jste se přitom naučila, nebo co byste jako povzbuzení řekla těm, kteří jsou zrovna v tom?
0: Víte co, já bych jako, nevím jestli povzbuzení, ale prostě já jsem teď takovej, ze mě se stal hodně velký realista. Já prostě jsem na některé věci dřív koukala černobíle. A to se mi, jak existují růžové brýle, tak říkám, že existují i černobílé brýle. No a ty ze mě teď taky spadly. A já vlastně mnohem víc jsem schopná asi jakoby soucítit za prvý s lidma, který procházejí něčím podobným. Za druhý soucítit i porozumět lidem, který se nachází v různých krizích, ať už i vztahových, tak v jakýchkoliv sami se sebou, prostě ve svém vnitřním světě, tak i vnějším nebo vztahovým. Takže vlastně teď už se na to dívám jakoby jinak a spousta problémů, který jsem třeba, nebo věcí, které mi přišly dřív jako velký problémy, tak mi teď jako velký problémy ani nepřijdou vlastně z hlediska toho, čím jsem prošla. A já bych možná jenom apelovala na to, abychom byli prostě upřímní a otevření vůči sami sobě, vůči Bohu, vůči i druhým nebáli se, protože jako aby člověk sám vedl ten boj, je strašně vyčerpávající a těžký a takže to povzbuzení si myslím, že pro mě samotnou, já vidím i to, že vlastně když o tom mluvím poslední roky vlastně s lidma, tak lidi nejvíc ocenějí to, že sdílíte s nima ty svoje zkušenosti. A to je vlastně povzbuzuje, že neříkáte, jak jste to hrdinsky všechno prošla, ale že vlastně dáváte, jako jdete s tou kůží na trh a vlastně mluvíte i o těch slabostech. A to je vlastně povzbuzením pro ty lidi. Takže bejt si jeden druhýmu vlastně povzbuzením v té otevřenosti a upřímnosti. Myslím, že má velkou hodnotu.
1: Děkuju za tenhle závěr a já se přidávám. Děkuju za tu hodinku, kterou jsme mohli spolu strávit.
0: Já taky díky.
1: A doufám, že to nebylo naposledy. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se teď loučí Lenka Malinová z pořadu Fortepiano. Za týden tady budeme zas.

0: Vyslechli jste reprízu pořadu Fortepiano. Jeho příští premiéra vás čeká v pondělí v 10 hodin. Lenka Malinová si do ní pozvala Karla Fábera, aby s ním probrala vztah metalu a kříže.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Máme tu poledne. Prožíváme sobotu 23. května. Znělka připomněla, že s Petrem Rausem posloucháte vysílání Rádia 7. Poledne je vhodnou příležitostí k modlitbě. Modleme se i my. Pane Bože náš, prožíváme sobotní den, ten zvláštní den mezi pracovním týdnem a nedělí. Už i ta velikonoční sobota byla dnem zvláštní prázdnoty. A tak prosíme, abys nás i v ten den, kdy se snažíme stihnout všechno, co jsme nezvládli během pracovního týdne, abychom se nenechali zahltit těmi všemi povinnostmi a příležitostmi a abychom nezapomínali na tebe. Abychom se každou sobotu připravovali na neděli. Amen.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Posloucháte hudební pořad Pohovka, kterým vás dnes provází Bohdanka Medřická. Přijde mi srandovní, jak v Americe berou pandemii jako minulost, jako něco, co už mají za sebou. Když jsem poslouchala různé rozhovory s Jeremym Kempem, jehož novou desku vám dnes představím, pořád se vracel do doby pandemie, jako by to byla dávná, temná minulost. Musela jsem se u toho trochu hořce pousmát. O hořkosti ale dnes moc řečí nebude. Poslechněte si, co o albu Jeremy Kemp prohlásil. Jak vlastně vzniklo? Řekl, když přišla pandemie, těšil jsem se, až to bude za mnou. Hned jsem si pomyslel, že tím chci hlavně rychle projít. Když jsem se modlil, Bůh ke mně jasně promlouval, že nechce, abych to období jen přežil, proběhl, ale že mě chce v něm něco naučit, že ho chce projít se mnou. A tak vzniklo album s názvem When You Speak, když promluvíš. Jeremy chtěl vytvořit prostor pro setkání, stišení a naslouchání. Když jsem album poslouchala, přišlo mi prostě jako typická americká worship deska a to je možná jeho kouzlo. Je takové jednoduché, upřímné, ale zároveň kvalitní, aktuální a příjemné na poslech. Opravdu nabízí prostor k zastavení a chvále. A dnes si ho celé poslechneme.

Obvykle mám na albu nejoblíbenější písničky nebo písničku, u tohoto je to ale jiné. Nemůžu z nich vybrat pouze jednu. Nejdůležitější jsou všechny. Nikdy jsem neměl čas se pořádně zastavit, hluboce přemýšlet a zpracovávat. Díky covidu jsem měl ale víc volna, kdy jsem přesně tyto věci dělat mohl. Odpovídá na otázku, jaká je tvá nejoblíbenější píseň na albu Jeremy Camp. Tak tady je v tom případě jedna z nejoblíbenějších. You See Me.

Prostor pro naslouchání a pouhé bytí před Bohem se snažil vytvořit Jeremy Camp, jehož desku dnes v Pohovce posloucháme. Nezapomínáme i naslouchat?

Když už se bavíme o Jeremym Campovi, nemůžeme zapomenout zmínit nejenom nové album, ale i jeho nový film. Na základě jeho životního příběhu z 20. let života vznikl film I Still Believe, v češtině Dokud jsi se mnou. Jeremy se poprvé oženil na podzim roku 2000, kdy si vzal svoji první manželku Melissu, která ovšem 3 měsíce poté podlehla rakovině vaječníků ve svých 21 letech. Jeremy mu tehdy bylo 23. Melissa bojovala s rakovinou ještě předtím, než se vzali, ale přibližně měsíc před svatbou rakovina záhadně zmizela. Zamilovaný pár si konečně myslel, že je vše za nimi, že se stal zázrak. Ovšem už na svatební cestě se znovu objevily problémy. Rakovina se vrátila. Film měl premiéru v roce 2020, ale kvůli covidové situaci byl v kinech daleko kratší dobu, než bylo původně zamýšleno. Jeremy si na to doma stěžoval své nynější manželce Adrienne, která mu ale řekla, Bůh nám ale nikdy neslíbil, že ten film bude v kinech tak, jak to bylo zamýšleno. Bůh nám jen slíbil, že si ho použije ke své slávě, podle svého uvážení. Jeremy nakonec vidí dřívější stažení z kin pozitivněji. Lidi byli více doma a mohli si pustit film tam. Možná, že to pro ně pak mohlo být osobnější a intimnější. Posloucháte Rádio 7. Pohovkou vás provází Bohdanka Medřická.

Na větu, která začíná slovy Bůh nám ale přece neslíbil, Jeremy myslel i při vytváření alba. To byla píseň, která o tom také hovořila. Píseň je Steady Me. Zpívalo se v ní, nikdy jsi mi neřekl, že už nebudu cítit bolest. Řekl jsi mi jen, že se mnou budeš až do konce. Nikdy jsi mi neslíbil, že nebudu zlomený, ale slíbil jsi mi, že tu budeš pro mě, když se to stane. I když se země, na které stojím, začne třást, ty mě uklidníš. I když se cítím, jako by moje srdce bylo hozeno do vln, nepřestane ani na chvíli být. Ty mě uklidníš. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power. It's never the one who is shouting, shouting. I lean in, I know.

Jak může zahrada růst bez deště? Jak se mám naučit cítit bez bolesti? Když nikdy nespadnu, nikdy se nezlomím, jak se může změnit moje srdce? Našel jsem nebe, když jsem procházel peklem. Našel jsem uzdravení, když jsem byl nemocný, když se moje srdce podobalo poušti. Byla to tvoje láska, na kterou jsem vzpomínal. To byla píseň No Rain. Teď už Here With You.

Když jsem poslouchala album Jeremyho Kempa, narazila jsem na zajímavý komentář, ve kterém se psalo: neustále vidím křesťanské i nekřesťanské umělce, kteří používají pandemii k propagaci, jako takovou marketingovou udičku. Aspoň jednou by bylo hezké číst svědectví nějakého křesťanského umělce, aniž by to byla reklama na jeho nové album. Někdy je hezké říct, jen mám tě rád, mami. Bez toho, aniž bych pak dodal, můžu si vzít sladkost? Ta poslední věta je úsměvně trefná. Nicméně rozumím asi oběma stranám. Ano, z křesťanské muziky, obzvlášť americké, se stala komerční záležitost. I z Ježíše se stala komerční záležitost. Lidi chtějí vydělat na všem. Jenže je to daleko složitější, než to ten člověk podává. Když se člověk chce nějak živit hudbou, je to prostě práce jako každá jiná. Musí myslet na to, jak uživit sebe nebo svoji rodinu. Je to prostě podnikání, ať už zpívá o Ježíši nebo ne. A v moři křesťanských umělců se spousta z nich utopí. Je jich tolik a každý stále dává do éteru nové a nové písně. Navíc umělci, jako je Jeremy Kemp, nerozhodují tak úplně za sebe. Je zapsaný v hudebním vydavatelství, které má větší moc než on sám. Tak to často bývá. Málo kdo v hudebním světě opravdu vlastní svoji hudbu. Je to podobné jako u autorů knížek. Ti se také nemůžou vyskakovat. A druhé navíc. Když vytvoříte desku a věříte, že nese důležité poselství, nechcete, aby si to co nejvíc lidí poslechlo? Ale rozumím i tomu člověku, který napsal ten komentář. My máme v Česku problém s tím, že málo kdo v Ježíše věří. A tam je zas problém, že každý věří. To možná vyznívá kontroverzně. Myslím tím, že většina řekne, jo, já věřím v Boha. To ale neznamená, že s ním doopravdy žijí, že ho chtějí znát a poslouchat, ale tváří se zbožně. O tom až po písničce.

Před písničkou jsem mluvila o tom, jak je v Americe každý člověk křesťanem, ale to neznamená, že chce žít doopravdy s Bohem. Neříkám, že u nás se to neděje, ale tady to není taková společenská norma věřit v Boha. V poslední době přemýšlím o tom, jak je strašně důležité být upřímný sám k sobě a hlavně k Bohu. Na nic si nehrát, přiznat si, že jsme třeba zase tam, kde jsme byli před pár lety, i když jsme si mysleli, že už se tam nikdy nevrátíme. Byla jsem teď na povídání jedné své kamarádky, která vyprávěla svůj životní příběh plný bolesti a zklamání. Těžké životní okolnosti vedly k nedůvěře Bohu. Ale vyprávěla také o tom, jaký Bůh v těžkém období ukazuje.

sama sobě, je podle mě klíč k udržení si vztahu s Bohem. Je to ponižující. Jsme jak korouhvička ve větru, jsme nestálí. Máme tendenci ničit sami sebe. Dobré věci, které nám Bůh přináší, zapomeneme během pár dní a ty špatné si neseme v srdci celá desetiletí. Život je ale děsně složitý a komplikovaný, je těžké se v něm a sami sobě orientovat. Někdy prostě nevíme. Nevíme, jestli věříme, nevíme, jestli Bůh je dobrý, jestli v něj stojí věřit. Ale důležité je s ním o tom komunikovat. Říct, jak se cítíme, a pak se vytvoří prostor pro oboustrannou komunikaci a může přijít Bůh a ukázat nám pravdu. Konec konců i Jeremy o albu prohlásil: řekl jsem si, že chci být upřímný a psát o tom, jak se doopravdy cítím. Tady je další píseň Break Your Promises.

Krom své hudební kariéry Jeremy založil také misijní službu Speaking Louder, skrz kterou pořádá různé koncerty, evangelizace a pomoc chudým. Posloucháte Rádio 7.

Jeremy Camp, hudebník, skladatel, textař původem z Indiany, je autorem alba When You Speak, které vám dnes představuje Bohdanka Medřická. Jeremy v jednom rozhovoru prohlásil: doufám, že lidi při poslechu alba zjistí, jak moc žízní po Bohu, po hlubším vztahu s Ježíšem. Tak co, povedlo se mu to?

Vím, že tvé svázané srdce je připoutané ke tvé zlomenosti a tvé jizvy jsou již ošlehané větrem, ale právě tehdy začíná vykoupení a tohle jednou pomine. Těmito nadějeplnými slovy poslední písně se s vámi loučí Bohdanka Medřická. Poslouchali jste album Jeremyho Kempa.

Dozněla repríza pořadu Pohovka. Další reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí hned hodinu po půlnoci, příští premiéru pak v úterý v 9 hodin večer. Nabídneme vám poslech dalšího alba Jeremyho Kempa, Deep Waters, a rozhovor z festivalu United 2025.

Znělka připomněla 13. hodinu. Dnes je sobota, 23. května. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Ahoj děti. Za okamžik začínáme s navlékáním pohádkových korálků. Ty pro vás připravila Broňa a těší se, jak s vámi vytvoří originální výrobek s kusem vlastní fantazie.

kousek, trošku větší, v dlaních dokulata vymodelovat, tak ještě dírku, trošku to popraskalo, ale to spravím. Je, ahoj děti, vítá vás Broňa. Co dělám? Korálky. Vyráběli jste si někdy korálky? Nemyslím navlékat předpřipravené korálky, ale udělat si i ty kuličky s dírkou k navlékání. Třeba z tvrdnoucí hmoty. Zase tak těžké to není. To se vezme kousek hmoty, co vypadá jako plastelína nebo hlína. Maminka vám ji koupí v papírnictví nebo hračkářství. V dlaních ukoulím kuličku, pomocí špejle udělám dírku. Špejlí raději trochu zahýbu, aby dírka byla dostatečně velká. Opatrně, aby se neudělaly praskliny. Nechám stvrdnout a mám korálek. A můžu ho třeba nabarvit nebo nechat tak, že není úplně kulatý, že je všelijak šišatý. To přeci nevadí. Je jedinečný a mimořádný a je prostě můj. Děti, co kdybychom dnes navlékli podobné námi vyrobené korálky? Pořad Korálky to je hodina, kdy do vysílání posíláme jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Písničku vyrobit neumím, ale ty pohádky, to by možná šlo. Vymysleli jste už nějakou pohádku nebo příběh? Myslím, že každý člověk nějaký příběh vymyslel, možná i popovídal, ale málo kdo ho pak napsal. Zapsat příběh do slov, to už je těžší. Dnešní korálky tedy budou speciální a zvláštní. Na nitku vysílání navlékneme pro radost vyrobené korálky. Cinkat budou jako kapky deště.

dobrý jen tak doma sedět. A mnohem lepší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

Ano, začneme s tím hned teď. Na nitku navlékneme první korálek. Pohádku napsala Veronika Nejedlá a přijala nám ji i do Rádia 7 namluvit.

Jednou se v mraku zrodila kapka a jmenovala se Kapička. Různé další kapky si říkaly, kde už všude byly, a tak si Kapička řekla, já bych taky chtěla procestovat celý svět. A tak řekla své mamince přírodě, maminko, chtěla bych odcestovat někam do daleka, třeba... A než to dořekla, ocitla se v deštném pralese. Trošku se tam porozhlédla a řekla si, tady to není nic pro mne, a vypařila se zpátky do mraku. A zase říkala své mamince přírodě, maminko, chtěla bych odcestovat někam do daleka, ale už ne do pralesa, třeba... Než to dořekla, ocitla se u moře. Tam se Kapičce líbilo, hezky se tam vyhřívala, ale bylo tam takové teplo, že se zase vypařila do mraku. A v mraku opět říkala své mamince přírodě, mami, chtěl bych odcestovat někam do daleka. Matka příroda si s ní už nevěděla rady, tak ji poslala do pouště. V poušti teprve Kapička viděla, jak je v pralese a u moře dobře. V poušti vládlo slunce. Bylo tam hodně velké teplo. Půda byla vysušená tak, že z ní zbyl jen písek. A pak Kapička uviděla rodinu se dvěmi dětmi. Kapička hned zavolala své sestřičky, aby jim trošku zalili půdu. Aby se tam dalo něco vypěstovat. Také jim dali napít. Rodina Kapičce poděkovala a Kapička jim na oplátku popřála, ať se jim daří, a odpařila se zpátky do mraku. A tam říká své matce. Maminko, chtěla bych ještě někam, ale už nedaleko. Teď to může být blízko. Matka příroda jí řekla, ať skočí rovnou pod sebe. Kapička tak spadla do České republiky jedné holčičce do skleničky a říká jí. Ahoj, nechtěla bys vyprávět můj příběh? Ano, chtěla, řekla holčička. A taky Kapička vyprávěla, jak byla v pralese, kde je moc deště a vlhko. Potom u moře, kde je moc teplo. A jak jí matka příroda poslala do pouště a bylo tam samé utrpení. Holčička se zeptala, proč v poušti není moc kapek? Kapička jí odpověděla, moje maminka příroda si dělá, co chce, a na poušť trošku zapomíná. A i kdybychom jí to připomněli, tak nás neposlechne. Holčička si uvědomila, že je hrozně ráda, kde žije a že není na poušti. Všichni si važte, kde jste, a toho, co máte, může být i hůř.

0: Pohádku o kapičce napsala a načetla Veronika Nejedlá. U namluvení příběhu pro rozhlas musí člověk osvědčit další šikovnost a Verča se toho zhostila výborně. Veronika začala psát asi od 11 let. Ze začátku jí to prý moc nešlo, dokonce dostávala ve škole i špatné známky, ale slohové práce se ve škole odevzdávat museli, tak musela i ona pokračovat ve psaní. A najednou to začalo jít. A začalo jí to i bavit. Tak mě napadá, co ji vlastně na tom psaní baví. Víte co? Pojďme se jí zeptat. Co tě na psaní baví?
1: Baví mě vymýšlet si vlastní svět. Něco, co mě baví a co jinak nemám. Něco, co není úplně tak nějak možné. A dávat si do toho vlastní myšlenky.
0: Když začneš psát příběh, víš, jak dopadne? Nebo se to vyústění rodí až v průběhu?
1: Rodí se to velmi náhodně. Většinou si tak nějak chystám v hlavě, co chci do příběhu napsat. A když začnu psát, skoro celé to většinou předělám, protože mi to nedává logiku, jak to začnu psát, a napadají mě mnohem lepší myšlenky. A většinou, když si čtu nějaký svůj příběh pár měsíců, let zpátky, tak si říkám, že bych ho teďka napsala úplně jinak, protože mě k němu napadají mnoho dalších větví a konců, jak by to mohlo dopadnout.
0: Na základě čeho se tvůj příběh zrodí? Vymyslíš si postavu, nebo se někomu něco děje, nebo tě zaujme nějaké prostředí? Co je na startovní čáře? Od čeho se to celé odpíchne?
1: Většinou, jak říkám, je to hodně náhodné, co mi zrovna padne do oka, ať už je to postava nebo nějaká konkrétní věc či záležitost, nebo nějaké chování nějakých lidí, něco, na co bych chtěla poukázat. A to je třeba v té kapce vody, kterou jsem vám ukazovala, na problémy toho, že si často lidi neuvědomují, jak dobře se mají a že může být i mnohem hůř a že teďka se lidi někteří mají i mnohem hůř a že my se máme dobře.
0: Co bys doporučila dětskám, kteří měli chuť psát, zkusili to a třeba se jim to nevydařilo a teď váhají, jestli má cenu to vůbec zkoušet znovu, co bys jim doporučila?
1: Já bych rozhodně doporučila, aby to zkoušeli znovu, protože se to může podařit až časem a i když někdo na to může mít jiný názor než vy, tak určitě se najdou i lidé, kteří s vámi v tom, co napíšete, budou souhlasit.
0: Máš hodně příběhů, které si ještě nenapsala, ale máš je v hlavě, v srdci?
1: Ano, mám hodně příběhů, většinou hodně s ním, co bych chtěla napsat, že by se to dalo nějak stvárnit, ty mé myšlenky. Třeba i hodně sny si pamatuju a pak se mi právě stalo, že i od toho snu jsem se odvíjela. A většinou mé příběhy se odvíjí také hodně na tom, co zrovna vidím okolo sebe. Třeba v televizi, když se při psaní dívám na televizi, tak tam můžu vidět nějakou reklamu, pohádku, film, cokoliv. A v tom mě něco chytne a tu danou věc si trošku poupravím podle sebe, ale je to jakoby ten základní nápad, který měl někdo jiný, ale já jsem se ho vlastně předělala.
0: Tak ti přeji, aby se ty příběhy, které máš v hlavě, v srdci, aby se dostaly na papír, protože myslím, že budou stát za to.
1: Děkuju.

zpívali Rozinky. Když nás má někdo rád, když nám fandí, dá to člověku jistotu a sílu pro výpravy za novými věcmi a pro vynalézání a tvoření, třeba i psaní. Tak vám děti přeji, ať můžete prožívat plnou jistotu toho, že vás mají ti vaši lidé a Pán Bůh moc rádi. V rozhovoru s Verčou mě zaujalo, jak zmiňovala, že někdy třeba i rozvíjí nápad někoho jiného, že danou věc si poupraví. Co kdybych další pohádkový korálek vytvořila já? Co kdybych vám popovídala známou pohádku, ale trošku upravenou? A abyste se také mohli zapojit, součástí budou zvuky, u kterých můžete hádat, kdo je dělá. Jdeme na to!

Zasadil dědeček v zoo řepu. Jestli se divíte, co dělá dědeček v zoo a proč tam sází řepu, tak připomínám, je to pohádka. V pohádkách se takovýmto podružnostem nedivíme. Tak tedy, zasadil dědeček v zoo řepu. Řepa rostla, rostla, až byla veliká, převeliká. Chtěl ji dědeček vytáhnout. Tahal, táhl, ale řepa se ani nepohnula. Řekl si dědeček, v zoo nejsem sám, kdo by mi tak mohl pomoci? Dědečkovi přišel na pomoc. Slon. Slon za dědečka, dědeček za řepu, tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Je nás málo, naznal slon. Zavolal na pomoc. Lva. Lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Potřebujeme další posily, řekl lev. Zavolali na pomoc. Opici šimpanze. Opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Hej, potřebujeme další síly, volali na ostatní zvířata v zoo. A kdo přišel na pomoc? Hyena. Ne, nemyslím bezcitný člověk, myslím hyena zvíře. Řve sice ošklivě a taky tak vypadá, ale jinak je to velmi zajímavý tvor. Hyena za opici, opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. My snad nedostaneme ven, divili se spolu. Kdo nám jenom pomůže? Spolu v poho platí v zoo. Na pomoc přispěchala... Malinkatá surikata. Surikata za hyenu, hyena za opici, opice za lva, lev za slona, slon za dědečka, dědeček za řepu, tahali, táhli, hej, rop, až řepu vytáhli. To byla veliká řepa. Pak si spolu na ní pošmákli. Počkat, pošmákli, lev je masožravec, hyena jak by smet. No ale jsme v pohádce, tak co by ne?

0: Jak se vám pohádka líbila, co?
1: Bavila vás?
2: Mně ano.
1: Je, ona by šla vyprávět i jinak. Mám nápad. Popovídám vám ji ještě jednou a znovu budete moci hádat zvuky. Ano?

0: zasadil dědeček řepu. Na poli, kde jinde by jí asi tak zasadil v zoo. Řepa rostla, rostla, až byla veliká, převeliká. Chtěl ji dědeček vytáhnout. Tahal, táhl, ale řepa se ani nepohnula. Řekl si dědeček, kde já teď seženu někoho na pomoc? A dostal nápad. Použij sílu strojů. I dovezl si dědeček na pomoc. Kombajn. Kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli.
1: No což, potřebujeme násobit sílu.
0: I došel dědeček pro... Traktor. Traktor za kombajn, kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Jestli se divíte, jak to, že řepu nevytáhli ani se silou dvou výkonných motorů, tak jsme v pohádce, jasný? I napadlo dědečka, že zapojí... Osobní auto, ano. Auto za traktor, traktor za kombajn, kombajn za dědečka, dědeček za řepu. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli. Řekl si dědeček, že to bude chtít připojit i... Motorku. Motorka za auto, auto za traktor, traktor za kombajn za dědečka. Tahali, táhli, ale řepu nevytáhli.
2: To snad není možný, divil se dědeček.
0: I zželelo se babičce dědečka a přinesla mu... Mixér. Mixér za motorku, motorka za auto, auto za traktor, traktor za kombajn, kombajn za dědečka. Tahali, táhli, babička zavolala hej, rup, a řepu vytáhli. To byla veliká řepa. Co s ní pak udělali? Pošmákli si na ní?
3: Ani ne, i když jak se to vezme?
0: Dědeček z ní udělal biopalivo.

Další pohádku o veliké řepě už vyprávět nebudu, nebojte. Nechám to totiž na vás. Kde všude mohl dědeček zasadit řepu a kdo mu tam přišel na pomoc? Co myslíte? Holky, kluci, můžete to vymyslet a popovídat mámě nebo tátovi. Nebo nám to pošlete do rádia.

Posloucháte Korálky, hodinu, ve které navlékáme do vysílání jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Dnes navlékáme vytvořené pohádkové korálky. Podobně jako když si z hmoty vyrobíme jednotlivé korálky s dírkou, které pak navlékneme na šňůrku, dnes posíláme k vašim uším příběhy, které nenajdete v knížce, které nenapsal pan spisovatel nebo paní spisovatelka a přesto mají svého autora. Pohádku před námi jsem vybrala z těch, které pro Rádio 7 napsali studenti Brněnského gymnázia.

V jednom lese, na jednom palouku, žil malý cvrček. Byl to fortelný brouček. Domeček měl udělaný v kořenech starého vykotlaného dubu a bydlení mu všechna zvířátka v lese mohla závidět. Měl malou předsíňku a světničku a všude měl bezvadně uklizeno. Pod postýlkou se mu neválel prach ani papírky od bonbonů a právě tam mu jeho nejlepší kamarád, mravenec Ferda, vytvořil skrýš. Hádejte, co v ní měl cvrček schované? No přece, své krásné malé housličky. Bylo to to nejcennější, co cvrček mohl mít. Ty housličky se dědily po generace. Hrál na ně už jeho děda, tatínek a nyní sám cvrček. Se svými housličkami cvrček vyhrával jednu soutěž za druhou. Ceny vždy spravedlivě rozdělil mezi kamarády v lese a na sebe ani moc nemyslel. Hrál hlavně pro radost. Zvířátka z lesa ho za to měla ráda. Žádná svatba, žádná oslava v lese se neobešla bez cvrčka a jeho muziky. Cvrček, který věděl, že talent není všechno, několikrát denně, pravidelně na palouku pilně trénoval a všichni ho rádi poslouchali. Překrásná hudba byla slyšet široko daleko.

to? V neděli se chystala oslava prvních narozenin malého zajíčka Ušáčka a už několik dní předem bylo v lese nezvyklé ticho. Housličky slyšet nebylo. Všichni se divili, že by cvrček přestal trénovat. Tomu nikdo nevěřil. Aby tak onemocněl, strachovali se kamarádi a vydali se cestičkou k vykotlanému dubu. Na palouku u domečku seděl cvrček, celý schoulený a usedavě plakal. Věřte nebo ne, přes noc mu někdo jeho housličky ukradl. Nešťastný cvrček nevěděl, co si má počít, byl úplně bezradný. Bez housliček se oslava narozenin přece konat nemůže. Všechna zvířátka se dala do pátrání. Prohlédli kdejaký koutek i skulinku, ale housličky nikde. Co si zajíčci o cvrčkovi pomyslí? A Ušáček? Vždyť první narozeniny jsou přece jen ty ze všech nejprvnější. A tak tam cvrček seděl a byl smutný. Oslava se blížila, cvrček seděl doma, hlavu v dlaních. Žádná práce ho netěšila a cvičit nemohl, na nové housličky mu nezbývaly peníze. Mravenec Ferda se na to nemohl dívat, až jednoho slunečného rána ho konečně něco napadlo. Obešel všechna zvířátka a něco jim pošeptal. Všichni souhlasně pokyvovali hlavou a tak Ferda zanedlouho pozbíral od zvířátek všechny ceny a dárky, co jim kdy cvrček rozdal. Vydal se do města do obchodu a řekl paní prodavačce, co se stalo. Ta měla naštěstí slabost pro houslové koncerty a taky, a to hlavně, měla dobré srdce. Ferda jí všechny dárky prodal zpět a za peníze koupil housličky nové. Ani nevíte, jakou měl cvrček radost. Z housliček? A možná ještě o trochu víc z toho, že má tak dobré kamarády. Hned začal trénovat, cvičil od rána do večera, aby dohnal, co zameškal. Všichni kamarádi poslouchali a byli šťastní, že mohli cvrčkovi pomoci a že se hudba do lesa vrátila.

Už tu byl ten slavný den pro malého ušáčka, zaječí rodinku a vůbec pro všechna zvířátka v lese. Ušáček obíral z narozeninového dortu marcipánový jetelíček, cvrček hrál, všichni tancovali a byli šťastní, že to tak dobře dopadlo. Ale najednou si ušáček utřel pusu od dortu, zmizel, zase se objevil, vylezl za cvrčkem na pařez, vytáhl jakoby nic, také housličky, a začal hrát. Všichni o něm měli úžasem, ne nad jeho hraním, ale nad tím, kde asi ušáček vzal takové krásné housličky. Už asi všichni víte, a přišla na to i zvířátka. Vzal je cvrčkovi ze skrýše pod postýlkou, když jednou zvědavě prozkoumával jeho domeček. Nemyslel to špatně, nechtěl cvrčkovi provést nic zlého. Chtěl se prostě naučit hrát jako on a mělo to být pro cvrčka překvapení. Překvapení to tedy bylo pro všechny. Cvrček se nezlobil, ale ušáček musel slíbit, že bude 3x týdně chodit do houslí a doma poctivě cvičit. Od té doby byla v lese slyšet hudba dokonce dvojhlasně a mravenec Ferda musel vyrobit skrýš na housličky i pod postýlku ušáčkovi. Až půjdete někdy do lesa, dávejte pozor. Dobře poslouchejte, zda uslyšíte cvrčka. Nebo snad ušáčka? Kdo ví, ani zvířátka v lese už to kolikrát nerozeznají.

Za pohádkový korálek o cvrčkovi navlekneme písničku o cvrčkovi. V celku o travném cvrčkovi. Zpívat a pozor, na hudební nástroje budou hrát děti. Opět zní Rózinky.

Víte, co se mi líbí na Rádiu 7? Že tu vznikají pohádky. Vážně. Pro naše vysílání byla vytvořena už spousta pohádek. Tuto napsala a načetla Kateřina Hodecová. V našem pohádkovém archivu je z ní moc krásný korálek. Byla tmavá, hluboká noc a na nebi zářily hvězdy. Miliony hvězd. Karolínka ještě nikdy tolik hvězd neviděla. Zdály se tak blízko. Natáhla z otevřeného okna ruku, jako by se jich chtěla dotknout. Ale v tom se cosi pohnulo v křoví, co rostlo poblíž, a holčička ruku zase rychle stáhla, jak se lekla. Je tu všechno nové a zvláštní. Povzdychla si. Nechtěla jsem jet. Ale maminka s tátou se rozhodli odjet do Afriky učit malé děti číst a psát a počítat, a tak musela s nimi. Doma nechala kamarády, babičku s dědou a taky Andulku, modrobílého ptáčka, kterému říkala Ferda, přestože to byla holka. Měla za sebou první školní den. Doufala, že mezi děti zapadne, ale copak to jde? Všichni mají barvu jako čokoláda a ona se svými blondětými vlásky je prostě nepřehlédnutelná. Děti si na ní pořád sahali a tahali ji za copánky, připadala si jak v cirkuse. Táta se smál a říkal, že to přejde, ale kdy? Zatím to tak opravdu nevypadá. A taky je tu vedro, i v noci. Karolínka si otřela čelo a smutně usedla na postel. Slyšela, jak vedle

Jak to myslíš? Vždyť jsme sotva přijeli. Zkusíme to rok a pak se uvidí. Klidně tu zůstaneme, když se nám to bude líbit. Otočila se maminka od vařiče, na kterém bublala voda na čaj. Karolínka se pokusila usmát. Viděla, jak jsou rodiče nadšení, protože jet do Afriky, to byl jejich sen. Konečně tu jsou, mají práci, za kterou se dlouho modlili. Oblékla se a po snídaní všichni tři nasedli do džípu a odjeli do školy. Jau! Karolíně se skoro zatmělo před očima. Proč jí ten kluk ubližuje? Proč ji tahá za vlasy? Proč ji nenechá být? Byla přestávka a děti se s křikem honily po školním dvoře, zatímco učitelé zůstávali ve stínu školy. Děti na Káju mluvili řečí, které nerozuměla. Tahali jí za copy, všichni křičeli, skákali, no mumraj, jaký si jen dovedete představit. Naštěstí právě vyšel jeden z učitelů a zazvonil na veliký zvonec. Děti všeho nechali a utíkali do třídy. Školní dvůr se vyprázdnil. Karolínka tam chvíli stála. A pak se otočila a utíkala ven, pryč od těch křiklounů, divokých kluků i čokoládových holek. Běžela, než jí došel dech. Sluníčko pálilo a ona si až teď uvědomila, že nemá ani trochu vody. Ale vrátit se? Nikdy. Znovu se rozeběhla, když v dálce uviděla stromy. Tam bude stín. A skutečně, větve stromů jí milosrdně ochladily rozpálenou hlavu. Pomalu se vydýchávala a zacházela stále hloub do lesa. Voněl a byl plný velkých zelených listů a krásných květů. Holčička se začínala trochu bát, co když tu budou hadi? Hrozně se bála pavouků. A teď jí přišlo už ale úplně hloupé, že utekla. Otočila se, ale cesta jakoby zmizela. Vůbec netušila, kudy se sem dostala. Znovu se rozběhla a pak začala volat. Les na chvíli stichl. Ale pak se znovu rozezněl svým rytmem divoké africké přírody. Karolína věděla, že je zle. Všimla si, že se sešeřilo a stmívání je v Africe velmi rychlé. Úzkostlivě se rozhlédla kolem a vidá, tamhle je ve kmeni otvor přesně pro ni. Dlouho nepřemýšlela a vtiskla se do tmavého otvoru, šťastná, že má aspoň malý úkryt, kde bude chráněná před zvěří a hmyzem.

A znovu byla noc, hluboká a tmavá. Ani hvězdy teď děvčátko neviděl. Bylo jí chladno, bála se, nemohla spát. Co to jen udělala? Takový nerozum utíkat. Táta to přece říkal, před problémy se neutíká, jinak by člověk musel utíkat celý život. Doteď tomu Kája moc nerozuměla, ale teď jí to připadalo úplně jasné. Zakručilo jí v břichu a najednou si uvědomila, jaký má hlad. Opatrně vystrčila hlavu ze svého úkrytu, kolem byl klid tmavé noci. A najednou uslyšela kroky. Rychle se zase schovala a kroky se zastavily těsně před jejím úkrytem. Karolína zatajila dech. Bez hnutí stála jako přikovaná, pak opatrně vydechla, když se najednou ozvalo: je tu někdo? Málem vykřikla, jak se lekla. Co teď? Má se ozvat? Nakonec nevěděla, jestli se víc bojí zůstat v lese dál sama, anebo má strach z neznámého. Tady jsem, ozvala se nesměle. A v tom jí do očí zasvítila baterka. No sláva, ozvalo se s úlevou. Světlo baterky sjelo na zem a veselý hlas ze tmy říkal: všichni se

0: Bojí, kam se ztratila. Ale já jsem jim říkal, že tě najdu.
1: Kdo jsi? Zeptala se Kája, pořád ještě oslepená baterkou.
0: Kazim, zněla odpověď. Jsem tvůj spolužák, ale toho jsi nemohla všimnout, když se s náma nebavíš.
1: Zaznělo trochu uraženě.
0: Já? Vyhrkla Karolína. Vždyť mi jenom ubližujete.
1: Já ne, řekl Kazim, a než stačil říct něco dalšího, Karolíně tak zakručilo v břiše, že se raději zeptal. Asi máš hlad, že?
0: Koukej, tohle se dá jíst.
1: A zhýbl se k zemi, ze které sebral něco jako ořech. Rozlouskl to a podal jí.
0: Yes.
1: Žízeň máš taky, že? Vzal ze země kámen a do kůry stromu, v jehož dutině se předtím schovávala, vyryl malou jamku, která se hned začala plnit tekutinou.
0: Tady se napij, řekl a ustoupil, aby měla dost prostoru.
1: Pak si sedli ke stromu zády a opřeli se o jeho pórovitou kůru.
0: Vybrala jsi ten nejlepší úkryt v celém lese, usmál se Kazim.
1: Tohle je baobab, strom, kterému se u nás říká královna lesa. V jeho kmeni se schováváme, když potřebujeme bezpečí. Z jeho kůry pijeme, jeho plody jíme. Až ho uvidíš ve dne, bude se ti možná zdát, že roste kořeny vzhůru, ale to je jen pověra. Usmál se Kazim a zeptal se, a jak se vlastně jmenuješ ty?
0: Karolína, řekla Karolína.
1: Karolina? Pokoušel se opakovat Kazim.
0: To je moc dlouhé, budu ti říkat Kali, řekl, přehodil si nohu přes nohu a povídal o lese, zvířatech, Africe a dětech ve škole, až z toho Karolína, tedy vlastně Kali, usnul.
1: Stávej, uslyšela Kája veselý hlas Kazima. Jde se domů. Víš, jaký musí mít vaši strach?
0: No jo, lekla se a v tu ráno byla na nohou.
1: Běžela za svým novým čokoládovým kamarádem lesem a pak vysokou trávou až ke škole, kde už ji vyhlíželi rodiče i učitelé a spolužáci. Kája se tiskla mamince v náručí a překotně jí vyprávěla, jak se zlobila a proto utekla, jak se v lese bála a jak ji Kazim našel a taky, že zná královnu lesa.
0: Jo a mami, říkej mi Kali, to vymyslel Kazim, víš, pro děti je Karolína moc dlouhé jméno, ale Kali umí vyslovit všichni.
1: Maminka byla ráda, že je dcerka v pořádku zpátky, a tak si všechno další vysvětlování nechala na večer, až budou doma a v klidu.
0: Tak dobře, ty moje malá Kali.
1: A dala jí pusu. A pak se chytli s tatínkem za ruce a poděkovali Pánu Bohu, že je zase všechno v pořádku. A jejich dcerka má...

Na hodinovou nitku pořadu Korálky se vejde už jenom jedna písnička. Dnes jsme navlékali pohádkové korálky, které vytvořil, vymodeloval, napsal a vyzdobil někdo spojený s Rádiem 7. Vznikly tak moc hezké korálky, co myslíte? Děti, nechtěli byste i vy napsat pohádku? Stačí klidně i krátká. A pokud ještě neumíte psát, tak ji popovídejte mámě nebo tátovi. Oni ji napíší a pošlou k nám do rádia. Odměna vás nemine. Navlékli jsme korálky, nitku zauzlovat, tak, ať se nám korálky nerozsypou. Kdy zas budou pohádky? Stačí týden počkat.

skončil pořad Korálky. Reprízu tohoto dílu si můžete pustit ještě v úterý v 5 hodin odpoledne, příští premiéru pak zase v sobotu ve 13.

0: Překročili jsme 14. hodinu. Dnes je sobota, 23. květen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Dlouhé pátrání stálo za sepsaným příběhem Petra Figula Jablonského v knize Komenský mu říkal synu, za kterou stojí autorka Hana Hlouchová. Nenápadný život velkého přítele a pobočníka Jana Amose Komenského načetli Kateřina Hudecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 4. Živou knihou. Jednou z největších výsad člověka je, že má oproti ostatním tvorům velice rozvinutou schopnost učit se. Vzdělávání by mu však nemělo sloužit k mechanickému hromadění vědomostí, ale k tomu, aby vyšel vstříc jedné z hlavních výzev lidského pokolení – stávat se skutečným člověkem. Jan Amos Komenský přirovnával vzdělané lidi k živým knihám či pojízdním knihovnám. Bez pochyby k ním patřil i Petr Figulus Jablonský. Budoucí charakter i základní znalosti Petrovi vštípili jeho rodiče a v Lešně je dále rozvíjel Jan Amos Komenský. Petr Figulus se od něj mohl učit nejen doma, ale také na místním bratrském gymnáziu, které v té době zažívalo svůj největší rozkvět a stalo se jednou z nejlepších škol v celém Polsku. Komenský zde působil nejprve jako pedagog a posléze i jako rektor. Vyučoval astronomii, geografii, geometrii, filozofii a historii. Petr Figulus Jablonský měl již odmala jazykové nadání. Ve 13 letech údajně ovládal kromě češtiny také latinu, francouzštinu, angličtinu, polštinu a němčinu. Později se naučil také švédsky a holandsky. Jan Amos Komenský ho v roce 1661 charakterizoval jako pohotového stylistu i v několika rozličných jazycích. Když bylo potřeba, pomáhal mu Petr Figulus s tím, že tlumočil jeho myšlenky do francouzštiny a angličtiny. O případném dalším studiu budoucích kněží rozhodovalo vedení církve. Cituji. A kteříž tak doma počátků umění literního nabudou, potom do větších škol i akademií buď na svůj vlastní neb starších náklad vysílání bývají podle uznání potřeby a možnosti. Finanční situace jednoty bratrské v exilu však byla složitá. Petr Figulus by proto mohl pokračovat ve studiu jen díky stipendiu, souběžně vykonávanému zaměstnání nebo štědrému mecenáši. I tentokrát držel Jan Amos Komenský nad Petrem ochranou ruku. Od roku 1632 byl totiž pověřen péčí o vzdělávání mládeže v jednotě bratrské. Počátek univerzitních studií Petra Figula zřejmě spadá do let 1634 až 35, kdy obdržel finanční příspěvek jako student Cambridge. O rok později mu Komenský zajistil pracovní místo u svého přítele, kněze a diplomata Johna Daryho. Následující období muselo být pro Petra Figula hektickou životní etapou. Snažil se studovat, plnit své pracovní povinnosti a zároveň se s Johnem Darym často stěhovali. Působili ve Švédsku, Německu, Nizozemí i v Anglii. Jediné klidnější období, kdy se mohl soustředit na učení, bylo pravděpodobně v letech 1640 a 41, kdy setrvávali v Nizozemí. V roce 1642 mu John Dary opatřil stipendium na akademii v Leidenu. Ačkoliv se Petrovi naskytla tato skvělá příležitost, své započaté studium přerušil. Místo toho se rozhodl pomoci Komenskému a odjel s ním na jednání do Švédska. V letech 1643 až 1645 Petr Figulus odcestoval do Nizozemí a Francie, aby zde dokončil vzdělání v oblasti teologie a klasických jazyků. Svůj druhý studijní pobyt strávil zejména na univerzitách v Leidenu, Groningenu, Saumuru a v Paříži. Tentokrát si už přivydělávat nemusel, protože mu studium zafinancoval bohatý podnikatel Ludvík Decher. Poté, co se Petr Figulus vrátil jako absolvent zpět do Polska, napsal svému mecenáši. Pozdravil jsem pány seniory, tedy biskupy, naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jaké uspokojení měli z mé přítomnosti, nemohu vylíčit. Skutečná skromnost raději skrývá, za co je chválena před Bohem, než aby sama na sebe pihla chválu před lidmi. Odvolávám se na dopis, který vám k této záležitosti zaslali. Dne 25. ledna 1646 adresovalo vedení jednoty bratrské Ludvíkovi Decher poděkování za štědrou podporu Petra Figula na studiích. Vzpomínku na jeho laskavou pomoc uchovával v paměti i Komenský. V roce 1653 pronesl smuteční řeč, kterou se chtěl s tímto svým zesnulým přítelem rozloučit. Nezapomněl v ní zmínit, že mimo jiné pomohl i bratrským studentům Figulovi, Olyriovi a Kasiovi. Vzdělaného člověka neutvářejí jen knihy, které pročetl, ale zejména lidé, se kterými se setkal. Dvojnásob to platí u Petra Figula Jablonského, který vyrůstal pod vlivem Komenského a díky Johnu Darymu se zdokonalil v jazycích i diplomacii. Jak naznačují záznamy v jeho památníku, setkal se během studijních let i s mnohými vzdělanci tehdejší Evropy.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 28. června 1643.
1: Veliký mecenáši, ctěný pane a ochránče, Petra Figula jsem k vám poslal kvůli sobě i kvůli němu. Kvůli němu, aby se osobně plněji vepsal v tvou přízeň. Kvůli sobě, abych se mohl v listu jenom zkráceně vyjádřit, chci-li vám podat zprávu o stavu svých pochybností, v němž prosím o vaši radu. Přál bych si sice pozdravit vás sám, ale není to bezpečné. Také posud nemám hotovo, co bych mohl nabídnout. Bude tedy plodnější, zůstanu-li a budu-li horlivě pracovati. Petr Jsa, pln důvěry ve slíbenou přízeň, touží vstoupiti na univerzitu a dokončiti studium teologické. Mohl bych sice i nyní užít jeho pomoci, ale poněvadž by tu práci mohl zastat jiný a poněvadž se zdá, že se blíží čas, kdy žeň bude mnohá, ale dělníků málo, nechci zdržovat jeho dobrý úmysl a prospěch církve, které odtud, jak spoléhám, vyplyne, i přimlouvám se u tebe, nejštědřejší ochránce, kterýž osvědčuješ jiným věrným Kristovým hrdinskou lásku, abys ráčil neodvrátit ti tvář ani od tohoto muže, který se již zcela zaslíbil Kristovi a církvi. Nic nepředpisuji, poněvadž vím, že nic není třeba. Toliko prosím, protože Hospodin poručil nuzným prositi, hledati a tlouci. Zároveň prosím, aby slovutná tvá rozumnost si byla vědoma, že ho nezaháním od sebe jako neužitečného. Nýbrž vysílám jej jako syna. Jinak jej poroučím tvé obětavosti. Jan Amos Komenský.

0: Paříži 12. dubna 1645.
1: Nanejvýš učenému a přátelskému mladíkovi Petru Figulovi z Čech, který odešel z vlasti a kvůli neobyčejnému nadání se vzdal své velké touhy. V nadšení z upřímného pouta P. Gassendi.

Kapitola 5. Spolupracovníkem Jana Amose Komenského. Historie může působit nespravedlivě, protože mnohdy zjednodušujeme dějinou realitu jen na přínos výjimečných osobností. Velikost člověka však často nemusí být na první pohled patrná. Vyznačuje se mimo jiné životním postojem orientovaným na druhé. Není náhodou, že historicky uznávané osobnosti měly ve své blízkosti lidi neméně vynikající, životní partnery, přátele a spolupracovníky. Petr Figulus Jablonský byl jedním z těch, kteří Komenskému pomohli být tím, kým se skutečně stal. Nedlouho poté, co se Petr Figulus vrátil ze studií, si uvědomil, že je tolik třeba nějaký čas pomáhat panu Komenskému. Jan Amos Komenský se mezitím přestěhoval z Lešna do pruského města Elbingu. Petr Figulus se zde připojil k již existující skupině svých kolegů. Janu Amosi Komenskému vypomáhal i dříve, ale teprve nyní měl dokončenou odbornou kvalifikaci, takže mohla začít etapa jejich intenzivní spolupráce. V osvědčeném pracovním vztahu pak pokračovali i později, dokud jim to životní okolnosti umožňovaly. Janu Amosi Komenskému byla přislíbena finanční podpora ze Švédska, která byla vázaná na vypracování učebnic pro reformu jejich škol. Ludvík de Heer mu dokonce nabídl, že je ochoten vydržovat svými příspěvky učené muže, které by si Jan Amos Komenský vybral. Počáteční slibné vyhlídky na poklidnou vědeckou činnost v ústraní se však v průběhu prací změnily. Z různých důvodů se učebnice nedařilo realizovat tak rychle, jak si sponzoři představovali. V roce 1647, když byl Jan Amos Komenský na pokraji sil, napsal na účet svých kolegů: mnoho spolupracovníků zkazilo viničku mou, nebo aspoň způsobilo zdržení díla. Napsal jsem kdysi a opakuji, a to vážně, kdybych byl býval zůstaven sám, dávno bych byl dokončil, co jsem si předsevzal na začátku s pomocí boží. Tato kritika zřejmě nezahrnuje Petra Figula, který se k realizačnímu týmu připojil až později, bránil Komenského a pomáhal mu, kde se dalo. Na základě dochovaných zpráv se dá říci, že Petr Figulus dokázal obsáhnout poměrně pestrou škálu úkolů. Podílel se na vytváření učebnic, vydávání dalších publikací i na encyklopedické snaze Jana Amose Komenského obsáhnout celé lidské vědění. Pomáhal mu systematicky třídit shromážděné materiály, sbírat úsloví nebo vybírat další termíny ze slovníků a členit je podle jejich významu. Úspěšně také navázal na praxi tajemníka ve službách Johna Daryho. Opisoval texty a vedl korespondenci. Zprostředkovával komunikaci s mnohdy rozladěnými mecenáši a státníky. Informoval je a prosil o trpělivost při prodlení. Ujišťoval, že Komenský neúnavně pracuje. Omlouval ho, když měl nemocnou ženu a byl zavalen starostmi. Sám se za něj zaručoval a sliboval svou pomoc. I to, že investované peníze přinesou v pravý čas svůj užitek. Byl člověkem, který pomáhal urovnávat pokřivené mezilidské vztahy. Na jeho radu Jan Amos Komenský dokonce zaslal v roce 1649 smířlivý dopis švédskému kancléři Oxenstiernovi. Cituji: dvojím žalem mne naplnil ten, který se od vás nedávno vrátil, mezi tím již zeď můj, a zvěstoval, že si se ty, nejjasnější pane, odstl ve smutném stavu vdovském a že jsme my u vás vzbudili rozmrzelost. Petr Figulus pomáhal Komenskému i svými kontakty ze studijních let, na které nyní mohl navázat. Někdy s ním odcestoval jako doprovod, jindy ho Jan Amos Komenský posílal na místo sebe. V jednom z dopisů učence Samuela Hartlíba se nám dochovalo autentické mínění, které o schopnostech Petra Figula mělo jeho okolí. Vnímalo ho jako pokračovatele díla Jana Amose Komenského. Cituji: musím vám diskrétně sdělit,
pokud to sám Komenský nezmínil, že de Heer povolal také Figula s rodinou a bude ho zaopatřovat, jen aby pomáhal tchánovi a aby věděl vše, co se týká pan Sofie. Mohl by ji tak dokončit, pokud by byl Komenský unesen nebo by zemřel. Stanovit, kdy Jan Amos Komenský jednal zprostředkovaně skrze Petra Figula a kdy si Petr v souladu s jeho vůlí počínal samostatně, je v podstatě nemožné. Jen lidé, kteří jsou si velice blízcí a vzácně se shodnou na životních hodnotách, dokáží navázat takto úzkou spolupráci.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 5. ledna 1646.
1: Nanejvýš dobrotivý a velectěný pane a ochránče. Po příjezdu do této země pobýval jsem podle nařízení pana Hotna a vašeho pana syna až dosud u pana Komenského. Tam jsem se zabýval s velkou pečlivostí všemi jeho spisy, prozkoumal je a zhodnotil. Za poslední 2 roky dovedl k dokonalosti svou práci na pan Sofii, dílu, jemuž podobné svět nikdy nepoznal. V skutku se už nedivím, proč jsme se od něho ničeho jiného nedočkali. Pokud jde o mě, dopřál bych mu s velkou radostí dalších 15 let, neboť právě před touto dobou začal zapisovat tyto krásné myšlenky, pokud ho dobrotivý Bůh uchová při životě, aby mohl dovést všechny své plány k žádoucí dokonalosti, aniž by byl nucen v této době uveřejnit něco jiného. Měli bychom pak knihu knih. Bez ohledu na únavu pracuje ve dne v noci, aby dokončil na přání přátel část svého díla, ale věčná harmonie všehomíra ve všech svých součástech a nejmenších částečkách je tak nedotknutelná a přísná, že by ji člověk nedokázal náležitě postihnout a patřičně vyložit jednotlivost bez ohledu na celek a na míru a velikost všeho a v důsledku toho bez možnosti pracovat na všem, co k tomu zároveň patří. Ale krátce řečeno, on je toho mínění, že připraví tak dokonale, jak je mu možné, obraz celku k uspokojení vás a pana velkého kancléře Švédska a podnikne cestu do Stockholmu a podrobí všechna svá díla posouzení učenců a hlavně řečeného pana kancléře. K tomuto účelu má k dispozici i doktora medicíny, muže velmi učeného a pilného, aby pomohl při studiích scholastických, aby Komenský sám pracoval hlavně na pan Sofii. Slíbil jsem mu také svou účast, neboť ji považuje za prospěšnou, abych mu pomáhal podle svých možností až do doby, dokud budu mít vaše svolení, které budu čekat v dalším dopise, a souhlas pánů seniorů, kteří neudělají nic, co by nebylo shodné s vaší vůlí. Tak vám, pane, brzy ukážeme s pomocí Boží vše, co má u sebe pan Komenský, a zajisté to budou věci obdivuhodné. Kéž nám Bůh pomůže a dopřeje mu milost a zdraví, aby ho mohl oslavit tímto způsobem. Zbývá jen poprosit pána všehomíra, aby ve své svrchované dobrotě šířil nadále paprsky svého jasu, moc svého ducha a bezpečí svého ušlechtilého díla na všechno a ve všem, co jste a co konáte, aby čím více ho oslavujete na tomto světě, tím více jste jím byl oslaven na nebesích. Svěřuji se i se svými blízkými vaší nepřestálé dobrotě více než otcovské. Nikdy nebudu mít větší snahu a přání, než vždy a všude dosvědčovat, jak jsem vám zavázán na život a na smrt. Váš nejponíženější a nejoddanější služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského, adresovaný Ludvíkovi de Cher v Lešně 29. května 1649.
1: Urozený pane, vážený příteli a příznivče, kdyby tvůj dopis z 11. března mne byl dostihl rychlý, snad byste místo tohoto listu měli u sebe mne samého, když jste si přáli, abych se hned rozběhl a byl s vámi. Ale dopis se zatoulal, anebo kdesi uvízl déle než 2 měsíce. Přece však je dobře, že konečně přišel, abych poznal, jaké máte se mnou záměry. Kéž by mi bylo dopřáno plně jich dosáhnouti. Kéž i hned splniti. Ale poněvadž nic takového jsem nemohl předem tušiti a protože jsem se usadil, abych v tomto místě již klidně prožil dny stáří, kolik mi jich snad přidá Bůh, dále sazeči v tiskárni nyní mají plné ruce práce a v letních měsících začnou s dalším dílem. A poněvadž konečně váš lakonicky stručný dopis nevyložil vaši vůli dosti jasně, nevyrozumí vám z něho totiž, zda si přejete, abych přišel sám či se svými, zda toliko k rozmluvě či k trvalému pobytu. Nemohl jsem nezbytně jednati jinak, nežli cestu odložiti, dokud bych podrobněji nepoznal, co se mnou chcete. Místo sebe zatím posílám svého Petra, aby vám ústně vyložil, v jakém stavu jsou věci u nás a jak daleko pokročily práce, a aby vyslechna, jaký s námi máte záměr, vrátil se rychle zpět. A potom již nestrpím, aby u mne vznikl průtah, nýbrž zamířím k vám i sám. Jsem totiž stále připraven následovati prozřetelnost Boží, ba i umříti přitom, čím by se mohlo nějak posloužit i slávě Boží. Zachovej, Bože, tuto mysl služebníku svému. Poruč, co chceš, a dej mi splniti, co poroučíš. Zvláštního již nic nepřipojuji. Máte před sebou mého adoptivního syna. Toho se vyptávejte, jak chcete podrobně. Tomu uložte vyřídit všechny své vzkazy. Skrze něho budete moci poznat i mé smýšlení. Skrze něho já, zase vaše. Nechť pak způsobí Bůh, aby se žádný náš úmysl v ničem neuchýlil od úmyslu úradku Božího. Tak se budu v těchto dnech bez přestání modliti. Tak se modlete i vy. A tehdy budeme s důvěrou očekávat i skrze Krista Pána našeho, co od nás chce On, kterýž rozhoduje o nás, o všech. Jemu s Otcem i s Duchem Svatým budiš sláva a požehnání na věky věkův. Amen. Psáno právě ve svátek zasvěcení cti svaté Trojice roku 1649. Tvé urozenosti láskou i náklonnostmi nejoddanější Jan Amos Komenský.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Kapitola 6. Diplomatem. My, kteří sedíme u kormidla dějů, zakoušíme každodenně, jak snadno a z jak nepatrných příčin vznikají spory, ale jak nesnadno se dají urovnat, vzniknou-li jednou. Axel Oxenstierna. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský udržovali dlouhodobé vztahy s anglickými, nizozemskými a švédskými politiky. Věřili, že od nich mohou očekávat pomoc, protože jejich státy patřily mezi nepřátele habsburské monarchie. Pokud by se protestantské státy zhodly na společném postupu, byla naděje na zvrácení pobělohorského vývoje událostí ve vlasti. S mezinárodním diplomatickým prostředím se Petr Figulus Jablonský seznámil ještě dříve, než mu bylo 20. Zkušenosti, které získal jako pobočník Johna Daryho, byly v budoucnu nejen jemu velice užitečné. Zejména ve 40. letech, ale i později, byl v kontaktu s vlivnými osobnostmi tehdejší politické scény a procestoval velkou část Evropy. Pobýval například v Londýně, Hágu, Amsterdamu, Hamburku, Berlíně, Stockholmu nebo v Sárospataku. Diplomatická jednání Petra Figula byla motivována z velké části snahou získat politickou podporu pro český exil. Naděje vyhnanců se upínaly zejména ke švédskému království. Kancléř, státní rada i královna exulanty opakovaně ujišťovali, že budou zastávat zájmy českých zemí. Petr Figulus měl svým krajanům oznámit, že jejich stavu litují a postarají se, aby všechny svobody země byly zachovány a království české, aby se jim těšilo jako přední království a kurfiřství v říši. A kdyby snad jejich straně nebylo popřáno vítězství, že se postarají, aby aspoň vyhnanci uvedeni byli v ten stav, jaký byl před válkou. Navzdory prosbám českých exulantů, aby nebyli vyloučeni ze svobody svědomí a optimistickým politickým slibům, však nastal zřejmý opak. V Minstru a Osnabriku probíhala mírová jednání, která směřovala k zakončení 30leté války. Spojenci původně požadovali restituci evropských poměrů k roku 1618, tedy před vypuknutím stavovského povstání. Postupně ale od české otázky upouštěli a časová hranice se posunula do roku 1624. Toto rozhodnutí znamenalo, že, cituji, jsme byli ponecháni v dědictví domu rakouskému a tím i papeži. Komenský k tomu dodává, ti nám nikdy nepovolí svobodu svědomí. V roce 1648 byla podepsána mírová smlouva, která vstoupila do historie pod označením Vestfálský mír. Protestantská Evropa tím mimo jiné dala oficiální souhlas k habsburské nadvládě v českých zemích. Exulantská diplomacie ztroskotala. Čeští vojáci, kteří sloužili pod švédským praporem, krváceli na bojištích zbytečně. Zaručené sliby se ukázaly jako plané a šance na návrat do vlasti se rozplynula. Jan Amos Komenský napsal následně švédskému kancléři roztrpčený dopis, vyvěrající z přemíry bolesti. Píše, bolest má, kterou jsem tehdy spěchal vyjádřit, nebyla a dosud není jenom osobní, nýbrž obecná. Ne, že jsem opuštěn sám nebo nějaká část našich. Stoupenci naší církve, nýbrž, že opuštěn je celý národ. Ačkoliv se mu s výsledkem mírových jednání podařilo vyrovnat, zpočátku byl otřesen natolik, že onemocněl a mezi přáteli se dokonce roznesla zpráva, že zemřel. Petr Figulus Jablonský v této situaci projevil smysl pro reálnou politiku. Zřejmě u něj převážila racionální rozvaha, motivovaná zoufalými poměry v Polsku i postojem Jana Amose Komenského, kterého setkání se zrádci příliš nelákalo. Petr Figulus proto v roce 1649 znovu odcestoval do Švédska. Podařilo se mu stabilizovat vztahy se spojenci a během audience mu kancléř i královna přislíbili, že se pokusí zmírnit bídu exulantů alespoň individuální podporou. Petr Figulus i po Vestfálském míru nadále držel započatý kurz a svými schopnostmi podporoval protestantské zájmy. Díky svým kontaktům a jazykovému nadání měl ideální předpoklady, aby působil jako mezinárodní agent a politický informátor. Byl zapojený do rozsáhlé sítě dopisovatelů, která Samueli Hartlíbovi zprostředkovávala spolehlivé informace. 30letá válka byla sice formálně ukončena, ale místy zořily boje dál. Jan Amos Komenský hodnotí situaci v roce 1657 slovy: celé Polsko je v plamenech a celé Uhry jsou v pohybu. Část zpráv Petra Figula proto pojednávala o vojenských operacích, pohybech vojsk či jednáních mezi znepřátelenými stranami. Své prameny dělil podle spolehlivosti do 4 kategorií. Dobří přátelé, přátelé, zprávy, pověsti. Tam, kde Figulus přejímá již hotové texty, ponechává původní jazyk, němčinu nebo latinu. Korespondence Petra Figula navíc obsahuje i praktické informace související s vydáváním Komenského prací, zprávy obchodního nebo i čistě soukromého charakteru. Neprezentuje jednotlivá sdělení jako objektivní zpravodajství. Naopak je v nich patrné jeho osobní stanovisko k celému dění, které se všude prolíná s jeho vírou. Jan Amos Komenský, který byl do korespondenčního zpravodajství zapojený také, upozorňoval, že není nutné psát zvlášť Petru Figulovi. Cokoliv pošlete mně, bude mu předáno, nebo to po přečtení zase zalepím a pošlu mu to. Bude to tedy úspora pro vás, pro nás i pro naše měšce. Dopis Petra Figula z roku 1658 obsahuje instrukci, že pokud součástí zásilky není nějaké zvláštní sdělení, nemá se pečetit, protože to zvyšuje poštovné na dvojnásobek. V jednom z jeho dalších dopisů se dokonce dochovala zmínka o speciálních listinách určených pro nového krále, které mají se držeti nad řežavým uhlím a vyjde z nich další poučení. Diplomatické cíle Jana Amose Komenského a Petra Figula Jablonského byly ve své podstatě stejné. Srovnáme-li však obě osobnosti, zjistíme, že Komenského srdce často přetékalo citem a mělo tendenci upnout se k dobovým proroctvím, zatímco Petr Figulus se jeví jako racionálně střízlivější. To, že vynaložené úsilí nepřineslo očekávaný výsledek, nemusí nutně znamenat, že nemělo smysl. Pokud se totiž začneme dívat pohledem, který přesahuje rámec jejich vlastního života, můžeme postřehnout, že zápas o svobodu lidského svědomí je aktuální v každé době.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Samueli Hartlíbovi v Amsterodamu 6. prosince 1658.
1: Pane a můj nejctěnější drahý příteli, souhlasím s vámi. Také se divíme, jak je možné, že pošta od vás chodí tak nepravidelně. Nikdy váš dopis nedostaneme včas. Váš poslední dopis z 19. listopadu jsem dostal dnes. Poslal jste nám víc dobrých zpráv než kdykoliv za poslední dobu. Zapřísahám vás, pane, nedivte se mým tvrdým pohledům a výčitkám, pokud byste se i vy nechal svést ke zradě společného zájmu protestantů věci boží. Jaký si myslíte, že mohu učinit závěr ze všech těchto zmatků, které panují mezi protestanty? Nyní ale vidím, že vás pán neochudil o svého ducha a vedl tak vaši velkou radu a rozhodnutí jeho výsosti ujmout se toho, co byste měli pro páně učinit. A pán své dílo v těchto našich dnech bezpochyby vykoná, aby v křesťanstvu zničil šelmu. Její panování, náboženství, společenské uspořádání a vůbec vše je jen dílem jejich přisluhovačů a ohavností postrádající osvícení a znalosti, nemající Boha a jeho slovo. Proč potom já musím být odvážný a myslet na to, že Všemohoucí nakonec učiní, aby na západě vzešlo světlo? Že dá, aby Anglie nebyla jen počátkem pádu Antikristova království tmy, ale aby byla i hlavním nástrojem k vykonání boží práce při zničení marnosti a zažehnutí světla nového království pravdy, kterou je evangelium Ježíše Krista. Neboť jestli s Rakouskem mohlo být dosud jednáno o svobodném hlásání evangelia v jeho državách, uvažte, jak mocné dílo to bylo. Země pod rakouskou nadvládou jsou převážně protestantské. Bůh nyní musí zachovat výjimečné požehnání pro Anglii. O, jak šťasten bych byl, kdybych ji mohl ještě jednou vidět, ale hlavně, kdybych viděl a obejmul vás, než zemřu. Jsem nějaký slabý a cítím se zvláštně proti tomu, jak jsem jinde býval silný a v pořádku. Ovzduší v této zemi a postoj slepých a zatvrzelých lidí proti všemu, co může sloužit jim samým a míru všech božích lidí, se mnou není v souladu. Věřím v pána. On udělá vše, co poslouží jeho slávě a mému spasení. Jaké mám další noviny, naleznete v přiloženém listu. Můj tchán vám posílá srdečné pozdravy. Snažně vás prosím, abyste totéž vyřídil panu Darimu a všem dobrým přátelům. Milost pána a jeho síla nechcou stále s vámi a ve vás. Navždy váš Petr Figulus.

Večer pod lampou se pro dnešek uzavírá. Poslouchali jste další kapitoly z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Knihu pro Rádio 7 načetli Kateřina Hudecová, Michal Vumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2019 v nakladatelství Klíček. K poslechu dalšího dílu zveme opět za týden.

Ježíš to uslyšel a řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2:17.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz.

Písničku Bez tebe zpívala Kirsten. Po ní skupina a kapela z písní Walking Dead. Zpěvák v ní zpívá o tom, jak byl mrtvý ve svém hříchu. Pak přišel Ježíš a z hříchu ho vykoupil.

0: 15. hodina soboty 23. května je za námi. Sledujete vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Raus.
1: Písničky z archivu.
2: Dobrý den. Vítejte u poslechu písniček z archivu na Rádio 7. Dnešní vydání bude věnováno hudební skupině, která sice existovala jen 5 let, ale její stopa na křesťanské hudební scéně po ní zůstala dost hluboká.

Otcovi děti, jejichž písničky uslyšíme v následující půlhodince, to byla česká folkroková kapela, která vznikla roku 1988 kolem textaře, zpěváka a kytaristy Jardy Svobody. Dalšími zakládajícími členy byli Bohouš Bulíř na klarinet a Milan Netík na bicí. Hned další rok však do kapely přišli Jana Hyjánková-Svobodová se syntetizátorem a Michal Vavřina s baskytarou. Milana Netíka za bicími nahradil Petr Vizina. V roce 1990 Michala Vavřinu vystřídal Šimon Konečný, v roce 1992 přišel houslista a akordeonista Jakub Sejkora, později ještě bubeník Luděk Krčmář. Ale už v roce 1993 skupina ukončila svoji činnost.

0: dílo, že máš, takže bude chycen sám.
1: Repertoár skupiny tvořily písně Jardy Svobody, často s křesťanskými motivy, výjimečně překlady písní Boba Dylana a podobně. Dvě písně otcových dětí, Jak to všechno pěkně roste a Nezdárný syn, přešly i do repertoáru Trabandu, další formace kolem Jardy Svobody.

Skupinu Otcovi děti založili a původně tvořili dva lidé, Jarda Svoboda s kytarou a Bohumil Bulíř s klarinetem. Tehdy se jako studenti pedagogické fakulty postavili vlastně nenápadným odporem duchovnímu marastu konce 80. let minulého století, a to hraním na Karlově mostě. Časem se k ním přidávali další muzikanti, no a Otcovi děti byli na světě.

0: nebylo nic.
1: Vůbec nic.
0: Bam-bladam.
2: Písničky Jardy Svobody jsou inspirovány Biblií a hledáním uchopitelného Boha. My si dnes hrajeme z desky z roku 1993, která se jmenuje Noc a den. Předcházela jí deska Mezi nebem a zemí.

Po roce 1993 byla skupina Otcovy děti vzkříšena dvakrát. Poprvé na festivalu Otevřeno v Jimramově v roce 1999, podruhé pak v Plzni na Majálesu v roce 2006. Na scéně věnované 14-letému výročí desky Znouzecnosti a spřátelených kapel.

Dnešní setkání s již neexistující kapelou Otcovi děti zakončíme jejich možná nejznámější skladbou, která se dodnes v různých společenstvích zpívá. A lidé v ní stále znova nacházejí útěchu a povzbuzení. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a zvu vás k poslechu písniček z archivu opět za týden.

0: Dozněly písničky z archivu. Reprízy tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 4 hodiny nad ránem a o 16:30 odpoledne. Příští premiéru zase za týden, v sobotu v 15 hodin. Bude věnovaná modlitbě.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jiří Hurta je naším průvodcem prvním listem korinským. Dostáváme se k 8. kapitole. Ta se věnuje tématu, které nám už dnes může znít úplně neaktuálně, copak dnes ještě někdo řeší, co dělat s oběťmi a s masem, které je jejich součástí. A přesto tohle téma jde dál než k tématu tak důležitému pro Pavlovy současníky. I dnes se totiž ptáme, k čemu všemu nás zavazuje nebo osvobozuje vztah s Kristem.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Osmou kapitolou prvého listu do Korintu, která nese v záhlaví nadpis Maso obětované modlám, se dostáváme k několika oddílům, které se zabývají otázkami křesťanské svobody. Je třeba si nejprve uvědomit, v jakém prostředí a v jaké situaci korinští křesťané žili. Než uvěřili a poznali Pána Ježíše jako svého spasitele a pána, byli sami pohany jako ostatní obyvatelé řeckého světa. Bývalo tedy pro ně samozřejmostí zúčastňovat se slavností v pohanských chrámech, při kterých se jedlo maso, z něhož byla předem část obětována pohanským bohům. Obvykle bývaly obětovány ty méně cenné části zvířat, nejčastěji vnitřnosti, které lidé nejedli, dále tuk, což býval obvykle lůj, někdy to bývala dokonce jen hrst chlupů ze srsti zvířete, která byla spálena na oltáři příslušného božstva. Zvážíme-li v tomto světle vztah pohanů k jejich bohům i smysl a výsledky pohanských obětí, asi mnoho nechybíme, když řekneme, že tehdejší pohanské oltáře byly vlastně spalovnami odpadků, které by bylo nutno beztak nějak odstranit. Pamatujme proto, že ve skutečnosti každá hostina zůstávala spjata s kultem pohanských obětí, protože tehdy žádné normální, nekultické řeznictví v našem smyslu vůbec ani neexistovalo. Proto například v Pompejích vykopali archeologové staré římské řeznictví hned vedle kaple, která sloužila císařskému kultu. Porážka zvířete pro konzum masa byla s kultem pohanských obětí spjata tak úzce, že žádný žid by se byl nikdy nedotkl masa, kterému bylo předloženo v pohanské rodině, i když to byla třeba rodina zbožná, která se židy sympatizovala. Žid prostě nejedl, protože předpokládal, že může jít o maso nečisté, tedy pohanským kultem poskvrněné. Předmětem obětí nebylo ovšem jen maso, nýbrž i části rostlinných pokrmů, ba při počátku stolování se obětovalo i víno, takzvanou úlitbou. Trochu vína se totiž vylévalo jako oběť, v Řecku obvykle na počest Dionýzovu, v Římě třeba na oslavu Bakcha. A je ovšem taky pravda, že pro některé vrstvy obyvatelstva byly všechny ty pohanské zvyklosti naprosto bezvýznamné, protože tito lidé ničemu z celého kultu nevěřili. Zvláště mezi lidmi vyšší inteligence, kteří často taky zastávali vyšší funkce a postavení, převládala náboženská skepse. Pro ty, kdo v žádné bohy nevěřili, byla účast na kultu jenom formální záležitostí. Chodili na slavnosti do chrámů, protože se prostě slušelo, aby se člověk zúčastnil kvůli Římu na kultu božstev, i když v ně nevěřil. Vždyť v ně nevěřili ani mnozí pohanští kněží. Říkalo se, že když kněz potká kněze, tak se usměje, jako by říkal, ale však víme oba, že děláme jen to své náboženské řemeslo, protože ve skutečnosti nevěříme, jenomže nám to vynáší peníze. Boční síně pohanských chrámů byly vlastně pro všechny ty nevěřící pohany jakýmisi kluby a restauracemi. V chrámech byly i oddělené salonky pro rodinné oslavy, byly tam taky vinárny, ba i jakési, řekli bychom dnes, snack bary, i s příslušnými bardámami. A právě ti nevěřící lidé mezi návštěvníky pohanských chrámů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, bývali pak i v křesťanském sboru považováni za nejvyspělejší a mívali taky největší vliv. Z lidského hlediska mívali totiž lepší rozhled, dostalo se jim lepšího vzdělání a sami se taky zpravidla prosazovali tak, aby získali vliv a měli hlavní slovo. Tváří v tvář otázce křesťanské svobody tvrdili, že všichni křesťané mají přece totéž poznání. Jak by potom někdo z křesťanského sboru mohl tvrdit, že je nutno vyvarovat se pokrmů spojených s kultem pohanských obětí? Víme sice, že v usnesení jeruzalémských apoštolů bylo podle 15. kapitoly Skutků apoštolských řečeno: zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Nevíme však, do jaké míry byla tato zásada motivována židovským zákonnictvím, dodržována ve sborech, které vznikly misijní činností apoštola Pavla. Víme, že Pavel odmítá všechno, co jakkoliv zavání zákonnictvím. Proto se jeruzalémského stanoviska ani slovem nedotýká. Naopak, těm vlivným, svobodomyslným korinským křesťanům dává, pokud jde o jejich poznání, za pravdu a dává jim jasně najevo, že jeho poznání se s jejich poznáním plně shoduje. Jenže staví před ně současně nečekaně velikou otázku. Dává poznání člověku právo, aby jednal podle něho? Záleží snad totiž všecko pouze na poznání? A jasně ukazuje, že poznat a vědět nestačí. Že v zápase o nového člověka, který má být připodobněn obrazu Kristovu, otázka svobody zasahuje mnohem hlouběji, protože nejhlubším motivem křesťanského jednání nemůže být poznání. Nýbrž ohleduplná láska k bližnímu, která určuje i míru vlastní svobody jednání tam, kde jde o prospěch bratra. A tak se najednou ze zdánlivé maličkosti, která zdánlivě patří i minulosti, stává veliká záležitost, která je velice aktuální i dnes. Pavel se jí zabývá v celé 8. kapitole a my se nad jeho poselstvím zamyslíme ještě i příště. K tomu, co jsme si řekli dnes, je však třeba ještě něco podstatného dodat. Ani my nevěříme samozřejmě v žádné bohy a nepřinášíme jim žádné oběti. Bylo nám však dáno uvěřit v jediného živého věčného Boha, Stvořitele a svrchovaného Pána všech i všeho, který se nám dal poznat ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu. A vyznáváme, že nám na něm ukázal svou lásku k nám i svou ochotu ke smíření s námi v jeho jedinečné oběti na kříži. My jsme v této oběti nalezli odpuštění svých hříchů a dar věčného života, což Bůh potvrzuje v našich srdcích svým slovem i duchem. Jsme jím vysvobozeni z jakékoliv temné moci, která si nás dříve podmaňovala, a jsme v Kristu skutečně dokonale svobodní, jak on nám to sám zaslíbil. Nalezli jsme v něm pokoj a radost. A tento vzkříšený a věčně živý Pán, jemuž teď celé patříme, v nás svou láskou probouzí i vděčnost. Vidíme-li v pravém světle velikost jeho oběti za nás, bylo by ovšem pošetilé mluvit v našem životě o nějakých obětech pro něho. On samozřejmě žádné krvavé oběti nevyžaduje. Ale nestojí taky o to, abychom mu jako pohané obětovali jenom to, co už nepotřebujeme. On stojí o to, abychom se mu sami celé vydali k službě jako oběť živá, jak to píše apoštol Pavel ve 12. kapitole listu Římanům. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Jsou lidé, kteří jsou ochotní obětovat mu všecko, anebo téměř všechno, jenom ne sebe. Ale on se ptá právě na to, co mu dát nechceš. Odpovíš na jeho lásku láskou, poslušnou vděčností bez výhrad? Jenom to je pravá oběť jedinému pravému Bohu.

Ježíši Kriste, děkujeme, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání a víc než právo svobody, kterou v tobě máme. Děkujeme ti, že nás vedeš k pravé oběti a k ohledu plnosti vůči bližním i vůči slabým ve víře, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

0: pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, píše apoštol Pavel v dopise filipským křesťanům. Ale ohleduplnost a schopnost vnímat postavení druhého je téma, které zaznívá mnoha způsoby ve spoustě jeho textů. Jeden z nich jsme dnes otevřeli s Jiřím Hurtou. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 6:45 ráno, příští premiéru pak zase v sobotu o 3:30 odpoledne. Jejím tématem bude poznání.
1: Kalendárium
0: 23. května 1707 se narodil Carl Linné, švédský přírodovědec, botanik a lékař, zakladatel systematické biologie. V díle Soustava přírody dal všem tehdy známým organismům dvouslovné názvy a přidal krátkou latinskou charakteristiku. Používání rodového a druhového jména, které Linné zavedl, platí dodnes. 23. května roku 1213 zemřela Dagmar, rodným jménem Markéta, dcera Přemysla Otakara I., dánská královna. Jako 18letá byla provdána za dánského krále. V nové zemi také dostala jméno Dagmar, což znamená ranní záře. To mělo poukazovat na její krásu a ušlechtění.

budovaného zemědělsko-lesnického archivu v Děčíně. V roce 1970 odešel do církevní služby a působil jako kazatel církve bratrské, nejprve v Náchodě a následně v Praze. Současně byl mezi lety 1983 až 1988 členem rady církve bratrské. Po odchodu do důchodu žil v Novém Městě nad Metují a sloužil jako administrátor sboru v Náchodě a České Skalici. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu roku 2015 se stal čestným členem České archivní společnosti.

0: Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: Znělka upozornila na překročení 16. hodiny. Prožíváme sobotu 23. května. U vysílání Rádia 7 je s vámi Petr Raus. Jan Bárta, někdejší ředitel nadace ADRA a výtvarník, je bezesporu zajímavý člověk. V příští hodince si můžete poslechnout rozhovor z roku 1999, ve kterém se Jana Bárty ptá Petr Plňanský na místo umění v životě křesťana.
2: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V září roku 1999, tedy ještě v minulém století, si do pořadu Na křesťanské vlně Plzně pozval Petr Plaňanský Jana Bártu, tehdejšího ředitele nadace ADRA a výtvarníka. Tento pořad jsme v 90. letech vyráběli pro plzeňské studio Českého rozhlasu. Protože Jan Bárta se objevoval i v jiných pořadech tohoto studia a lidé v západních Čechách mohli jeho hlas znát, Petr Plaňanský jméno svého hosta předem neprozradil. Požádal Jana Bártu o přečtení úryvku z jeho oblíbené knihy a posluchače pak nechal hádat, koho že si to do studia pozval. V dalším rozhovoru pak šlo o umění v životě křesťana, o jeho roli v životě, o jeho vliv na lidi, co je a co není umění. Řeč přišla i na potřeby trhu. Na sploštění umění došlo i na otázku, jestli může být umění společensky angažované a zůstat přitom ještě uměním. Reprízu rozhovoru si můžete poslechnout po písničce.
1: Obrázky z výstavy naivních malířů, zbloudilé ovečky statečných pastů.

Dávat své srdce lásce, své rty milenci, to je přece totéž jako dávat oči světlu. To není dávání, to je braní. Ale mnozí lidé jsou slepci. My je nevyléčíme, Petříku, dívejme se místo nich. Petr se odmlčel. Nač myslíš? Zeptala se ho. Myslím na to, že tohoto dne velmi daleko od nás a přece tak blízko vytrpěl hrozná muka a umřel ten, jenž přišel na svět uzdravovat slepce. Lucie ho vzala za ruku. Ty v něho věříš? Ne, Lucie, už nevěřím, ale zůstává navždy přítelem všech, jež někdy přijal u svého stolu. A ty ho znáš? Velmi, velmi málo, odpověděla. Nikdy mi o něm nikdo nevypravoval, ale miluji ho. Třeba, že ho neznám, neboť vím, že také on miloval. Ale jinak než my. Proč jinak? My máme jenom ubohé malé srdíčko a to je schopno milovat jenom tebe, má lásko. On nás miloval všechny. Ale láska je to stále táž.

0: Tak a máme prvního posluchače. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já si myslím, že váš dnešní host se jmenuje Jan Bárta.
0: No výborně, uhodl jste to. Jak jste na to přišel? Prozraďte to.
2: No tak podle hlasu, protože se snažím poslouchat všech pět křesťanských pořadů, které běžají na Plzni, běhají na Plzni.
0: Ano.
2: A jinak teda mám kazetu Pavla Kantora, křesťanská zoologie, kamaráda Pavouka, která je ilustrovaná, nebo teda ta košilka má kresbu právě od dnešního vašeho hosta Jana Bárty.
0: Takže moc krát děkujem za telefonát i odvahu a my budeme hned pokračovat. Proč jsi zvolil právě tuhle ukázku?
1: No, já mám knížku od Romela Rolana velice rád, to je Petr a Lucie. Ono to samozřejmě také jakási reminiscence na mé vlastní mládí. Já jsem si tu knížku zamiloval, když mi bylo těch 17 let a musím říct, že jsem se často k ní vracel. Tu, kterou mám tady před sebou, je v kožené vazbě a musím říct tak trošku přiznat se k tomu, že tu knížku mi půjčila moje kamarádka, to už mi bylo tak nějak přes 20, ale v každém případě já ji ještě nevrátila, ono už je to zase skoro víc jak 20 let. Ale já jsem se jí omluvil před 10 lety a ona říkala, Honzo, nevadí, nechej si.
0: To je velice hezké. Prozradil jsem na tebe, že připravuješ pořady pro Český rozhlas a náš posluchač to díky tomu i poznal, ten tvůj hlas. Jsi tedy ten, kdo pořady obvykle moderuje. Jaký je to pocit dneska sedět na té druhé straně mikrofonu?
1: To je zajímavé, to se mi tedy poštěstilo poprvé a musím říct, že mám trošku větší trému. Ono, když je člověk moderátorem, to je úžasná role. To je člověk jakoby nad věcí, samozřejmě musí si některé věci hlídat, ale jako nejde s tou kůží na trh. Není to tak kůže jeho vlastní, on jenom je jako ten, kdo to tak trošku moderuje. Takže teď mám trošku víc trémy.
0: A není to nějak strašné, doufám?
1: No, já bych řekl, že ne, já si rychle zvyknu.
0: Já jenom doufám, že se naše role v průběhu večera neotočí.
1: No, je to možný, třeba bych se tě o tom na něco zeptal, ale v každém případě slíbil jsem sám sobě, že tady se budu chovat slušně a budu odpovídat na otázky.
0: Děkuju. Dobře, řekli jsme si o tom, že děláš pro rozhlas, píšeš knížky, maluješ obrazy. Zkoušel jsi třeba někdy fotografovat nebo točit film?
1: No tak dokonce i točit film, to jsem dělal na tu osmičku, nebo jak se to říká, to ještě tatínek měl takovou starou kameru. No ale já jsem totiž takový jako netechnický typ a strašně nepořádný, takže já jsem si nechal vyvolat filmy, ale nikdy jsem to nedal dohromady. Bylo takové hodně obtížné, stejně tak jako to fotografování, to jsem asi dělala dokonce na střední škole jsem měl, protože jsem studoval propagační výtvarnictví, tak tam jsme měli 2 roky fotografování, takže jsem tohle musel zvládnout, měl jsem z toho i nějaké zkoušky a musím říct, že mě to bavilo. Dodnes mě to baví a je to příjemné, dokonce bych řekl, že mě někdy trošičku zlobí, že to malování je trošku zlouhavější. U té fotografie tam záleží na tom motivu a pak už stačí zmáčknout spoušť.
0: Měl jsem se možná zeptat jinak, co jsi neskoušel?
1: Co jsem neskoušel z toho výtvarného umění? No tak asi sochaření, jako prostě tlouct něco do kamene, to jsem nikdy neskoušel, i když možná, že bych to i rád zkusil, ale ono je to zase náročné fyzicky a taky kde sehnat ten materiál někde v paneláku do 7. patra tát kvádry kamene, to nejde.
0: A bolí z toho prsty někdy po úderu kladivem. Jak všechny ty činnosti vůbec stíháš, prozrad to?
1: No, tak já mám hodnou ženu, která přebírá řadu zodpovědností za rodinu, protože jinak mám i 3 děti a to je jedna věc. Já skutečně zrovna teď včera mi to jako trošičku přece jenom naznačila, že nebývám moc často doma. To je takový ten trošku problém v rámci těch mých činností, ale já bych se nepovažoval za nějakého příliš činorodého člověka. Já mám pocit, že jsem naopak velmi líný člověk a jako, že bych mohl udělat víc věcí.
0: A teď prozraď, kterou z těch směrů uměleckých, který z nich máš nejraději, co nejraději děláš?
1: No tak i v tom jsem nejistý, o mě je známo, že jsem dost nejistý člověk, takže chceš po mně jednoznačnost, to já nemám chuť, já mám říct třeba chuť říct, že rád jím nebo něco takového, to je taková činnost, která mi je vždycky příjemná, ale když bych měl skutečně slušně odpovědět, jak jsem to sliboval, že budu tím, kdo bude slušně odpovídat, tak bych řekl, že to malování. To skutečně dělám rád a musím říct, že mě baví chvíli dělat pro děti, to jaksi je taková stabilní záliba, ale pak také malování obrazu olejem a to je spíš taková odpočinková záležitost, protože tam člověk se do toho musí ponořit a to je člověku moc dobře.
0: Dobře, říkáš malování, prozrať, jak jsi se k němu dostal, to není tak obvyklé.
1: No, zdá se, že můj tatínek také maloval, ale tenkrát v době války školy byly zavřeny, takže nemohl studovat to, co zrovna chtěl. A zůstalo to ale v něm, takže první jakési povonění olejových barev, protože všichni, co pracovali s olejovými barvami, vědí, že olejové barvy voní. Obzvlášť, když se smíchají s terpentínem nebo i s fermeží, tak to mě přitahovalo. A tady tahle ta vůně zrovna mě poprvé přitáhla k tomu, abych si vzal nějakou tu destičku, kterou mi tatínek dal a začal jsem malovat. Ovšem musím na druhou říct, že můj tatínek, protože se nakonec stal tím pastorem, tak byl takový trošku obezřetný a velmi zdrženlivý k jakémukoliv druhu umění, takže si myslím, že to místo jako člověka, který pracuje jako umělec, jsem si musel dlouho jako přece jenom nějak vydobít a trvalo to chvíli, takže spíš se doma na to dívali tak, jakože zase si hraješ, když jsem bral štětec do rukou. Nikdo se na to nedíval jako na nějaké úsilí, které má nějaký hlubší smysl. Ale bylo to i jinak. Moje maminka tam mě podporovala zase jiným způsobem, takže neříkám to tak, že bych byl nějak nazlobený na své rodiče. Ale v každém případě jsem si musel to místo pro to malování vybojovat.
0: No a jak tvoje manželka dneska, když zbalíš štětec, rámy, plátna a utečeš někam?
1: Já s tím neutíkám. To je právě, co by asi moje žena odporovala. Ona právě naopak je ráda, když maluju, protože my bydlíme v paneláku v třípokovém bytě a zrušili jsme jídelnu a v té jídelně mám prostě velký stojan a spoustu regálů. Takže když ona vaří, tak já vedle maluji, takže to jsme si nejvíc na blízku. Já utíkám spíš právě za tou prací, která je jiná. To je ta redaktořina a práce pro rádio.
0: Francis Schaeffer ve své vynikající knize Ten, který je skutečností, definuje umělce jako jedince, kteří se upřímně snaží svým dílem vyjádřit filozofii svého života, případně svou hlubokou beznaděj. Jene, co v tvém tvůrčím úsilí pohání tebe. Je to víc ta beznaděj nebo víc ta víra? A proč?
1: Já už jsem naznačil, že jsem takový spíš člověk, který se zmítá v nejistotách. Já si nemyslím, že bych byl nějaký pevně stojící člověk. A obzvlášť, když se začne mluvit o víře, to mně připadá, že to je věc velmi niterná a špatně se o tom mluví. Protože všechno, co se formuluje doslov, tak už je tomu dána nějaká forma a vždycky to stejně znamená, že to všechno nepostihne, co člověk cítí. Stejně tak si myslím, když se hovoří třeba na téma křesťanství a umění, to je téma tak široké, že si myslím, že není možné ani, abychom to třeba obsáhli teď, když si o tom povídáme. V každém případě to rád vyznávám, že jsem člověk věřící. Samozřejmě připouštím, to jsem připouštěl vždycky, že za to trošku může to žít prostředí, ve které jsem vyrůstal, protože moji rodiče byli věřící a jsem rád, že jsem takové rodinné prostředí doma měl. Vedli mě k úctě k Bohu, ale i k lidem. A myslím si, že to nějak patří, a o tom už se dá mluvit, když se začne mluvit o lidech, že křesťanství postihuje nejenom ten rozměr vertikální, ale rovněž ten horizontální, tedy že nás učí Boha poznávat často skrze ty naše blížní. A to už je i součást toho života, když to řeknu hodně nadneseně, umělce nebo člověka, toho života mého. Prostě setkávám se v životě a to já mám strašně rád, proto taky rád dělám ty pořady, ve kterých moderuju, protože poznávám lidi a řekl bych, že tady to někdy rezonuje právě s tím poznáváním Boha. Já nechci říct, že bych v každém člověku našel Boha, ale spíš jakoby ti lidé kolem nás nám pomáhají právě v tom nasměrování. No a kdybych to měl definovat i tu svoji víru, já si myslím, že není ani tragédie to, že je člověk nejistý. Dokonce si myslím, že i v pořádku jsou pochybnosti v životě člověka, právě protože nás nutí k tomu, abychom Boha hledali. A to si myslím, že je to nejpodstatnější, protože skutečně věřící člověk v pokoře vždycky musí uznat, že toho Boha jaksi nemůže obsáhnout. A to skutečně znamená přesto se k tomu Bohu přibližovat, protože ono jinak potom zůstane ta beznaděj. Takže zhrnuto, mně nezbylo v životě nic jiného, než abych se Boha držel.
0: Čili částečně tě motivuje beznaděj, částečně víra, se dá říct.
1: Dejme tomu, ale ta beznaděj není jako něco takového tragického. Spíš naopak, já si myslím, že člověk si musí uvědomit svůj stav a tou beznadějí si také projít. Jako, pak bychom se tady cítili moc dobře na tom světě a jak se začneme moc zabydlovat, tak právě přestaneme vidět ty druhé. A o to i v životě jde, abychom nezapomněli na to, že jsme, a já už tady možná moc pletu, ale že jsme poutníky a když bych ten život víry měl vůbec jak si přirovnat, použít přirovnání, tak bych řekl, že to je skutečně putování životem. Život vlastně je putování vstříc Bohu.
0: Říkáš o víře a já se tě zeptám na to umění.
1: No, tak
0: jak bys ho definoval?
1: Jak by ho definoval? Já si myslím, a teď možná někteří se mnou nebudou souhlasit, ale já to přesto tvrdím, že asi nejpravdivějším odrazem skutečnosti, daleko pravdivějším než všechny sešity historie a učebnice dějin. A umění také vypovídá o člověku, o jeho nitru a je schopno zase toho druhého oslovit. A já bych řekl, že toto je myšlenka křesťanská. Člověk člověku.
0: Na toto téma mám připraveno několik otázek do takové malé ankety, kterou jsem si přetočil. A já vždycky položím otázku a požádám režii o záznam a potom požádám tebe o odpověď na tutéž otázku. Bude to trošku těžší pro tebe.
1: Dobře.
0: A odpovídat nám budou dva pánové. Jeden se jmenuje Juraj Kušněrik a je ze středoevropské nadácie z Bratislavy. Doufám, že jsem to neskomolil. A druhý je pan Miroslav Hora z pražského nakladatelství Návrat domů. Ta první otázka je, co pro tebe umění znamená? A já poprosím o záznam.
3: Umění pro mě znamená neoddělitelnou součást života. Je to... Kto si povedal, že hudba, a ja by som to vzťahol na umenie, že je taká potrebná ako kyslík, tak pre mňa je umenie potrebné ako kyslík.
4: Umenie pre mňa znamená nieco moc dôležitýho. Napríklad včera som poslouchal od Mozarta Requiem a je to pre mňa opravdu nieco zvláštního, cítiť takové mrazení v zádech, když posloucháte tu hudbu a cítíte vlastně něco, co vás úplně převyšuje, co je nad vámi, co je zahrnutý v tomto životě a přitom to má ohromnou cenu. Takže pro mě umění znamená takový chleba života.
0: A co pro tebe?
1: No to bylo řečeno krásně, já už nemám co dodat. Já bych s těmi oběma pány souhlasil snad jenom to, že ještě to znamená pro mě jako dar od Boha, právě jako člověka, který může tvořit. Pán Bůh stvořil, tak je to podle Bible, stvořil člověka a Bůh dal člověku možnost tvořit a to je úžasný dar, tím se odlišuje od zvířátek a od dalších tvorů žijících člověk může tvořit a to je, skoro bych řekl něco, jakoby dotek Boha.
0: Děkuji. Moje druhá otázka je, umění nástavbou ekonomicky silné a prosperující společnosti, anebo by mělo být přirozenou součástí každé společnosti? A poprosím režii o další záznam.
3: Umění je součástí společnosti v akomkoliv štádiu ekonomického rozvoja. To znamená, že aj umění relativně chudobných krajín alebo komunít môže mať a často máva obrovskú silu. O tom svedčí jednak, povedzme, východoevropské umenie ešte za komunizmu dokonca. A v súčasnosti mňa napadlo, hneď keď som túto otázku videl, tak ma napadol skvelý srbský hudobný skladateľ Goran Bregovič, ktorý robí filmovú hudbu, tým je známy. Čiže myslím si, že umenie vzniká v každej ekonomickej situácii. Ale ekonomická prosperita a komercia dáva pred umelcov, ale aj pred konzumentov umenia nové otázky.
4: Umění není nástavbou, ale je přímo součástí nás, naší kultury, našich osobností a všechno, co vlastně jsme.
1: No, já zase souhlasím. Myslím si také, že umění patří k životu. Já bych řekl také, že umění nebo úroveň umění vypovídá o svobodě člověka. Je ale pravda, že dokonalé nebo to skvělé, třeba nějaký kus hudební nebo umělecké jiné dílo může vzniknout i v nesvobodné společnosti a to právě to, i v jakém stavu se ten člověk cítí. Možná, že je to jakýsi výkřik do tmy, ale když bychom se podívali do dějin, tak si myslím třeba taková doba Karla IV. Ta nám zanechala spoustu darů právě uměleckých, především v tom výtvarném a umění a architektuře, tak to svědčí o tom rozmachu. Tam si myslím, že je důležité třeba mít ten zdroj ekonomický, finanční, ale myslím si, že i bez toho je možno vytvářet skutečně nadčasové hodnoty.
0: A dokázal bys odpovědět na moji otázku, proč se tedy u nás v poslední době tolik někteří lidé, nebudeme jmenovat, zaštiťují tím, že si nejprve společnost musí na určité věci, včetně umění, vydělat a pak si to může dovolit?
1: No, je to složitější samozřejmě. Asi nemůžeme chtít, aby nám dotovala společnost všechno. Já si myslím, že to krásné umění skutečně vznikalo i v potu tváře, skutečně tak, jak to říkám, vždyť to je napsáno ve spoustě knih, jak takoví umělci utvořili. Ale v každém případě si myslím, že není správný přístup těch, kteří odmítají umění, nebo takhle staví umění do jakési vedlejší role, že si snad pomůže samo. Já si myslím, že umění potřebuje mecenáše a řekli bychom moderně sponzory. Ono samozřejmě přežije i to bez těch sponzorských darů a bez těch mecenášů, ale když se podíváme do minulosti, tito lidé, kteří podporovali umění, byli moudří lidé a to, co po nich zůstalo, bylo právě to umění. Možná, že si dnes ani nevzpomeneme na jméno těch mecenášů, ale v každém případě známe ta umělecká díla.
0: A paradoxní je, že mnozí umělci umírali v bídě a dnes se jich například obrazy prodávají za miliony dolarů.
1: To jsou ty případy. A já si myslím, ale to je na další diskuzi, že dnes je to přece jenom trošku posunuto. Ale to souvisí, bych řekl, i trošku s náboženstvím, protože se mi zdá, že v poslední době umění trošku nahrazuje to místo, které lidé opustili, to jest tedy to náboženství. A tady najednou se začíná jakoby zbošťovat umění a to je taky nebezpečné. Já bych řekl, že skoro modlo služebnit tomu umění. Ono je to jako, mi připadá až trošku potrefené, když se potom prodávají obrazy za desítky milionů dolarů. To už si myslím svědčí o něčem, co samozřejmě asi nebude mít taky dlouhého trvání. Já tím nechci jako znehodnotit autora třeba toho díla, které je prodáno takto, ale spíš to vypovídá o jakémsi nedostatku té společnosti.
0: A ještě k tomu názoru Juraje Kušněryka o té komercionalizaci. Nemáš pocit, že někdy se ta umělecká díla mnohdy v uvozovkách nevyrábí na běžícím pásu jako třeba hamburgery nebo boty?
1: To je další problém. Jako, já jsem si to uvědomil třeba v Kalifornii, ale teďka to bude trošku na vysvětlenou. Tam si každý může dovolit jezdit sám do práce autem a dokonce, když se snažili redukovat ty lidi, aby jezdili třeba po dvou, po třech, tak se bouřili s tím, že mají přece na to právo. To je jejich nezadatelné právo. Všem, kdyby si takhle přáli jezdit všichni Číňani sami v autě, tak zabetonujeme celou země kouli. A to je problém i umění. Dnes chce mít každý člověk doma hezký obrázek. No a jsme v koncích, protože mít doma Van Gogha, každý, aby ho měl, no to jaksi nejde. Takže chápu to, že na to skočil prostě někdo, kdo ty penízky chce vydělat a je to pochopitelné, prostě je tam díra v té potřebě na tom trhu. Takže se na ty lidi ani nezlobím, ani na ty, kteří naplňují ty potřeby toho trhu, ale na druhou stranu samozřejmě připouštím, že došlo k sploštění a že to, co se vydává za umění, není vždy umění.
0: Takže jsme oklikou zpátky u ekonomiky. Já půjdu dál. V té naší anketě zbývá poslední otázka. Může být nebo je přípustné, aby umění bylo společensky angažované? A zase prosím o záznam režii.
3: To je ťažká otázka pre mňa, lebo myslím si, že mal by som chuť povedať, že nie. Že ako náhle umenie je politicky angažované, už zrazu stráca niektoré črty, ktoré definujú umenie ako také. Na druhej strane, pohľad do histórie umenia veľmi zbežný hovorí, že veľa veľkého umenia od Michelangela a Leonarda až po sovietských režisérov, ako bol, ja neviem, Eisenstein, boli politicky angažovaní veľmi jasne a vedome, pričom ale to bola stále dielo géniov a robili veľké umenie. Čiže, stručne povedané, moja odpoveď, umenie, keď je politicky angažované, stráca niečo zo seba, ale keď to robí génius, tak to stále zostáva veľká sila.
4: Tato slova, když je slyšíme, tak se nám ježí srst, protože si představujeme politicky angažované písně a to víme sami, že to je něco hrozného. Radši používám slova lidsky angažovaný než politicky angažovaný. Vzpomínám vlastně na folkové zpěváky. Mnoho z nich vlastně zpívali proti politice. Ale když se politika v naší zemi změnila, tak v ten okamžik oni neměli co říct. Ale ti folkoví zpěváci, kteří zpívali lidsky angažované písně, mají co říct až do dneška.
0: A co na to ty?
1: No, já mám ty též pocity. Žil jsem v době socialismu značnou část života, tak tady to spojení politicky angažované, to je něco hrozného. Ovšem na druhou stranu si myslím, když si odmyslíme právě tu minulost vlastní, že je to nutné. Politicky angažované je také možno říci třeba občansky angažované a to už je příjemnější, to už je snesitelnější. Já si myslím, že by to nemělo být účelové umění, tedy jako takový vytvořený nějaký plakát k nějakému výročí, proč ne, ale tady bych asi váhal to nazvat přímo.
0: Ano,
1: váhal bych přímo to nazvat umění, ale tak, jak řekl ten první pán, skutečně ti velcí mistři byli schopni i třeba takovou jakousi angažovanost v té věci a to si zase myslím, že je na místě. Když Picasso namaloval Guerniku, tak si myslím, že to bylo politicky angažované dílo a přesto je to únosné a zůstalo to jako skutečně umělecká hodnota. Takže bych se tomu přímo nebránil, jenom bych asi používal taková slova.
0: Řekl můj dnešní host a odpověděli i moji respondenti na naše otázky. Já poprosím režii o písničku.

0: No a my se ještě jednou vrátíme k otázce té angažovanosti umění. Vím, že jsi se jedním takovým projektem společensky nebo občansky angažoval ve prospěch dětí v Bosně. Byl bys tak laskav a přiblížil bys to trošku?
1: No, samozřejmě rád, protože si myslím, že je třeba vždycky znovu o tom mluvit, jakkoliv se mi zdá, že právě o této knížečce jsem někdy z jara mluvil i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Je to knížka nebo akce, která byla nazvaná Kam patřím a vznikla jaksi přímo pod vlivem zážitku mé návštěvy v Bosně. Nebyla to moje první návštěva v Bosně. Do Bosny jsem se dostal poprvé hned asi 14 dnů po příměří, po vyhlášení příměří v roce 95 někdy v září do Sarajeva a tam jsem strávil ještě potom se svojí kolegyní výtvarnicí víc jak 14 dnů mezi sarajevskými dětmi na dvou školách, kde jsme s dětmi malovali a kreslili. A vznikla z toho potom docela zajímavá výstava, kterou jsme se snažili pomoct těm dětem, aby dostali nějaký materiál do škol a tak dál.
0: Promiň, vstoupím ti do toho, jaké byly tvoje první pocity, když jsi se tam dostal po těch 14 dnech po uzavření příměří, co jsi tam viděl, jak to na tebe působilo?
1: No, vždycky znovu jsem si připomínal, že odtamtud odjedu, ale pak nějak po těch několika dnech tam člověk jak si se zžil. Musím říct, že co bylo velmi příznačné, samozřejmě kromě těch rozbořených domů a zbombardovaných domů a rozbitých ulic a spousty všeho nepořádku, tak co mě oslovilo nejvíc, bylo to, že ty děti na těch školách žijí dál úplně stejně jako ty naše děti. Děti totiž zapomínají, děti nedokáží dlouho nenávidět. Na rozdíl od těch starých, kteří, když s námi mluvili, tak ta válka pro ně neskončila. Můžu to potvrdit právě z té mé poslední návštěvy Bosny. Musím říct, že staří nebo dospělí lidé, ti se té nenávisti nezbavili, prostě nedokáží odpustit nebo hůř odpouštějí. Zatímco děti, a to je úžasný dar, děti mají úžasný dar zapomínání na ty zlé věci, takže děti, které třeba prožili 3 měsíce v jednom jediném malém bytě, nesměli vyjít ven, tak přesto se dokázali 14 dnů po zastavení války radovat a jako přijímat i tu naši návštěvu a ty barvy ze štětci a i pastel, všechno jako dar a hned to používali. Samozřejmě pro psychologa to bylo velmi zajímavé setkání, protože děti často používali černou barvu a taky je pravda, že třeba 7leté děti, když začala válka, tak měli 4, takže drželi barvy poprvé v ruce a nevěděli, co s nimi. Ale v každém případě to bylo asi to nejsilnější, že děti zapomínají, neumí nenávidět. Jako dlouhodobě.
0: Takže v tom bylo víc té naděje, než...
1: Ano, já bych řekl, že odtamtud jsem neodjížděl nějak jako úplně nešťastný, jakkoliv vím o těch problémech, které tam jsou, ale myslím si, že... Možná, že ještě jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl teď, jako daleko víc jsem si uvědomil, jak je zneužitelné náboženství, národnostní cítění k tomu, aby člověk nenáviděl. Takže když jsem se vracel, jsem si říkal, ne, musím si vždycky znovu připomínat, že jsem součást toho celého světa a tvrdit, že jsem jenom ten Čech nebo že jsem jenom takhle věřící, to je sice hezké, ale v určitém okamžiku prostě to málo znamená. Prostě jsem odpovědný sám sebe, ale taky za ty ostatní a přijímat i ty druhé s tím, s tou samou důstojností.
0: Vraťme se tedy k tomu projektu, kdy tě to poprvé napadlo pustit se do toho?
1: No, já jezdívám s ředitelem humanitární organizace ADRA. On mě vezme s sebou do kamionu a sedíme vedle sebe a tou cestou, protože ten kamion nejede nic moc rychle, že tak jedeme vedle sebe a povídáme si, no a zpravidla to vznikne tady za těch rozhovorů a tady ten nápad vznikl na cestě zpátky, kdy jsem taky navštívil několik škol v Priedoru v tom prostředí, kde pracuje dodnes náš český SFOR, naši čeští vojáci, tam jsem taky 2 noci spal přímo v tom našem vojenském středisku a když jsem se setkal s těmi dětmi, tak jsem zjistil, že přestože válka skončila v tom roce 95 a já tam byl v roce 98, tak ty děti stále žijí v provizoriu. Oni jakoby žijí neustále na cestě, oni nemají svůj domov a někam patřit jsem si tam nějak víc uvědomil, to je taková jako naléhavá věc a ty děti nemají tu možnost. No a tak jsme vymysleli cestou, že oslovíme naše české děti, moravské děti, které někam patří, které ví, kam patří, aby o tom psali a malovali, a z těch nejlepších prací, že vznikne knížka. A to se skutečně uskutečnilo. Je také pravda, že nám v tom byli nápomocní skutečně lidi schopní a dobří. Mohu jmenovat pana doktora Milana Uhdého, Terezu Boučkovou, spisovatelku, dramaturga České televize, Jana Kutálka, Tereza Boučková také nám pomáhala. To už jsem vlastně jmenoval, ale Dana Němcová. Takže tito lidé nám pomohli při té selekci, pak také výtvarníci nám pomohli vybrat, protože se nám sešlo asi 3000 obrázků a asi 200 literárních prací, takže z těch 3000 obrázků to nebyla vůbec žádná legrace vybrat asi 40 obrázků, které se potom, potom objevily v té knížce. A také najít místo, kde jsme všech těch 3000 obrázků mohli rozložit. Takže jsme našli potom v Praze modlitevna adventistů nahoře na Malvazinkách, tam je velké foaje. No ale nevešli jsme se do toho foaje, museli jsme i do modlitevny přímo, kde se to tedy rozložilo na podlahu, a podařilo se to asi během 4 hodin tedy udělat takovou jakousi selekci. No a pak vznikla ta knížečka. No a záměrem bylo, že tu knížečku si každý, kdo chce pomoci dětem v Bosně, koupí. A ten čistý zisk, my jsme se snažili to udělat paperbackovou formou, takže ty náklady na ten jeden výtisk nebyly víc jak 40, no něco přes 40 korun. Ten zbytek do té 100 koruny prostě půjde na pomoc dětem. Je fakt, že se nám trošičku zdrželo ta pomoc tou válkou v Kosovu, takže kamion nebyl vyslán tak, jak se plánovala v květnu, ale pojede tam teprve teď, někdy v říjnu, ale v každém případě z peníze se scházejí. Není prodáno ještě všechno, tady bych si dovolil takovou jako jemnou propagaci této knížky, ale skutečně je to pro humanitární účely, a abych ještě upřesnil, co se za ty peníze utržené za prodej té knížky koupí, tak to budou právě školní potřeby, trvanlivé potraviny a spodní prádlo pro děti, které žijí stále jako uprchlíci v provizoriu. Prostě pro děti, které zatím nikam nepatří.
0: Šel. A navíc se to zkomplikovalo, jak jsi zmínil, Kosovem, kde situace bude velice podobná.
1: To je další věc, a možná, že bychom už dnes mohli rozjíždět nějakou další akci, projekt. Další projekt. Až je to velmi smutné, setkal jsem se s mladými lidmi, kteří byli v Černé hoře právě v uprchlickém táboře, a je to velmi zajímavé v Ulcinu, kde v uprchlickém táboře jsou nejenom albánští, kosovští Albánci, ale také Srbové, Romové, všichni pohromadě, a jsou bezdomová. A vlastně tam se snaží na tom malém území toho tábora najít cestu k porozumění, a je fakt, že přitom asistují právě lidé od nás, a oni si té pomoci moc váží. Přes celé léto tam byli mladí lidé, vždycky kolem 20 mladých lidí, a když jsem mluvil právě s těmi mladými lidmi, kteří se zrovna minulý týden vrátili, tak říkali, že jim skutečně bylo líto, že už odchází a že teď přes ten školní rok tam nikdo nebude.
0: Měl jsi možnost s nimi hovořit o té situaci, jak se na to dívají? Zmínil jsi, že jich je tam několik Romové, Srbové, Albánci na tom malém území v utečeneckém táboře. Jak se na to dívají teď? Najednou jsou spolu na mnohem menším prostoru, předtím měli větší prostor, nenáviděli se.
1: Já si myslím, že bychom měli pozvat někoho z těch mladých lidí. Já bych teď byl jenom ten, kdo zprostředkovává, a možná, že už by to bylo zase jako výkladové. Ale asi tam jde o to odpuštění, najít cestu k tomu odpuštění, protože to je něco nadlidského. A tady bych řekl, že to křesťanství může pomoci, víra, pokud je dobře pochopeno, pak si myslím, že může pomoci právě tomu křesťanu, aby nabídl tu ruku k smíření. Tam jde o to, kdo první, kdo vykročí s tou nabídkou smíření, protože tam si má každý co vyčítat, protože všichni ztratili ty domovy, všichni o všechno přišli, a teď kdo za to může? No a dokud si budu klást tu otázku, kdo za to může, no tak k tomu usmíření nikdy nedojde, protože vždycky si toho viníka nějakého najdu. Jde o to prostě najít nějakou tu deadline, tu čáru, od které jsem, mám odvahu žít skutečně, jako bych zapomněl. No a tady znovu si vzpomínám na ty sarajevské děti. učit se od dětí zapomínat a potom se i snáze odpouští. Ale myslím si, že to odpouštění skutečně není snadná záležitost. Mě se o tom dobře mluví, ale já sám s tím mám problémy.
0: Viděl jsi mnoho bolesti, sám si na sebe prozradil, že jsi s Adrou navštívil Bosnu. Já na tebe prozradím, že jsi před několika týdny doprovázel leteckou pomoc do Istanbulu po zemětřesení. Prozrať, jak to na tebe působí jako na člověka, který má citlivou duši, který maluje, který je přece trošku citlivější než ti druzí.
1: No, mám potřebu o tom něco napsat, ale ze všeho nejvíc třeba právě v tom Sarajevu jsem měl potřebu, sbíral jsem si všechny papírky, které mě zaujaly v Sarajevu a dodnes to nemám, jako neprovedl jsem to, ale představoval jsem si, že bych udělal takový jako cyklus koláží, takové, protože to na mě skutečně sedlo a měl jsem představu něčeho takového velmi chmurného, černého. Žel, že to zůstalo jenom v té mé hlavě, ale jako inspirovalo mě to k tomu tvoření. Udělal jsem něco jiného, udělal jsem knížku pro děti, protože si myslím, že je to užitečnější, ale nosím to v hlavě dál. Jako ty kontrasty, ty jsou tam velmi silné, ta bolest lidská, s kterou se člověk setkává, to taková, jako vždycky, jako dítě jsem si pamatoval právě jenom tu válku z těch dokumentárních snímků z druhé světové války, já myslel, že už to skončilo. A tam najednou jsem se setkal právě s tou válkou, která skončila zrovna nedávno. A ti lidé, to byli přímí svědci a já jsem se potřeboval vyrovnat s tím, že ta nenávist prostě kulminovala takovým způsobem, že se lidi byli schopni zabíjet. To je něco strašného. A žel, že si člověk uvědomuje, že každý z nás dnes v tom světě, který je plný napětí, balancuje tady na té hranici, kde se najednou ten blížní, ten, kdo je vedle mě, stává mým nepřítelem. A co se stane v té hlavě?

0: Ještě jednou mě to nedalo, teď jsme se v průběhu té písničky spolu dohadovali, jestli se do toho pustíme nebo ne, krátce, k té angažovanosti umění. Znova běží náš dobře známý, nechvalně známý major Zeman. Co si o tom myslíš a co k tomu můžeš říct?
1: No, ono už toho bylo tolik řečeno, že asi nemá smysl už nic víc říkat. Já se přiznám, že jsem se na majora Zemana nedíval kdysi a nedívám se ani dnes. Už proto mohu se vymluvit, protože zrovna ve čtvrtek vysílám v Českém rozhlase Plzeň. Ale myslím si, že skutečně to může někoho velmi urážet. Setkal jsem se právě teď ve čtvrtek a v pátek s lidmi, kteří byli během času komunismu, tedy v 50. letech zavřeni, a tyto lidi to velmi uráží. A nějak, když jsem jim naslouchal, tak chápu, proč se jim nelíbí, že se major Zeman promítá. Na druhou stranu si zase myslím, že řadě lidem, pakliže ten komentář je příhodný, to může nějakým způsobem pomoct, protože já si pamatuju zrovna na své děti, které se strašně smály na Vltavě 3, na Praze 3 dávali, na Vltavě dávali ukázky projevu k 1. máji všech těch pohlavárů, a naše holky se mohly uplácat smíchy a vždycky se nás znovu ptali: tati, a vy jste tomu skutečně věřili, to mysleli vážně? No, takže možná, že tahle ta reakce u těch mladých lidí, možná, že je to třeba někde vyventilovat.
0: Ta mladá generace vlastně nezná tu historii a ani po té stránce angažovanosti, tak jak jsme to možná zažili, já trošku o pár let míň, ale přece jenom si také vzpomínám na ty neblahé věci. Dobře, a vraťme se tedy ještě jednou křesťana umění, ten vztah Hans Ruckmacher, který se zabýval historií umění a moderním uměním, tvrdí, že křesťané, zvláště pak protestanté, úplně vyklidili pozice na poli umění.
1: No, já si myslím, že to vždycky bylo tak. Protestanté trošičku byli vstřízlivější v tom. Konečně Tridentský koncil jaksi programově vedl katolické umělce k tomu, aby skutečně tu slávu církve projevovali, a taky proto máme baroko, a české baroko je toho také výrazem. U protestantských umělců skutečně tam byla vždycky na místě ta pokora, taky když vidíte Rembrandtovy obrazy, to je typický představitel protestantismu, tak jsou spokorněné.

0: Já si myslím, že ty obavy křesťanů dnes, nebo v takový jakýsi zdrženlivý postoj k tomu umění je právě dán tím, co to umění je. Já už jsem o tom říkal, že se mi zdá, že jakoby umění nastoupilo na místo, které bylo vyprázdněno náboženstvím. Ten sekularizovaný nevěřící člověk jakoby trošku zboštil to umění a postavil ho na takovou rovinu, kde se ten křesťanský umělec cítí nesvůj a je tedy pochopitelné, že je jaksi zdrženlivější a nazvat, prostě malovat jenom proto, že je to třeba, to prostě nelze. Ten umělec to potřebuje prostě ze sebe dostat z toho nitra a skutečně asi to není tak snadné. Takže to nemám za zlé těm křesťanským umělcům. Na druhou stranu bych se nebál tedy aspoň o tom hovořit a zkusit hledat cesty, ale tím nemyslím, že by se mělo jaksi ilustrovat náboženství. Řada lidí vnímá křesťanské umění jako tak, že se ilustruje Bible, jako namaluje se nějaký obraz s výjevem ukřižovaného Krista. Já si myslím, že křesťanské umění může být třeba malování kytiček, jo? To je taky křesťanské umění. Prostě to spíš jakoby je jako ten podtext, to vyznání, ten můj životní styl, který se projeví i v tom, jak maluji třeba nebo dělám hudbu. Nutně nemusí být sakrální hudba.
1: A dneska křesťanští umělci znáš určitě nějaké, jak na tebe působí, není to z jejich strany někdy trošku křeč, to jejich sebevyjádření?
0: Je, tak to bych si nedovolil kritizovat. Já si myslím, už to hodnotím, že vůbec mají odvahu tohle něco udělat, protože samozřejmě už tam stojí řada kritiků pod těmi jejich obrazy a říká, no tak kdo ví, jak to myslel. Takže už to, že jdou s tou svojí kůží na trh a pokouší se vlastně interpretovat znovu tu myšlenku, která v křesťanství už je 2000 let, to je, k tomu je třeba velké odvahy a já si toho moc vážím. Takže jakýmkoliv způsobem, i když třeba pro řadu lidí to může být, jak si vyvolat nějaké jiné emoce, než které by si přáli, i to je možná dobře. Konečně v tom chlévě, kde se narodil ten Kristus, tam to taky zapáchal a přesto jsme za to jaksi vděční a myslím si, že i to patří k umění. Jako třeba i ta chlévská mrva.
1: A moje úplně poslední otázka, která se znova vrátí k tomu projektu, o kterém jsme hovořili. Chystáš něco dalšího, jako byla kniha Kam patřím?
0: No, musím říct, že toho času tolik není, ale snil jsem o tom udělat projekt, protože je dnes rok vyhlášen, tento rok je vyhlášen jako rokem stáří, udělat něco pro staré lidi, kde by děti navštívili třeba staré lidi a udělali s nimi interview přes magnetofon, protože dělám v tom rádiu a že bychom z toho vytvořili nějaký audio záznam, který by si potom poslechli další lidé. Myslím si, že se něco takového chystá.
1: Řekl můj host Jiří Bárta.

Pořad Poklady z archivu končí. Vyslechli jste v něm rozhovor Petra Plaňanského s někdejším ředitelem nadace ADRA a výtvarníkem Janem Bártou. Rozhovor vznikl v září roku 1999 pro pořad Na křesťanské vlně Plzně, který tehdy vysílalo plzeňské studio Českého rozhlasu.

0: Křesťan a umění bylo téma rozhovoru Petra Planianského s Janem Bártou v pořadu Poklady z archivu. Reprízy tohoto jeho vydání vám nabídneme v neděli ve 3 hodiny po půlnoci a pak ve 2 hodiny odpoledne. Příští premiéru pak zase v sobotu v 16 hodin. Budeme v něm přemýšlet o hledání vlastního místa v životě.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: A máme za sebou už i 17. hodinu soboty 23. května. U dnešního poslechu vysílání Rádia 7 je s vámi Petr Raus.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Dobrý večer. Představte si, dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl, a druhý přiběhl jen tak přes den a z textu, jak čteme v Biblii, je vidět, že opravdu chtěl vědět, co pro to má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky pro něj byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat těmito příběhy? Vážení a milí posluchači, vítám vás u poslechu Rádia 7. Vítejte u poslechu pořadu Kudy kam. Jmenuji se Marek Prostner, věřím v Boha Všemohoucího a opět budu vaším dnešním průvodcem tímto pořadem. Jak jsem četl v úvodu, klíčovými slovy, nebo ta klíčová slova jsou, jak dosáhnout života věčného. Možná asi každý někdy řešil dočasnost toho života, který máme. Otázky, proč jsme tady a kam jdeme, jsou jaksi úzce spjaty s životem, protože pozemský život, jak každý ví, má svou expiraci. Nikdo to nemá nikde, oproti například lékům či konzervám uvedeno, ale každého se to nějak týká, skutečně každého. Možná si je někdo vědom, že se k nějaké změně u něj nachyluje, a možná si nikdo není vědom a přesto se nachyluje. A to je právě čas na to mluvit o tom životu věčném. Nechci dneska nic zlehčovat, ale zkusit mluvit možná trošku odlehčeně o tom, co vlastně ti dva hledali, nebo jakým způsobem vůbec hledat. Co pro to můžeme udělat? No ale chci o tom také mluvit trošku odlehčeně, protože, jak budeme číst v některých verších dneska, tak Bůh má pro člověka řešení, ať je situace jakákoliv. Tak kéž tady ta věta nás provází tím nasloucháním toho, co dneska budeme říkat, co budeme vysílat. Pojďme tedy začít tím, zda Bible vůbec něco o věčném životě říká. Když se řekne věčný život, tak musím říct, že jsem se setkal někdy i s tím, že lidé se vyděsili, že mít věčný život, jako žít pořád, no a vzhledem k tomu jejich současnému životu, to někdy chápu, že ten život prostě není jednoduchý. No, ale jak jsme zjistili nedávno v nějakém průzkumu, tak se máme dobře. Jsme asi 20. nejbohatší stát na světě. Prostě se nám dobře daří a když se prostě dobře daří, tak lidé nehledají, nepotřebují něco vědět o věčnosti, protože žijí dnes, teď. Teď se chce mít dobře. V čase, kdy je zlé, kdy je úvej, a to zrovna třeba v Izraeli, v té době, když bylo psané evangelium, z kterých budeme číst dneska, tak tam jim bylo zlé, tam jim bylo úvej. Oni vyhlíželi ten věčný život. Chtěli vědět, kdy skončí to jejich trápení, kdy skončí ta jejich těžkost. No ale na to nepotřebujeme se mít dobře nebo špatně. Každý člověk prožívá něco sám. Možná má deprese, možná má nějaké těžkosti, možná se nerozumí s někým, možná zrovna dneska někdo byl odmítnut někým blízkým nebo napaden někým zlým. A tak jsou to okamžiky, kdy se zastavujeme a přemýšlíme o tom, jak dlouho to ještě bude trvat. Jak dlouho ještě budu muset snášet tady ten čas. Rovna dneska jsem mluvil s jednou velmi milou paní, která to v práci nemá jednoduché a bylo vidět, jak je to prostě na ní, jak to na ní leží a jak už se těší, že z té práce odejde a musím říct, že vzácně je to žena, která chodí pomáhat vozit stařečky na vozíčkách ven, na vycházky a vede si na to i dovolenou a já jsem byl přemožen tou její takovou ochotou posloužit, pomoc a přitom vlastně pracuje v úřadu celý život. Její srdce prostě chce pomáhat a tak vyhlížela, kdy už bude konec toho zaměstnání, kde má to trápení. No nic, věčný život je pro mnohé lidi vysvobození a vyhlížejí ho. A kež pro nás, pro všechny, je to takovou inspirací, že vlastně tady na tom světě ten život nekončí. A my budeme mluvit o životě věčném, který je spojen s tím, že člověk ho stráví u Boha. A to právě ti dva pánové, o kterých dneska budeme mluvit, tak oni vyhlíželi ten život věčný s Bohem. Tam, kde prostě není hřích, kde není nemoc, kde není zlo. Prostě tam u Boha, kde k čemu byl člověk stvořen, aby byl s Bohem. A tam v tom pokoji a v tom takovým tom vnitřním stišení a tichosti být s Bohem a žít ten život takový, jaký skutečně všichni toužíme žít. Co říká ještě Boží slovo o životě věčném? Tak Pán Ježíš říkal za svého pozemského života, mluvil o životě věčném a čteme v Janovi v 5. kapitole, kdy Pán Ježíš říká, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Ten nádherné místo, které nás vlastně uvádí do toho, jakým způsobem člověk do toho věčného života může vejít. A dokonce nám říká, že člověk ten věčný život už může mít zde na zemi. Což je překvapivé. Pro mě to bylo překvapivé. Tady to začíná tím, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal. Kdo slyší to, co Pán Ježíš říká, to jsou třeba evangelia. Jo? To je to, co vlastně dneska, to, co budeme, co já tady budu dneska číst a říkat, tak z toho, z těch evangelií, to je to slovo, který Pán Ježíš říká. A věří tomu, kdo mě poslal. To, že člověk slyší, ještě bych se u toho slyšení zastavil, to slyšení není takové jenom přijímání a jednoduché vstřebávání informací. Slyšet slovo, který říká Pán Ježíš, je, že člověk přiloží to svoje srdce k tomu, co slyší. Že vnitřně chce vědět, co to je. Že je tomu nakloněn. Že s tím slovem, který do něj přichází, vlastně chce nějakým způsobem spolupracovat vnitřně. Chce ho přijmout. Je to jako, když vezmete nějakou potravinu, dáte si ji do úst a taky máte, samozřejmě, my máme proto, aby jsme se nasytili, aby jsme to polkli, aby se to stalo součástí nás a udělalo to něco dobrého v našem životě, posílilo nás to. A stejně tak to Boží slovo. Slovo, které Pán Ježíš říká. A pak je tady ta druhá věc. Věří tomu, kdo mne poslal. Věřit tomu neznamená věřit na toho. Jo? To je rozdíl. Věřit na toho znamená, že nějakým způsobem intelektuálně přiznávám existenci něčeho vyššího, nějaké vyšší bytosti, inteligentní bytosti, bych řekl, když se mluví o Bohu. Ovšem věřit tomu je něco trochu víc. Je to, věřit tomu znamená, že se spoléhám. Že člověk se spolehne celé, skutečně celé spolehne, odevzdá se a vydá se tomu, komu věří. My to z nějaké části zakoušíme jako lidé mezi sebou, kdy se lidé zamilují vlastně a jsou spolu a v zásadě si bezmezně věří, slepě si věří. Jo. Akorát, že prostě jak jsme lidé, a řeknu hříšní lidé, tak je to trošku nebezpečný spoléhat na člověka a věřit mu celé. Protože člověk hřeší a padá a může se stát, že budeme zklamáni. No nicméně je to určitý obraz toho. Spolehnutí se na Hospodina, spolehnutí se na toho, o kom Pán Ježíš říká, ten, kdo mě poslal, a to je Bůh Otec. No a pak tady dochází vlastně k tomu závěru toho verše, říká, má život věčný, nejde na soud, přešel ze smrti do života. No, všimli jste si toho časování, všimli jste si, že tady napsáno, má život věčný, ne, že bude mít život věčný, nejde na soud a už přešel, to je zase minulý čas, ze smrti do života. To znamená, že už teď na zemi člověk může zakusit ten věčný život. A pořád jsme u toho, že ti dva, o kterých dnes budeme mluvit, tak oni vyhlíželi právě tady ten věčný život a nevěděli, jak ho získat. Co pro to mají udělat? Jak k tomu vyjít vstříc? Na jiném místě apoštol Jan opět, a sice ve svém, máme ty listy označený a první list Janův a druhý a třetí, a v tom prvním listě Janově je napsáno, kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. To je docela důležité, já teď to přeruším to čtení, že vlastně tady Boží slovo říká o nějakém svědectví, mluví o něčem a pak hned ho tam napíše. To je moc dobře, že tam je odpověď, že je jakási výzva a pak je odpověď. A to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Zase si všimněme toho načasování. Kdo má syna, má život, kdo nemá, nemá. Je to napsaný opět, kdo věří, má to svědectví, zase je to opřený o víru, tak jako v tom prvním případě, kdy Pán Ježíš říká, kdo věří tomu, kdo mě poslal, Otce. A tady, kdo věří v Syna Božího, čili v Pána Ježíše, má život věčný. Není to něco, co by mělo přijít až někdy, jednou, možná. No a 13. verš, který následuje hned zatím, to je moc důležitý verš, já vám hned řeknu proč. A je tady napsáno. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Nebo, ano, věčný život, pardon. To je zásadní otázka. Pro mě osobně byla tady ta otázka klíčová. Otázka věčného života. Já jsem se považoval za věřícího, ale v zásadě jsem byl jakýsi souhlasící, jestli chcete. Intelektuálně jsem se prostě rozhodl, že věřím, že souhlasím s tím, že Bůh někde je, a vesele jsem o tom rozprávěl v restauracích a jídelnách různých cenových skupin a považoval jsem se za věřícího člověka. A až jednoho dne jsem byl s křesťany, kteří byli znovu zrozeni, nebo kteří znali Boha, nebo měli ten život věčný, a jeden z nich se mi zeptal, a máš život věčný? Já jsem do dneška vděčný za tu otázku, za tu otázku, jestli mám život věčný, že se mě vůbec zeptal, protože jsem řekl, nevím. Nevěděl jsem, jestli ho mám. Prostě jsem to nedokázal říct. Nevěděl jsem, jestli ne, nebo ano, tak jsem řekl, že nevím. A on mi odpověděl, když nevíš, tak nemáš. No a to pro mě byla taková poslední věc, která mě přivedla ne obrazně, ale skutečně na kolena do pokání, abych se smířil s Bohem a uvěřil v Pána Ježíše celým svým srdcem. Prostě ta otázka toho věčného života a toho, jestli člověk ví, že ho má nebo nemá, je klíčová. Můžeme se považovat za lidi věřící ve smyslu právě toho intelektuálního rozměru, toho, že mi to dává smysl, že mohu i nějaké věci zakoušet ve smyslu nějakého společenství s lidmi a tak dále, tak dále. Můžu chodit do církve, ale z Božího slova čteme, že člověk potřebuje zakoušet ten život věčný již teď. No já dnes tady mluvím o věčném životě, ale vím, že jsou lidé, kteří mi někdy řekli, že žádný věčný život prostě nechtějí, protože už teď mají spoustu trápení a vůbec se to nezajímá. Jak jsem už říkal, někdo žije ze dne na den a zastaví se, až když se setká s něčím, co je větší než on. Nemoc, smrt v rodině, nebo nějaká zrada, nebo něco. No ale jsou lidé, ne vždycky musí být lidé takový tací, že čekají až na nějakou ránu, aby to probralo, ale prostě jsou lidé hledající a dotazující se. A mezi ně možná patříte i vy, pokud ještě posloucháte Rádio 7 a došli jste s námi až sem. Teď si pustíme písničku a pustíme si i kontakty. Vysíláme v premiéře ve středu a máme trošku změnu, protože technicky se tady upravují studia, jsou tady spousta různých věcí, které se mění, tak dneska se nám nedovoláte a na Facebook samozřejmě můžete psát, to se dá přečíst a můžete psát i do mailu, do e-mailu. A ty kontakty vám teďko pustíme a pak si pustíme píseň.
0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. Jmenuji se Marek Prostner a provázím vás tímto pořadem. Dnes mluvíme o věčném životě. Mluvíme o tom, že Bůh nám dal věčný život a že člověk již teď může zakoušet věčný život takovým zvláštním způsobem. A to si ještě řekneme, k tomu se ještě vrátíme. A já jsem slíbil, že budu mluvit o takových dvou chlapících, kteří přišli za Ježíšem. Každý byl jiný, jeden byl velmi vzdělaný, o druhém to nevíme, ale ten byl zase velmi, velmi bohatý. A možná se najdete v tom jednom nebo v tom druhém, ale jsou to takové dva příběhy nezávisle na sobě, ale co je spojuje, je právě ta touha po tom věčném životě. A tak já přečtu z Evangelia Jana, ze 3. kapitoly, o jakémsi Nikodémovi. Nikodém se jmenoval. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Tady to čtení přeruším a pak budu pokračovat dál, ale k tomu bych chtěl něco říct, pár slov. Byl to učenec, prosím vás. Výraz farizej má takovou jako negativní konotaci, jo, že to jsou, často se to používá vlastně na místo slova třeba pokrytec, jo. Ale to byli velmi vzdělaní lidé na svoji dobu, byli velmi vzdělaní v písmu a nejen v písmu, byli to vlastně lidé, kteří nějakým způsobem duchovně vedli Izrael, jo. Znali písmo, věděli, měli různé tradice a věděli, jak to funguje. Byli to lidé, kteří vyučovali celé ty národy a byly různé školy, které oni vedli. Čili farizej neznamená automaticky pokrytec, jo, někdo prostě špatný. Oni byli vzdělaní lidé, kteří ne vždy měli dobré srdce asi. Oni sami nedokázali dosáhnout na splnění požadavků jednak těch, které oni dávali, nevkládali na lidi, a jednak požadavků zákona, a tak vymýšleli různé kličky a mnohdy skutečně těmi pokrytci byli, a z tohoto dneska tak máme. No nicméně Nikodém. Nikodém byl zvláštní tím, že on se tedy bál. Proto přichází v noci, nejspíš se bál, jo? Není tam nikde napsaný, ale nejspíš se bál, tak přichází v noci a nejspíš se bál, že by se mu kolegové v práci vysmáli, jo? Že vlastně co on jako, kam on, že to chodí, za jakým, že to Ježíšem, když to je špatně všechno. No ale přeci přišel v noci, ale přišel. No a když přichází za Ježíšem, tak začíná tím vyznáním: to, co říkáš, musí být pravda, protože je s tebou Bůh, protože děláš, co děláš. A to je docela důležitý, že on vlastně měl otevřený oči, jo, že nebyl zavřen do toho svého předporozumění tomu, jaký Bůh je, může být, má být, nebo že není a proč není. Ale on se díval a naslouchal tomu, co říká Ježíš, proto říká: to, co učíš, jo, to tam začíná tím, že jsi jako od Boha jako učitel. To znamená, že to, co říkáš, je v pořádku, protože vidím, že děláš ty divy a zázraky nadpřirozeně. Bůh potvrzuje to, co děláš. A to je takový dobrý start pro to, aby se člověk vůbec od Boha něco dozvěděl. Že má otevřenou mysl, otevřené srdce, že není sevřen tou svojí malostí a svojí nedokonalostí a tím, jak se prostě nedaří, není zahleděn do sebe, ale dívá se ven. A to bych se z toho Nikodéma chtěl naučit. To, že se bál, je jedna věc. Jo. Prostě to prostředí tomu nenasvědčovalo. Já jsem se obrátil, když ještě byl komunismus a respektive socialismus a taky si mě pozvali na kobereček ještě s jednou kolegyní a nebylo to nějak příjemné, to vyhrožování jejich a prostě nemyslím si, že to bylo nic jako nic pěkného. To, že se člověk prostě bál, že nevěděl, to já to docela chápu. Ale přišel, jo, přišel a hledá. I v noci hledá. No a co se dozvídá? Pán Ježíš mu říká, musíš se znova narodit, abys viděl Boží království. Jinými slovy, aby si viděl tu Boží moc, aby si viděl to, co Bůh dělá. To Boží království, to je taková komplexní záležitost vlastně věcí, kdy člověk vidí to Boží nadpřirozený, ten Boží nadpřirozený zásah do světa tady na zemi. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské, znamená připravte to svoje srdce, svoje mysli na to, že přichází vláda Boží. Jo, to říká Pán Ježíš na jednom místě, takovouhle frázi, nebo takovouhle věc. A tady tomu Nikodémovi říká, musíš se znova narodit z vody a pak později ještě z vody a z ducha. No nicméně ten vzdělanec to chápal nikoliv obrazně, ale skutečně a říká, no jak mám vejít, když jsem starý, jako do lůna své matky a vlastně si to představoval fyzicky. Jo. Ale tady to není fyzická věc. Narodit se z vody znamená to tělo, jo, to je ta tělesná věc, to je prostě to tělo, když dneska už víme, jaký obsah vody v tom těle našem je, a to je to prostě z vody a pak z ducha. A z ducha, to je s velkým D, z ducha svatého, a to je něco, co se člověku stane, když uvěří v Ježíše Krista, že je ten pán a spasitel, že je ten, kdo vlastně je tím, kdo zachraňuje, kdo vyvádí člověka z moci hříchu, temnoty, ze smrti do toho života. A Pán Ježíš proto tomu Nikodémovi, aby mu to vysvětlil, tak použil příběh ze Starého zákona, který je tady popsán ve dvou větách a já vám ho vysvětlím. Ty dvě věty jsou, nebo pardon, jedna věta dokonce ve dvou verších. A tady je napsáno, jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Mojžíš vyvýšil hada v pustině. Prosím vás, to se váže k takovému příběhu starozákonnímu, kdy Izrael putoval z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a na jednom místě začali reptat, to prostě byli nespokojení a stalo se, že tam ze země začali najednou vylézat hadi a kousat ty Izraelce a oni umírali. No a došlo jim, že prostě reptat neměli a že to reptání prostě zapříčinilo tady tu potíž. A tak prosili Mojžíše, aby se za ně přimluvil Hospodina. A Hospodin říká takovou zvláštní věc, tomu Mojžíšovi říká, vyrob odlej, nebo jak bych to řekl, bronzového hada, vlastně v tom tvaru toho hada. A připevní ho na takovou vysokou tyč uprostřed toho izraelského tábora, protože to byl tábor, že oni byli venku. A každý, kdo se na to podívá, tak i když ho ten had kousne, tak ten člověk, když se podívá na toho hada, tak bude zachráněný, prostě neumře. A teď tomu, jak to šrotuje někomu v hlavě, si říká, no to je ale pitomost, že to prostě nemůže fungovat takhle. No, my v Bibli čteme, že to fungovalo. Že vlastně, že byli prostě lidi o tom na to přišli, že kdo se podíval na toho hada, tak ten jed v tom životě toho člověka nepůsobil. No a ten jed, to je vlastně, to je ten hřích, jo. To je takový obraz toho hříchu a smrti v našem životě. No a když to pán Ježíš říká, že musí být vyvýšen syn člověka, to znamená, že Ježíš byl vyvýšen na kříži, na tom dřevě taky byl takhle pověšen na kopci, na té Golgatě. A každý, kdo v něho věří, to znamená, kdo na něj pohledne, nebo kdo k němu vzhlíží, ten, kdo na něj spoléhá, tak má život věčný. Má, aby měl život věčný. Kdo v něho věří, aby měl život věčný. A pak přichází ten známý 16. verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ne někdy. Už teď. O Nikodémovi se potom ještě dozvídáme, že se Ježíš v jednom okamžiku zastal při nějakém jednání té velerady, kde on byl vlastně poměrně důležitá persona, a pak ho ještě se s ním setkáváme po smrti pána Ježíše u hrobu, kdy přinesl nějaké oleje nebo nějaké něco pro to, aby tak po smrti Ježíši, než byl uložen do hrobu, aby mu posloužili, byl zabalili do nějakých látek. A více o Nikodémovi nedozvídáme. Nicméně z toho jeho jednání pravděpodobně zešlo to, že uvěřil. Protože už to nebylo v noci, už to bylo přes den, přiznal se před tou velradou, potom vlastně veřejně toho se postaral o tělo pána Ježíše. Asi uvěřil, těžko říct. Ale v každém případě na tom jeho příběhu se my můžeme něco naučit. Nejdřív se to dozvěděl a pak věděl, že potřebuje uvěřit, aby nezahynul a měl život věčný. Tak to je první muž, s kterým dneska jsme se setkali. Byl to Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, dotazoval se, aby se dozvěděl, jak může být, jak může získat, jak může vejít, jak může mít život věčný. A ta odpověď byla věřit v Ježíše Krista. Teď si pustíme další písničku a ještě vám připomeneme kontakty.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. A dnes o věčném životě. Jak jsem avizoval, dva muži, jeden byl Nikodém, o tom jsme si už popovídali. A teď přichází jiný mladý muž, pravděpodobně mladý, jak čteme v některém z evangelií, který byl úplně jiný. To nebylo v noci, to nebylo po tajmu, nebyl to pravděpodobně žádný vzdělanec. No ale co se o něm dozvídáme? Přečtu z evangelia Marka z 10. kapitoly. A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctí otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi a prodej všechno, co máš, a dej chudým. A budeš mít poklad v nebi, a pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech zděsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. To je konec té citace z Božího slova. Ta závěrečná věta, neboť u Boha je možné všechno, kdybyste dneska z toho dnešního pořadu si neodnesli vůbec nic, ale tady tu větu, neboť u Boha je možné všechno, tak by to bylo moc fajn. Ale pojďme postupně, pojďme si říct, co to bylo za člověka. Stejně jako ten Nikodém přichází s otevřeným srdcem a vlastně myslí, pozoruje, dívá se a chce vědět, tak tady je nějaký muž, člověk je napsáno, jak už jsem říkal, někde to byl mladý muž, tak je napsáno, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, ptal se ho, co mám učinit. Čili když někdo přiběhne někam, tak to chce moc vědět. Prostě chce u toho být, záleží mu na tom. Když někdo někam běží, ne že si tak jako lážo plážo dojde, ale běží. On tam přiběhl a poklekl. A to je druhá věc, že on nejenom, že chtěl vědět, ale měl tu pokoru. Prostě se pokořil před Ježíšem, vyjádřil to, tu poddanost, vyjádřil to, já chci vědět, záleží mi na tom, nezáleží mi na mě, ale záleží mi na tom, abych věděl. A ptal se ho. A to je něco podobného jako u toho Nikodéma, který sice jde v noci, ale ptá se. Proto, aby jsme se dozvěděli něco od Boha, tak potřebujeme k němu přijít, potřebujeme mít to pokorné srdce a potřebujeme, to srdce musíme pokořit my, to za nás nikdo neudělá, a potřebujeme se dotazovat. A on říkal, co mám učinit, abych získal věčný život. A to je taková, řeknu, věčná otázka, co mám dělat? Co mám proto udělat já? A to, co mám udělat, to můžeme si to vyložit tak vlastně na dvě roviny, nebo na takový, jako může to znamenat dvě věci. Jedna je, že co mám učinit, jak si mám zasloužit, co všechno mám udělat, jako jakou zásluhu mám vytvořit, abych to měl jako u Hospodina dobrý a měl nakonec třeba naději na nějaký věčný život s ním, a nebo jakým způsobem tomu mám víc vstříc. Jo. Je něco, co mi překáží, abych získal věčný život? A někdy to tak je, že v našich životech prostě jsou věci,
který nám překážejí, aby tam Bůh mohl vejít. Ale k tomu se ještě dostaneme. A Pán Ježíš mu odpovídá. Říká mu jedna, která od sebe odtrkává to, že on ho tak, jako mu nazývá, dobrý, jo, říká, není nikdo, proč to říkáš? Jo? Jenom Otec Bůh, Otec je dobrý, to je tam směřují ty svoji chválu a tam Pán Ježíš to tak jako dává od sebe. A pak mu říká, no přikázání znáš, abys nezabil, nestizoložil, nekradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl cti otce svého a matku. Určitě vám to zní, znám, mnohí to znají, že jo, to je desatero, respektive tady není to desatero, ale patero, to je půlka desatera, jo. Desatero se totiž dělí na dvě části, jedna je ta horizontální a to je vztah mezi lidmi, jo, nezabil, nestřizoložil, neukradl, nevydal.

říká, učiteli, toto všechno zachovám od svého mládí. No já jsem se jako přečetl, říkal, ty jo, překvapuješ, mladíku tady. Kdo to může říct, že to jako může, že to zachovává od svého mládí? Velmi smělý a až se tomu nechce věřit. No nicméně pak přichází další verš a tady napsáno, Ježíš na něho pohlédl a zamiloval si ho. No já jsem si říkal, no když Ježíš se ho zamiloval, tak to určitě není nějaký podvodník, jo. To není nějaký lump. On prostě k lumpům jako, tak jako úplně nebyl. Když byl někdo pokrytec nebo lhář nebo něco podobného. Ale tady si ho zamiloval, jo. Tak si říkám, ty jo, to fakt asi takhle to asi bylo. No. A pán Ježíš mu říká, jedno ti chybí. Jo, předtím mu tady říká nějaký výčet věcí a pak mu říká, jedno ti chybí. K tomu, aby si získal věčný život. Jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. To je docela drsný, že jo? To je prostě, to je něco. Když se to člověk jako vezme, kdyby tam byl na tom jeho místě, tak nevím, jak bychom se někdy zachovali, jo? Ale pán Ježíš mu to říká, jedno ti chybí a je vlastně k němu poměrně jednoznačný a ten mladík nebo ten muž se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. No a pán Ježíš ho nepřemlouvá, říká mu, hele, prosím tě, pojď to zkusit, pojď s náma chodit nějaký čas, uvidíš nějaký ten zázrak a bude to dobrý. Neříká mu to, nepodbízí se. Bůh se nepodbízí. Prostě O čem to je tady ten prodej všechno, co máš, dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Já už jsem o tom jednou mluvil nedávno v jednom sporu a přišla za mnou sestra a říká, hele, já mám naspořeno na důchod, mám to taky rozdát. Samozřejmě, že ne, jo, že to není o tom, co máme, ale jak potom jsme četli dál, pro ty, kteří spoléhají na majetek. No a možná, že teďko se zaradovali ti chudí, kteří nemají nic a říkají si, je, tak to je dobrý, tak jsem z toho venku. No není to tak. Protože ten majetek, tady to je materiální majetek, že jo, kdy on byl bohatý materiálně, ale potom někdo má za to, že je bohat jinak. Jo? Že vlastně ten majetek je něco, na co člověk spoléhá. To může být třeba vzdělání. Může to být intelekt. Může to být třeba vztah s někým. Jak má hezké manželství, jak má... A teď bychom se dostali k tomu nádherný dům, ale já chci mluvit o těch věcech vnitřních, který může vlastně prožívat každý člověk, kdy je na to, jednak na to, co má, že toho dosáhl nebo tam má, tak je na to hrdý a vlastně na to spoléhá. A když na něco takového spoléháme, tak se nám to stává Bohem, protože člověk buď spoléhá na Hospodina nebo na sebe. Já jsem nedávno měl takový ten pořad o tom požehnané muži a zlořečené muži a vlastně ten požehnaný muž zakouší to dobro, protože jeho srdce spoléhá na Hospodina. Jeho srdce. A vždycky je to o tom srdci a je to spojený s tou láskou, protože jednou se jeden učitel zákona ptá pána Ježíše, jak ty přikázání teda jsou nejdůležitější. A on mu říká, no tak budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a bližního svého jako sám sebe. To stačí, prosím vás, jenom jako sám sebe. Jo? Ale to milovat, to znamená věřit, spolehnout se, doufat v něj. To jsou ty klíčové věci, které jsou mezi člověkem a Bohem. Že člověk věří v Boha, ne jenom na Boha. No a jak už jsem říkal, pán Ježíš ho nechává odejít toho muže a

jednou bych se chtěl zeptat, co se s ním stalo. Jak to dopadlo s ním v tom jeho životě? My jako křesťané máme někdy takovou tendenci se podbízet a nějak jako lidem vysvětlovat, jak je to fajn. No, je to fajn s Bohem, ale má to svoji cenu. Bůh chce být na prvním místě. A ačkoliv tady ten mladý muž na té rovině horizontální, v těch vztazích s lidmi, byl asi moc fajn. Jo. Byl prostě dobře se choval, nedělal prostě ty zlý věci, měl v úctě rodiče, no ale Pán Ježíš mu říká, jedna věc ti chybí. Jo. Potřebuješ mít Boha na prvním místě. A to prostě mu nešlo. No a tak můžeme se z toho my nějakým způsobem poučit, můžeme se z toho nějak jako nabrat dobrého. Myslím si, že Bůh to říká i nám, že to říká dnes třeba i někomu u rádia, někomu, kdo dejme tomu ví, že ta expirace mu vyprší brzy, nebo že vůbec vyprší a touží potom nějak vědět, co bude, až bude odcházet tady z té země. A Boží slovo říká, smířte se s Bohem. Začátek je v tom, že člověk potřebuje vědět, že je hříšný, že potřebuje. Že se potřebuje podívat na Ježíše, protože v něm koluje ten hřích, ten jed těch hadů. A bez toho pohlédnutí na toho Ježíše, jak jsem zmiňoval, pohlédnutí na toho v úvozovkách přeneseně toho hada, tak jako ty Izraelci, to je to uvěření v něj, spolehnutí se na něj. Čili nějak nestačí se jenom pěkně chovat, ale potřebujeme si ten vztah s Bohem, mít ten vztah s Bohem a dát ho ve svém životě na to první místo, na ten trůn, abychom mohli mít život věčný. A už teď. To nový narození, o kterým se dozvěděl Nikodem, to je ten první muž, tak to nový narození se děje takovou jednoduchou modlitbou. Co je důležité, aby člověk v srdci věřil. Boží slovo zase říká, že srdcem věříme a ústy vyznáváme. Každý člověk, který mluví a slyší, tak ví, jakou moc má slovo, že dokáže slovo povzbudit a zranit. A to je u nás, jako v lidech, mezi lidmi, ale pak je i slovo, kdy člověk oslovuje neviditelného Boha a tomu se říká modlitba a v té modlitbě říká, sdílí to svoje srdce, to, co tam je vevnitř. No a já jsem si říkal, že dneska na závěr vlastně bychom se mohli modlit takovou modlitbu, každý, kdo chce, kdo třeba v životě ještě nezakusil to, co jsem tam četl, že by v sobě měl to svědectví. Jo, to znamená, že by věděl, že má život věčný, že ho přijal od Boha, že to, co Bůh dal, tak člověk přijal a má ho. Má vevnitř svědectví, to dělá Duch Svatý vevnitř v nás, v křesťanech, že víme, že máme život věčný. A tak já bych teďko vlastně vás vedl v takové modlitbě každého, kdo by chtěl, a můžete to opakovat po mně, ale nejde o to opakování, jde o to, jestli skutečně u toho máte srdce a jestli chcete mít život věčný. Tak já budu vždycky to říkat v takových fázích, abyste to mohli zopakovat. Tak pojďme. Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem byl daleko, nebo byla daleko od tebe, v hříchu nevěry, nevíry. Dnes jsem uslyšel, že se potřebuji znova narodit, abych měl život věčný. Odevzdávám ti svůj život se vším, na což jsem spoléhal.
a prosím, abys mě přijal a vstoupil do mého srdce. Toužím zakusit, co bylo řečeno, že kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. A tak tě prosím, abys mě naplnil a dal mi toto svědectví o věčném životě. Amen. A děkuji. Tak to je modlitba k Ježíši, k Otci o ten nový život. Tak kdo jste se takto modlili poprvé a máte to svědectví a zakoušíte, nebo budete ho zakoušet, tak najděte si nějakou církev, kde také mají toto svědectví v sobě, kde lidé mají věčný život. A nebo pokud chcete nějak pomoci, tak můžete napsat nám do rádia a my vám dáme třeba nějaký kontakt, kdybyste potřebovali, nebo vám nějakým způsobem můžeme pomoct. Tak mám takovou naději, že dneska jak ten Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, tak i ten mladík, který běžel, poklekl, ptal se a chtěl víc vstříc tomu věčnému životu, že vás inspirovali. Není zřejmé, co se s nimi stalo, nicméně jsme mohli slyšet, co jim Pán Ježíš říká, jaká je ta cesta k tomu věčnému životu. A tak vám přeji požehnanou dobrou noc nebo dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

0: Vyslechli jste reprízu pořadu Kudy kam. Další reprízu tohoto jeho vydání vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak ve středu v 21 hodin. Ujme se jí Jiří Tengler. Můj dnešní čas pomalu končí. Denní směna se blíží svému závěru. Loučím se s vámi a předávám mikrofon Jakubu Lofítkovi.
1: Minula 18. hodina. Ladíte Rádio 7 a start večerního vysílání s datem 23. května 2026. Za mikrofon usedl Kuba Lofítek, který bude vaším průvodcem až do dnešní půlnoci. No a abyste byli v obraze, na co všechno se můžete v následujících hodinách těšit, mám pro vás v úvodu přehled večerního programu.

V církvi se můžeme setkat s mnoha pohledy na duchovní dary i na Ducha Svatého. Pro někoho je nedílnou součástí života s Bohem, pro jiného jsou důležité projevy. V čase letnic si připomínáme seslání Ducha Svatého na církev. Jaká je biblická zkušenost a jak hledět na události knihy Skutků? S rozhlasovou akademií se od 19 hodin vypravíme na Broadfest, kde David Novák hovořil o křtu v Duchu Svatém. Proměnění Ježíše nahoře překvapilo i samotné učedníky. Pohled na boží slávu a návaznost díla Ježíše a starozákonních proroků rozebírá v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura s Jáchymem Gondášem, a to ve 20 hodin 15 minut. V jazzové historii najdeme řadu zvučných jmen a bezesporu jedním z nich je Miles Davis. Od narození tohoto amerického trumpetisty uplyne 26. května 100 let. Při této příležitosti zařazujeme do jazzového klubu sérii Jiřího Malého, kterou završí setkání se rokem 1968. K poslechu zveme v 21 hodin. Ať už jde o koníčky, budování kariéry nebo dokonce o péči o rodinu, je velmi snadné nechat se těmito dobrými věcmi nenápadně ovládnout, až se pro nás stanou modlou. Tento plíživý proces přesunu priorit nás však skrze ztrátu vnitřního pokoje a postupné vyčerpání učí rozpoznávat, jak moc v životě potřebujeme zdravý rytmus, pravidelný odpočinek a především Boha na prvním místě. Kázání o prvních čtyřech přikázáních desatera a novodobých modlách, které připravil Matouš Vrzala z křesťanského společenství Ostrava, nabídneme po 10. večerní. Nakolik je nutné si vybrat, kde bude člověk duchovně zakotven? Kde bude jeho doma? Šimon Grimich vnímá vztah, který nabízí křesťanství a obohacuje ho zkušenostmi z buddhismu. Jak a proč? Prostor k naslouchání nabídne zákoutí od 11:45. Budete-li prožívat sobotní večer s Rádiem 7, přeji dobré poslouchání.

Hrdé jméno Vladimír najdeme dnes v kalendáři. Toto jméno je velmi rozšířené, především ve slovanském světě, a není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je velký svou mocí. Všem Vladimírům přeji krásný svátkový den a ještě připomenu, jen tak pro zajímavost, dnes zbývá do konce roku 222 dní.

0: Kalendárium.
1: Vydejme se společně proti proudu času a připomeňme některé události nebo osobnosti spjaté s 23. květnovým dnem. Psal se rok 1618. 23. května proběhla třetí pražská defenestrace, počátek stavovského povstání a 30leté války. Šlo o demonstrativní akt odporu českých stavů, vedených Jindřichem Matyášem Turnem proti porušování Rudolfova majestátu. Při této akci byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a také písař Filip Fabricius. Událost se obešla bez obětí na životech. Karl Linné, švédský přírodovědec, botanik a lékař, se narodil 23. května 1707. V díle Soustava přírody dal všem tehdy známým organismům dvouslovné názvy a přidal krátkou latinskou charakteristiku. Používání rodového a druhového jména, které Linné zavedl, platí dodnes. Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik Jan Grossman se narodil 23. května 1925. Grossman byl dramaturgem Laterny Magiky, působil jako režisér v divadle Na zábradlí, v 50. letech působil i v Burianově Déčku. V 60. letech režíroval provedení hry Václava Havla Vyrozumění. Jeho nejznámějším počinem z té doby je ovšem inscenace hry Alfréda Jarryho Král Ubu, která patří k pokladům českého divadla. Května 1213 umírá Dagmar, rozená Markéta, dcera Přemysla Otakara I., dánská královna. 18letá Markéta byla provdána za dánského krále. V nové zemi také dostala jméno Dagmar, což znamená raní záře. Mělo poukazovat na její krásu a ušlechtilost. I když zemřela mladá, v 27 letech, dodnes Dánové zpívají písně a vyprávějí příběhy, v nichž je právě královna Dagmar hlavní postavou. O téměř 7 století později, přesně 23. května 1906, umírá Henrik Ibsen, norský dramatik a spisovatel. Bývá označován za otce moderního dramatu. Stačí připomenout jeho díla Nora, Peer Gynt nebo Strašidla. Americký matematik, nositel Nobelovy ceny, John Nash, umírá 23. května 2015. Věnoval se oblasti teorie her a diferenciální geometrie. Jeho práci výrazně komplikovala vážná duševní porucha. Navzdory tomu vytrval ve své práci. V roce 1994 mu byla za přínos k teorii her udělena Nobelova cena za ekonomii. Jeho život se stal námětem filmu Čistá duše. Poslední medailonek aktuálního kalendária je věnován osobě Miloslava Košťála. Tento český archivář, historik a kazatel církve bratrské umírá 23. května 2018. Košťál vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako městský archivář v Děčíně a posléze přešel jako vedoucí do nově budovaného zemědělsko-lesnického archivu v Děčíně. V roce 1970 odešel do církevní služby a působil jako kazatel církve bratrské nejprve v Náchodě a následně v Praze. Současně byl mezi lety 1983 až 88 členem Rady církve bratrské. Po odchodu do důchodu žil v Novém Městě nad Metují a sloužil jako administrátor sborů v Náchodě a České Skalici. Jeho odborné práce měly široký tematický rozsah. V dubnu 2007 převzal z rukou ministra vnitra medaili za zásluhy o české archivnictví. V červnu 2015 obdržel čestné členství v České archivní společnosti. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

30. května proběhne od 11 do 20 hodin Den pro Brno. A to před Janáčkovým divadlem. Za touto akcí stojí misijní spolek Tělo v pohybu a také lokální brněnské církve. Je to příležitost poslechnout si nějaký koncert nebo talk show. Bude tam zároveň program pro děti a nejenom pro ně. Podrobnosti o tom, co všechno tento den v Brně nabídne, se můžete dozvědět na webových stránkách www.denprobrno.cz. No a mezi těmi, kteří vystoupí jako účinkující, budou Believers, kapela Grace to You, Terebint, slovenští Timothy nebo Jenna a Kirsten. A právě jejich píseň si teď poslechneme.

0: Po 14. hodině dnes odstartoval festival Full of Life, který v Brně Řečkovicích pořádá tamní farnost. Jak chtějí plnost života, kterou má festival v názvu, zprostředkovat návštěvníkům? Zeptali jsme se Petra Handlara z organizačního týmu.
1: Plnost pro nás asi neznamená nějaký dokonalý život bez problémů, ale že je to život, který má nějaký směr a nějakou hloubku, smysl. To znamená, že vlastně na tohle chcem zejména upozorňovat, že je to život, ve kterém člověk není sám, kde může sdílet tu svoji víru, ale taky radost, otázky a těžkosti s druhými lidmi. A život v plnosti roste tam, kde je přítomná láska a pokoj, naděje, odpuštění a nějaké vztahy opravdové. Takže i o tom se to určitě chceme bavit, na to upozorňovat, toto nějak odkrývat a nejde teda jen o nějaký výkon nebo úspěch, ale vůbec ta schopnost se zastavit a vnímat ty druhé lidi a umět děkovat a nacházet tu radost jakoby v obyčejných věcech.
0: Říká Petr Handlar z organizačního týmu festivalu Full of Life. I teď ještě kus z festivalu můžete zažít, třeba vystoupení slovenského rapera Augustina nebo koncert písničkáře Pavla Čatka.

0: Národní den modliteb se chystá na neděli 24. května do Betlémské kaple v Praze. V den letnic, připomínky seslání Ducha Svatého, se sejdou lidé napříč církvemi, aby se společně modlili. Za co? Zhrnuje pořadatel setkání Petr Kácha.
1: Já mám za to, že naše země se nachází skutečně v těžké situaci. Prošli jsme covidem, procházíme ekonomickou krizí, energetickou krizí, ale i spoustou dalších věcí. Prožíváme velké tlaky, jak z západu, tak z východu, kdy se na nás tlačí všelijaké ideologie. Je to těžká situace, je to těžká doba a já jsem prožil, nejenom já, ale i tedy další, že je skutečně potřeba se modlit za boží ochranu, potřeba se modlit za náš národ. My jako křesťané, nebo mnozí křesťané, očekáváme nějaké boží navštívení, které by bylo buď to minimálně stejné, nebo ještě větší, než jsme zažili v 90. letech, kdy po sametové revoluci bylo mnoho lidí otevřeno vůči Bohu a vůči evangeliu a mnoho lidí se obrátilo, přišlo ke Kristu, vydali mu svůj život. A takže já mám za to, že jakoby ta těžká situace v tomhle národě, jednak je potřeba se modlit za ochranu vůbec za náš národ, aby jsme to zvládli všechno a jednak taky za to, aby možná skrz ty těžké věci se lidé začali víc obracet k Bohu než k penězům a k majetku a k dalším takovým těm věcem. To, co se tady dělo ty uplynulá desetiletí vlastně.
0: Pokud se k Národnímu dnu modliteb budete chtít přidat i vy, v pražské Betlémské kapli odstartuje program zítra ve 14.30. 29. května se ve Tmani uskuteční Noc kostelů, která ponese téma odvaha. Jaký program čeká návštěvníky?
2: Letošní Noc kostelů začíná už vlastně ve dne odpoledne, kdy se připravuje výstava výtvarných prací žáků základní školy a mateřské školy Tmaň. Od 16 do 17 hodin je jen tak do kostela. Vstoupit a být tady v tom místě. Hodinu před koncertem Strunacům si můžete prohlédnout výstavu, ale i zahradu, kostel, tedy v našem případě sbor, protože my nazýváme kostel sborem, je to vlastně setkání lidí z sbor může být pěvecký sbor, může být hasičů, ale sbor je vlastně to společenství lidí, kteří sem přicházejí, nejenom ta stavba. No a i tento čas můžeme pohovořit. Od 18 do 19 je kytarový koncert.

0: Jako o knize především pro muže se mluví o knížce Muzikant na jezeře Mirka Vostrého. Od pondělka ji slýcháte ve čtení na pokračování. Její autor Mirek Vostrý nám prozradil, že rád putuje po Česku a některá jeho krásná místa začal spojovat také se svými příběhy. Kam v naší vlasti rád a s oblibou zamíří?
1: To je strašně těžký, já těch oblastí mám spoustu, ale ono, konec konců, když si tu knížku přečtete, tak tam na některý z nich narazíte. Já třeba miluju Lužické hory, to je prostě, ty mají atmosféru, to je něco tak pěkného. Tak tam se jeden příběh, konkrétně Noční výpravčí, odehrává. Nebo takové ty oblasti, jak by člověk řekl, v zemi nikoho prostě, který nejsou turisticky profláknutý, takový mezi ničím. Konec konců i český středohoří je pořád ještě dostatečně objevený a je neuvěřitelně krásný.
0: Odhaluje Mirek Vostrý svá oblíbená místa. Ta další můžete odhalit při poslechu čtení na pokračování od pondělka do pátku ve 12.15 a ve 23.15. Knihu vydal Návrat domů. Pro naše vysílání nastudoval Vladimír Hauser a hudbou doplnil Jonatan Kaleta.
2: U Genezareckého jezera

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Překročili jsme práh 19. hodiny. Od mikrofonu Rádia 7 se hlásí Kuba Lofítek. Společně proplouváme sobotním večerem s datem 23. května. Prostřednictvím rozhlasového vysílání sdílíme dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. On sám stojí o osobní vztah s jedním každým z nás. Prostor ve vysílání Rádia 7 dostávají rozhovory, biblické úvahy, životní příběhy, kázání, hudební pořady nebo pořady pro děti. Také aktuální 60-minutovka nabízí mnoho inspirativních myšlenek. Křest Duchem Svatým je pro některé nepodstatný pojem a pro jiné základní kámen víry. Hledat cestu k pochopení biblického křtu a seslání ducha můžeme s Davidem Novákem, který hovořil na Brodfestu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Vás vítám na tomhletom semináři, který by měl být na téma, jak jsem křest duchem. Křest duchem. Já řeknu pár takových tezí a potom klidně můžete se ptát a dořeknu to třeba, až když budu odpovídat na některé otázky. Obecně, když se řekne křest duchem, tak úplně na první dobrou, co se nám vybaví, tak především je, že člověk čemu uvěří, potom se mu stane taková věc, někdo na něj vloží ruce, nebo sám, to je jedno. Ale prostě je to tak, že na něj jakoby se stoupí Duch Svatý a on začne mluvit v jazycích, které jsou nesrozumitelné. To je taková nejběžnější věc, která se nám spojí, když se řekne křest duchem. Prostě v nějaký periodě svého křesťanského života jsem na mě sestoupil Duch Svatý a jsem začal mluvit v jazycích. V některých církvích nebo denominacích je to téměř normativní zkušenost, to znamená, že každý křesťan by tohleto měl prožít během svého vývoje křesťanského. V jiných se říká, nebo se to nepovažuje za normativní zkušenost. A pak jsou ještě třetí skupina, která říká, že je to takový nějaký divný a měli bychom spíš jako to brát s rezervou. No, a já teďka bych se chtěl společně s vámi podívat do písma a tam hledat vlastně odpověď, jak to teda s tím křstem v duchu je. Mimochodem je taky zajímavé, že to vyvolalo v církvích mnohý nedorozumění, často mnohý bolesti a je to škoda, když něco takového, když vlastně duchovní věci vyvolávají bolest a rozdělení. Tak pojďme se podívat, jak to teda je s křstem Duchu Svatým. Tak o křstu Duchem Svatým se píše v evangelích, je to u Matouše, u Marka, u Lukáše i u Jana. Se mluví o tom, že přijde Ježíš a ten bude křstít Duchem Svatým. Takže ve všech čtyřech evangelích. Potom se o křstu Duchem píše na dvou místech ve Skutcích. Je to Skutky 1.5 a Skutky 1.11.16. Se mluví o tom, že byli ti lidé, že mají počkat, než budou pokřtěni Duchem Svatým, nebo že byli pokřtěni Duchem Svatým. Vlastně nikde není úplně přesně specifikováno, jak by to mělo vypadat. Znamená, nikde není nějaký popis, že křest duchem je, a teďka by tam byla teda nějaká definice. Je to vždycky jenom popis, je tam název, je to nějaký terminus technicus, a pak je tam pojmenování, že budete pokřtěni Duchem Svatým. V epištolách se vlastně o křtu Duchem Svatým vlastně nepíše, jenom na jednom místě, a to je v Korinským 12.13. To znamená, jenom na jednom místě se píše. Je to zvláštní, protože čekali bychom, že přece jenom se o tom bude psát víc, že to bude Pavel třeba zdůrazňovat víc. A potom se o tom píše teda ještě, jak jsem říkal, ve Skutcích 1.5, já to přečtu. Tam je napsáno, že Jan křtil vodou, vy budete pokřtěni Duchem Svatým až uplyne těchto několik dní. To znamená, je tam řečeno, že je tam odkaz k letnicím. Jo? To nám trošku mapuje terén, že je tam odkaz teda k letnicím a potom je tam odkaz. Počkejte, než budete pokřtěni Duchem Svatým. Otázka je, co to znamená. Abychom to pochopili, přece jenom jako trošku hlouběji, tak ty stopy, ještě jinak, když se řekne, že někdo letniční, no tak se většinou to spojuje taky s darem jazyků, případně se to spojuje s knihou skutků, ale kdybychom chtěli spojit letnice s novým zákonem, nebo jenom s novým zákonem, tak je to vlastně hrubý nepochopení, o co vlastně běží. Letnice původně je vlastně židovský svátek a v Levitiku 23.9 je popisována slavnost letnic s vděčností za úrodu. Některé ty židovské svátky byly taky byly zároveň zemědělský. A Židi si měli vlastně v tom uvědomit, že všechno, co dělá Bůh, všechno, co dává Bůh, tak je z Boží milosti a ty svátky měly vyjádřit, no, oni měli vyjádřit svoji vděčnost za to, co Pán Bůh dělá. Jak jsem říkal, byl to teda svátek spojený s úrodou a byly tam a starý zákon nebo Levitikus definuje přesně tři skupiny lidí, kteří obdrží požehnání země. Jsou to domácí. No, to požehnání země, jako úrodu teda. Pak jsou to schudlí, pak jsou to přistěhovalci. Strašně důležitý, protože je to určitý předobraz. Nebo takhle, v mnohých těch starozákonních dějích se to vlastně potom naplňuje na Kristu a v novém zákoně. Příklad je vlastně to nejdůležitější a to je třeba oběť Pána Ježíše Krista. Že vlastně to, co se dělo při odchodu z Egypta, kdy teda má být zabitej beránek, má se dveřema potřít, dveře se mají potřít, krví beránka, a je to taková cesta vlastně ze smrti do svobody, tak tam vidíme určitý obraz, který se naplní u Krista. Rozumíte? O letnicích se jedná taky určitý předobraz, kdy vlastně jsou tam tyhle ty tři skupiny, a ve skutcích tedy je potom řečeno, čekejte na letnice, budete pokřtěni Duchem Svatým, abyste nes, nebo zároveň taky dostanete sílu Ducha Svatého, abyste nesli evangelium třem skupinám. Do Jeruzaléma, potom Samařanům a Pohanům. Pamatujete si, že jsem říkal v souvislosti se starým zákonem, že to požehnání mělo jít třem skupinám. Domácí, schudlí, přistěhovalci. Tady jsou to tři skupiny, jsou to domácí, jako Židi, schudlí, což byli Samařani, považovali za tak na půl Židi, za půl Židy a potom přistěhovalci. To byli Pohani. Přesně v tomhletom pořadí, jak je to vyjmenované ve starém zákonu v souvislosti s úrodou, tak je to vlastně popsané v novém zákoně, ve skutcích, v souvislosti s přijetím Ducha Svatého. Tyhle ty tři skupiny, Židi, Samařani, Pohani, měli vlastně přijmout požehnání letnic. To, co starý zákon ukazuje jako obraz, se naplňuje duchovně v novém zákoně. Rozumíte tomu? Jo. A když se pak díváte, tak vlastně přesně v tomhletom pořadí se potom odehrává to, co se vlastně stalo o letnicích, určitá dvojstupňová zkušenost. Jo, to znamená, nejdříve jsou letnice, Pavel jim káže, se stoupí na ně Duch Svatý, oni mluví v jazycích, k tomu se ještě dostaneme, to je Jeruzalém, pak je to Samaří. Jo. Čekejte, tam je napsáno ve skutcích 1, budete mi svědkové kdy? V Jeruzalémě, v Samaří a do všech končin země. Přesně to takhle je. Nejdříve Jeruzalém, letniční zkušenost, pak je to Samaří, Samařani obdrží to, co se odehrálo. Vlastně podobná zkušenost jako v Jeruzalémě. A pak vlastně skutky 10, Cornelius, to znamená Pohan. Potom se to ještě jednou zopakuje ve skutcích 19 mezi Janovými učeníky. Otázka je, jestli tohleto je normativní věc, kterou by měl zakoušet každý křesťan. K tomu se ještě dostane. Když mluvíme o letnicích, tak tam teda na ně sestoupí Duch Svatý a vlastně oni mluví jak? Mluví tak, jako mluví lidé, kteří mluví jazykama? Ne. Mluví tak, jak bychom si mnozí z nás, kteří máme problémy s jazykama, přáli mluvit. To znamená, mluví normálníma dialektama. Ty lidi rozuměli. Lidi, co mluví jazykama, tak jim nerozumíte, pokud tam není vykladač. No. Tak někdy jsem si říkal, že bych tak něco takového potřeboval. Jo. Aspoň bych si přidal ještě třeba k angličtině nějaký jazyk. Takže oni mluví, oni o něm rozuměli. V Skutcích 8, potom tam jsou Samařani, Petr tam přichází, ten Petr, který vlastně kázal o letnicích, tak přichází k Samařanům, vloží na ně ruce a je to napsáno, že byl jim dán Duch Svatý, stejně jako o letnicích. Ale akorát tady nejsou jazyky. Ve Skutcích 10, Cornelius, pohani, tak vlastně tam i čteme o tom, že Petr a spol žasli, že by i pohani mohli něco takového zažít, to, co se stalo v letnicích. Dokonce tam říkají, oni přece nemůžou dostat dar Ducha Svatého. A proto Petr přichází a stane se to samé, co se stalo v letnicích. Jako kdyby říkal, ano, může se to stát. Duch Svatý to není jenom pro nějakou extra skupinu. A tam teda čteme, že mluvili ve vytržení. A teďka, strašně důležitá věc, kterou nepochopíme vlastně bez teďka to, co vám řeknu, tak vlastně vám to tak bez tyhle ty věci, co řeknu, tak to vlastně ještě nepochopíme. Ve Skutcích 15 dojde k prvnímu koncilu. A co je hlavní diskuze? Ta hlavní diskuze mimo jiné taky je, jak i nežidi můžou přijmout Ducha Svatého. Rozumíte? Když došlo k letnicím, tak nakonec tam byli všechno židi. Ty židi uvěřili, dostali dar Ducha Svatého. Ale pro ně stále, oni mysleli stále strašně jako etnocentricky. Jo? Nebo stále si říkali, jo, tak ten Mesiáš byl Ježíš, teda o tom nepochybujeme, ano, byl dán Duch Svatý. To znamená, že křesťanství, oni tomu ještě neříkali křesťanství, jo? Ale že ta nová víra teda je vlastně pro nás, pro židy. Tak jako judaismus, tak jako, ta, jako židovství bylo pro židy, Hospodin přišel pro svůj lid, tak pro ně to bylo dobře, přišel Ježíš Mesiáš, je to pro nás, pro židy. To znamená, my jsme přijali Mesiáše, Ježíše, Ježíš stal z mrtvých, došlo, ale prostě přijali jsme Ducha Svatého, ale je to jenom pro nás. A ve Skutcích 15, vlastně hrozně důležitý, 15.8, Petr říká, Bůh dal pohanům stejného Ducha Svatého jako nám. Jako mají, wow, jo, prostě to přece ne. Duch Svatý, jo, ale to nebylo pro všechny. A Petr říká, ne. Duch Svatý byl dán i pohanům, potažmo i Samařanům. No a ty první křesťané byli v tom hodně zabedněni. První křesťané z Židů. A Petr říká, ne, tak jak jsem byl tenkrát, tak jak jsem byl v Jeruzalémě, tak jsem byl i v Samaří, tak jsem byl u Kornélia. A vlastně ta zkušenost se odehrála podobně, ne úplně stejně. A v té chvíli to ta církev přijme a pochopí, až ve Skutcích 15, že křesťanství je něco univerzálního, že to není jenom pro židy. A je to proto, že vlastně Petr potvrdí, že to, co se stalo o letnicích, se potom ještě stalo dvakrát. Strašně zajímavé. V tomto okamžiku Petr mizí ze scény. Už o něm ve Skutcích není ani vidu, ani slechu. Kdyby ta jeho úloha prostě skončila, kdyby, možná někdy víte, že se Petr na těch obrázcích je s klíčem. To je ten jeho atribut. Jako kdyby prostě on otevřel nejdříve židům, Samařanům, pohanům, jeho úkol je u konce. Pak nastupuje Pavel. A tam se to odehrá ještě jednou, ta dvoustupňová zkušenost, kdy Pavel na ně vloží ruce, dostanou Ducha Svatého, mluví v prorockém vytržení. Což jako není úplně řečeno, že mluví jazyky. To je něco jiného mluvit v prorockém vytržení. Protože ve výčtu darů ducha je proroctví něco jiného, než dar jazyku. To znamená, že ze způsobu, jakým Lukáš, který teda je pisatelem skutku, vypravuje a popisuje to, tak se dá vlastně vyvodit, že on chápal ty letniční zkušenosti jako boží svědectví o tom, že Bůh do nového společenství křesťanů přijal na stejném základě vlastně další skupiny lidí. To znamená židy, samařany, pohany a potom Janovi učedníky. A že to byl problém, to jsem už říkal, tak to je vidět na tom jeruzalémském koncilu, kde se o tom pohádali. To není možné. Ale právě to, že Petr zopakuje, že to samé, co se stalo o letnicích, se stalo i jinde, tak prostě se může utvořit církev ze všech národů a ras. Ze všech etnik. A ta pointa je v tom, že jednou z klíčových charakteristik Kristovy církve není to, že mluví jazycích, ale že přijala Ducha Svatého. Je to byla revoluce, protože ve Starém zákoně to nešlo. Tam Duch Svatý sestupoval jenom na některé vybrané osoby. A najednou tady je to něco úplně novýho, že přijetí Ducha Svatého je zkušenost univerzální pro každého. Tak a teďka pořád je ta otázka. Jak je to teda s Duchem Svatým? Je to tak, že teda Duch Svatý přichází dvojstupňově, člověk uvěří, pak ještě musí čekat, až přijme křest Duchem Svatým, nebo člověk dostane křest Ducha Svatého při znovuzrození. Je to tak, že člověk přijímá Ducha Svatého při znovuzrození. Já vám přečtu text Římanům 8, 15, 16. Tak tam čteme. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otce. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A v okamžiku, kdy se změní váš vztah k Pánu Bohu, že už to není někdo nebo něco, ale je to Abba, je to tatínek, tak je to dílo Ducha Svatého, který vám byl dán, když jste uvěřili. Nebo ještě jeden text, je Galackým 4.6, a tam čteme následující. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volujícího Abba Otce. Kdybyste řekli, že jste, nebo to ještě jinak, vlastně v okamžiku, kdybyste neměli Ducha Svatého, tak nepatříte Bohu. A nelze být křesťanem a nemít Ducha Svatého. Ducha Svatého vlastně dostáváme při znovuzrození. Protože to Duch Svatý, skrze kterého se Bůh stává naším nebeským, se stává naším nebeským Otcem, přijali jsme Ducha Synovství, a který nás taky připojuje k Boží rodině, k církvi. A to se stane při znovuzrození. Není možný přijmout Ježíše a nepřijmout Ducha Svatého. To je prostě hereze, to je nonsens. No, hereze, to je nebiblický hlavně. Když mluvíme o nějaké normě, se týče Ducha Svatého, nějakým normativním učení pro věřící, tak ta norma je popsaná v Efeským 5.19 a tam čteme následující: plní ducha zpívejte, a teďka tam je řečeno, co máme dělat. Je to plnost ducha. To znamená, že Bůh dává svý ducha v plnosti. Není to tak, že prostě na někoho naleje 80%, na někoho 30%, na někoho 90%. Nebo že máme čekat, až nás teda, že prožijeme křes Duchem Svatým a pak to teda konečně bude naplno. Že pak budeme plní ducha, do té doby nejsme. Do té doby jsme taková trošku druhá kategorie. Ne. Člověk dostává Ducha Svatého v plnosti. Mimochodem, to je napsaný někde v Bibli. Teďka si nepamatuju ten verš přesně. Ale pozor. Jsou dvě věci, jak můžeme Ducha Svatého z našeho středu, z našeho srdce vytěsňovat. Je to popsáno v 1. Tesalonickém 5.19 a tam je napsáno, že můžeme uhašovat. Jak uhašovat Ducha Svatého? Jste návod. Bych neměl říkat, ne? Ale jo. Jak se dá uhašovat Duch Svatý? Je napsáno, radujte se, v modlitbách neustávejte, děkujte, plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, zkoumejte dobrého sedržstve, zlého se chraňte v každé podobě. A pak je tam napsáno, Ducha Svatého neuhašujte. Plamen ducha nezhášejte. Jde o to, když se člověk nemodlí, nesvědčí, když se nedělá ty základní křesťanské věci, které dělat má, tak jakoby, když nepřikládáte, když to teda použiju ten obraz ohně, tak najednou začneme vydoutnávat. Zhášíme tím Ducha Svatého. Když vlastně neděláme to, co máme. A potom je ale ještě druhý, a to je zarmucovat Ducha Svatého. To je Efeským 4.30. A tam čteme následující. Z vašich úst ať nevyjde jedno špatné slovo a nezarmucujte Ducha Svatého, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, špatnost, tak dále. To znamená, tady je zase jiný výčet a tady vlastně to zarmucování je, když vlastně hřešíme. Jo, to znamená uhašování, když neděláme, co máme, zarmucování, když děláme to, co nemáme. To znamená, i když nám Pán Bůh dává Ducha Svatého v plnosti, tak máme kapacitu Ducha Svatého potlačovat jeho působení ve svém srdci. Děláme, co Bůh nechce, nebo když neděláme to, co Bůh chce. A teďka, ještě druhá věc, že když čteme 1. Korinským 12.13, to je důležitá, to je jediný text, který vlastně se týká, který mluví v epištolách o křtu Duchem Svatým, tak tam je následující. Neboť my všichni, nejenom my někteří jsme byli pokřtěni Duchem Svatým, my všichni, Židé či Řekové, otroci svobodní, ta církev v Korintě, Korint byl kosmopolitní město, znamená, byl to přísno, je to přístav. Znamená, tam byli prostě lidi z mnoha, ta církev tam byla z mnoha různých prostě segmentů společnosti a oni říkají, my všichni, Židé či Řekové, otroci či svobodní, všichni, co chodíme tady do toho sboru, byli jsme pokřtěni jedním duchem, v jedno tělo a všichni jsme napojeni týmž duchem. Znamená, a to, co je zajímavé, že na jiném místě do Korintu je napsáno, že ne všichni mluví v Korintě jazyky. Znamená, kdyby křest duchem znamenal mluvení jazykama, no tak by to takhle tady nebylo napsané. Tak by Pavel říkal, nebyli jste všichni pokřtěni Duchem Svatým. To je právě ta nesmyslná otázka, jako když nečteme pozorně Bibli, někdo řekne, no tak u nás třeba byli 4 lidi pokřtěni Duchem Svatým. Polovina zboru je pokřtěná Duchem Svatým. To nedává smysl, protože tady je napsáno, všichni jste byli pokřtěni Duchem Svatým a nemluvíte všichni jazykama. Jo. To znamená, že vlastně ten křest duchem tam je spojený, tady to si teda nějak dáme dohromady, tak tam je křest duchem spojený především člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, přijal Ducha Svatého, nebo taky byl pokřtěný Duchem Svatým. Pokřtění taky znamená napojení, spojení, propojení. Původně to slovo křest se používalo pro praní látek. Když jste ponořili látku, tam byla nějaká barva, tak jste jako propojili, spojili tu látku s tou barvou, s tou tekutinou. To znamená být znovu zrozený, znamená být pokřtěný duchem. A ten, kdo křtí, je Ježíš Kristus. No, není to kazatel třeba. Ten vlastně dává Ducha Svatého. A pak ještě důležitá věc. Křest duchem, tam je napsáno, je tady spojován, byli jste pokřtěni do jednoho těla. To znamená, je spojen, je to křest do těla, to znamená do církve. K církvi se připojujeme, když se znovu zrodíme. A připoje nás tam Duch Svatý. Proto vlastně nedává smysl nebejt členem církve a zároveň být znovu zrozený. Jak jedno, že tomu říkáme člen, nebo že tomu říkáme nějak jinak. Prostě bejt pokřtěný znamená něco, co jsem přijal s Pánem Ježíšem Kristem, ale zároveň to znamená, co jsem připojený do jeho těla, do jeho viditelného těla. Takový ty řeči, prostě je to mystický a mystická církev a mystika, jo, jako, to zní jako dobře, intelektuálně, ale prostě realita je taková, že prostě ta církev je taky viditelná. Pořád jsme jako na zemi. Tady ten neviditelný akt, když jsme připojeni k církvi, a když se znovu zrodíme, tak se potom potvrzuje při křtu vodou. Ale jsme sjednoceni duchem všichni při znovuzrození. A všichni jsme pokřtěni duchem při znovuzrození. A teďka. Existuje teda nějaká druhá zkušenost? Existuje. Určitě. Já nechci tím spochybnit ty, kteří prostě nešťastně se tomu říká křest Duchem Svatým, že biblicky to je neobhajitelný, ale jakoby dobře, říkáme tomu, jak chceme, druhou zkušenost a je to spojený třeba s darem jazyku, ale nechci pochybňovat ani třetí zkušenost, čtvrtou zkušenost, pátou zkušenost. To znamená, určitě Pán Bůh dává tyhle, třeba tuhle tu další zkušenost spojenou s darem jazyku. A to je zcela v pořádku. Ale není to zkušenost normativní a není pro každého křesťana. Protože dary Ducha Svatého Pán Bůh dává různým lidem různě. A kdyby tady byl někdo, kdo má všechny dary, tak by s ním asi brzy nebylo k vydržení. V tom je ta krása církve, že Pán Bůh nedává jeden dar všem. Duch si vane, jak chce. Zároveň je tady ještě jeden rozměr na ten naplnění Duchem Svatým. A to je samozřejmě trošku problém, protože to úplně matematicky nehraje, když jsem vám řekl, že Pán Bůh dává svého ducha k plnosti. A teďka prosím vám, hlavně se mě pak neptejte, jak to prostě matematicky prostě funguje, protože to nefunguje. Ale co chci říct, že ano, Pán Bůh naplňuje člověka, nebo pomazává, naplňuje, vystrojuje, těch témat obrazuje hodně, do určitý specifický služby. To znamená, je zcela v pořádku, když se za někoho modlíme, aby ho Pán Bůh naplnil a on třeba šel, to naplnil a on třeba, nevím, byl svědectvím někde v nějaký třídě, nebo jste vedli nějakou službu, nebo jste byli součást nějaký služby, tak samozřejmě je správný se modlit za naplnění Duchem Svatým. A samozřejmě můžete namítnout, když Ducha Svatýho máme ho v plnosti. Jo, ale přesto prostě ještě se máme modlit a máme prosit o to, aby mě Pán Bůh naplnil k té určitý specifické službě. Dostal jsem Ducha Svatýho a přesto prosím za to, aby mě Ježíš Duchem Svatým naplnil, třeba k tomu, abych dneska večer mohl tady mít třeba evangelizaci. No. Takže asi tolik o otázce křtu duchem. Myslím, že ta dvojstupňová zkušenost dává smysl v tom celém kontextu i starého i nového zákona, že to vlastně znamenalo, že stejný Ducha Svatýho, jako jsme přijali my, přijali pohani i samařani. A vlastně to ukazuje to na to, že církev se skládá ze všech etnik a že Duch Svatý je dán každému, kdo uvěří, a že to je to, čemu se říká křest duchem. Pokud teda chceme používat přesný termíny, že je to spojený se znovu zrozením. A to nepopírá, že když člověk někdy dál, prostě, nebo i při znovu zrození, prostě přijme dar jazyku, prožije nějakou silnou zkušenost, že to je nebiblický. To ne. Ale je tady určitý zmatení někdy jazyku. To je správný výklad Bible. Poslední myšlenka. Dávejte si pozor na to, abyste historické knihy v Bibli nedávali jako něco, co musí prožít každý křesťan. Prostě argument ze skutků není argumentem pro to, aby člověk řekl, že musíme prostě prožít to, co prožili třeba ty lidi v letnicích. Už jenom proto, že prostě mluvili normálně srozumitelnýma jazykama, což jako většinou to tak prostě nefunguje, když někdo teda mluví jazykama. Ty jazyky nejsou srozumitelný. První problém. A ten druhý problém je, že ve skutcích jsou ještě jiný jako vychytávky. Jo? Že třeba ty dva manželé třeba lhali Petrovi, Ananiáš a Zafira, myslím. A jak to dopadlo? Přišli, Petr se na ně podíval, oni padli mrtví. A představte si, kdyby za váma přišel pokladník a řekl, dáváš desátky, vy byste mu zalhali, bum bum, a bylo by po vás. A on by řekl, jo, takhle to přesně funguje, ale ve skutcích takhle to bude fungovat u nás ve sboru. Možná, že by se naše sbory vylidnily, to musíme vás neskoušet. To, že prožije nějaká skupina, nějaký křesťan, něco v těch především v historických knihách, nemusí to tak znamenat, že to musíme my takhle prožít všichni. Norma jsou evangelia a epištoly. A s těma musíme potom srovnávat ty historické knihy. No, tím nechci, že to prožít nemůžeme. Jenom pozor na to, aby jsme prostě neřekli, takhle to musí být a nemůže to být jinak. A protože to oni takhle prožili, my to musíme takhle prožít. Jo, takže můžeme, ale tam musíme rozlišovat, co znamená slovo můžeme, co znamená, že musíme. Tak. Dobře. Já tady teďka zastavím a spíš bych byl rád, kdybyste se ptali, nebojte se. Může to být otázky, které se týkají křtu Duchem Svatým, může to být otázky, které se vůbec týkají práce Ducha Svatého. Neříkám, že na to odpovím, ale můžu se pokusit.
3: Já chci právě z mateřských cítí věc, že někdo má nějakou moc psychickou a někdo má doopravdy posednutí, tak je to jako rozeznat, aby prostě neskoušel na nemocného praktiku, že všichni se mění. Já jsem přesně měl můžu být za naprosto.
2: Ano, ta otázka byla, já to ještě zopakuju do mikrofonu, jestli můžu, že v některých církvích je prostě takový důraz na to, že někdo je psychicky nemocnej, a někdy se psychické nemoci přisuzují prostě démonům. Je to tak, pochopil jsem to správně. A potom jako lidi se pokoušejí vymítat z démony z lidí, kteří jsou ale psychicky nemocní pouze. Já bych na to měl jedinou odpověď, je to zločin. Je to normální, hnusný zločin. Abych se takový jednou lidem musel vyběh. Moje první pohřeb byl, že se můj bývalý kamarád v mládeži dostal do rukou takovým jednom zločincům, který z něj vymítali, akorát on byl jenom psychicky nemocný. Přestal brát prášky, měl schizofrenii, vyskočil z okna a spáchal sebevraždu. Znamená, pokud se tohleto někde děje, tak prostě bič a pryč. Nezahrávejte se s tím. Já jsem zažil vymítání démonů. Nemůže to dělat každý. Nemůže to dělat ani jenom jeden člověk. Já věřím, že existují posedlosti, věřím, že existují, že teda ten demonický svět, ale jakoby dávajte si veliký pozor, abyste jakoby příliš rychle, nebo radši to ani nedělejte. Jo, nezahrávejte se s tím, nechte to zkušenějším lidem, ale a zároveň prostě si dejte veliký pozor, než vůbec vyřknout diagnózu nad někým, kdo je demonicky, že je demonicky posedlý. To prostě je strašný, pokud to není pravda. To znamená minimálně, tady u toho musí být několik lidí. My když jsme tohle to dělali třeba, tak tam byl doktor, psycholog, modlitevník a kněz, nebo kazatel. Jsme se nemýlili, s tím není sranda. Jo, samozřejmě, a nesetkáváme se s tím běžně, jako, ale jo, doufám, že... Ale pozor na to, aby se prostě fakt věci, které jsou psychické, prostě nehodily na... Že to je démon a hotovo, prostě, jedeme. To z něj vyženeme. Z toho bývají fakt. Já neříkám, to nemůže být. Já věřím na duchovní svět, zažil jsem vymítání démonu, ale prostě nutí mě to k veliký opatrnosti a respektu tady k těm oblastem. Tam se někdo hlásil. Tak dejte se dál. Jo, tak tady sestra říká, že to je zkušenost. Ty cral? Ne, určitě to nemůže dělat. Každý je strašně zajímavý, že třeba v katolické církvi je přímo úřad exorcisty. A tak, když chcete dělat... Ne, chcete, já, jo. Ten exorcista vlastně je člověk, který musí mít vystudovanou psychologii. A zároveň teda dělá exorcistu. Aby to poznal. Jo. Určitě to není pro... Já neříkám, že musíte vystudovat psychologii. To ne. Ale zároveň to v žádném případě nechci říct. A nechci říct, že to takhle dělají katolíci, že bychom takhle měli dělat my. Ale myslím si, že to je oblast tak jako nebezpečná, komplikovaná, že to rozhodně nemůže dělat a neměl by to dělat každý, a že ten člověk by se na to měl jako připravovat. I jako duchovně, ale i intelektuálně nebo znalostně. Jo, takže ne, nemyslím si, že to je, jako každý by měl třeba svědčit, jo. Ale není to, že by každý měl tohle absolvovat. Ne, já to v Bibli nečtu, že by tohle to bylo úkol pro každého křesťana. A zazvímají takový strašidelný věci. Ty jsi rál? Máme ještě čas? Mám pocit, že jsem sem z Prahy nejel zbytečně, no? Tam se někdo hlásí. Hele, je to, já, otázka je, jak je to s duchovníma darama. Jsou dary přirozené, když jsme je rozdělili, tak máme dary přirozené, nadpřirozené. Máme dary služby, nebo samaritánské, a máme dary, potom jsou ta druhá skupina, je jo, slova. Takže když to takhle rozstřídíme. Samozřejmě nás to jako láká na první dobrou říct, no tak, že... Především ty nadpřirozený dary, to je něco, co člověk dostane teda až po křtu, někdy třeba, protože je to nadpřirozený, že jo. A ty takzvaně ty normální, jo, tak to stačí, aby člověk byl prostě hodnej. Tak aby se prostě překonal třeba dar dávání, no a prostě když tam běží ten košíček, tak tam prostě loupnu tu tisícovku a měl pocit, že má dar dávání. Já se přiznám, že úplně spíš to vnímám tak, že nejlepší jsou to ještě prolínají hřivny, že jo. Kde je tam mes? Chci říct, že když člověk uvěří, tak tam je napsáno, že máme horlivě usilovat o duchovní dary. Tak se prostě modlí. A mu Pán Bůh dal něco ze svých darů. Důležitý je, že ty dary slouží k obohacení těla Kristova, církve. A znamená to teda, že se modlím, jak můžu být prospěšný církvi, druhým, Pánu Bohu. A někdy je to tak, že Pán Bůh se najednou začne mimořádným způsobem používat něco, co umím, co mi dal už předtím. A z toho, co jsem už předtím dělal, jako já nevím, třeba jsem dobře učil, nebo jsem něco vedl, tak se stává vlastně dar Ducha Svatýho. Že to není, že jsem předtím byl úplně jiný, že jsem předtím byl mimo, ale bum, bum, a teď je ze mě lídr. Se stoupí na mě Duch Svatý a země lídr. Takhle to nefunguje. Tam, většinou tam bývá nějaká historie, ale najednou se člověk napojí na Ducha Svatýho a to, co bylo, řekněme, splanělý, tak najednou si Pán Bůh začne používat. To znamená, já vím, že Češi spíš jako mluví o tom, co je blbý, jo, ale přemýšlejte nad tím, co umíte, co vám Pán Bůh dal, v čem jste obdarovaný. Přemýšlejte, jak to můžete propojit s tím, aby to používal Pán Bůh. A to považuji už, že vlastně využívání těch duchovních darů. A pak jsou dary nadpřirozený, který člověk prostě dostane po té, co uvěří. Mí dotaz? Ano. Jak známka S a znám CBčko, jo. To znamená, myslím, že ten rozdíl třeba konkrétně se týče darů proroctví je jednak, jak to vykládáme. My se i přikláníme k tomu, že prorocká... Takhle, myslím, že v KSku je to často tak, že prostě máš dar proroctví a znamená to teda, že vlastně se tě někdo zeptá, ty máš dar proroctví, tak mu prorokuješ. My věříme spíš v prorockou řeč, která může být i třeba kázání. Se modlíme, aby ten dokáže, aby měl prorockou řeč. Znamená, nemusí to být nutně jenom jako prorok, ale že to není jako biankošek, že člověk ty proroctví jako říká jak na běžícím pásu, jako třeba ve starém zákoně. A ta druhá věc, která je, že myslím si, že třeba v CB, když teda si zmítila CB, že možná máme před tím jako větší respekt. Až někdy velký respekt. Co jsem zažil KSK, tak tam ty proroctví, jak já jsem zažil na křesťanských konferencích, já to říkám při vší úctě a lásce ke svým bratřem a sestrům jako v KSK. Jo. A tam ty proroctví, oni to tam mydlili prostě jedno za druhým. Jo. A jako a úplně ne vždycky to jako vyšlo. Jo. Dokonce bych řekl, že většinou to nevyšlo. No tak to nevyšlo, ale zkusíme jiný proroctví. Jo. A ty to tam prostě, to byla kulometná palba, jo. V tomhletom v CB máme prostě k tomu takovou trošku jako distanci, jo. Že se trošku bojíme, že jako jen tak někomu něco zaprorokovat, jo. A pak tak to nevyjde, tak příště třeba to vyjde, jo. Takže to jako může mít jako fakt následky, jo. Takže to si myslím, že to daný trošku naší teologii. A co se týče toho daru jazyka, který jsi zmiňovala, tak samozřejmě, když se o tom, myslím, že to je daný tím, jak moc se o tom mluví. Jak moc se o tom mluví. Zdá se mi, když čtu nový zákon a čtu tam o daru jazyku, tak vlastně se tam o novém, tak se o tom skoro nemluví, jenom v Korintě. Pavel, jako to nějak není, nikde to netlačí a nedělá z toho hlavní téma. To neznamená, že to je podřadný téma. Ale chceme tomu dát takovej prostor, jaký je v novém zákoně. To není v Galackém, Efeském, Filipském, Tesalonickém. Dokonce ani, když jsou potom rady tomu budoucímu kazateli, Timoteovi a Titovi, tak Pavel tam potom vůbec nemluví. Tak kdyby to bylo tak důležitý, tak o tom bude asi víc mluvit, jo? Bude víc toho Timotea tlačit. On to nedělá. Tím nechci, že to je nedůležitý. Spíš se snažím o tomu dát prostě to místo, jaký to má v novém zákoně. To, co je ale klíčový pro církev bratrskou, je, že když někdo řekne, že se u nás nemluví jazykama, že to je chyba, tak já řeknu, co ti brání. Tak jo, možná jsou některý kazatelé, kteří za to vytrhávají jazyk, jo, ale, nebo nějaký staršostva, ale jako drtivá většina, jako u mě ve sboru, kdyby někdo řekl, tohle to tak řeknu, tak se modli za dar jako jazyku. Já ti to nemůžu jako dát, já nejsem křtí Kristus, ne David Novák. Jo? Co nám v tom brání? Nic. Tak se za to modleme a usilujme, tam říkám, usilujme. A já můžu říct jako kazatel církve bratrské, usilujme i ne jenom, ale i o dar jazyku. Takže si myslím, že to je dost daný tím, jak se to zdůrazňuje. Takže pokud závěrem tady toho dnešního semináře bude mimo jiné to, že se budete modlit, aby vám Pán Bůh dal dar jazyku, super. Máte posvěcení předsedy rady. Samozřejmě někdy tam jsou určitý nebezpečí, já jsem do KSK taky chodil, tak mě tam taky zkoušeli rozmluvit. Tak jsem byl marnej, tak pak tam se mě tam obstoupili a furt nic a už byli z toho bratři nervózní, tak mi řekli, hele, to je jako když malý dítě se učí mluvit řeči, musíš se to učit. A jak jsem říkal, jak se to mám naučit? No musíš dělat da, a pak už to přijde samo. Tak jsem tam seděl a dělat a furt to nějak nešlo, tak pak jsem to nechal. Neříkám, že také se v KSku jako dělá dar jazyku, jenom prostě to je taková humorná zkušenost, kterou samozřejmě není to prostě vás nic proti KSku, ale vím, že prostě někdy, i u nás, církve bratrský, jo, s tímhletím jsou různý takový příkusy a já na to mám takovou svůj prostě určitý, že někdy je dobré nestrácet smysl pro humor a prostě zase to příliš to netlačit. Tak přijďte se dál. Nebojte se, nestýjte se. Jaký je místo duchovních darů v životě křesťana? Já si myslím, že je důležitý, že já bych byl rád, aby sloužili lidi, který mají tyhle ty dary. Jako zároveň se tam prostě míchá několik věcí, kdy v Bibli prostě některé věci nejsou černobílé, kdy lidi mají dar Ducha Svatého, ale pak je tam ještě druhý rozměr, že mají pomazání Ducha Svatého, jsou vystrojený pro tu službu. Já si myslím, že by tam mělo být obojí. Znamená, jestli já mám dar vyučování, já myslím si, že ho mám, tak jako to neznamená, že mám prostě patent a kdykoliv prostě otevřu hubu s prominutím, tak prostě to bude super, bude to OK. Já pořád potřebuju, aby mě Bůh do toho vystrojoval, aby mě naplňoval tady svým duchem k téhletý konkrétní službě. To znamená, je to důležitý, aby lidi, kteří dělají to, co dělají, aby to bylo obdarování, aby k tomu byli obdarovaný Duchem Svatým, ale zároveň, prosím vás, někdy děláme věci, jsou prostě potřeba. Aby to nebylo pak výmluva, já na to nejsem obdarovaný Duchem Svatým, a to já nebudu. Někdy prostě člověk dělá věci, protože jsou třeba. Ale zároveň, a to je hrozně důležitý, já jsem rád za tuhletu otázku, že na mnoha místech, a mimochodem vždycky u darů, ne je to v Korintu, je to v listu do Korintu a Římanům ještě, těch, potom je to Efeským, ještě další výčet darů Ducha Svatého. Ale konkrétně v Korintě a v Římanům je to vždycky zarámovaný láskou. Proč? Protože z ruku v ruce, z dary Ducha Svatého jde charakter, nebo ovoce ducha, který to vyvažuje. Protože když máte nějaký dar, tak pokud to není dar dávání, nebo takový ty samaritánský dary, které nejsou vidět, tak člověka to trošku jako můžou to semlít. A hodně lidí to semlelo. Největší průšvihy byly ve sboru v Korintě, který měli nejvíc duchovních darů. To není chyba duchovních darů. Ale pointa je v tom, že řekněme, že máte dar slova. Teďka jste nakazatelně, prostě jste na stage, mluvíte, tak vám může začít růst ego. Prorokujete, mluvíte lidem do života. Jo? Může vám růst ego. Proto je tak strašně důležitý, aby zároveň lidi, kteří jsou obdarovaní, byli lidi charakterní. Jinak je ty dary semelou. Oni nevydržejí vlastně tu slávu, no, to je silný slovo, nebo ty možnosti, které vlastně mají. Vyučujete, stojíte před druhýma lidma, chápete, jo? Říkám, prorokujete, mluvíte lidem do života, evangelizujete, prostě lidi se obracejí a vy to o sobě víte. A teď vám to začne líst do hlavy. A proto Pavel vlastně říká, když nemáte charakter, tak je to špatně, když nemáte lásku. A láska je vlastně charakterová vlastnost. Takže musí být ovoce a musí být dary. Musí být prostě obojí. Se to vlastně vyvažuje. A já často i u sebe jako zápasím se svojí pýchou, exhibicionismem, touhu se zviditelnit. Prostě vím o tom, modlím se za to a několikrát jsem dělal vlastně pokání za svoje velmi dobrý kázání. Kázání bylo super, ale já už jsem cítil, tlačil se tam. Moc si přečuhoval. Hezký dětka, pokáhní zkáza kázání, který byl ještě mimochodem velmi dobrý. Já jsem cítil, bylo to špatný. Můj postoj. Dejte se dál. Ano, jestli můžeme ztratit Ducha Svatého. Ale to je, ne. My ho můžeme uhasit. Že nepůsobí. Můžeme ho zarmutit. Můžeme ho jako nadspat někde do kouta. Ale dokud jsem prostě Boží dítě, tak prostě Ducha Svatého mám, někde to tam doutná. Ale já pak ztratit Ducha Svatého znamená vlastně ztratit Boha, odpadnout od víry. Já nemůžu být křesťan bez Ducha Svatého. Můžu se proti němu rouhat. A to nebude nikdy odpuštěno. To je druhá věc. Ale nemůžu ho ztratit.
4: Jak dejme to, že třeba jak
2: jak to poznáš? No tak jednak, že to, co říká, dává hlavu, že má hlavu a patu. Když mu nikdo nerozumí, tak jako asi není dobrý řečník. A je to tak prostě. Hele, to je zajímavá otázka, protože to byla obrovská kauza. v Americe, kde jeden z týmu, Billyho, myslím, že Billyho Grahama, se přiznal, a jste to slyšeli, po x letech, že vlastně nevěřil, že to všechno jenom hrál. On se naučil všechny ty gesta, všechny ty výrazy, jo. Dokázal ty lidi rozplakat, dokázal ty lidi postavit, jo. Co vás dneska večer to nebude, ona by se si myslela, že to je. Ale, že jo, prostě, a pak říkal, no já vlastně jsem to všechno dělal jenom pro prachy. No tak a co to bylo pro ty lidi, že, kteří z něj uvěřili? Ty věci se dají napodobovat. Mluví, že ďábel přichází v rouše beránčin. Napodobuje ty věci. Myslím si, ale teďka ty jsi se ptal, jak to poznáš ukazatele na konkrétním sboru, jestli to není jenom dobrý řečník. Poznáš to podle jeho charakteru. Hele, když s ním seš na jednom sboru, dívej se na to, jak řeší konflikty, jak mluví o druhých lidech, jak mluví o druhých lidech, když tam ty lidi nejsou. Jestli jak se chová. Prostě časem přijdeš na to, jestli to hraje nebo nehraje. Prostě přijdeš. Jestli máš Ducha Svatého, to poznáš časem. Ten charakter nás nakonec doběhne. A jsou asi i kazatelé, kteří jsou brilantní řečníci, ale vlastně jsou nesnesitelní. Jo, a to nepoznáš podle toho, jak mluvěj, až když je potom poznáš v osobním kontaktu, jestli umějí uznat svou vinu, svou chybu, jestli se umějí omluvit. Když to ten člověk neumí, tak je někde problém. Neříkám, že nemá Ducha Svatého, neříkám, že není křesťan, ale je to vážný problém charakterový, který ho v podstatě potom diskvalifikuje z toho, aby mluvil. Charakter je důležitý. To neznamená, že ty dokáže jsou dokonalí, ale vědí o té své nedokonalosti a jsou schopní s ní nějak pracovat a jsou schopní se omluvit, jsou schopní žít v duchu pokání. Když tohle to tam není, tak a to poznáš. A to platí nejenom o kazatelích, ale o vedoucích mládeží a o lidech, kteří jsou na těch stagech. Tak tam se někdo vzadu ptal,

žili velmi intenzivní život s Pánem Bohem a přesto takhle jako o tom, o těch takových zkušeností neměli. Myslím, že v tom taky se ukazuje, že církev je různá. Jo, a že přece jenom, jakoby, kdyby to takhle všichni prožívali, tak by to byla v církvi hrozná nuda. Jo. Podívejte si, jiný příklad, zase abych to vyvážil, jo, tak je matka Teresa, která prostě dělala úžasné věci v Kalkatě a pomáhala mnohým lidem. Ano, pak se o ní taky vyjevilo, že dokázala být pěkně tvrdá, nepříjemná na ty své spolusestry, ale ona potom se zveřejnily její zápisky a tam prostě ona vyznává, že se jí Bůh ztrácí, že o něm pochybuje. Jo. A že má obrovský krize víry. Mnohí mystici, a ne mystici, mnohí křesťani mluví o noci víry. Nebo noc kříže, kde vlastně Bůh se zdá jako daleko. Nakonec takhle píšou i žalmy častokrát. Bože, kde jsi? Vzdálil ses mi. Jo. A já se vám přiznám, že mě tenhle ten přístup je někdy bližší a je sympatičtější než přístup lidí, kteří prostě jedou na vlně ducha, všechno vědí, to prostě paráda, každý ráno si popovídají s Duchem svatým. Já tomu nerozumím, tady tomu křesťanství. Takže já na to nemám co říct. Ale neodvážil bych se ho zpochybňovat. Jo, to znamená, ty lidi respektuju, vlastně jsem rád, že nám dávají takový trošku jako šťouchance, aby jsme se my probrali. Ale vím o řadě jiných křesťanů, který trpějí úzkostma, depresema. Teďka jsem byl zrovna včera, předevčírem jsem byl v nemocnici za jednou relativně ještě mladou holkou, která ochrnula ze dne na den v podstatě. Štípnuli nějaký komár na dovolený, ano, komáři a prostě ty na vozejku. Jako už se u našeho sboru v nějaký nemocnici. A to takhle neuvažovala. Jo. Ta byla prostě zdrcená z toho, co se jí stalo. Je to různorodý. Jo. A hlavně ti chci říct, žij svůj život víry. Žij svůj život. Jo. Nech se inspirovat, ale jsi originální, jedinečná, neopakovatelná. Nesnaž se, nebo nesnažme se jako vcucnout, nebo vpasovat do nějakých pos, které ale nejsou naše. Pán Bůh jedná s každým jinak. A když se ráno nepovídáte s Duchem svatým, tak vaše spiritualita je jiná. A nesmějme se těm, kteří to zase mají takhle nastavený jinak. Přijde se dál? Děkuji za otázku. Je to otázka vlastně, jestli si dělat takový ty testy na téma duchovní dary třeba. No, já si to nedělal, ale že to někteří dělali. Já bych se toho nebál, jako není to s tím, že člověk musí znát limity tady těch testů, jo. Žádnej tady z těch testů, já jsem to třeba taky si dělal a doporučoval jsem to některým lidem, s kterýma jsem pracoval, ale ne jako, že závěr bude, že konečně přijdu na to, jaký prostě mám dar Ducha svatýho, takhle to nefunguje. To znamená brát to jako možnou prostě nepřeceňovat to, jo. Nečekat od toho příliš, ale někdy to může dát určitou nápovědu. Jo. To znamená, když to člověk nepřecení, když to neudělá nějaký posvátný grál, je si vědomý těch limitů, tak je to podobně, jako když člověk čte nějakou knížku, jak být blíž Bohu, tak to taky není tak jednoduchý, že když tu knížku přečtu, pak udělám 5 kroků, tak budu blíž Bohu, ale může mi to někde posunout. Jo? Takže berte to jenom jako určitý, ne jako návod, ale jenom jako možný vodítko, který když pomůže, pomůže, když nepomůže, tak jako o víru nepřijdu. Takže nepřeceňovat to, ale zase z toho nedělat nějaký něco hroznýho. Ale pokud to nechceš dělat, tak je to v pořádku. Jenom chci říct, že bych to asi neviděl nějak hrozně nebo černě. Už ne, protože jsem si to zkoušel taky, takže... A takže to pak změnilo můj život a tak. Teď jsi rád? Prorokování, no. Hele, dar proroctví, jo. To je totiž strašně zajímavý, že když se podíváte na proroctví, tak víc proroctví je ve starém zákoně, než už jenom protože je tlustší, že jo. A polovina, no, třetina nového starého zákona jsou proroci. Plus minus, jo. O čem ty proroci mluví? Co je klíčový poselství proroku? Co není klíčový poselství proroku? To, co není klíčový proroctví proroku, je to, co bude. To je to základní nepochopení daru proroctví, že vám někdo říká, co máš dělat do budoucnosti. To tam skoro nenajdete. Jo. Nebo, jo, změňte se, jo, nebo takhle, jo, tak to je taky do budoucnosti. Ale mnohem víc proroci, ta prorocká řeč je prostě zacílená řeč do té konkrétní situace, kterou to společenství prožívá. Že najednou ten prorok vidí, no, pochopí, Pán Bůh mu zjeví něco důležitého,

kudy by se církev měla ubírat, nebo my, kudy bychom se měli ubírat. A tady já vidím, že to tak strašně, církev potřebuje prorocké slovo. Zná, ne prorocké slovo, kdy přijde, kdy bude druhý Kristův příchod. Jo. To nepotřebujeme vědět. To neví ani syn člověka. Jo. Ani prorocké slovo, jestli prostě Ukrajina za rok nebo za půl roku vyžene Rusy. Aby byli radši, kdyby to bylo zítra, jo. Ale prostě jo, te, jo, a když přijde, a já vím, mám slovo od pána, jo, že prostě za půl... Bible mnohem víc mluví o tom, co teď. Jak se církev má postavit teďka k těm všem věcem, který nás prostě, který nás trápí. To znamená, to, co Pavel říká v těch těžkých dobách, které prožívala i první církev, je, že my potřebujeme proroky, to znamená lidi, kteří dokážou do té konkrétní situace přinést správné slovo. A zároveň to nemusí být jenom proroci. My se můžeme, vlastně to jenom, ono to vypadá, že tady je ten prorok a tady jsou ty ostatní lidi. A teďka on to těm lidem říká. Ale zároveň my se můžeme modlit, aby to, co slyšíme, byla i prorocká řeč ke mně. Jo, to znamená, ono to je dvoucestný. Jo, to znamená, když někdo řekne, no, my nemáme prostě ve sboru žádného proroka, tak tam není proroctví. Ale zkusme se to vidět, my můžeme sami to přijmout jako prorocký slovo do své situace. Znamená, i když tam nemáme proroka, tak to nemusí být výmluva, aby my jsme nikdy prorocký slovo neslyšeli. Že někdy nás prostě může prorocky oslovit někdo, kdo nemá ten dar. Ale prostě pro mě to je slovo prorocký. Takže takhle bych to viděl. Proto, a tam, že to církev, já vůbec se nedivím, že to Pavel tak masivně zdůrazňoval. Já to potřebujeme dneska. Tak, ještě poslední dvě otázky. Výklad, dar výkladu. Tam k tomu není co dodat. Prostě je napsáno v Bibli, že je dar jazyků, to je jasný, a je dar výkladu. To znamená, předpokládá se, že ty jazyky jsou nesrozumitelný, jinak by nebyl potřeba dar výkladu. Nejsou to ty jazyky, které byly v letnicích, když žádný dar výkladu nebyl třeba, protože prostě o něm rozuměli, že o těm jazykům. To byly normální dialekty. Takže je skvělý, když existuje i takováhle služebnost v církvi, která jazyky vykládá. Zároveň člověk by měl nad tím darem mít nějakou kontrolu. Pro Pavla prostě tam vidíme, že on myslí, pořád myslí na ty nevěřící, kdy on říká, že prostě když tam budou lidi mluvit nesrozumitelně v jazycích, tak to nedává smysl. To znamená, že tam přijde nevěřící, tak jsme se zbláznili. Jo. To znamená, měli bychom to měli mít pod kontrolou a pokud tam není vykladač, tak se modlit v tichosti tímhletím darem a pokud tam je, tak potom ať ten vykladač prostě promluví. Zvláště, když to jsou nějaký open space, jako kdy tam přicházejí lidi zvenku, tak prostě neustále myslete na to, že co oni. Takže bychom to měli mít pod kontrolou. Tak super, tak díky moc za tenhle ten, že jste přišli a těším se teda večer, můžete se taky za mě modlit, aby Pán Bůh naplnil Duchem Svatým pro tu večerní evangelizaci a já vám chci jenom prostě říct, abyste horlivě usilovali o duchovní dary, včetně daru jazyků a ale nejenom o dar jazyku, i o další dary. Jsou to dobrý dary, který Pán Bůh dal svý církvi a zároveň, aby nám dávali charakter, abychom tyhle ty dary potom dokázali moudře a správně používat. A zároveň, pokud jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak máte Ducha Svatýho, nemusíte se o to bát, akorát je třeba ho nezarmucovat ani neuhašovat.

Věříme, že přednáška Davida Nováka z Broadfestu vám pomohla hlouběji proniknout do pojmu křtu Duchem Svatým. Reprízu Akademie nabídneme v neděli v 17 hodin a v úterý ve 22 hodin. No a znovu za týden, tedy v sobotu v 19 hodin, nabídneme další premiérové vydání.

0: m.radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na m.radio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Bylo 20 hodin v sobotu 23. května, ladíte Rádio 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Jsme rádio, které vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Rádi předáváme inspiraci a povzbuzení, ale nebylo by to možné bez finanční podpory všech vás, kterým práce Rádia 7 leží na srdci. Také v tomto roce jsme a budeme vděční za každého jednoho podporovatele. Práce celého týmu Rádia 7 totiž už od samého počátku stojí na modlitbách a financích štědrých dárců. V aktuální hodině se kromě hudby dostane i na relaci ke kořenům, která přinese další pohled do Markova evangelia. Teď posílám kapelu Mlask s písní Díky Ježíši.

Na Janu Zubajovou naváže česká kapela Woodwork a hned poté dostane prostor relace ke kořenům. Petr Vaďura společně s Jáchymem Gondášem poodkryjí další části Markova evangelia.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme probírat opět Markovo evangelium. V našem rozhlasovém seriálu probíráme tento biblický text s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem. A Jáchym Gondáš je naším hostem i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 9. kapitole. 9. kapitola líčí především proměnění nahoře a potom ještě spoustu dalších událostí. Jáchyme, ale my bychom si měli nejprve říci, na co navazuje.
1: Četli jsme vlastně vyprávění bezprostředně předcházející, vyprávění o tom, jak Ježíš nejdříve nasytil velký zástup, ale potom se opakovaně setkával s nedověrou svých učedníků, s tím, že nejsou vlastně připraveni a schopni převzít zodpovědnost také za to, že by měli mít podíl na Ježíšově jednání, stávají se vlastně takovými pasivními účastníky toho, co se děje, ustrašenými o svou budoucnost. A potom na to navazovali krátké úseky, ve kterých zaprvé Ježíš uzdravoval tam muže, který byl slepý. To je velmi důležitý motiv, protože nás odkazuje k porozumění, k tomu pochopení, kdo Ježíš vlastně je. A potom příběhy, které nějakým způsobem souvisí s Ježíšovou cestou, s tím, že součástí Ježíšovy cesty je také utrpení. Na jednu stranu přichází Petrovo vyznání, učedník Petr vyznává, že Ježíš je Kristus. V 8. kapitole je to tak vůbec vlastně poprvé v evangeliu, poprvé zazní naplno toto vyznání od někoho z toho okruhu Ježíšových blízkých. Ale zároveň Petr, ten samý Petr, odmítá představu toho, že by Ježíšova cesta, to Ježíšovo mesiášství, kristovství, mělo zahrnovat v sobě také utrpení na kříži, že by v sobě mělo zahrnovat také pronásledování, bolest. To Petr odmítá.
0: A je Ježíšem nazván Satanem a je mu řečeno, že jeho smýšlení není z Boha, ale z člověka.
1: Právě tento výrok můžeme chápat různě. Buď je tím Satanem sám Petr, pak je to velmi tvrdé, nebo je to možná něco, co z Petra mluví. A to můžeme vnímat velmi silně, protože není to vždycky tak, že člověk sám se stává tím nejhorším nepřítelem, ale něco v nás, nějaká síla, která s námi pohybuje, která si nás přivlastňuje. Já třeba to vnímám víc tak, že Ježíš oslovuje tady nějakou moc, která Petra začíná ovládat. A tou mocí je právě strach, strach z utrpení, odmítnutí bolesti na jedné straně a na druhé straně touha pomoci, po bezpečí, po síle, která by dokázala člověka zachraňovat v každé situaci a po takovém triumfálním pojetí Ježíšova kristovství. A obě dvě podoby toho pokušení Ježíš odmítá.
0: No a toto odmítnutí vyvrcholí na konci 8. kapitoly, kde Ježíš mluví o tom, že kdo chce jít za ním, tak musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat jej.
1: A je to vlastně takové nejhlubší místo toho textu. Jako když sestupujeme z nějakého kopce, tak se blíží určitá bolest, určitá temnota, o které možná nechceme tolik slyšet a nechceme o ní mluvit, ale která je v evangeliu přítomná. A Ježíš přivede své učedníky a i nás jako čtenáře evangelia až k tomuto místu, kdy začne mluvit o kříži, o tom, že není vlastně jiná cesta než cesta kříže. Proto je právě také důležité, jaký text na to navazuje, a to je to naše dnešní čtení Ježíšovo proměnění nahoře, kdy naopak přichází výstup zjevení Boží slávy v Ježíši a vlastně takový protitón. A po něm zase docela logicky sestup dolů, který s tím souvisí.
0: Ještě předtím, než budeme číst událost proměnění nahoře, bychom si měli připomenout poslední verš 8. kapitoly, ve kterém Ježíš říká, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Syn člověka je zde Ježíš a syn člověka přijde ve slávě svého otce.
1: Je to docela logický výhled k tomu, co zatím ještě není, nebo není to plně viditelné a přichází to. Ukazuje tady v tomto místě Ježíš, že vlastně to, co se děje v našem životě, v tom každodenním, v tom úplně obyčejném životě, který třeba ani nevnímáme jako nějak podstatný, souvisí s tím koncem času, s tou plností a nejde to od sebe oddělit. Proto tak často ty eschatologické výroky, které v Novém zákonu máme, souvisí bezprostředně s tím jednáním a s naším životem, s tím, co děláme tady. I v tuto chvíli je to docela důležitý výrok, protože to, co bude následovat, to je také takový průhled do budoucnosti. Je to vlastně nějaký moment, ve kterém se ta plnost, nadcházející budoucí plnost, zjevuje v tom našem čase. To takové otevřené okno k tomu, co nás teprve čeká. A to musíme vnímat jako ten kontext celého Ježíšova proměnění a celé té události, protože není to věc, v které by se dalo setrvat v tuto chvíli, ale je to věc, o které je dobré vědět, přímo nutné vědět, aby naše víra získala určitou jistotu a určitou pevnost.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu 9. kapitola Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme si prvních 13 veršů této kapitoly. Řekl jim také: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo. A společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. A vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. Řekl jim: Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Celá ta pasáž, kterou jsme teď četli, začíná slovy Ježíšovými: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Jáchyme, někdy je možno slyšet tady o tomto textu, že se zde Ježíš prostě zmýlil.
1: Nevím, jestli je správné mluvit o tom mýlení, ale každopádně je to pro nás užitečný text z toho hlediska, že ukazuje, že je zasazený v určitém čase a v určitém kontextu. Někdy trošku se nám stává, že se snažíme ty biblické texty úplně vytrhnout z toho prostoru, ve kterém žili, ve kterém dýchali, a udělat z nich takovou jako univerzální baseballovou pálku, kterou budeme moct prostě zatloukat hřebíky a tu a tam někoho vyplatit, když to bude potřeba, takový prostě univerzální nástroj. A právě to místo, které jsme teď slyšeli, a vůbec ty verše, které do toho nezapadají, tak nám brání v tom. Z toho hlediska si myslím, že to je text živý, že to není verš, o kterém si můžeme říct, je to chyba, je to prostě Ježíšovo nedorozumění, je to nějaké očekávání, které se nepotvrdilo a tím je to už uzavřené, ale že právě to místo je pro nás důležité v tom, že nám znemožňuje opomenout ten kontext těch biblických veršů. Myslím, že to je velmi cenné právě na těch místech, která z nějakého důvodu nechápeme nebo jim nerozumíme. Nebo se nám zdají jako, dejme tomu, časem opotřebovaná. Takže máme tendenci ta místa pominout a věnovat se tomu, co se nám zdá, že je živé. Myslím, že právě těm místům musíme věnovat větší pozornost, protože to něco signalizuje. Je jasné, že tady i v souvislosti s tím ostatním textem působí ten verš trochu neústrojně. Není úplně zřejmé, jestli by měl patřit k té 8. nebo k 9. kapitole. To místo na tom rozhraní je nápadné. A když se díváme, jak to začíná, řekl jim také, tak vidíme, že to spíš navazuje na ten předchozí text. Přesto to bylo vtěleno do 9. kapitoly jako její začátek. Nevíme, kam s ním, a nevíme to už dlouho, kam s tím veršem. Je to vidět, že už dlouho nás to trápí. A za takové podvratné, takové subverzivní verše v písmu jsem hrozně rád, protože nám znemožňují ho prostě zneužívat.
0: No dobrá, ale tak podívejme se na to, co říká. Ježíš zde slavnostně vyhlašuje, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Předně asi tedy, co znamená Boží království přicházející v moci?
1: To je celá správná otázka, protože je to otázka po bez významu Ježíšova jednání za jeho života. My se můžeme ptát, jestli Ježíš jenom něco ohlašuje, co teprve má přijít a čeho on je jenom nějakým zvěstovatelem, anebo jestli to reprezentuje už živě svým jednáním v přítomnosti, jestli to zpřítomňuje v tomto světě. Víme, že ani jedno, ani druhé úplně plně nestačí, nemůžeme říct jenom to, nebo naopak ten opak. Ježíš Boží království reprezentuje svým jednáním, ne, že ho jenom ohlašuje, ne, že ho jenom slibuje, ale on ho realizuje v tomto světě, přináší ho, ale zároveň víme, že ještě stále na něco čekáme. A proto to zahlížení Božího království přicházejícího v moci může souviset i s jeho osobou a můžeme si takto pomoct toho verše. Můžeme to vnímat tak, že to není očekávání konce času, ale očekávání té mesiášské doby, která právě v Kristu nastává. Jako kdyby říkal Ježíš na tomto místě, některým z vás se otevřou oči a porozumí tomu, že už je to tady. Na druhou stranu, to, že ti svatopisci, kteří psali ty novozákonní texty, vlastně do jednoho velmi intenzivně očekávali brzký konec světa, brzký příchod Božího království v plnosti, a to i ti, kteří byli střízlivější v té věci a radili k takové obezřetnosti a opatrnosti, tak to víme. Víme, že to očekávání bylo silné, že to bylo něco živého a že církev se musela v těch prvních staletích velmi vyrovnávat s tím, že biblické texty vytvořily určité vákuum, které nebylo naplněno potom. A myslím, že předtím by nebylo dobré uhnout a je dobré nechat to zaznít tam, kde to v těch textech se objevuje. A je potřeba znova přemýšlet, kde a jak se tedy ta Boží moc realizuje, když nepřišla tak, jak jsme ji čekali, nebo neobjevila se v takové podobě, v jaké ji čekala církev.
0: Profesor Pokorný říká, že pokud se zde Ježíš zmýlil, že mýlka přeci není hřích, že zmýlit se je lidské a Ježíš byl člověk.
1: To samozřejmě před námi otevírá velkou otázku, velké téma, velmi náročné téma. A to sice Ježíšovi vševědoucnosti, jeho moci, hranic jeho moci. A tady narážíme na to, že velká část tradice, kterou nemůžeme prohlásit za nelegitimní, ale patří k křesťanské tradici, patří i k biblické tradici, vidí Ježíše jako toho, kdo ví a kdo může a kdo předjímá to, co bude. A předjímá to v plnosti. Není člověkem v tom slova smyslu, že by byl nevědomí o té budoucnosti. Ale zároveň jsou jiné texty a jiné tradice, které akcentují spíš Ježíšovo lidství. Marek patří k těm autorům, kteří nejvíc zdůrazní Ježíšovo lidství. A proto je asi na místě nechat tady Ježíše jako toho, který je také v očekávání a úplně nevidí, úplně neví přesně, kam to očekávání směřuje. Protože jeho postojem není postoj absolutního vládce, ale absolutní víry. A ta víra zase je, jak jsme už několikrát říkali při těch našich setkáních, je něco, co je prázdné, co nemá obsah. Ježíš nemá obsah konkrétní, ale jeho víra je v očekávání toho, čím ji Pán Bůh naplní. Je to poslušnost. A v tom slova smyslu si může dovolit nechávat se naplnit z Boží strany něčím jiným, než co on by chtěl nebo co on by plánoval.
0: Následuje scéna proměnění Ježíše nahoře. Ježíš s sebou bere pouze tři ze svých učedníků, Petra, Jakuba a Jana. Vychází na vysokou horu, kde jsou sami, a tam je proměněn před jejich očima. Ta proměna je zde popsána především vizuálně. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Čili Marek zde zdůrazňuje jakousi nadpřirozenost té bělosti. A objevují se zde ještě Eliáš a Mojžíš, kteří rozmlouvají s Ježíšem. Co to je za proměnění? Do jakého stavu se zde Ježíš dostal?
1: V tomto textu se dostáváme do místa, kde Marek začíná popisovat a mluvit a psát jiným způsobem než předtím. Vlastně je to, můžeme říct, trochu jiný žánr, než na co jsme si zatím u Marka zvykli. To jeho vyprávění bylo poměrně strohé, suché, jednoduché a tady najednou Marek používá takové velké množství různých náznaků a symbolických odkazů, které nám ukazují do Starého zákona, že je potřeba opravdu zbystřit pozornost a věnovat velkou pozornost každému detailu. Abychom pochopili, co se nahoře proměnění vlastně stalo, tak jsou všechny ty náznaky důležité. Tím prvním, který si můžeme všimnout, je to určení času. Není vůbec obvyklé, že v novozákonních textech se setkáváme s takto přesným určením času, protože to většinou nehraje žádnou roli. Když se takové označení přesného času, jako tady po 6 dnech, objevuje, tak to má určitě nějaký význam. A nás to upomene na to, že 6 dní je právě doba, ve které Hospodin tvořil svět, 7. den je dnem odpočinku, to znamená nastává nějaký jiný čas, čas oddělený. A zároveň víme, že den odpočinku není jenom nějakým oddechnutím si od práce, ale že je opravdu takovým výhledem k tomu, co nás čeká. Že to je předzvěst toho budoucího, předzvěst odpočinutí. A proto i ten výjev, který se v tomto místě odehrává, je takovým výhledem k tomu, co nás čeká, co čeká toto stvoření. Je to vlastně taková ukázka toho, na co se můžeme připravovat, v co můžeme doufat. To už je první signál. Zároveň ta informace nás vede do kontextu starozákonního, který nám pomáhá pochopit, na co vlastně tady Marek naráží. Velmi podobný příběh najdeme v knize Exodus, kde čteme o tom, jak Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj, a doslova tam čteme, oblak jí přikrýval po 6 dní, 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše a on vstoupil do prostřed oblaku. To je jasný náznak toho, že ten výstup nahoru v 7. dni se tady opakuje a že máme mít na mysli horu Sinaj, máme mít na mysli Mojžíše a že to, co se tady odehrává, je nějakou odpovědí nebo nějak souvisí s tou Mojžíšovou cestou nahoru. Druhý velmi důležitý náznak. A co je dál pro nás podstatné, je také ta skupina těch, kteří na tu horu vystupují. Ona je nějakým způsobem limitovaná. Na jednu stranu není to jeden učedník, není to ani Ježíš sám a není to ani jenom doprovod jednoho člověka. Tam by samozřejmě nás to svádělo k představě, že to byla nějaká vidina, že to byla nějaká vize duchovní a že je to něco, co se týká individuální víry člověka v Boha. Ale ta trojice, Petr, Jakub a Jan, se objevuje velmi často v těch situacích, kdy Marek popisuje, že se učedníci někam vydali s Ježíšem, zmiňuje právě tyto tři. Myslím, že to není proto, že to byly tak důležité postavy v tom okruhu učedníků, ale také proto, aby zdůraznil, že to je vlastně společenství. Na tu horu vystupuje společenství. Není to jeden člověk, je to společenství církve. Můžeme domyslet do důsledku. Ale je to společenství intimní, je to společenství nenápadné, neveliké. To na druhou stranu nám ukazuje, že stejně jak to není Ježíšovo promění, není nějaká vize jednotlivce, výjimečně nadaného nebo výjimečně obdarovaného, tak stejně tak to není žádná davová psychóza. Není to něco, co by to společenství velké, nějaký zástup na stadionu v sobě vybičoval a měl tam nějaký zážitek. Ale že se to týká společenství v té malé, drobné intimitě, tak jak ho známe z písma, jsou to ty 2 neb 3, kde je Kristus uprostřed mezi nimi. To všechno jsou náznaky, které nám už ukazují, co můžeme čekat, jak můžeme rozumět tomu, co tam uvidíme. To, že Ježíš tak nadpozemsky září v tom výjevu, je vlastně na jednu stranu něco, co se nám popisuje jako to, co je k vidění. Na druhou stranu už víme a chápeme, že to záření, že to nadpozemská běloba záře, že to je něco, co vlastně zahaluje. Je to stejné, jako když Hospodin je zahalen mrákotou a oblakem, tak i tady ta záře vlastně nám znemožňuje vidět to, co je za ní, to, co je v ní, to, co je skryto. To znamená, není to žádné nakukování Pánu Bohu pod pokličku, ale je to zjevení svatosti, setkání se svatostí, se všitou její zahaleností a se všitou její bezprostřední nedotknutelností. A zase nám to připomene Mojžíše, který když se stupoval potom z hory Sinaj, tak se na něho a jeho souvěrci nemohli ani podívat, protože jeho tvář tak zářila s tím setkáním s Hospodinem, že se jí ulekli. Z toho jsou všechny ty známé výjevy, kdy vidíme Mojžíše z rohy, které právě v jednom z těch překladů vlastně ty rohy jsou ta záře tého tváře. To znamená, to, co se tady děje, je určitý výhled. Učedníkům je poskytnutý výhled k tomu, co bude, protože to je nějak důležité pro jejich víru. Zjevuje se tady to, co bylo dlouho skryté. Ježíš všechny umlčoval, říkal, nemluvte o tom, kdo jsem, a najednou to můžeme aspoň na chvíli vidět. To by nám mělo dodat odvahu, to by nám mělo dodat sebejistotu pro naši víru. A otázkou je, jestli se to děje. No, odpovědí na to je právě ten následující text.
0: Proč je zde Eliáš a Mojžíš?
1: Je to zase důležitá společnost, která nese zaprvé eschatologický význam. Vidíme, že jsou to ty nejdůležitější postavy židovské, které vlastně se mají navracet v tom posledním čase. A zároveň vidíme, že to je společnost, která zasazuje Ježíše do kontextu. Pro Marka to je důležité ukázat, že Ježíš patří do té souvislosti starozákonních příběhů, že je součástí celého toho velkého příběhu vykoupení, který se započíná už ve Starém zákoně. To znamená, není to izolovaná postava, která by od nich byla oddělená. Vidíme, že učedníci ale stojí před tím velmi překvapení, na jednu stranu v radosti, na jednu stranu v bázni, a chtěli by nějakým způsobem ten okamžik zastavit, chtěli by v něm setrvat, a to není možné, protože týden má 7 dní a nejenom ten 7. a je vždycky znova nutné vrátit se zpátky, sestoupit dolů, sestoupit zase do toho údolí. A to je to místo našeho života. To místo našeho života není nikdy na vrcholku, ale je to vždycky v údolí, do kterého musíme znovu sestupovat a tam prožívat svůj život.
0: Ale ještě před tím sestupem zaznívá hlas z oblaku: toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. A to neslyšíme v Markově evangeliu poprvé. Tato scéna nebo tento zvuk se už jednou ozval při Ježíšově křtu.
1: Je to vlastně jeden z těch silných motivů v Markovu evangeliu, který je tam poskrovnu, ale objevuje se v těch vypjatých okamžicích. Na začátku, uprostřed právě v tomto místě a na konci ve chvíli Ježíšova ukřižování. A je to opět hlas, který vlastně připomíná to, co nám bylo povězeno v samém počátku evangelia, a co možná všechny ty události mohly nějakým způsobem překrýt. Je to hlas, který přichází z nebe, to znamená, není možné mu odebrat tu autoritu, ten dopad, který ten hlas má mít. Je to jednoznačně autoritativní výrok. A zároveň vidíme, že ta Ježíšova cesta se neodchýlila. Od svého počátku neodešla někam, Ježíš neodbočil. Je to vlastně určité potvrzení toho, že v průběhu celých těch předchozích 8 kapitol Ježíš se držel té cesty, na kterou byl Hospodinem vyslán, a že stále plní svůj úkol a že přesně tak, jak to vypadá, tak to i mělo vypadat a že to je cesta správná.
0: Když si ten výrok, který teď zaznívá z nebe, srovnáme s tím, který zazněl v 1. kapitole při líčení Ježíšova křtu, je zde rozdíl. V 1. kapitole je to hlas adresovaný přímo Ježíši. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Zatímco tady v 8. kapitole je hlas adresovaný učedníkům. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. V tom je velký rozdíl.
1: Je to výrazný posun a ostatně všechny tyto výroky, nejenom u Marka, ale i v ostatních evangeliích, je velmi zajímavé sledovat právě z tohoto hlediska, ke komu ten hlas zaznívá. Například v tom případě Ježíšova křtu se evangelisté v tom rozcházejí. Každý popisuje tu situaci trochu odlišně a tím dostává jiné zabarvení. Někdy to slyší Ježíš, někdy je to hlas, který zní, někdy o tom vydává někdo svědectví, že takový hlas zazněl a že ho slyšel. Ale v rámci Markova evangelia to je posun a vlastně vidíme, že ta trojice těch vyznání má ten vnitřní vývoj. Poprvé je to něco, co se týká bezprostředně Ježíše a je to určeno jemu. Po druhé je to něco, co je určeno možná učedníkům, ale pravděpodobně spíše všem, protože je to hlas, který nemá přesného adresáta, je určen každému, kdo ten výrok vlastně přečte, každému, kdo ho uslyší. A na konci zaznívá ten výrok jako vyznání, vyznání z úst člověka.
0: Tam to vyznává setník pod Ježíšovým křížem slovy: ten člověk byl opravdu syn Boží.
1: Takže vidíme, že ten vývoj je tam znatelný a že to vlastně ukazuje ten vnitřní záměr a tu vnitřní dynamiku Markova evangelia. To je to, co Marek chce, to je to, co Markovi jde, co chce dosáhnout. Aby na začátku to slovo, které před námi vystává jako informace, jako něco, k čemu nemusíme mít žádný osobní postoj, se stalo naším vyznáním.
0: Osmý verš říká, když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. A ta slava Ježíše samotného se také stala slavnými. To je takové vyznání, že stačí Ježíš.
1: Ono je to vlastně na jednu stranu potvrzení té významnosti a výlučnosti Ježíšovy role, která i u Marka v tom jeho civilním podání je nepopiratelná. Ježíš skutečně vystupuje jako postačující, jako ten, ke kterému není potřeba nic přidávat ani z minulosti a ani z budoucnosti. Zároveň to už signalizuje také ten návrat od té slávy, od toho společenství napříč věky k té docela konkrétní situaci, ve které stojíme. K tomu, že nemáme jiné opory, než je ten přítomný Ježíš, že nemáme jiné opory, než jsme my sami a náš život, naše ruce, to, co děláme, a začíná tím vlastně už ten sestup. Čili obě dvě ty roviny tam stojí pohromadě.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o prvních 13 verších 9. kapitoly Markova evangelia. Když učedníci s Ježíšem sestupovali z hory, tak jim Ježíš přikázal, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. A evangelista zde říká, to slovo je zaujalo, a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. Co to znamená?
1: Tady pro to místo je podle mého názoru velmi důležité, v jaké situaci se vlastně odehrává. Je to rozhovor, který přichází po tak velkém zážitku, po takovém velkém okamžiku významném. A je to vlastně rozhovor, který nějakým způsobem není dobrý pro vývoj té situace, protože jak záhy uvidíme, dole pod kopcem se děje něco, u čeho by učedníci měli být, měl by u toho být Ježíš. Je tam nějaká aktuální nouze a místo toho oni vlastně tráví svůj čas tím, že přemýšlejí, co to je vzkříšení z mrtvých. Jako kdyby ta podstata problému se přesunula z reality do nějaké teoretické roviny, do nějakého teoretického rozhovoru. Možná nám to trošku může připomenout ty muže, kteří přecházejí kolem zraněného v příkopě a mají plnou hlavu různých teologických myšlenek a možná konceptů kázání,

0: Ty učedníci vlastně už podruhé slyší o tom, že Ježíš vstane z mrtvých. On už v 8. kapitole přeci předpovídal své utrpení a mluvil tam o tom, že bude zavržen od starších, velekněží a zákonníků, že bude zabit a po třech dnech vstane z mrtvých. Zajímavé je, že když čteme scénu proměnění nahoře v Lukášově evangeliu, tak tam je vysloveně napsáno, že Eliáš s Mojžíšem rozmlouvají s Ježíšem na té hoře proměnění o utrpeních, která jej čekají v Jeruzalémě. Takže ten motiv bolesti, utrpení, konce a přitom ne konce, ten je s tou scénou proměnění nahoře nedílně spojen.
1: Je to důležitý protipol k tomu, co vlastně nahoře proměnění se děje, protože mohlo by to trošku vyvolat pocit, že takový výstup do výšin je ta podstata křesťanství, že to je vlastně podstata toho, co máme dělat, o co máme usilovat, dostat se z těch pozemských těžkostí a z těch nesnází, které nás svazují někam nahoru a tam se octnout právě v tom prostoru toho vidění a toho vidění dál a hloubš, než jsme zatím byli schopni. Ale zároveň tady se vrací ten motiv. Je ukázáno, že ta hora proměnění nemůže být bez kříže, nemůže být bez Ježíšova ukřižování, jeho smrti. Jedině tak může být vzkříšení, jedině tak může být vyvýšení Krista. A ta souvislost je důležitá. To, že učedníci úplně nerozumí tomu, co to znamená, co znamená takové vzkříšení, co si pod tím mají představit, to není nic zvláštního, protože to ukazuje, že to je myšlenka, která není vůbec obvyklá ani v tom židovském kontextu. Někdy máme pocit, že to tak prostě nějak patří k Bibli, ale když čteme Starý zákon, tak vidíme, že těch pohledů na to, jak to bude s člověkem vypadat po smrti, je tam celé spektrum a ta myšlenka tělesného vzkříšení rozhodně nepatří mezi ty nejvlivnější nebo ty nejzastoupenější. Naopak, častá je ta myšlenka blízká určitému materialistickému pohledu na svět, ve které prostě smrtí všechno končí, objevujeme tam náznaky myšlenek na to, že existuje nějaká zásvětní existence, která je ale nějakým způsobem neúplná nebo nekompletní, stínová, že to je utrpení vlastně vyplývající ne z nějakých muk, ale z toho, že člověk nemá tu potřebnou vitalitu, kterou měl v průběhu života, že zůstává jenom takovým stínem.
0: To se trošku podobá té řecké představě.
1: Což byla představa tehdejší doby poměrně rozšířená, ne určitě jenom řecká, ale samozřejmě pod vlivem také toho řeckého myšlení a řeckých představ. A také se tam objevuje myšlenka nesmrtelnosti, myšlenka toho, že člověk vlastně ve skutečnosti nemůže zemřít, protože život nemůže skončit a proto je smrt jenom určitou transformací.
0: To je vlastně trošku i přítomnost té, když se zde objevuje Eliáš a Mojžíš jako živé bytosti.
1: Určitě a my ani v tom Novém zákoně nemůžeme úplně od sebe oddělit ty různé pohledy na to, co bude po smrti. Co je zajímavé je to, že oproti možná našemu očekávání ty zvěsti o tom, co čeká člověka po smrti, jak to bude konkrétně vypadat, co to bude znamenat, jsou vlastně docela marginální v rámci Nového zákona. Proto když někdy je křesťanství nebo obecně víra vnímaná jako lék na strach ze smrti, tak musíme říct, že v tomto případě je to lék ne úplně funkční. Ten, kdo hledá odpověď na otázky, co bude po smrti, ten tady uslyší místo nich spíš zvěst o tom, co máme dělat ve svém životě. To samozřejmě s tou smrtí a s naší budoucností úzce souvisí, ale rozhodně nevidíme nic takového, že by Nový zákon nebo písmo bylo nějakým neurotickým lékem na strach nebo na obavy ze smrti.
0: V té scéně se stupu z hory se objevuje ještě postava Eliáše jako předmět zájmu učedníků. Učedníci zde řeší to, co tvrdili zákonníci, že nejdříve před Mesiášem má přijít ještě Eliáš. Ježíš na to odpovídá, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo. Jak je to o něm psáno? Přiznám se, že moc tomu textu nerozumím.
1: Myslím, že tady Ježíš zase trochu upravuje nebo koriguje ty představy, které byly spojené s tím posledním časem a právě s těmi nejrůznějšími mesiášskými představami a eschatologickými představami, ve kterých

0: se předpokládalo, že Eliáš přijde jako reprezentant obnovy. Buď jako sám určitá mesiášská postava, anebo jako příznak té mesiášské doby, nebo té poslední doby, která přichází. A Ježíš říká, ano, to se stalo, je to už tady, je to už součástí té naší reality, v které žijeme, ale bylo to přehlédnuto, protože jste čekali něco jiného, čekali jste nějakou jinou podobu příchodu Eliáše.
1: On tady mluvil o Janu Křtiteli.
0: Je evidentní z toho kontextu, že ukazuje k postavě Jana Křtitele a že identifikuje vlastně Eliáše s tou postavou Křtitele. A ukazuje, že Křtitel, respektive Eliáš, vykonal své dílo, dílo, které vlastně působí a mění něco už v tomto světě, ale přitom nebylo přijato v celku, nebylo přijato jako něco, co je jasné a zjevné.
1: On ti vlastně říká, že i to dílo syna člověka bude takovýmto způsobem nepochopeno.
0: Samozřejmě nás to vede tímto směrem a myslím si, že to je správná úvaha, kdy Ježíš ukazuje na tu rozpornost toho. Už se něco děje se to zásadní, to světodějné, to nejpodstatnější a je možné to nevidět. Je možné žít, jako by toho nebylo. A to je právě charakteristické pro ten mesiášský čas, čili ten čas, ve kterém žijeme už posledních 2000 let. Je to čas, ve kterém se to důležité už stalo a děje a je možné to nevidět a žít, jako by toho nebylo. Ta eschatologická změna, ten zásadní zlom, vlastně reprezentuje určitou změnu v tom ohledu, že nebude možné žít, jako by toho nebylo. Ale není to kvalitativní změna, není to něco nového, co se přidá k Ježíšově slovu, k Ježíšově dílu, k jeho cestě. Není to něco, co změní úplně to, co Ježíš přinášel. Jenom se z toho stane věc, která nebude skrytá, ale bude zjevná všem.
1: No ten základní problém, který u syna člověka nebude pravděpodobně rozpoznán a pochopen, je jeho utrpení a opovržení, kterého se mu dostane.
0: A to je věc, která bude provázet každého, kdo se k synu člověka přizná jako k tomu rozpoznanému, jako k tomu, který skutečně v plnosti reprezentuje to přicházející, to podstatné, to důležité. Každý, kdo se přizná svým vyznáním, kdo se přizná svým životem ke Kristu, ten na sobě ponese stín toho opovržení. A ten se bude objevovat v náznacích, na počátku třeba v docela jednoduchém náznaku toho, že se člověk bude cítit nepatřičně v situaci svého křtu, když se na něho všichni budou dívat a stane se vlastně podílníkem určitého utrpení, které vychází z toho hledění na ponížení člověka. Protože i když křest vnímáme jako slavnou událost, tak v sobě ten prvek ponížení a smrti nese. Je to věc, která prostě obsahuje ten prvek v sobě. Zvlášť viditelné je to v těch tradicích, které křest konají viditelně, případně nějakou formou, která je nápadná. Moje vlastní tradice, tam je to velmi běžné a zažíváme to, když konáme křty venku, ve Vltavě, kolem je spousta lidí a dívají se, co se tam děje, tak tam není možné ten prvek ponížení a určitého břemene překrýt nějakou církevní slávou. Tam je viditelné, že to vlastně je nesení kříže. Tam to začíná a bude to probíhat dál v průběhu života, protože zkrátka to ponížení je součástí existence křesťana, jako je součástí Kristovy existence. Tam, kde chybí takové ponížení, tak tam se musíme ptát na tom, jestli jsme nesešli z té cesty.
1: Jaký je čas si vymezený našemu rozhovoru nad 9. kapitolou je u konce. Děkuji ti za tvůj výklad a těším se na pokračování zase příště. Naslyšenou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš. Milí posluchači, vám děkuji za pozornost, loučí se s vámi a na setkání příště se těší Petr Vaďura.

Znělka nás v 23. květnovém dni převedla přes práh 21. hodiny. Ze studia Rádia 7 se opět hlásí večerní moderátor Kuba Lofítek. S pořadem Ke kořenům a výkladem Markova evangelia se můžeme setkat v repríze v pondělí ve 22 hodin. Další 22. část společného přemýšlení Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše nabídneme za týden v sobotu ve 20.15. Hodina, která se před námi otevřela, bude plná jazzu.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Rok 1968 proběhl ve znamení překotných a vzrušujících změn, a to jak v hudebním, tak i společenském dění. Počátkem dubna 1968 byl v Memphisu zastřelen doktor Martin Luther King. Po celém území Spojených států proběhla vlna násilí a demonstrací jak proti vládě, tak i válce ve Vietnamu. Toto vše se rovněž nemohlo neobjevit v celkovém hudebním směřování, jež expresivně vyjadřovalo ducha své doby. V květnu roku 1968 je Davis s kapelou opět ve studiu, aby společně dokončili rozdělanou práci na chystaném albu Miles in Sky. Z něho si nyní pustíme skladbu Tonyho Williamse Black Comedy. Kvintet zde hraje ve svém osvědčeném obsazení. Miles Davis trubka, Wayne Shorter tenor saxofon, Herbie Hancock piano, Ron Carter basa a Anthony Williams bicí.

Miles Davis v této době poslouchal nejenom hvězdu černého soulu Jamesa Browna, ale rovněž kytarového mága Jimmyho Hendrixe, se kterým se pravidelně setkával a přátelil. Vzájemná ovlivnitelnost těchto dvou hudebních veličin byla oboustranná. Hendrix již dlouho poslouchal Coltrana i Davise a Miles se na oplátku stále více otevíral současnému pulzujícímu dění. Tomu účinně napomohla i řada společných vystoupení s rockovými kapelami na stadionech a ve velkých halách. My se nyní naposledy vrátíme k albu Miles in Sky a pustíme si delší Davisovu skladbu Stuff. Herbie Hancock zde opět hraje na elektrické piano a Ron Carter poprvé na elektrickou baskytaru.

Jako se proměňoval Davisův přístup k vlastní tvorbě a nabíral nové směřování, naplňoval se pomalu, ale jistě také společný čas celého souboru. Jednak všichni Davisovi mladší spoluhráči vyrostli ve skutečné hudební veličiny a počali rovněž usilovat o osobní hudební vyjádření i založení vlastních souborů. Navíc Ron Carter nebyl spokojen s nastoupeným elektronickým pojetím a nechtěl začít hrát pouze na baskytaru, jejíž doprovod Davis požadoval k utvářenému zvuku kapely. Kvintet se ve svém klasickém složení naposledy sešel ve studiu společnosti Columbia v červnu roku 1968. Začal zde natáčet základ nového hudebního materiálu pro další album. To vyšlo později pod názvem Fills de Kilimanjaro, ale skladby jsou zde již nahrány ve dvojím hráčském obsazení. My si pustíme Davisovu titulní skladbu, ve které opět uslyšíme elektrické piano i Carterovu baskytaru.

Davisova kapela se definitivně rozešla koncem roku 1968. Rozchod byl pozvolný a víceméně zcela přátelský. Pan kapelník svým spoluhráčům nikdy nebránil v rozvíjení osobních tvůrčích aktivit. Odehráli ještě několik společných vystoupení, než se personální výměna zcela ustálila. Rona Cartera nahradil výborný basista z Velké Británie Dave Holland. Na klávesové nástroje se k Hancockovi přiřadili hned dva výteční hráči, Chick Corea a Joe Zawinul. Tonyho Williamse začal nahrazovat excelentní bubeník Jack de Dogenet. Na doporučení Davea Hollanda angažoval Davis mladého anglického kytaristu Johna McLaughlina. V únoru 1969 je celá tato sestava opět ve studiu a natáčí zcela čerstvý materiál. Jeho část později vychází na albu pod názvem In Silent Way. Cesta k novému elektrickému pojetí byla nastoupena a směřovala neúprosně stále dál až k přelomovému albu Bitches Brew. Ale tuto cestu my již v našem pořadu dále sledovat nebudeme. S Milesem Davisem se dnes rozloučíme jeho úvodní skladbou na albu In Silent Way, zapsanou pod zdvojeným názvem SHHH Peaceful. Soubor zde hraje v obsazení. Miles Davis trubka, Wayne Shorter tenor saxofon, Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul klávesy, Dave Holland basa, John McLaughlin kytara a Tony Williams bicí.

Ze soboty 23. května uplynulo již 22 hodin. Sérii, která dala nahlédnout do některých etap životního příběhu a tvorby Milese Davise, připravil v rámci jazzového klubu Jiří Malý. Od narození této hudební osobnosti uplyne v těchto dnech 100 let. I příští jazzová hodina bude reflektovat tohoto hudebního velikána. Broňa Procházková představí novinku kvartetu Libora Šmoldase. Sorry, Miles. V následující 60-minutovce se vypravíme na bohoslužbu, a to do křesťanského společenství Ostrava. Kázat bude Matouš Vrzala. Nalaďme se na poslech Božího slova následujícími chválami. Příjemný poslech přeje Kuba Lofítek.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Když se řekne desatero, možná si představíte stará pravidla o klanění se sochám, o kterých si myslíte, že už do našeho moderního světa přece nezapadají. Dnešní kázání Matouše Vrzaly ale překvapí, protože nám ukáže, jak moc se první čtyři přikázání týkají našeho života právě teď.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Já přeji taky pěkné dopoledne a já mám dneska za úkol pokračovat v sérii o desateru. Pavel Kolegár před 2 týdny tu sérii začal takovým úvodem o desateru. Minulý týden pokračoval Martin Penz, kdy rozebral první přikázání. A dneska zařadíme trošku vyšší rychlost a probereme hned celá první 4 přikázání. To ještě nebude nic oproti příštímu týdnu, kdy Vítěz Majstrla probere 6 přikázání. Takže minulý týden bylo kázání asi půlhodinové, takže dneska si spočítejte, že to vychází asi na 2 hodiny a příští týden teda na 3. Pojďme teda si říct, proč zrovna 4 přikázání. To totiž není náhoda, že zrovna jsme si to rozdělili 4 a 6 a že to tak náhodou vyšlo. Ale někdy se desatero zobrazuje i takto. Na levé desce 4 přikázání, na pravé desce 6 přikázání. Proč jsou 4 vlevo? Viděli byste někdo? Ano, někteří to ví. A samozřejmě nevíme přesně, nemáme fotku ani nějaký nákres dobový, ale takhle se to někdy zobrazuje. Pojďme si teda všech 10 prvních vyjmenovat. Jaké teda je první přikázání? Ano, nebudeš mít jiné bohy, když to tak zkrátím. Takže to víte, samozřejmě z minulého týdne si to pamatujete. Jaké je druhé přikázání? Nevytvoříš si modly a nebudeš se jim klanět. Jaké třetí? Ano, nebudeš používat jméno Boží nadarmo. A čtvrté? Ano, den odpočinku. Pamatuj na den odpočinku. Takže to jsou ty 4 týkající se vztahu s Bohem. Protože když se podíváme na těch dalších 6, která jsou možná známější, která máme lépe zafixované v hlavě, dokázali byste se říct, 5, ti své rodiče, když to zkrátím, a pak další, a teď jak to jde po sobě, že nezavraždíš, nescizoložíš, ne, ještě nepokradeš, nevydáš křivého svědectví, nebudeš lhát, a 10, nebudeš závidět nic svému bližnímu, nebo nebudeš dychtit po ničem, co má tvůj bližní. Takže takhle to je rozdělené, to je 4 a 6, kdy vidíme tedy 4 přikázání, která se týkají našeho vztahu s Bohem, a 6 přikázání, která se týkají vztahu s lidmi. A já jsem moc rád za tu sérii o desateru, že se o tom bavíme, protože už jsem se setkal i s názory, že vlastně to desatero až tak důležité není a že to je starý zákon a my jsme lidi nového zákona a máme svobodu a jsme svobodní od zákona, což sice ano, jsme svobodní, ale to neznamená, že ty starozákonní principy, jako že už se nás vůbec netýkají, že to je něco, co už přežité. Protože já bych to byl velmi opatrný, protože Ježíš, když mluvil o starém zákoně, o tom celém souboru všech přikázání, tak říkal, že dříve pomine nebe i země, ale Boží přikázání nikdy nepominou, než se všechno z toho naplní. Takže bych byl opatrný v tom říkat, pché, to je starý zákon, vlastně nemusím to moc řešit, protože si myslím, že naopak, když Ježíš komentuje to desatero nebo celý ten soubor přikázání, tak neříká, že by to nějak rušil, ale vlastně to dokáže zhrnovat, často to ještě vysvětluje, jde více do hloubky Ježíš, když o tom mluví, vlastně jde na tu podstatu. A taky zmiňuje to, že se to dá zhrnout dvěma přikázáními. První je miluj Boha a druhé je miluj bližního svého. Takže zase nám to koresponduje s tím desaterem. První 4 přikázání bychom mohli tak zhrnout v tom miluj Boha a dalších 6 tím miluj bližního svého. Ještě bych tomu chtěl dodat, že třeba když se podíváme ke katolíkům, tak oni berou desatero hodně vážně. to je docela známý fakt. A dokonce tak, že když se připravují na zpověď, tak vlastně procházejí to desatero a přemýšlí o tom vlastně, s jakým tím přikázáním mají problém, s čem se jim nedaří podle toho žít. A když v Novém zákoně máme taky spoustu vlastně, kde Ježíšovo učení jde ještě více do hloubky a rozvádí to desatero, tak nenajdeme ale takový stručný nějaký desetibodový plán, jak vlastně žít. A ten máme jenom v tom Starém zákoně. Takže si myslím, že to desatero je fakt v něčem výjimečné a že stojí za to se jim zabývat a opakovat si ho a zkoumat sami sebe, jestli se nám podle toho daří žít. Tak pojďme si to teď přečíst postupně. V Exodu 20. kapitole najdeme teda ten text desatera, není to jediné místo, kde se v Biblii to desatero vyskytuje. A pojďme si přečíst z toho Exodu. Bůh promluvil všechna tato slova. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Není žádné bohy kromě mne. A já bych si dovolil dneska spojit ty první dvě přikázání a vzít je tak dohromady, protože oni jdou hodně ruku v ruce. A navíc Martin Penc už o tom prvním dost mluvil minulý týden. Takže pojďme hned pokračovat i tím druhým přikázáním. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kdo mě nenávidí, a prokazují milosrdenství tisícům pokolením těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Když se na to podíváme, když se vrátím ještě na začátek toho druhého přikázání, tak se tam píše nevytvářej si modly. V tom originále v některých překladech se píše tesané modly. Znáte někoho, kdo by měl doma tesanou modlu? Nějaký totém nebo nějakou sošku kamennou, prostě opracovanou, klaněl se k tomu doma, modlil se. Já teda se přiznám, že neznám vůbec nikoho. Možná Vítěz Majstrela se v Jižním Sudánu setkal s lidmi, co mají takovéhle modly, tomu bych věřil, ale já teda upřímně neznám, fakt nevím o nikom. Takže se zdá, že tohle přikázání vlastně je už nějak zastaralé, že už to není aktuální. Co s tím v 21. století, že tohle lidstvo už dávno opustilo nějaké tesané modly. Ale myslím si, že ve skutečnosti je to přesně naopak, že tohle přikázání je hodně aktuální v tou podstatou, o co tady jde. Už když jsem byl jako malé dítě, měl jsem asi 8-9 let, tak jsem byl dvakrát nebo třikrát na táboře na jednom takovém známém křesťanském místě, kde se v Česku dělají tábory už snad 50 let. Jsou to Nivy u Vsetína. Možná mnozí z vás o tom místě víte, sami jste tam třeba byli, protože o to místo nejde. Ale když jsem tam byl, tak se z těch táborů pamatuju jenom jednu věc. Ta mi utkvěla na celý život. A to je právě se týká tady těch model. Kde jsme měli biblické vyučování o tom vlastně, co jsou modly, co může být pro nás modla v 21. století. A tak moc pěkně nám to vysvětlila ta paní vedoucí. No a já jsem si to vůbec nezapamatoval. A když pak bylo závěrečné opakování, kdy jsme získávali bodíky, tak právě na mě vyšla řada s touhletou otázkou. Co můžeme mít modly v 21. století? A já jsem úplně se mi to vypařilo, vůbec se nevěděl. Ale když mi to ta paní vedoucí řekla, tak jsem hned řekl, no jasně, kdy to říkala, kdy to je jasné. A tak dneska si to řekneme. Na tohle přikázání se dneska zaměříme nejvíc, protože to mám na srdci, že myslím, že to je hodně aktuální. Co tedy můžeme mít za dneska za modly? Podle mě to rozhodně nebývá nějaký totem nebo socha z kamene. To určitě ne. Ale právě, že jsou to mnohem méně nápadné věci. Jsou to věci, které plíživě získávají větší a větší vliv na náš život, až se na to víc a víc soustředíme, až se kolem nich točí skoro úplně všechno. A dáváme jim pak vlastně i přednost před Bohem. Myslím, že to je definice novodobé modly, že vlastně něco, co je pro nás důležitější nebo stejně důležité jako Bůh. A něco třeba, ať už aktivita nebo nějaká fyzická věc, kvůli které vynecháváme třeba opakovaně bohoslužbu. Nebo je to pro nás ten daný den důležitější, než přečíst si Bibli. No, dneska jsem si ještě to Bibli nevadí, ale tohle musím stihnout. A může to být věc, na kterou raději myslíme, než na Boha. A možná ta podstata je v tom, že to je věc, která nám poskytuje nějaký pocit významu, pocit to, co nám dodává bezpečí. Cítíme se díky té věci přijatí, protože to jsou věci, po které každý člověk touží. I přes mou silnou zkušenost, kterou jsem prožil na tom táboře, tak se mi do života takováhle modla vkradla. Asi vás nepřekvapí, kdo mě znáte, že se tou modlou stal sport. Už od dětství jsem hrál hodně intenzivně tenis. A tak postupně, ne úplně, že bych od 4 let už to nějak hrál, ale postupně to tak jako nabývalo na důležitosti. Někdy v 9 letech jsem začal hrát závodně a čím dál víc a víc. Najednou se vlastně to stalo tím hlavním, co mi zabralo nejvíce víkendů v roce, do čeho se investovalo nejvíce peněz, na co jsem soustředil svou mysl, v čem jsem se cítil být dobrý, v čem jsem jako prožíval tu svou identitu, že já jsem ten dobrý tenista, proto jsem důležitý. A vlastně už od toho dětství, zní to tak možná divně, že Bůh měl v mém životě dost velkého konkurenta. A to byl právě ten tenis. Ono samozřejmě je potřeba, když se člověk dělá něco pořádně, třeba ten sport, tak to vyžaduje spoustu času, tréninku, úsilí, jako vždycky, ale myslím si, že jde o ten přístup k tomu, že to jde dělat s tím, ale to mě neurčuje. To není to nejdůležitější v mém životě, i když tomu dávám hodně času, ale odsad posaď. Zároveň někdo může být profesionální sportovec a jsou profesionální sportovci, kteří jsou křesťané a prostě jde to dohromady. A zároveň někdo může mít zálibu, nějaký koníček, který dělá 3x týdně, ale úplně je do toho zažraný, úplně ho to pohlcuje, pořád na to myslí. Jsou to ty záliby, koníčky, typicky ten sport. Pro mě to byl ten tenis a postupně, pak mi to někdy okolo 18 let, mi to nějak Bůh ukázal. A nějak jsem pochopil, tyjo, že ten můj přístup k tomu není úplně dobrý a že vlastně mi to nedává tu radost, že jde to spoustu času, peněz, Wimbledon nevyhraju a musel jsem úplně skončit. Víte, kdo mě znáte někteří od dětství, tak víte, že pak jsem hrál hodně a pak jsem úplně skončil a už jsem třeba několik let ji nedržel v ruce. A bylo to v mém případě potřeba. To je jedna z věcí, ale spoustu jiných věcí se v našem životě můžou stát těmi modlami. A já jsem tady rozmístil po sále, tady u stage, několik věcí, které tady normálně nepatří. A to jsou právě ty věci, které nám reprezentují. Co se nám může stát modlou? Tak jedna z těch věcí je třeba práce. Práce samozřejmě, každý chodíme do práce, je to důležité. Ale může se stát, zvlášť pokud se člověku nedaří v jiných oblastech života, třeba typicky ve vztazích, že je dlouho sám, nebo je v manželství, ale to manželství dost skřípe, takže se ta práce stane takovou modlou, kde se člověk cítí totiž úspěšný, kde ho lidé si váží. Je to něco, co vystudoval, v čem má zkušenosti, v čem je dobrý. Doma to skřípe, tam se moc nedaří, tam se člověk třeba netěší, ale v té práci tam ho berou. Tam je fakt dobrý. Tak najednou začne třeba dělat přes časy, je tam čím dál víc a ostatní věci v životě jdou stranou a je to hlavně ta práce. Taky to může být rodina. Tomu docela teď rozumím, že když má člověk ty malé děti, tak se cítí být důležitý, že oni ho potřebují a vyžaduje to spoustu času a člověk je s ním rád a je to krásné, to rodičovství. Ale zároveň rozumím tomu, že se to může stát hrozbou a že Bůh jde tak nějak stranou. Prostě teď mám děti, potřebují čas a ty boží věci Bůh prostě nějak se upozaďuje čím dál víc a víc. A člověk se pak střídí jenom na rodinu. Modla může být třeba i auto. Tomu já moc nerozumím, teda já auto beru podobně jako Vítěžmajstrla, jako prostě užitnou věc, která jezdí, dokud se nerozbije a větší hodnotu nemá. Ale někteří lidi, když si koupíte takovéhle, nějaké, je to Ferrari, asi kdo nevidíte, tak potom asi ten přístup k tomu je docela jiný, že člověk ho chce mít vyleštěné, dává si na to extrémní pozor, ještě, že by mu to někdo škrábnul, to lak, to prostě hrůza, zboří svět. Klíč je v tom, když to stojí hodně peněz, že? Když si koupíte nové auto, Ferrari začíná tak od 10 milionů, tak potom ten přístup k tomu je asi jiný a už to samo o sobě dává potenciál, že člověk na to zaměří svoji pozornost. Místo toho, kdyby se šel projet na kole, tak se projede autem. Tohle se může stát modlou. Může to být ale i dům nebo chata. Na domě nebo na chatě prostě pořád co spravovat. Pořád je něco pokaženého, pořád tady něco je potřeba změnit, opravit. A člověka to taky může úplně pohltit. Ať už dům nebo ta chata, prostě každý víkend musím makat na chatě a potom už nezbývají čas na Boha ani na další třeba důležité věci. Poslední věc, co věcí zmíním, co se může stát s modlou, myslím, že je i ta služba v církvi. Jo, tady ten kazatelský stoleček se může stát takovým oblíbeným, taky vyleštěný, vidíte, moc není vyleštěný, asi nikdo to nemá jako modlu, tady z kazatelů zdejších. A i to se, tomu taky docela rozumím, protože když jsem začal být aktivní v Royal Rangers, tak mě to úplně nadchlo, totálně, že jsem taky nad tím, prostě tábor byl to hlavní v roce, hlavní věc v roce a prostě řešil jsem, jo, škola nějak, to šlo, i ten spor, ale ten Royal to bylo pro mě to nejdůležitější. A myslím, že jsem ten postoj, jaký neměl, úplně zdravý. A co kdyby se prostě oddíl rozpadl? Co by to se mnou udělalo před třeba 8 lety, kdy jsem byl úplně do toho nejvíce nadšený? No, myslím, že bych se z toho těžko zpamatovával. A potom, když jsem se oženil, tak se ten postoj můj trochu změnil a myslím, že je to zdravější. A chtěl bych to druhé přikázání si zhrnout o tom, že jde o náš vztah s Bohem. Ve všech těch přikázání dneska jde o vztah s Bohem. Pokud je v našem životě něco důležitějšího než Bůh, něco, co má podobnou důležitost, tak stavíme to na roveň, tak potom asi ten náš vztah s Bohem úplně Boha nebereme tak vážně. Není pro nás tak důležitý, jak by měl být jako stvořitel a pán světa a náš zachránce. A v tom našem vztahu k těm koníčkům práci, když máme Boha na prvním místě, tak věřím, že pak máme zdravý vztah, zdravý postoj k těm našim koníčkům práci a podobně. Pojďme se podívat na třetí přikázání. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. A tady je zajímavé u tohohle přikázání, že vlastně se to stalo takovým nešvarem, že celá společnost v Česku prostě používá boží jméno jako takové citoslovce. A tak jsem zkoumal vlastně, jak to vzniklo, co je zvláštní. A nejspíše vlastně na počátku lidi, někdy v tom středověku, teď si nespomenu století, tak vlastně lidi, to byla taková modlitba, když jim bylo úzko, nebo když měli strach, tak zvolali Pane Bože, bo Ježíši Kriste, a pak si dostaňte, pomož mi, chraň mě. Vlastně to bylo něco pozitivního, že lidé jako tím zvoláním volali k Bohu, protože chtěli jeho pomoc. Ale bohužel v té naší společnosti už se to v té nějaké nepříjemné chvíli lidi to zvolají, ale vůbec jim nejde o to, že by chtěli nějak Boží pomoc. A tak je to, myslím, že škoda, že Bohu je to líto. Ale myslím si, že tohle přikázá, že je trochu horší věc, je když tak lidi to berou neumyslně. Normálně si to neuvědomují, že to říkají. Ale horší je, když Boží jméno někdo bere úmyslně nadarmo. V historii to často bylo spojené třeba se sliby a s přísahou. Že přísahám při Bohu nejvyšším, že to a to udělám a že to a to tak bylo. A tak často to bylo takhle zneužíváno. To si myslím, že se už tolik, že se moc neděje. A co si myslím, že se může dít, a zažil jsem to, je když někdo zneužívá to, že říká, Bůh mi řekl to a to. Bůh mi ukázal, že bys měl udělat to a to. A to je už dost tenký led. A může se stát, máme mezi sebou prorocky obdarované lidi, kterým fakt to tak Bůh řekne a fakt je to Boží slovo a je to dobré pro toho člověka poselství, ale jsem moc rád, že se tady v naší církvi vyučuje to, že s tím musíme být velmi opatrní. A že spíše říkat patrně, mám takový pocit, že mi Bůh řekl, zvaž to. A protože jinak to může nadělat hodně, hodně škody. Tak v extrému zase to může být s tím autem. Možná se dějí i takové věci, že Bůh mi tak pravý Bůh, zítra si vezmeš půjčku 10 milionů a koupíš mi Ferrari. A to je fakt extrém, ale bohužel i to jsem v takových věcech slyšel, že nikdo schopen říct. Takže to si myslím, že tak je ukryté v tom, neužívej jméno Božího nadarmo. A zase si myslím, že to je o tom, že na tom se ukazuje náš vztah s Bohem. Pokud mám úctu k Bohu, tak si to nedovolím říct, že Bůh řekl tohle, nebo překroutit nějak i to psané Boží slovo, nejen co třeba jsme vnímali ve snu, ale psané Boží slovo, že z Bible nějak to upravíme, jak se nám to hodí, tak zase upravujeme vlastně to, co říká Bůh a myslím si, že to taky vlastně bereme tím Boží jméno nadarmo. Stejně tak, jako když třeba máme nějakého váženého starostu, že tady máme taky v církvi jednoho starostu, tak si člověk, kdo tam bydlí, tak si dá pozor na to říct, co starosta říkal tohle, starosta říkal tamto, tak asi si to člověk jako moc nedovolí překroutit, pokud má úctu. A o to víc je Bůh, než nějaký starosta. Takže myslím, že to je taky ukazatel, že toho našeho vztahu s Bohem, kdo je pro nás Bůh, je opravdu ten pán a stvořitel světa, ten můj zachránce a něm si nedovolím říct něco, co si vymyslím sám. A pojďme na čtvrté přikázání. Takže jde o tu úctu. O tu úctu, kterou bychom měli mít ke všem lidem. Máme ji typicky, jak jsem říkal, těm starostům, ke králi třeba, ale o to víc k Bohu a dávat si pozor, jak používáme jeho jméno. A pojďme na čtvrté přikázání. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobyče ani přistěhovalec ve tvých branách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale 7. dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Nad tímhle přikázáním už přemýšlím několik let, jak je nejlépe aplikovat do svého života. A myslím si, že jsem na to pořád nepřišel. Ten hlavní princip je ale jasný. Prostě jeden den v týdnu nepracovat. Jeden den v týdnu odpočívat. Kdo tohle nedodržuje, tak jede non-stop, sobota, neděle, furt maká, pracuje, tak prostě vyhoří. Dřív nebo později vyhoří, prostě odnese to, buď si zničí zdraví fyzické, nebo psychické, nebo obojí. A vlastně na to přišel už celý svět, vlastně se tomu postupně přizpůsobil. A každý nevěřící psycholog vám řekne, prostě jeden den v týdnu musí být odpočinek. To je ten jeden aspekt toho. A vlastně naše společnost už je tak nastavená, že my dokonce 2 dny v týdnu nechodíme do práce, ale to neznamená samo o sobě, že vlastně si odpočineme, když máme jakoby 2 dny volna. Mnozí z nás máme tendenci si ty 2 dny ale naplnit jinými úkoly, ne tím pracovními, někdo i tím pracovními nebo dalšími úkoly, co se nestihly během týdne. A tak vlastně i přes ty 2 dny volna si člověk vůbec neodpočine. A myslím si, že se o tomhle, když jsem nad tím přemýšlel, když jsem vyrůstal z církvy, že se vlastně o tom docela málo mluví a bere se tak nějak, že je splněno, že každou neděli chodíme do církve, tak vlastně tím je to splněno, že máme ten den odpočinku, nejdeme do práce, jdeme na bohoslužbu a to si myslím, že je dobrý princip, ano, že jednou týdně prostě jdeme z církvy, jsme tady s lidmi, které máme rádi, nějak čo nás tady nestojí, nějaké extrémní úsilí tady být. A je to čas s Bohem. Je to je dobře. Ale co pak s tou druhou polovinou neděle? Tam často jako můžeme mít tendenci si to zaplnit právě těmi úkoly. Ale znám křesťany, kteří to berou tohleto dost vážně. Třeba fakt tu neděli nepracují. Tu neděli se soustředí na Boha. Protože ten druhý aspekt si myslím je to, že jednak nějak si odpočinout fyzicky, psychicky, nabrat nové síly, ale zároveň i nějak ten den má být, že se máme více soustředit na Boha. A to jde třeba, když jdeme na výlet, tak přitom můžeme mít modlitevní procházku, nebo nemusí to být nutně, že musíme tady sedět v církvi od rána do večera v neděli, to určitě ne. Vím o lidech, kteří to berou fakt vážně a třeba jejich děti se v neděli neučili do školy. I když měli v pondělí písemku, tak prostě se museli naučit už v sobotu. A tak mi to inspirovalo, když jsem byl na vysoké škole, tak jsem pak to začal praktikovat, že prostě v neděli jsem žádné semestrální projekty, protokoly nedoháněl, prostě muselo to počkat na pondělí, snažil jsem se to fakt takhle dělat a myslím, že to bylo dobré, že mi to fakt prospělo, že pak ten den jsem si fakt dokázal odpočinout a více se soustředit na Boha. A tak zase je to přikázání o tom našem vztahu k Bohu. Je to o tom, že je pro mě Bůh důležitý, tak chci mi ten jeden den v týdnu speciální. Tak jeden den týdnu jinak odpočinu, zrelaxuju a zároveň více se zaměřuju na Boha. Více se napoju na Boha. A ono to vlastně jde i ruku v ruce. Když odpočíváme, když nejsme něčím zaměstnaní, tak pak lépe se nám myslí na Boha. Můžeme se k němu modlit, studovat jeho písmo a podobně. A zároveň to ještě souvisí s tím druhým přikázáním, že když člověk má nějakou modlu ve svém životě, tak se to často projeví tím, že ten den odpočinku nemá. Protože tam jezdí po turnajích, trénuje, maká, nebo prostě pracuje, nebo se věnuje ničemu a nemá čas na ten den odpočinku. A když to úplně zhrneme, tak na závěr mám takové 3 výzvy. Dneska ne 1, ale 3. Protože možná každého osloví nějaká jiná. A teda byly 3 přikázání, tak bych chtěl k tomu mít ty 3 výzvy. Identifikovali jste ve svém životě nějakou modlu nebo něco, co má tendenci se tou modlou stát. Tak dneska můžeme změnit postoj. Nebo máte tendenci brát Boží jméno nadarmo nějakým z těch způsobů. Dneska se můžete rozhodnout přestat. A nemáte den odpočinku, dneska se můžete rozhodnout s ním začít. A tak bych na závěr vám chtěl v tom požehnat a kdo jste se v něčem v tom viděli, tak můžete u toho povstat a chtěl bych vám požehnat. Tak Pane Ježíši Kriste, já Tak děkuji za desatero, děkuji ti, že jsi nám dal takový soupis dobrých principů pro náš život. A tak chci žehnat všem těm, kteří ve svém životě mají nějakou modlu, nebo něco, co má tendenci a co se bije o to první místo, o tu důležitost s tebou, Bože, tak se mu povede tomu změnit postoj. Získat zdravý postoj, uvolnit se, ať může vidět, že to není tak důležité, jak se to zdá. Žehnám i každému z nás, kteří máme tendenci třeba brát Boží jméno nějak nadarmo. Takže nám, ať se to nám podaří s tím přestat, ať si na to dáváme pozor, nebereme tvé jméno do úst nepatřičně. A chtěl bych žehnat i všem těm, kteří mají problém s tím mít den odpočinku. A chybí jim ta pravidelnost dnu odpočinku. Tak kež tak se mi podaří začít a můžu každý den si odpočinout a nabrat síly u tebe, Bože. Amen.
0: Zítra po 9. hodině se vypravíme na kázání Radka Boháčka, které nese název Zapři sám sebe.

Po cestě zpátky domů zpívala kapela Souznění. Teď mám tady připravenou kapelu Bétel s podobným tématem. Píseň nese název Kde pak si a kam se dáš?

Je krátce po 23. hodině. Pomalu se blížíme k závěru sobotního 23. květnového dne a i touto závěrečnou 60-minutovkou vás provede Kubal Fítek. Čtvrt na 12 bude čas pro reprízu pořadu Zákoutí. Teď vám budou hrát hudebníci a zpěváci Křesťané Ostrava Music.

Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Římanům 5:6.

Dva náboženské proudy zaujaly Šimona Grimmicha natolik, že se rozhodl je zkoumat do hloubky. Je možné spojit křesťanství a buddhismus? Otázka, kterou prozkoumá dnešní Zákoutí. Slovo má Lucie Endlicherová.

0: Je průvodcem po přítomnosti. Učí sebe i druhé, jak být více tady a teď. Vždycky ho zajímaly dva proudy, křesťanství a buddhismus, až při pobytu v Německu zjistil, že je možné je nejen nechat jít vedle sebe, ale i spojit. Překládá poezii a knihy o meditaci, je koučem mindfulness a meditace, spolu s dalšími putuje po horách i hlubinách lidské duše. Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí. Šimone, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Mně se moc líbilo, že učíte sebe i druhé, jak být víc tady a teď, tak by mě zajímalo, v čem to umíme, nebo možná v čem to vy umíte a v čem nám nebo vám to uniká.
1: Já myslím, že většině z nás to spíš uniká, než že by se nám to úplně dařilo. Typicky často se nám dobře daří být přítomní a být tady a teď v momentě, kdy se děje něco, co nás osloví, co nás zaujme, nebo možná co nás překvapí. Tak to jsou typicky takový momenty, kdy jsme víc přítomní, nebo kdy jsme plně přítomní. No a pak je spousta dalších okamžiků, který možná nám tak jako z toho našeho života trošku vypadávají, nebo kde jsme tak přítomní jenom na půl, nebo kde fungujeme víc tak jako na autopilota, ale nejsme tam úplně vědomě. Takže část pak té práce, ať už mojí pro mě samotného, nebo toho, v čem se snažím vlastně druhý jako podporovat a inspirovat, tak je vlastně probouzet zájem o to, co se děje teď a tady, ať se děje cokoliv, protože ten přítomný okamžik, tak to je jediný okamžik, kdy jsme skutečně naživu a kdy jsme ve spojení se životem a byla by škoda si to nechat utíct.
0: Ono se o té nutnosti být tady a teď v tom přítomném okamžiku v poslední době mluví celkem často. Já vždycky přemýšlím, jestli to znamená, že máme jakoby víc pustit minulost nebo budoucnost a víc se soustředit na to tady a teď. Myšleno méně si brát poučení z toho, co bylo, a méně plánovat to, co bude. Je to tak? Je to tak, že máme jakoby tu minulost hodit za hlavu a budoucností se tolik netrápit? A nebo co je podstatou toho být tady a teď?
1: Pro mě to být tady a teď především znamená skutečně vlastně být v kontaktu, být ve spojení, být ve vztahu s tou jedinečností toho přítomného okamžiku a toho, co se děje. To znamená, že ať už jde o jakoukoliv situaci, práci, vztah, rozhovor, tak se vlastně snažit tam jako být plně otevření, plně k dispozici, reagovat živě nebo možná spontánně na to, co se skutečně děje. To bych tak jako řekl, že by mohlo být to jako být tady a teď versus když úplně teď a tady nejsme, tak to znamená, že jsme víc ponoření ve svých myšlenkách, ve svých představách. Tam můžou spadat samozřejmě i ty různý plány a vzpomínky na minulost, ale v tu chvíli vlastně žijeme víc, tak říkajíc, ve své hlavě nebo ve svých představách o skutečnosti, místo toho, abychom byli v kontaktu s tou opravdovou skutečností. Tam já takhle asi vidím ten rozdíl. Jinak samozřejmě plánování, nějaká reflexe naší minulosti a toho, co se dělo, tak je něco, co k životu potřebujeme, zcela nezbytně. Ale možná to někdy děláme příliš, možná to někdy děláme moc, možná někdy zase ta naše připoutanost nebo touha mít věci pod kontrolou a to, že se pořád zabýváme těmi úkoly, co musíme vyřešit, zvládnout, zařídit, tak nám to zase může bránit právě v tom víc svěžím kontaktu se životem, s přítomným okamžikem.
0: To hezké svěží kontakt se životem se mi moc líbí, to zní dobře. To zní tak lákavě, to zní tak, že by to člověk chtěl. A zároveň vy jste říkal, že nám to jde u těch věcí, které nás těší, které jsou nějakým způsobem jakoby pozitivním impulzem. A možná je to mnohem náročnější být tady a teď v něčem, co je náročné, co je těžké, co je bolestné, nebo možná úplně obyčejně jenom šedivé a ne tolik podněcující, jako to, co má ta pozitivní znaménka. Na to se chci ptát, jak podle vás být tady a teď v těchhle věcech, v těch, ze kterých chce člověk utéct?
1: Jo. Já v podstatě učím 8týdenní kurzy meditace nebo mindfulness, kde právě trénujeme tu schopnost být bdělý být přítomní a být s tím, co se děje právě teď. Ať už je to příjemný, ať už je to neutrální, nebo je to nepříjemný. Tahle ta schopnost vlastně je nesmírně důležitá, zejména právě pro ty zkušenosti, které jsou pro nás nějak náročné, nepříjemné, ať už jsou to intenzivní emoce, se kterými si nevíme úplně rady, nebo jsou to možná emoce někoho druhého, se kterými si nevíme rady, nebo zkrátka nějaká jako vypjatá situace, tak v momentě, kdy my nemáme tu kapacitu s tím být nebo s tím nechceme být, tak se vlastně zase nějakým způsobem zavíráme. Uzavíráme se, utíkáme z té situace, ať už doslova, nebo tak jako vnitřně, že zkrátka nějaký části nás samých vytěsníme a nenavštěvujeme je a odpojíme se od nich. To zase pak jako v nějakém celku snižuje nějakou naší energii a radost a spokojenost. Takže vlastně dokázat se konfrontovat, potkat se s tím, co je v nás těžké, obtížné, tak to je v podstatě jádro třeba tohohle toho kurzu, který učím. Je to jádro toho, abychom se vůbec naučili sobě dobře rozumět, abychom sami k sobě mohli mít soucit, laskavost a díky tomu vlastně mít taky zase soucit a laskavost s druhými, protože když se s něčím těžkým potkáváme sami v sobě a poznáváme to, tak pak samozřejmě daleko líp dokážeme být empatiční a mít porozumění pro druhé. Takže to je určitě jako velmi, velmi důležitý. No a samozřejmě s těma okamžikama, které jsou takový jako šedý, tak to je vlastně taky zajímavý, no, se ptát na to, a proč jsou vlastně šedý, jo? Čím to je, jestli to je nějaká vlastnost, kterou ty okamžiky mají ze své povahy, nebo jestli to je dáno vlastně naším postojem, jak se na ně díváme, nějakou naší perspektivou. Často vlastně, co může pomáhat, tak je jenom tak jako zkusit sobě probudit trošku větší zájem a nebo zvídavost a jenom se tak vlastně rozhlídnout. A co teď všechno se mi tady nabízí, jo, tomu mýmu vnímání, té mojí mysli, co všechno se teď vlastně děje. A často zjistíme, že se děje spousta zajímavých věcí. Když se zase vrátím k tomu kurzu, který dělám, tak jedno z prvních cvičení, které děláme, tak je, že rozdám lidem rozinku, aby jenom zkoumali, nebo rozinku, obyčejnou rozinku, zkoumali všema smyslama rozinku, kterou všichni znají, všichni už ji 100krát viděli. Takže je to taková věc, který normálně žádnou velkou pozornost nevěnujeme. Maximálně si tak jednu vezmeme a spolkneme. A tohle je na jednou cvičení, kde ty rozince věnujeme prostě 5 minut třeba, někdy i 10. Hezky se na tom dá právě ukázat to, že pokud my těm věcem věnujeme trošku víc času, trošku víc pozornosti a trošku víc zájmu, tak oni najednou začnou tak jako rozkvétat a dostávat barvy a najednou nás ta úplně jednoduchá věc pohltí naplno a zkoumáme dotek, zkoumáme vůně, zkoumáme tvary. K tomu se vynořují různý vzpomínky na to, zážitky s rozinkama a tak dále a tak dále. Tak tohle může být vlastně cesta, jak no, jak někdy to, co je vlastně takový jako obyčejný, nezajímavý nebo šedivý, tak jak v tom najít něco, co nás probudí.
0: Když vás poslouchám, tak mi to úplně evokuje to, jak Ježíš říkal, aby se lidé učili od dětí, že jim patří nebeské království. A přijde mi, že děti jsou přesně jako tím prototypem toho žít tady a teď, že když půjdu s dítětem na procházku, tak velmi pravděpodobně ho do 3 metrů zaujme něco, u čeho se zastaví a co bude naplno zkoumat, a já bych to úplně minula, protože by to vůbec nedosáhlo schopnosti, aby se to v nějakým způsobem dotklo mého vnitřního světa. Je to tak? Je to v něčem takové vracení se k tomu, co dělají děti?
1: No, vracet se k zájmu, vracet se k údivu, nechávat si věcma oslovit, to je strašně důležitý. Když tady vlastně mluvíme o křesťanství, o buddhismu, tak jeden zenový mistr Shoryu Suzuki tak má hezkou knížku, která vyšla i v češtině, jmenuje se Zenová mysl, mysl začátečníka, a on tam právě říká, v té mysli začátečníka je spousta možností, zatímco v té mysli toho profesionála už ty možnosti vlastně chybí. Takže to, o co pak jde, tak je právě probouzet tu mysl začátečníka, takovou tu mysl, která se dívá na věci poprvé, jako kdybychom je neznali, jo? Jako kdybychom tu rozinku nikdy neviděli, a což ten konkrétní exemplář jsme pravděpodobně opravdu nikdy neviděli, nikdy se s ním nepotkali. A stejně tak ta chuť je vlastně taky vždycky úplně jedinečná, neopakovatelná. Tak, no, tak to je vlastně něco, co jde podobným směrem. No. Taková dětská mysl, zvídavá mysl, nebo to můžeme říkat mysl začátečníka.
0: Jeden z těch důvodů, proč jsem vás poprosila o rozhovor, byla právě ta vaše zkušenost, která mluví o tom spojování křesťanství a buddhismu. Já bych vás vlastně ráda poprosila, jestli byste nám to nemohl vyprávět od začátku. Mně se moc líbilo to vaše, zaujalo mě křesťanství a buddhismus, a pak jsem zjistil, že to jde spojit. Tak čím vás zaujalo křesťanství a čím buddhismus?
1: Křesťanství je tradice, ve které já jsem v nějaký míře vyrostl. Takže cítím, že vlastně tam mám kořeny. Jednak jak v křesťanství samotným, tak vnímám i to, že ta naše západní společnost tím křesťanským smýšlením nebo hodnotami tak je vlastně tak nějak jako neoddělitelně prorostla. A že to tak nějak sobě máme. A pro mě asi vždycky takový jako klíčový prvky křesťanství tak byly na jedné straně nějaká jako důvěra v to, že ten svět a život je dobrý, že tady je něco většího, co nás přesahuje, překračuje, co to tak jako drží dohromady, čemu můžeme říkat Bůh, čemu můžeme říkat láska. A na druhé straně, že jsme tady my jako što jedineční bytosti, který tady zase mají nějaké svoje místo a svoji cestu. A mezi tím se děje vztah. Tak to byly takový asi vždycky dva pilíře, ke kterým jsem se znovu a znovu vracel a který mi připadají podstatný v tomhletom našem křesťanském dědictví, ať už kulturním nebo vyloženě náboženským. To byla vlastně jedna nějaká taková jako jeden směr, jeden pohled, a vedle toho jsem hledal jsem cestu, jak možná dojít takovým jako většímu vnitřnímu klidu nebo trvalější spokojenosti, nebo jak vlastně dokázat ten život vnímat plně, právě s tou jako čistou, svěží pozorností a myslí. A tímhle způsobem jsem se setkal s meditací, a nejprve jsem se s ní setkal vlastně v té formě buddhistický, takže když bych to vzal úplně historicky, chronologicky, tak někdy před 14 lety, tak jsem se vlastně tak zčista jasna čirou náhodou objevil na takovým desetidenním buddhistickým meditačním ústraní, kde jsme denně 10-11 hodin vlastně meditovali. Tak to byl takový jako velmi intenzivní začátek, který mě osobně velmi, velmi oslovil, a od té doby mi tak meditace zůstala a dál mě vlastně provázela až do toho bodu, kdy vlastně já dneska taky zase provázím meditací druhé. Takže tam já jsem našel především takovou jako metodu nebo nástroj, jak vlastně pracovat se sebou a jak i tu nakonec i tu křesťanskou zkušenost vlastně prohlubovat. Jak se dokázat víc stišit, sklidnit, zjemnit to vnímání a tím zase se nějak dotýkat právě víc ty hlubiny bytí a blízkosti a důvěry v to, že ten život je dobrý a že jsme tady vítaní. A že jsme tady dobře. Takže v tomhle se vlastně ty dvě věci na jedné straně, nebo ty dvě tradice na jedné straně tak jako podporovaly, prohlubovaly, a zároveň samozřejmě to křesťanské vidění světa od toho buddhistického vidění světa se v řadě věcí vlastně velmi taky zase liší a odlišuje, takže nějak tak jako pospojovat do jednoho celku tyhle dvě tradice není úplně snadný a možná to nakonec ani není úplně potřeba, ale mě pak na této další cestě tak jsem se vlastně začal najednou víc setkávat s tím, že v křesťanství samotným najdeme dneska už řadu škol, řadu tradic křesťanské meditace nebo křesťanské kontemplace, které mají velmi vlastně, já jsem potkal takhle u těch buddhistů, školy, které často taky tu inspiraci vlastně čerpají z východu, ale předávají zase v tom západním křesťanským hávu a slovníků a tak. No a to mi vlastně přišlo velice zajímavý, až takový nějaký pomyslný vrchol téhle mojí cesty, tak bylo, když jsem během studií v Německu zjistil, že existují mniši, křesťanští mniši, kněží, kteří zároveň jsou také zenovými mistry. Takže v sobě tyhle dvě tradice spojují a tyhle dvě tradice vlastně reprezentují v tom svém životě, tak v jednu chvíli sedí v meditační místnosti a na tom místě, kde sedí ten zenový mistr a mluví tím zenovým slovníkem a sedí v meditaci a za pár minut tak už zase sedí a celebruje mši třeba. Takže se tak jako pohybují mezi těma dvěmi světy. Tak to mi přišlo vždycky velmi, velmi vlastně zajímavý, tahle ta otázka, jak je vlastně možné být tak jako příslušníkem dvou světů, který na jednu stranu k sobě mají hodně daleko a na druhou stranu něčem zase velmi blízko.
0: Vy sám jste to vyjádřil, že jsou přece místa, kde ty světy jsou od sebe opravdu vzdálené myšlenkově nebo i obsahově, zaměřením, směřováním. Jak vy sám osobně to vnímáte? Dokážete ty světy propojovat, anebo tam vnímáte spíš to, jde to vedle sebe, může se to obohacovat, ale nejde to spojit?
1: Já to vnímám jako takový jako dynamický proces, který se vyvíjí a proměňuje. Asi kdybychom tenhle rozhovor dělali třeba před 5 lety, tak bych měl tendenci říct, ano, dá se to spojit, jo, to jádro je vlastně jedno a to, k čemu ty tradice směřují, tak vlastně taky jedno. Což dneska bych řekl, že ano, myslím si, že to tak je a že to je pravda, ale zároveň bych daleko víc kladl důraz na to, že pokud se člověk, tady západní člověk nebo křesťan ponoří do zenu nebo do buddhistické meditace nebo do buddhismu právě víc než jenom tím způsobem, že se věnuje meditaci, jakožto nějaký cestě, jak právě jako sklidnit svoji mysl, svoje nitro a dosahovat většího ticha uvnitř. Tak pokud člověk jde dál a začne se tou tradicí skutečně zabývat se jejím jazykem a symboly, který používá a má ochotu doopravdy do ní vlastně vstoupit, tak tam nás vlastně čeká jiný svět. Tam nás čeká jiný svět, který není prostě stoprocentně převoditelný. Není to takový, že bychom si ty jednotlivé prvky jako v nějakém slovníku dali vedle sebe a zjistili, aha, ono se to rovná, akorát oni tomu říkají jinak. Je vlastně ten jazyk samotný, křesťanský, buddhistický, tak je odlišný a nabízí odlišnou zkušenost do světa. Podobně možná, jako se to děje i v těch normálních jazycích. Ten jazyk není jenom něco, čím mluvíme a vyjadřujeme to též, ale čím tak nějak jsme hluboce prostoupení a ten svět se nám ukazuje podle toho, jakým jazykem mluvíme. Takže v tom si myslím, že pokud do té tradice člověk doopravdy jako hluboce vstoupí, tak se mu tam ukazují jako různý světy, dva různý světy, dva odlišní světy. Což ale neznamená, že je potřeba, nebo že by bylo potřeba si pak teda buď říct, tak budu jenom v jednom světě, nebo se je snažit nějak jako právě převíst jeden na druhý. To by byla vlastně škoda, protože bychom jako ztratili tu možnost obohacení vzájemného, ale že je možný být vlastně v obou těch světech. Nebo tak jako stát někde možná mezi nimi, přecházet mezi nimi a čerpat z obou. A já vlastně jsem se pak rozhodl i dělat disertaci, doktorskou práci, zaměřenou právě na tohleto téma, na to propojení křesťanství a zen buddhismu a měl jsem řadu rozhovorů takhle s lidma, kteří se v těch tradicích obou nějak pohybují a obě jsou pro ně důležité a sobou nějak čerpají a tam se tak jako ukázalo, že opravdu ta nějaká varianta toho, že člověk jako obývá oba ty světy a je v obou těch tradicích přítomný, tak existuje a může být vlastně velmi, velmi zajímavá a velmi obohacující Přestože ne úplně snadná, protože samozřejmě se tam objevují různý pnutí, pochybnosti, nejasnosti a tak.
0: Celou dobu, co vás poslouchám, tak si vybavuju pohádku Pyšná princezna, kdy v jednom tom království bylo zakázáno zpívat a Švec vždycky běhal přes hranice do toho druhého království, aby teda si mohl zaspívat. A zase se vrátil do toho svého. A říkám si, přesně když jste zmínil to pnutí, tak to bylo to, co vlastně ve mně nějakým způsobem pořád vzbuzuje ten otazník. Takové to, jestli to bytí ve dvou světech sebou tohleto pnutí nenese, jestli náhodou člověk jako vnitřně sám o sobě tak, jak je ustrojen pro možná svoje bezpečí nebo klid nebo zakotvení, nepotřebuje zvolit jenom jedno místo, aby právě nemusel běhat do toho sousedního království a zpívat za hranicemi jinak než v té zemi, kde bydlí.
1: Jo, jo. Já myslím, že určitě. Zase, když bychom se pak podívali na to, nebo když já právě se takhle v těch rozhovorech ptám na to, jak se to těm lidem stalo, že jsou v těch dvou světech, tak zase zatím najdeme často nějaký osobní příběh. Osobní příběh, který typicky v sobě obsahuje jako podobné zkušenosti. Jedna z těch zkušeností byla třeba ta, že jim v té jedné tradici, to znamená teda v křesťanství, protože to byla často ta výchozí tradice, že jim tam bylo těsno, že jim to tam bylo vlastně malý a že hledali něco dál, něco víc. Potřebovali udělat krok někam dál. Na téhle cestě se potkali pak se zen buddhismem a tam vlastně pro sebe našli něco, co v tom křesťanství nenacházeli. Někdy zase díky tomu, že právě se takhle člověk potká s tou jinou tradicí a najednou se na ty věci podívá, trošku z jiného úhlu, z jiné perspektivy, tak najednou zase objeví třeba i v té své původní tradici nějaký vlastně nový poklady, nebo si začne všímat jiných prvků, nebo najednou si možná uvědomí, že ale tam je něco strašně důležitého, co tady třeba chybí. A v podstatě takováhle byla i ta moje zkušenost trošku, že já jsem tak jako hledal něco praktického, nějakou praktickou metodu, praktický nástroj, který jsem v tom buddhismu našel a pak zase díky tomu, že tam jsem našel něco takového, tak jsem zjistil, že aha, ale my to tam taky máme, to křesťanství. Ono tam taky existuje, nějaké jako varianty a je to zajímavé. Takže často je to opravdu výsledkem nějakého osobního příběhu, ve kterém může být to, že ta jedna tradice je člověku příliš těsná, nebo tam má různý nějaké pochybnosti, nejasnosti a toho vede k dalšímu hledání. Nebo to taky může být to, že vlastně udělá velmi špatnou zkušenost s tou tradicí a rozhodne se jí opustit, vlastně se od ní tak jako odříznout. A pak je nějaký období, kdy je třeba v té jiné tradici, ale po nějakém čase zas i přes tu prohlubovanou zkušenost tou jinou tradicí, tak najednou zase získá zájem a chuť se tak jako vrátit, často se vrátit ke svým kořenům. A děje se tam zase takový jako opětovný návrat. Takže ty pohyby mezi těmi světy můžou být takový jako klikatý v průběhu času, tak to může být tak, že člověk se zastavuje spíš víc v tom jednom světě nebo v tom druhém, nebo ho to může dovést k tomu, že najednou pro něj oba ty světy jsou jako důležitý a podstatný.
0: Mě velice zaujalo, když jsem se vás ptala na to, co vám připadá na křesťanství a buddhismu obohacující, tak jste říkal, že mezi člověkem a tím, co můžeme označit jako Bůh, existuje vztah. To vlastně lidé moc často neříkají, i ti, kteří nějakým způsobem ke křesťanství přičichnou a něco o něm ví, tak přece jenom jako mluvit o tom, že je možné mít vztah s Bohem, je už něco, co je vlastně osobní, co je hodně hluboké. A tak by mě zajímalo, jestli byste dneska uměl říct, k čemu, jak vás obohatil buddhismus, buddhistická meditace v tom vztahu, jestli tady to ale je pravda, jestli to tak je, že váš vztah s Bohem byl skrze tohle nějak obohacen?
1: Já bych řekl, že ten vztah s Bohem nebo se životem, já to jako vnímám takovým jako široký perspektivy, jo? Že ten Bůh není nějaká postava, která se jednou za rok někde zjeví a něco nám řekne, ale že k nám tak jako promluvá skrz různý setkání, skrz různý okamžiky, lidi, se kterými se potkáváme, skrz věci, které nás jako oslovují, zaujmou a nějak zase jako utváří nějakou naši další cestu a tak. Tak tenhle vztah mi meditace, zejména meditace teda, jako pomohla velmi, velmi prohloubit v tom, že my, abychom mohli vnímat, abychom mohli tak jako líp naslouchat a vidět to, co je v tom životě důležitý a být jako v kontaktu s tou jako hlubinou toho života, tak my se potřebujeme v první řadě trošku stišit a trošku sklidnit, protože jinak ta naše mysl je taková hodně rozbouřená a neklidná a pořád se tam objevují nějaké myšlenky a představy a koncepty. A to, co vlastně potřebujeme, tak je se právě jako trošku sklidnit, stišit, zpřítomnit a v tu chvíli najednou ta naše pozornost začne být taková jako jemnější a vnímavější a citlivější. Takže pak jako daleko líp dokážeme vnímat to, co je pro nás dobrý, důležitý. Dokážeme daleko líp vnímat to, co potřebují lidé kolem nás. A možná dokážeme taky daleko líp vnímat a vidět, kam tak jako vede ta naše osobní cesta, kam nás to volá, kam nás to táhne. Takže tohle je pro mě naprosto jako neodmyslitelná část nějakého mýho, když to tak řeknu, duchovního života, jak vlastně pečovat o tuhletu kvalitu té naší pozornosti nebo schopnosti se otevřít, vnímat a naslouchat bez nějakých tady našich zmatků v mysli a předsudků a právě s tou takovou jako dětskou otevřeností nebo s tou myslí začátečníka.
0: Šimone, co vám dává naději do každého dne?
1: No, první, co mě napadlo, tak byly vztahy. Takže asi to, že tady nejsem sám na tom světě.
0: Tak tohle byl Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí, coach mindfulness a člověk, který ukazuje, že cesta křesťanství a buddhismu nemusí jít úplně mimo běžně. Šimone, děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
1: Taky děkuji moc za rozhovor, ať se drží.

Hosté pořadu Zákoutí nevycházejí jen z křesťanské tradice. Jejich východiska i směřování jsou často širší. Příběh dalšího hosta nás čeká v neděli v 18 hodin 30 minut. Bude jim dirigent Ondřej Olos.

Půlnoc předělí sobotní a nedělní den. S tímto předělem je spojená také výměna moderátorů ve studiu Rádia 7. Za dnešní možnost být s vámi děkuje Kuba Lofítek. Vám všem, kteří se chystáte ulehnout, přeji odpočinkovou noc a vás, které čeká spánek o něco později, zvu k nočním reprízám vybraných pořadů. Buďte s Bohem.

platy. Dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá krev. A já vím,

Je krátce po půlnoci, vstoupili jsme do nového dne. Je neděle 24. května a na Rádiu 7, které posloucháte, začíná noční program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Jak bude vypadat? Asi takto. Ježíšovo proměnění nahoře překvapilo i samotné učedníky. Pohled na boží slávu a návaznost díla Ježíšova a starozákonních proroků rozebírá v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura s Jáchymem Gondášem ve 12:15. Sebelítost v sobě skrývá velké nebezpečí. Sami sebe díky ní uzavíráme do izolace a stavíme mezi sebe a druhé vysoké překážky. To neříká nic o tom, kdo za zranění může, ani to nepřekrývá potřebu danou věc skutečně řešit. Jen je potřeba tohle nenápadné vězení opustit. A všichni asi víme, že to někdy není vůbec jednoduché. Skoro nepochopitelně si v něm totiž lze i libovat. Jak pracovat s litováním samých sebe, zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v klíčovém slově v 1:00. Předposlední zamyšlení laické kazatelky Ingrid Hrubé v relaci Základy bude věnováno tématům naděje a věčného života. Poslechnout si ho můžete ve 3:45. Jaké místo zaujímá v životě křesťana umění? A co to vlastně umění je? A co už uměním není? Na souvislosti křesťanství a umění se ptal v roce 2003 výtvarníka a sociálního pracovníka Jana Bárty Petr Plaňanský. Reprízu rozhovoru nabízí pořad Poklady z archivu ve 3:00. Hudební skupina Otcovi děti dnes již neexistuje, ale v 90. letech minulého století určovala směr soudobé křesťanské muziky. Písně z jejich dvou alb Mezi nebem a zemí a Noc a den připomenou písničky z archivu od 16:00. Když se dnes odhodláme mluvit o své víře, riskujeme tak maximálně malý posměch. Nic víc nám nehrozí. Ale byly časy, a v historii jich nebylo málo, kdy říct něco takového znamenalo rozsudek smrti. I dnes jsou země, kde takové nebezpečí je. Co dává lidem v podobných situacích odvahu o své víře mluvit? O 16:30 zveme k poslechu další úvahy z cyklu o církvi, který připravil kazatel církve bratrské Roman Toušek. Kde se v události Ježíšova na nebe vstoupení skrývá židovský obraz Mesiáše? A co znamená hebrejské slovo oběť doslova? Jak to spolu souvisí? Připojte se k modlitbám podle Bible ve 17:45 k objevování židovských kořenů naší víry. Těší se na vás Dana Kenningová. Příjemný poslech.

Po následující písničce se s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem vydáme do Markova evangelia. Čeká nás pořad Ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme probírat opět Markovo evangelium. V našem rozhlasovém seriálu probíráme tento biblický text s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem. A Jáchym Gondáš je naším hostem i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 9. kapitole. 9. kapitola líčí především proměnění nahoře a potom ještě spoustu dalších událostí. Jáchyme, ale my bychom si měli nejprve říci, na co navazuje.
1: Četli jsme vlastně vyprávění bezprostředně předcházející, vyprávění o tom, jak Ježíš nejdříve nasytil velký zástup, ale potom se opakovaně setkával s nedověrou svých učedníků, s tím, že nejsou vlastně připraveni a schopni převzít zodpovědnost také za to, že by měli mít podíl na Ježíšově jednání, stávají se vlastně takovými pasivními účastníky toho, co se děje, ustrašenými o svou budoucnost. A potom na to navazovali krátké úseky, ve kterých zaprvé Ježíš uzdravoval tam muže, který byl slepý. To je velmi důležitý motiv, protože nás odkazuje k porozumění, k tomu pochopení, kdo Ježíš vlastně je. A potom příběhy, které nějakým způsobem souvisí s Ježíšovou cestou, s tím, že součástí Ježíšovy cesty je také utrpení. Na jednu stranu přichází Petrovo vyznání, učedník Petr vyznává, že Ježíš je Kristus. V 8. kapitole je to tak vůbec vlastně poprvé v evangeliu, poprvé zazní naplno toto vyznání od někoho z toho okruhu Ježíšových blízkých. Ale zároveň Petr, ten samý Petr, odmítá představu toho, že by Ježíšova cesta, to Ježíšovo mesiášství, kristovství mělo zahrnovat v sobě také utrpení na kříži, že by v sobě mělo zahrnovat také pronásledování, bolest. To Petr odmítá.
0: A je Ježíšem nazván satanem a je mu řečeno, že jeho smýšlení není z Boha, ale z člověka.
1: Právě tento výrok můžeme chápat různě. Buď je tím satanem sám Petr, pak je to velmi tvrdé, nebo je to možná něco, co z Petra mluví. A to můžeme vnímat velmi silně, protože není to vždycky tak, že člověk sám se stává tím nejhorším nepřítelem, ale něco v nás, nějaká síla, která s námi pohybuje, která si nás přivlastňuje. Já třeba to vnímám víc tak, že Ježíš oslovuje tady nějakou moc, která Petra začíná ovládat. A tou mocí je právě strach, strach z utrpení, odmítnutí bolesti na jedné straně a na druhé straně touha pomoci, po bezpečí, po síle, která by dokázala člověka zachraňovat v každé situaci a po takovém triumfálním pojetí Ježíšova kristovství. A obě dvě podoby toho pokušení Ježíš odmítá.
0: No a toto odmítnutí vyvrcholí na konci 8. kapitoly, kde Ježíš mluví o tom, že kdo chce jít za ním, tak musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat jej.
1: A je to vlastně takové nejhlubší místo toho textu. Jako když sestupujeme z nějakého kopce, tak se blíží určitá bolest, určitá temnota, o které možná nechceme tolik slyšet a nechceme o ní mluvit, ale která je v evangeliu přítomná. A Ježíš přivede své učedníky a i nás jako čtenáře evangelia až k tomuto místu, kdy začne mluvit o kříži, o tom, že není vlastně jiná cesta než cesta kříže. Proto je právě také důležité, jaký text na to navazuje, a to je to naše dnešní čtení Ježíšovo proměnění nahoře, kdy naopak přichází výstup zjevení Boží slávy v Ježíši a vlastně takový protitón. A po něm zase docela logicky sestup dolů, který s tím souvisí.
0: Ještě předtím, než budeme číst událost proměnění nahoře, bychom si měli připomenout poslední verš 8. kapitoly, ve kterém Ježíš říká, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Syn člověka je zde Ježíš a syn člověka přijde ve slávě svého otce.
1: Je to docela logický výhled k tomu, co zatím ještě není, nebo není to plně viditelné a přichází to. Ukazuje tady v tomto místě Ježíš, že vlastně to, co se děje v našem životě, v tom každodenním, v tom úplně obyčejném životě, který třeba ani nevnímáme jako nějak podstatný, souvisí s tím koncem času, s tou plností a nejde to od sebe oddělit. Proto tak často ty eschatologické výroky, které v Novém zákonu máme, souvisí bezprostředně s tím jednáním a s naším životem, s tím, co děláme tady. I v tuto chvíli je to docela důležitý výrok, protože to, co bude následovat, to je také takový průhled do budoucnosti. Je to vlastně nějaký moment, ve kterém se ta plnost, nadcházející budoucí plnost, zjevuje v tom našem čase. To takové otevřené okno k tomu, co nás teprve čeká. A to musíme vnímat jako ten kontext celého Ježíšova proměnění a celé té události, protože není to věc, v které by se dalo setrvat v tuto chvíli, ale je to věc, o které je dobré vědět, přímo nutné vědět, aby naše víra získala určitou jistotu a určitou pevnost.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu 9. kapitola Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme si prvních 13 veršů této kapitoly. Řekl jim také: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo. A společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. A vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? Řekli jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Celá ta pasáž, kterou jsme teď četli, začíná slovy Ježíšovými: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Jáchyme, někdy je možno slyšet tady o tomto textu, že se zde Ježíš prostě zmýlil.
1: Nevím, jestli je správné mluvit o tom mýlení, ale každopádně je to pro nás užitečný text z toho hlediska, že ukazuje, že je zasazený v určitém čase a v určitém kontextu. Někdy trošku se nám stává, že se snažíme ty biblické texty úplně vytrhnout z toho prostoru, ve kterém žili, ve kterém dýchali, a udělat z nich takovou jako univerzální baseballovou pálku, kterou budeme moct prostě zatloukat hřebíky a tu a tam někoho vyplatit, když to bude potřeba, takový prostě univerzální nástroj. A právě to místo, které jsme teď slyšeli, a vůbec ty verše, které do toho nezapadají, tak nám brání v tom. Z toho hlediska si myslím, že to je text živý, že to není verš, o kterém si můžeme říct, je to chyba, je to prostě Ježíšovo nedorozumění, je to nějaké očekávání, které se nepotvrdilo a tím je to už uzavřené, ale že právě to místo je pro nás důležité v tom, že nám znemožňuje opomenout ten kontext těch biblických veršů. Myslím, že to je velmi cenné právě na těch místech, která z nějakého důvodu nechápeme nebo jim nerozumíme. Nebo se nám zdají jako, dejme tomu, časem opotřebovaná. Takže máme tendenci ta místa pominout a věnovat se tomu, co se nám zdá, že je živé. Myslím, že právě těm místům musíme věnovat větší pozornost, protože to něco signalizuje. Je jasné, že tady i v souvislosti s tím ostatním textem působí ten verš trochu neústrojně. Není úplně zřejmé, jestli by měl patřit k té 8. nebo k 9. kapitole. To místo na tom rozhraní je nápadné. A když se díváme, jak to začíná, řekl jim také, tak vidíme, že to spíš navazuje na ten předchozí text. Přesto to bylo vtěleno do 9. kapitoly jako její začátek. Nevíme, kam s ním, a nevíme to už dlouho, kam s tím veršem. Je to vidět, že už dlouho nás to trápí. A za takové podvratné, takové subverzivní verše v písmu jsem hrozně rád, protože nám znemožňují ho prostě zneužívat.
0: No dobrá, ale tak podívejme se na to, co říká. Ježíš zde slavnostně vyhlašuje, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Předně asi tedy, co znamená Boží království přicházející v moci?
1: To je celá správná otázka, protože je to otázka po bez významu Ježíšova jednání za jeho života. My se můžeme ptát, jestli Ježíš jenom něco ohlašuje, co teprve má přijít a čeho on je jenom nějakým zvěstovatelem, anebo jestli to reprezentuje už živě svým jednáním v přítomnosti, jestli to zpřítomňuje v tomto světě. Víme, že ani jedno, ani druhé úplně plně nestačí, nemůžeme říct jenom to, nebo naopak ten opak. Ježíš Boží království reprezentuje svým jednáním, ne, že ho jenom ohlašuje, ne, že ho jenom slibuje, ale on ho realizuje v tomto světě, přináší ho, ale zároveň víme, že ještě stále na něco čekáme. A proto to zahlížení Božího království přicházejícího v moci může souviset i s jeho osobou a můžeme si takto pomoct toho verše. Můžeme to vnímat tak, že to není očekávání konce času, ale očekávání té mesiášské doby, která právě v Kristu nastává. Jako kdyby říkal Ježíš na tomto místě, některým z vás se otevřou oči a porozumí tomu, že už je to tady. Na druhou stranu, to, že ti svatopisci, kteří psali ty novozákonní texty, vlastně do jednoho velmi intenzivně očekávali brzký konec světa, brzký příchod Božího království v plnosti, a to i ti, kteří byli střízlivější v té věci a radili k takové obezřetnosti a opatrnosti, tak to víme. Víme, že to očekávání bylo silné, že to bylo něco živého a že církev se musela v těch prvních staletích velmi vyrovnávat s tím, že biblické texty vytvořily určité vákuum, které nebylo naplněno potom. A myslím, že předtím by nebylo dobré uhnout a je dobré nechat to zaznít tam, kde to v těch textech se objevuje a je potřeba znova přemýšlet, kde a jak se tedy ta Boží moc realizuje, když nepřišla tak, jak jsme ji čekali, nebo neobjevila se v takové podobě, v jaké ji čekala církev.
0: Profesor Pokorný říká, že pokud se zde Ježíš zmýlil, že mýlka přeci není hřích, že zmýlit se je lidské a Ježíš byl člověk.
1: To samozřejmě před námi otevírá velkou otázku, velké téma, velmi náročné téma, a to sice Ježíšovi vševědoucnosti, jeho moci, hranic jeho moci. A tady narážíme na to, že velká část tradice, kterou nemůžeme prohlásit za nelegitimní, ale patří k křesťanské tradici, patří i k biblické tradici, vidí Ježíše jako toho, kdo ví a kdo může a kdo předjímá to, co bude, a předjímá to v plnosti. Není člověkem v tom slova smyslu, že by byl nevědomí o té budoucnosti. Ale zároveň jsou jiné texty a jiné tradice, které akcentují spíš Ježíšovo lidství. Marek patří k těm autorům, kteří nejvíc zdůrazní Ježíšovo lidství. A proto je asi na místě nechat tady Ježíše jako toho, který je také v očekávání a úplně nevidí, úplně neví přesně, kam to očekávání směřuje. Protože jeho postojem není postoj absolutního vládce, ale absolutní víry. A ta víra zase je, jak jsme už několikrát říkali při těch našich setkáních, je něco, co je prázdné, co nemá obsah. Ježíš nemá obsah konkrétní, ale jeho víra je v očekávání toho, čím ji Pán Bůh naplní. Je to poslušnost. A v tom slova smyslu si může dovolit nechávat se naplnit z Boží strany něčím jiným, než co on by chtěl nebo co on by plánoval.
0: Následuje scéna proměnění Ježíše nahoře. Ježíš sebou bere pouze tři ze svých učedníků, Petra, Jakuba a Jana. Vychází na vysokou horu, kde jsou sami, a tam je proměněn před jejich očima. Ta proměna je zde popsána především vizuálně. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Čili Marek zde zdůrazňuje jakousi nadpřirozenost té bělosti. A objevují se zde ještě Eliáš a Mojžíš, kteří rozmlouvají s Ježíšem. Co to je za proměnění? Do jakého stavu se zde Ježíš dostal?
1: V tomto textu se dostáváme do místa, kde Marek začíná popisovat a mluvit a psát jiným způsobem než předtím. Vlastně je to, můžeme říct, trochu jiný žánr, než na co jsme si zatím u Marka zvykli. To jeho vyprávění bylo poměrně strohé, suché, jednoduché a tady najednou Marek používá takové velké množství různých náznaků a symbolických odkazů, které nám ukazují do Starého zákona, že je potřeba opravdu zbystřit pozornost a věnovat velkou pozornost každému detailu. Abychom pochopili, co se nahoře proměnění vlastně stalo, tak jsou všechny ty náznaky důležité. Tím prvním, který si můžeme všimnout, je to určení času. Není vůbec obvyklé, že v novozákonních textech se setkáváme s takto přesným určením času, protože to většinou nehraje žádnou roli. Když se takové označení přesného času, jako tady po 6 dnech, objevuje, tak to má určitě nějaký význam. A nás to upomene na to, že 6 dní je právě doba, ve které Hospodin tvořil svět, 7. den je dnem odpočinku, to znamená, nastává nějaký jiný čas, čas oddělený. A zároveň víme, že den odpočinku není jenom nějakým oddechnutím si od práce, ale že je opravdu takovým výhledem k tomu, co nás čeká. Že to je předzvěst toho budoucího, předzvěst odpočinutí. A proto i ten výjev, který se v tomto místě odehrává, je takovým výhledem k tomu, co nás čeká, co čeká toto stvoření. Je to vlastně taková ukázka toho, na co se můžeme připravovat, v co můžeme doufat. To už je první signál. Zároveň ta informace nás vede do kontextu starozákonního, který nám pomáhá pochopit, na co vlastně tady Marek naráží. Velmi podobný příběh najdeme v knize Exodus, kde čteme o tom, jak Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj, a doslova tam čteme, oblak jí přikrýval po 6 dní, 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše a on vstoupil do prostřed oblaku. To je jasný náznak toho, že ten výstup nahoru v 7. dni se tady opakuje a že máme mít na mysli horu Sinaj, máme mít na mysli Mojžíše a že to, co se tady odehrává, je nějakou odpovědí nebo nějak souvisí s tou Mojžíšovou cestou nahoru. Druhý velmi důležitý náznak. A co je dál pro nás podstatné, je také ta skupina těch, kteří na tu horu vystupují. Ona je nějakým způsobem limitovaná. Na jednu stranu není to jeden učedník, není to ani Ježíš sám a není to ani jenom doprovod jednoho člověka. Tam by samozřejmě nás to svádělo k představě, že to byla nějaká vidina, že to byla nějaká vize duchovní a že je to něco, co se týká individuální víry člověka v Boha. Ale ta trojice, Petr, Jakub a Jan, se objevuje velmi často v těch situacích, kdy Marek popisuje, že se učedníci někam vydali s Ježíšem, zmiňuje právě tyto tři. Myslím, že to není proto, že to byly tak důležité postavy v tom okruhu učedníků, ale také proto, aby zdůraznil, že to je vlastně společenství. Na tu horu vystupuje společenství. Není to jeden člověk, je to společenství církve. Můžeme domyslet do důsledku. Ale je to společenství intimní, je to společenství nenápadné, neveliké. To na druhou stranu nám ukazuje, že stejně jak to není Ježíšovo promění, není nějaká vize jednotlivce, výjimečně nadaného nebo výjimečně obdarovaného, tak stejně tak to není žádná davová psychóza. Není to něco, co by to společenství velké, nějaký zástup na stadionu v sobě vybičoval a měl tam nějaký zážitek. Ale že se to týká společenství v té malé, drobné intimitě, tak jak ho známe z písma, jsou to ty 2 neb 3, kde je Kristus uprostřed mezi nimi. To všechno jsou náznaky, které nám už ukazují, co můžeme čekat, jak můžeme rozumět tomu, co tam uvidíme. To, že Ježíš tak nadpozemsky září v tom výjevu, je vlastně na jednu stranu něco, co se nám popisuje jako to, co je k vidění. Na druhou stranu už víme a chápeme, že to záření, že to nadpozemská běloba záře, že to je něco, co vlastně zahaluje. Je to stejné, jako když Hospodin je zahalen mrákotou a oblakem, tak i tady ta záře vlastně nám znemožňuje vidět to, co je za ní, to, co je v ní, to, co je skryto. To znamená, není to žádné nakukování Pánu Bohu pod pokličku, ale je to zjevení svatosti, setkání se svatostí, se všitou její zahaleností a se všitou její bezprostřední nedotknutelností. A zase nám to připomene Mojžíše, který když se stupoval potom z hory Sinaj, tak se na něho a jeho souvěrci nemohli ani podívat, protože jeho tvář tak zářila s tím setkáním s Hospodinem, že se jí ulekli. Z toho jsou všechny ty známé výjevy, kdy vidíme Mojžíše z rohy, které právě v jednom z těch překladů vlastně ty rohy jsou ta záře tého tváře. To znamená, to, co se tady děje, je určitý výhled. Učedníkům je poskytnutý výhled k tomu, co bude, protože to je nějak důležité pro jejich víru. zjevuje se tady to, co bylo dlouho skryté. Ježíš všechny umlčoval, říkal, nemluvte o tom, kdo jsem, a najednou to můžeme aspoň na chvíli vidět. To by nám mělo dodat odvahu, to by nám mělo dodat sebejistotu pro naši víru. A otázkou je, jestli se to děje. Odpovědí na to je právě ten následující text.
0: Proč je zde Eliáš a Mojžíš?
1: Je to zase důležitá společnost, která nese zaprvé eschatologický význam. Vidíme, že jsou to ty nejdůležitější postavy židovské, které vlastně se mají navracet v tom posledním čase. A zároveň vidíme, že to je společnost, která zasazuje Ježíše do kontextu. Pro Marka to je důležité ukázat, že Ježíš patří do té souvislosti starozákonních příběhů, že je součástí celého toho velkého příběhu vykoupení, který se započíná už ve Starém zákoně. To znamená, není to izolovaná postava, která by od nich byla oddělená. Vidíme, že učedníci ale stojí před tím velmi překvapení, na jednu stranu v radosti, na jednu stranu v bázni, a chtěli by nějakým způsobem ten okamžik zastavit, chtěli by v něm setrvat, a to není možné, protože týden má 7 dní a nejenom ten 7. a je vždycky znova nutné vrátit se zpátky, sestoupit dolů, sestoupit zase do toho údolí, a to je to místo našeho života. To místo našeho života není nikdy na vrcholku, ale je to vždycky v údolí, do kterého musíme znovu sestupovat a tam prožívat svůj život.
0: Ale ještě před tím sestupem zaznívá hlas z oblaku: toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. A to neslyšíme v Markově evangeliu poprvé. Tato scéna nebo tento zvuk se už jednou ozval při Ježíšově křtu.
1: Je to vlastně jeden z těch silných motivů v Markovu evangeliu, který je tam poskrovnu, ale objevuje se v těch vypjatých okamžicích. Na začátku, uprostřed právě v tomto místě a na konci ve chvíli Ježíšova ukřižování. A je to opět hlas, který vlastně připomíná to, co nám bylo povězeno v samém počátku evangelia a co možná všechny ty události mohly nějakým způsobem překrýt. Je to hlas, který přichází z nebe, to znamená, není možné mu odebrat tu autoritu, ten dopad, který ten hlas má mít. Je to jednoznačně autoritativní výrok. A zároveň vidíme, že ta Ježíšova cesta se neodchýlila. Od svého počátku neodešla někam, Ježíš neodbočil. Je to vlastně určité potvrzení toho, že v průběhu celých těch předchozích 8 kapitol Ježíš se držel té cesty, na kterou byl Hospodinem vyslán, a že stále plní svůj úkol a že přesně tak, jak to vypadá, tak to i mělo vypadat a že to je cesta správná.
0: Když si ten výrok, který teď zaznívá z nebe, srovnáme s tím, který zazněl v 1. kapitole při líčení Ježíšova křtu, je zde rozdíl. V 1. kapitole je to hlas adresovaný přímo Ježíši. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Zatímco tady v 8. kapitole je hlas adresovaný učedníkům. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. V tom je velký rozdíl.
1: Je to výrazný posun a ostatně všechny tyto výroky, nejenom u Marka, ale i v ostatních evangeliích, je velmi zajímavé sledovat právě z tohoto hlediska, ke komu ten hlas zaznívá. Například v tom případě Ježíšova křtu se evangelisté v tom rozcházejí. Každý popisuje tu situaci trochu odlišně a tím dostává jiné zabarvení. Někdy to slyší Ježíš, někdy je to hlas, který zní, někdy o tom vydává někdo svědectví, že takový hlas zazněl a že ho slyšel. Ale v rámci Markova evangelia to je posun a vlastně vidíme, že ta trojice těch vyznání má ten vnitřní vývoj. Poprvé je to něco, co se týká bezprostředně Ježíše a je to určeno jemu. Po druhé je to něco, co je určeno možná učedníkům, ale pravděpodobně spíše všem, protože je to hlas, který nemá přesného adresáta, je určen každému, kdo ten výrok vlastně přečte, každému, kdo ho uslyší. A na konci zaznívá ten výrok jako vyznání, vyznání z úst člověka.
0: Tam to vyznává setník pod Ježíšovým křížem slovy: ten člověk byl opravdu syn Boží.
1: Takže vidíme, že ten vývoj je tam znatelný a že to vlastně ukazuje ten vnitřní záměr a tu vnitřní dynamiku Markova evangelia. To je to, co Marek chce, to je to, co Markovi jde, co chce dosáhnout. Aby na začátku to slovo, které před námi vystává jako informace, jako něco, k čemu nemusíme mít žádný osobní postoj, se stalo naším vyznáním.
0: Osmý verš říká, když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. A ta slava Ježíše samotného se také stala slavnými. To je takové vyznání, že stačí Ježíš.
1: Ono je to vlastně na jednu stranu potvrzení té významnosti a výlučnosti Ježíšovy role, která i u Marka v tom jeho civilním podání je nepopiratelná. Ježíš skutečně vystupuje jako postačující, jako ten, ke kterému není potřeba nic přidávat ani z minulosti a ani z budoucnosti. Zároveň to už signalizuje také ten návrat od té slávy, od toho společenství napříč věky k té docela konkrétní situaci, ve které stojíme. K tomu, že nemáme jiné opory, než je ten přítomný Ježíš, že nemáme jiné opory, než jsme my sami a náš život, naše ruce, to, co děláme, a začíná tím vlastně už ten sestup. Čili obě dvě ty roviny tam stojí pohromadě.

0: pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o prvních 13 verších 9. kapitoly Markova evangelia. Když učedníci s Ježíšem sestupovali z hory, tak jim Ježíš přikázal, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. A evangelista zde říká, to slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. Co to znamená?
1: Tady pro to místo je podle mého názoru velmi důležité, v jaké situaci se vlastně odehrává. Je to rozhovor, který přichází po tak velkém zážitku, po takovém velkém okamžiku významném. A je to vlastně rozhovor, který nějakým způsobem není dobrý pro vývoj té situace, protože, jak záhy uvidíme, dole pod kopcem se děje něco, u čeho by učedníci měli být, měl by u toho být Ježíš. Je tam nějaká aktuální nouze. A místo toho oni vlastně tráví svůj čas tím, že přemýšlejí, co to je vzkříšení z mrtvých. Jako kdyby ta podstata problému se přesunula z reality do nějaké teoretické roviny, do nějakého teoretického rozhovoru. Možná nám to trošku může připomenout ty muže, kteří přecházejí kolem zraněného v příkopě a mají plnou hlavu různých teologických myšlenek a možná konceptů kázání. A tak se už nedostává čas na to, aby se věnovali té nouzi, která je reálně přítomná. A myslím, že to je velmi důležitý spojovací most mezi právě Ježíšovým proměněním a mezi tím textem, který bezprostředně potom následuje, a to je to uzdravení posedlého chlapce. To znamená, spíš než jako pobídku k tomu, abychom se přidali k tomu rozhovoru a k tomu přemýšlení, si myslím, že v tomto místě je to naopak pobídka k tomu, abychom takové přemýšlení v tu chvíli nechali stranou a rozhlíželi se kolem sebe v té naší dnešní situaci, v té naší konkrétní situaci, v které jsme.
0: No ale přesto, tady učedníci vlastně už podruhé slyší o tom, že Ježíš vstane z mrtvých. On už v 8. kapitole přeci předpovídal své utrpení a mluvil tam o tom, že bude zavržen od starších, velekněží a zákonníků, že bude zabit a po třech dnech vstane z mrtvých. Zajímavé je, že když čteme scénu proměnění nahoře v Lukášově evangeliu, tak tam je vysloveně napsáno, že Eliáš s Mojžíšem rozmlouvají s Ježíšem na té hoře proměnění o utrpeních, která jej čekají v Jeruzalémě. Takže ten motiv bolesti, utrpení, konce a přitom ne konce, ten je s tou scénou proměnění nahoře nedílně spojen.
1: Je to důležitý protipol k tomu, co vlastně nahoře proměnění se děje, protože mohlo by to trošku vyvolat pocit, že takový výstup do výšin je ta podstata křesťanství, že to je vlastně podstata toho, co máme dělat, o co máme usilovat. Dostat se z těch pozemských těžkostí a z těch nesnází, které nás svazují někam nahoru a tam se odstnout právě v tom prostoru toho vidění a toho vidění dál a hloubš, než jsme zatím byli schopni. Ale zároveň tady se vrací ten motiv. Je ukázáno, že ta hora proměnění nemůže být bez kříže, nemůže být bez Ježíšova ukřižování, jeho smrti. Jedině tak může být vzkříšení, jedině tak může být vyvýšení Krista. A ta souvislost je důležitá. To, že učedníci úplně nerozumí tomu, co to znamená, co znamená takové vzkříšení, co si pod tím mají představit, to není nic zvláštního, protože to ukazuje, že to je myšlenka, která není vůbec obvyklá ani v tom židovském kontextu. Někdy máme pocit, že to tak prostě nějak patří k Bibli, ale když čteme Starý zákon, tak vidíme, že těch pohledů na to, jak to bude s člověkem vypadat po smrti, je tam celé spektrum a ta myšlenka tělesného vzkříšení rozhodně nepatří mezi ty nejvlivnější nebo ty nejzastoupenější. Naopak, častá je ta myšlenka blízká určitému materialistickému pohledu na svět, ve které prostě smrtí všechno končí, objevujeme tam náznaky myšlenek na to, že existuje nějaká zásvětní existence, která je ale nějakým způsobem neúplná nebo nekompletní, stínová, že to je utrpení vlastně vyplývající ne z nějakých muk, ale z toho, že člověk nemá tu potřebnou vitalitu, kterou měl v průběhu života, že zůstává jenom takovým stínem.
0: To se trošku podobá té řecké představě.
1: Což byla představa tehdejší doby poměrně rozšířená, ne určitě jenom řecká, ale samozřejmě pod vlivem také toho řeckého myšlení a řeckých představ. A také se tam objevuje myšlenka nesmrtelnosti, myšlenka toho, že člověk vlastně ve skutečnosti nemůže zemřít, protože život nemůže skončit a proto je smrt jenom určitou transformací.
0: To je vlastně trošku

0: že v tomto případě je to lék ne úplně funkční. Ten, kdo hledá odpověď na otázky, co bude po smrti, ten tady uslyší místo nich spíš zvěst o tom, co máme dělat ve svém životě. To samozřejmě s tou smrtí a s naší budoucností úzce souvisí, ale rozhodně nevidíme nic takového, že by nový zákon nebo písmo bylo nějakým neurotickým lékem na strach nebo na obavy ze smrti.
1: V té scéně se stupu z hory se objevuje ještě postava Eliáše jako předmět zájmu učedníků. Učedníci zde řeší to, co tvrdili zákonníci, že nejdříve před Mesiášem má přijít ještě Eliáš. Ježíš na to odpovídá, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení? Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo. Jak je to o něm psáno? Přiznám se, že moc tomu textu nerozumím.
0: Myslím, že tady Ježíš zase trochu upravuje nebo koriguje ty představy, které byly spojené s tím posledním časem a právě s těmi nejrůznějšími mesiášskými představami a eschatologickými představami, ve kterých se předpokládalo, že Eliáš přijde jako reprezentant obnovy. Buď jako sám určitá mesiášská postava, anebo jako příznak té mesiášské doby nebo té poslední doby, která přichází. A Ježíš říká, ano, to se stalo, je to už tady, je to už součástí té naší reality, v které žijeme, ale bylo to přehlédnuto, protože jste čekali něco jiného, čekali jste nějakou jinou podobu příchodu Eliáše.
1: On tady mluvil o Janu Křtiteli.
0: Je evidentní z toho kontextu, že ukazuje k postavě Jana Křtitele a že identifikuje vlastně Eliáše s tou postavou Křtitele. A ukazuje, že Křtitel, respektive Eliáš, vykonal své dílo, dílo, které vlastně působí a mění něco už v tomto světě, ale přitom nebylo přijato v celku, nebylo přijato jako něco, co je jasné a zjevné.
1: On ti vlastně říká, že i to dílo syna člověka bude takovýmto způsobem nepochopeno.
0: Samozřejmě nás to vede tímto směrem a myslím si, že to je správná úvaha, kdy Ježíš ukazuje na tu rozpornost toho. Už se něco děje se to zásadní, to světodějné, to nejpodstatnější a je možné to nevidět, je možné žít, jako by toho nebylo. A to je právě charakteristické pro ten mesiášský čas, čili ten čas, ve kterém žijeme už posledních 2000 let. Je to čas, ve kterém se to důležité už stalo a děje a je možné to nevidět a žít, jako by toho nebylo. Ta eschatologická změna, ten zásadní zlom, vlastně reprezentuje určitou změnu v tom ohledu, že nebude možné žít, jako by toho nebylo. Ale není to kvalitativní změna, není to něco nového, co se přidá k Ježíšově slovu, k Ježíšově dílu, k jeho cestě. Není to něco, co změní úplně to, co Ježíš přinášel. Jenom se z toho stane věc, která nebude skrytá, ale bude zjevná všem.
1: No ten základní problém, který u syna člověka nebude pravděpodobně rozpoznán a pochopen, je jeho utrpení a opovržení, kterého se mu dostane.
0: A to je věc, která bude provázet každého, kdo se k synu člověka přizná jako k tomu rozpoznanému, jako k tomu, který skutečně v plnosti reprezentuje to přicházející, to podstatné, to důležité. Každý, kdo se přizná svým vyznáním, kdo se přizná svým životem ke Kristu, ten na sobě ponese stín toho opovržení. A ten se bude objevovat v náznacích, na počátku třeba v docela jednoduchém náznaku toho, že se člověk bude cítit nepatřičně v situaci svého křtu, když se na něho všichni budou dívat a stane se vlastně podílníkem určitého utrpení, které vychází z toho hledění na ponížení člověka. Protože i když křest vnímáme jako slavnou událost, tak v sobě ten prvek ponížení a smrti nese. Je to věc, která prostě obsahuje ten prvek v sobě. Zvlášť viditelné je to v těch tradicích, které křest konají viditelně, případně nějakou formou, která je nápadná. Moje vlastní tradice, tam je to velmi běžné a zažíváme to, když konáme křty venku, ve Vltavě, kolem je spousta lidí a dívají se, co se tam děje, tak tam není možné ten prvek ponížení a určitého břemene překrýt nějakou církevní slávou. Tam je viditelné, že to vlastně je nesení kříže. Tam to začíná a bude to probíhat dál v průběhu života, protože zkrátka to ponížení je součástí

0: existence křesťana, jako je součástí Kristovy existence. Tam, kde chybí takové ponížení, tak tam se musíme ptát na tom, jestli jsme nesešli z té cesty.
1: Jachyme, čas si vymezený našemu rozhovoru nad 9. kapitolou je u konce. Děkuji ti za tvůj výklad a těším se na pokračování zase příště. Naslyšenou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš. Milí posluchači, vám děkuji za pozornost, loučí se s vámi a na setkání příště se těší Petr Vaďura.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: První hodina nočního programu na Rádiu 7 je za námi a ta druhá patří klíčovému slovu s Kateřinou Hodecovou a Zdeňkem Kašpárkem.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Dnešním mým hostem je kazatel církve bratrské a také senior pro oblast Těšínska, kazatel tedy ze sboru církve bratrské v Třinci Lišbicích, Zdeněk Kašpárek. Moc vás vítám a děkuji za váš čas.
3: Já děkuji za pozvání a taky všechny zdravím.
2: Naše dnešní klíčové slovo bude sebelítost. To je věc, kterou asi známe všichni. Je to takový ten protipol časům radosti a energie. A týká se sebelítost každého, nebo jsou šťastlivci, kteří vůbec neví v tuhle chvíli, o čem mluvíme?
3: Já se obávám, že se to týká opravdu každého a jestli nějaký takový šťastlivec existuje, tak mu teda srdečně blahopřeji samozřejmě. Ale ono samozřejmě se to o těch lidech nedovíme, že? Málo kdo se k tomu přizná. Ale já mám pocit, jak z vlastní zkušenosti, tak z toho, co čtu v Bibli, že někdy ta sebelítost opravdu převálcuje v podstatě kohokoliv, i včetně takových těch hrdinů víry, které na stránkách Bible obdivujeme, ať už to byl David, ať už to byl Eliáš, třeba Mojžíš, Jeremiáš, Job samozřejmě. A dokonce si myslím, že i ten apoštol Pavel občas tam nějakou jako strunu té sebelítosti brnkne. A i současní kazatelé, pastoři, evangelisté samozřejmě s tím bojují, včetně samotného, manželka by mohla vyprávět. A pamatuju si na jednoho takového velmi známého kazatele, kterého samozřejmě nebudu jmenovat, který vzpomínal kdysi na nějaké konferenci, jak má problémy se sebelítostí, se svojí, po setkáních nějakých sporných se svojí manželkou, kdy se cítil teda nějakým způsobem zhrzen. A on to řešil tím, že si zalezl do obýváku a snad zalezl pod nějaký konferenční stůl, který tam měli, a vyléčila ho z toho manželka tím, že ho jednou takhle vyfotila a ukázala mu tu fotku, jak přitom vypadá. Tak to je jeden z takových léků na sebelítost, možná když trošku s nadhledem nám někdo přiblíží, co všechno přitom jsme schopni vyvádět.
2: Tak předpokládám, že dnešní pořad bude velmi praktický podle toho, čím jsme začali. Jak by se sebelítost vlastně dala definovat?
3: Já si myslím, že je to taková ta lítost nad sebou sama v podstatě vždycky, když věci nejdou tak, jak my bychom si přáli. Když se nenaplní nějaké naše potřeby, ať už tedy jsou oprávněné nebo neoprávněné, nějaké naše tužby, sny, představy, plány, když nám prostě do toho někdo šlápne a teď ty věci jdou jinak a my se musíme s některými představami rozloučit. Někdy to zkousneme docela dobře, někdy prostě je z toho vážný problém. A taky ty příčiny samozřejmě jsou různé, někdy jsou to banální věci, člověk je doma přehlasován zbytkem rodiny v tom, kam se pojede v létě na dovolenou, on by rád do hor, ale jede se k moři, takže výsledkem tedy je to, že má pocit, že vlastně ta dovolená je naprosto k ničemu a to, na co se celý rok těší, tak vlastně jaksi vyšumělo, dostracená. Tak to jsou takové ty banální věci, ale samozřejmě sebelítost nás může přemáhat i v mnohem vážnějších věcech, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, nějaké fatální diagnózy, anebo třeba vážný manželský konflikt, mezigenerační konflikt mezi rodiči, dětmi, pocit nějakého zneužití nebo pocit, že někdo je nevděčný vůči tomu, co jsem pro něj udělal a tak dál. Tak to jsou všechny ty případy, kdy máme nějakou představu, nějaký plán a teď někdo do toho šlápne a najednou je to všechno jinak.
2: A může mít sebelítost nějakou krajní a tím pádem třeba i nebezpečnou polohu?
3: Asi možná otázka trošku i na psychologa. Myslím si, že ano, jakože když člověk se v tom tak nějak zamotá a uzavře, kdy ta sebelítost vede opravdu k tomu, že se zapouzdří a už si do toho nikoho nepustí, tak si myslím, že to může mít fatální důsledky. Nevím, jestli to může třeba vyústit i v nějaké sebevražedné sklony, ale minimálně takové uzavření se okolnímu světu, neschopnost pak řešit jakékoliv vlastně problémy ve svém životě, takový permanentní pocit, že vlastně to všechno k ničemu a všichni mi ublížili. Já si myslím, že pak můžou nastoupit i takové ty psychosomatické problémy. Když jsem slyšel nebo četl o tom, že někdy z takových věcí vzniká třeba rakovina. Nevím, jestli tomu tak je, není, ale určitě to zajímavý pohled, že člověk prostě se tak utápí v té hořkosti, že nakonec ho přemůže i takováhle fatální nemoc.
2: Takže když jsme v krajnosti, tak jsme vlastně slepí vůči ostatním věcem. Je to tak?
3: Tak nějak.
2: Neměl by mít věřící člověk vždycky víru na to, aby se životním nepříjemnostem nějak postavil a nedostal se do těch krajností nebo takových těch sebelítostivých stavů, kdy já jsem největší chudinka na světě?
3: Asi by bylo hezké, kdyby měl na to tu víru a použil všechny ty páky, které na tom třeba Boží slovo má, ale prostě ta realita někdy hodně míjí ten ideál. No, tak já se obávám, že prostě to tak jako často není, že prostě tu víru neumíme uplatnit, nebo minimálně ne hned na první dobrou. A zase to vidím i v té Bibli, že to tak bylo. A myslím si, že nám křesťanům to trošku ještě komplikuje jedna skutečnost, a to je totiž to, že my věříme v Boha, o kterém věříme, že je současně milující a současně všemohoucí. Že? A ono, když z toho uděláme nějakou takovou jako rovnici, tak nám z toho vypadne, že když teda někdo, kdo je všemohoucí a ještě nekonečně milující, je na naší straně, tak že vlastně se musíme mít pořád dobře, že? A ono to tak jako úplně není v tom křesťanském životě a v ten okamžik si klademe otázky, které tu naši sebelítost můžou prohlubovat, a to jsou takové ty momenty, kdy si říkáme, jestli to není nakonec i ten Bůh, který nás zapomněl, ten Bůh, který se postavil proti nám nebo se přestal zajímat o ty naše potřeby. A to zase vidím i v Bibli, že tam ti autoři různých textů kladou prostě takové ty otázky někdy až drze nebo skoro až rouhavé, bych řekl, kdy říkají, bože, prostě proč neslyšíš? Že, jako, kam jsi odešel? Proč jsi na nás zapomněl? Co mám dělat? Proč jsi nás opustil? A k tomu se ještě přidá takový ten moment, který teda mi se taky občas stává, když teda mám nějakou tu bolístku, se člověk podívá kolem a teď vidí ty lidi, kteří třeba Boha ani nevěří a žijí všelijakým způsobem a jsou happy, tak pak zaznívají ty otázky, bože, jak to, že ten nespravedlivý nebo ten nevěřící, který si vůbec s hříchem nedělá těžkou hlavu, se má líp než já. Jako, kde je to tvoje požehnání? Že jo? Proč jsi na mě zapomněl? Proč jsi mě opustil? Takže já se obávám, že jako křesťané to někdy máme možná ještě trošku těžší s tou sebelítostí kvůli tomu jevu.
2: A je možné vlastně klást Bohu ty rouhavé otázky? Proč zrovna já? Proč já trpím a soused se má dobře, přestože, jak jste říkal, třeba se vůbec netrápí nějakými tvými zákony, Bože?
3: No, tak já to vidím, že ty biblické postavy v Biblii prostě tyhle ty otázky kladou, nebo tyhle ty výčitky vůči Bohu. A nemám pocit, že by Bůh za to zavrhl. Asi to není úplně ideální způsob komunikace s Bohem. Na druhou stranu nám to pomůže ventilovat ten přetlak emoční a na Boha to prostě nějak vysypat. A když čteme třeba knihu Job, že jo, tak tam dělá ještě horší věci. Že? Proklíná den vlastního narození. Jo? Vyčítá Bohu kde co. Takže tam někde ti boží muži prostě opravdu jdou takhle jako na krev do těch věcí. Ale nakonec stejně to končí vždycky dobře, jo? Že Bůh se k ním jako přizná a tu odpověď jim dá. Oni z toho nějak z té sebelítosti a z těch svých bolestí vybruslí. A tak to vidím jako to světlo na konci tunelu, no? když už jsme teda takhle do toho zapadli. Otevřeme si na Hospodina trošku tu pusu drzejíc, než by možná jsme měli. takže on ve své lásce to nějak přikryje a nakonec stejně zase to jeho milosrdenství na nás nějak jako spadne. No.
2: Takže je nějaká lepší otázka než Bože, proč zrovna já?
3: No, taková jako košer otázka by byla asi Bože, jak to mám vydržet, no. Mě napadá teď teda v tuhle tu chvíli. Protože samozřejmě se nabízí otázka, Bože, proč se to stalo, a to je ještě horší, že jo. To prostě v okamžiku, kdy člověk začne přemýšlet, čím si to způsobil, proč se to stalo, kde je ta výhýbka, kde se to prostě přehodilo ta kolej, tak to jsou nekonečné otázky a končí to v nějaké depresi nakonec, jo. Takže já si myslím, že na to si taky musíme dávat pozor a spíš prostě hledat u Boha tu sílu, no, Bože, dej mi sílu, dej mi milost, ukaž mi, jak z toho vyjít ven, protože apoštol Pavel vlastně má krásné zaslíbení, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly a z každé zkoušky dá nějaké to východisko, jo? Tak někde být musí, takže Bože, kde je to východisko, já ho nevidím, neslyším tě, nevím, co mám dělat, dej mi moudrost, dej mi milost udělat další krok, který mě tím vším provede, no.
2: Zdá se mi, že lidé se dělí na jakési pomyslné dvě množiny. Někteří se litují a proto okolí je to velmi dobře pochopitelná emoce a litují toho človíčka, tak nějak se snaží mu pomoct. A pak jsou někteří, kteří svojí sebelítostí úplně dráždí to svoje okolí. V čem je problém?
3: Tak když pominu nějaké přirozené sympatie, antipatie, které k některým lidem chováme, ještě dřív, než otevřou pusu, tak ta otázka zní, jako co tu sebelítost teda způsobuje, že? Co je tam příčinou. A já si myslím, že to, co nejvíc lidi dráždí, je, když člověk má takovou tu dětskou sebelítost. Jo? Když dospělý člověk se chová jako dítě, kterému prostě na tom pískovišti někdo vezme kyblík a lopatičku, ono se tam rozbrečí, vzteká, jo? A teď prostě celý svět se mu hroutí. Jo? Jde o banální věc, která se vyřeší prostě v jedné minutě, maminka vstane, prostě zase mu tu lopatičku jako vrátí, že? Ale někdy dospělí lidé se takhle chovají v takových jako banálních situacích a to vidím jako problém a to může fakt to okolí naštvat a s takovým člověkem asi málo kdo chce být v nějakém užším vztahu. Na druhou stranu, když někdo trpí sebelítostí prostě proto, že mu teď sdělili, že má rakovinu v terminálním stádiu, a nebo mu prostě zemře někdo z jeho blízkých, tak to je tak silně pochopitelné, že tam se nám chce plakat s ním a litovat ho spolu s ním, že? Takže tady asi bude někde ta hranice mezi tou akceptovatelnou a neakceptovatelnou sebelítostí.
2: Vy jste říkal na začátku, že sám máte zkušenosti se sebelítostí. Můžu se zeptat, jakou?
3: No spoustu. Co bychom museli mít asi seriál těch pořadů, ale samozřejmě, tak jak už jsem mluvil na začátku o tom kazateli, tak já nevím, jestli je to problém každého muže, ale můj teda určitě někdy prostě ta sebelítost v tom manželství, že teda ty věci, jestli nerozumíme, nebo že manželka udělá něco jiného, něco jinak, než já bych si přál. Asi každý známe tu situaci, kdy třeba partner zapomene na výročí svatby, nebo na naše narozeniny, nebo na něco, nebo koupí nevhodný dárek jiný, než který jsme si přáli. Tak to jsou takové ty sebelítosti, které nás dokážou pořádně otrávit, když jde o banality. Já. Pro mě třeba osobně vždycky takovým jako lékem tady na to bylo přečíst si znovu 13. kapitolu 1. listu Korinským, protože tam, když pak si člověk přečte, že teda láska všechno vydrží a nepočítá křivdy, tak to tak jako člověka zahanbí natolik, že pochopí, že je hloupý, když kvůli takovým banálním věcem upadá do sebelítosti. No ale pak jsou samozřejmě vážnější věci, že jo? Tak když vám začne nějakým způsobem růst nějaká kolize, nějaká nedůvěra uvnitř vedoucího služebního týmu v církvi, kdy někdo špatně pochopí nějaké vaše rozhodnutí a vy třeba nedokážete nebo ani nemůžete třeba vysvětlit, proč, ale teď se na vaši hlavu snese nějaká kritika, tak ta sebelítost tam má samozřejmě nějaký prostor. A teď aktuálně prostě to prožívám v těch zdravotních oblastech, protože dlouhodobě zápasím vlastně s chronickými bolestmi, lékaři neví, co je příčinou a taky jsem musel hledat způsob, jak z těchto věcí se dostat ven, abych nezůstal prostě jenom ležet, nekoukal do zdi, nebo na strop a nelitoval sám sebe, že?
2: To je těžké. Když vás to zmáhá, máte nějakou první pomoc? Nějakou tu 13. kapitolu?
3: No tady v těch věcech zdravotních se vždycky vracím s těch různým božím zaslíbením a k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje. A i když já tomu nerozumím, nedokážu si vysvětlit to, co se děje a připadá mi to hrozně nespravedlivý, protože jsem sportoval a snažil se žít zdravě a nejsem na ničem závislý, tak to nechápu. Tak v tu chvíli si připomínám takové ty texty, takový ten známý text třeba knize Přísloví v 3. kapitole, že máme prostě důvěřovat Hospodinu a nespoléhat na svoji rozumnost, nebo jak praví, nebo píše Izajáš na jiném místě, že prostě hold ty boží cesty a boží myšlení převyšují ty naše cesty a to naše myšlení tak jako nebe převyšuje zemi. A já prostě ty věci nepochopím, já nedokážu je vysvětlit, ale důvěřuji tomu, že Bůh ví, co dělá a že někde snad v té neviditelné oblasti, někde kolem mě, za mnou se děje nějaký zápas. Tak jako ten Job, že? Tak on taky nevěděl, proč se mu ty věci dějí. My to víme, protože to máme referované v tom jeho příběhu, ale on netušil, proč tak strašně trpí, že jo. Ale probíhal nějaký vlastně duchovní boj, který měl prokázat, že jeho víra je opravdová. Tak snažím se vracet k těmhletěm textům a samozřejmě k zaslíbením nebo k takovým těm momentům, když mám pocit, že Bůh nic nedělá, nebo říkám si, jestli Bůh vůbec ještě dělá dneska zázraky, tak si rád připomínám ty zázraky, které už jsem zažil v minulosti, že? Tak jako ať už ve svém životě nebo životě své rodiny, sboru, mnohokrát jsem zažil nějaké nadpřirozené uzdravení, vysvobození, takovéhle věci. Si říkám, no když to Bůh udělal prostě před 5 nebo 10 lety, tak je mocný to udělat i teď. A pokud to prostě teď nedělá, tak asi k tomu má nějaký důvod.
2: Říká Zdeněk Kašpárek. Od mikrofonu vám hezký den přeje také Kateřina Hodecová. Po písničce budeme pokračovat.

0: Hospodin však vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se mu spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin.
1: Svému
0: dědictví.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu je kazatel církve bratrské v Třinci, Lišbicích a také senior této oblasti Zdeněk Kašpárek. Dnes si povídáme o sebelítosti. My jsme tady v tom prvním vstupu se snažili zmapovat, jak se vlastně taková sebelítost projevuje. A mluvili jsme i o tom, že se nevyhýbá nikomu z nás. Pojďme teď do Bible. Právě proto, že Bible je vzácná kniha, která nic nelakuje na růžovo. Můžeme si projít některé konkrétní případy sebelitování. Vy jste říkal, že tam jsou, tak pojďme na ně.
2: No, tam je spousta takových třeba kratičkých momentů. Já třeba miluju tu pasáž příběhu Eliášovi, který v podstatě na Karmelu nejprve zažije úžasnou boží moc, že se stoupí oheň z nebe na vodou nasáklou oběť, prostě on tam porazí několik set proroků a kněží pohanských božstev a různých model a prostě je úplně na top pozici a v zápětí na to tam čteme, jak utíká do pouště a sedá si tam pod nějaký ten keř a chce umřít. Jo? On prostě, rozumíte, prostě člověk, který před chvíli zažil tak úžasný boží zázrak, prostě padá na zadek, je vyčerpaný, unavený fyzicky, duševně, duchovně a říká, bože, dost, prostě já chci umřít. Jo? Tak mě to hrozně pozbuzuje, že člověk tohohle typu může dojít i do této fáze. Ale jinak jsou tam i takové jako pasáže jako delší, které jsou takovou anatomií nebo genezí možná sebelítosti. A to jsou třeba některé ty příběhy z doby exodu Izraele z Egypta do zaslíbené země. A já třeba mám moc rád ten text v Numeri v 11. kapitole, který popisuje právě ten moment, kdy už zase Izrael na poušti reptal proti Hospodinu. A mě jich strašně líto vždycky, protože já si dokážu představit, co prožívali, když z toho Egypta vycházeli. Prostě dostali vizi zaslíbené země, která oplývá medem a mlékem, kde bude strašně dobře. A živý Bůh, kterého viděli před chvíli dělat ty úžasné zázraky v Egyptě, tak je s nimi a teď jim ještě rozdělí to moře a oni teda přejdou suchou nohou přes něj. No, to by jsme všichni byli strašně happy a všechno bychom viděli růžovými brýlemi. Jestli znáte vlastně ten animovaný film Princ egyptský, tak tam je to krásně, jak prostě projdou tím mořem a teď prostě zpívají, tančí, ty tamburínky tam mají a chřestítka a radují se z Hospodina. No a pak přijde realita, že jo? Přijde realita té pouště a teď jsou tam nějací ti nepřátelé a vypadá to, že Bůh jako nějak nezvládl logistiku, takže oni najednou jako nemají potravu pro sebe ani pro děti, nemají vodu, nemají potravu pro dobytek, pro ty stáda, která sebou táhli. No a právě v té 11. kapitole Numeri tam je krásně vidět, jak ta sebelitost roste a jak je vlastně jako nakažlivá. Tam oni vlastně v určitém momentu, kdy jim všechny ty věci nutné pro život jako chybí, tak začnou reptat, že? Začnou se litovat, začne to o to přimíšeného lidu, nebo jak má český studijní překlad, tam má, že lůza, to znamená ti nežidé, neizraelci, kteří se k tomu průvodu směřujícímu do zaslíbené země připojili, zřejmě taky bývali otroci z Egypta, a těch začnou reptat jako první, jo, protože oni neznají Hospodina vlastně. Oni tak jako šli po těch zázracích, po těch emocích a najednou tváří tvář problémům reptají. A teď si stěžují, jo, teď si stěžují a začnou vidět tu minulost svoji otrockou nesmírně pozitivně. Jo. Najednou si idealizují minulost a proklínají přítomnost. Jo.
1: No. To je hrozně zajímavé, co říkáte, že sebelítost, ty splasklé představy vlastně vedou k reptání.
2: No. A teď oni tam je to, Bible to nádherně barvitě popisuje, jak říkají, no, když jsme byli otroci, tak jsme se přežírali prostě tím pórkem a cibulí a melounama a ryby jsme měli zadarmo, jo. To, že jim někdo tloukl dozad bičem a dudkami, tak to už jako zapomněli v tu chvíli. No a teď tím nakazí ale i ten Izrael, že jo? Protože na začátku je to ta lůza, pak se k ním přidá ten Izrael, který začne mluvit stejnou řečí a nakonec je to i ten Mojžíš, který jako už jako ani, no on vidí samozřejmě ty Izraelce, jak trpí, ale začne vidět hlavně sebe, jo? A říká tam prostě, jako já tak trpím, jo? Prostě, bože, prostě, proč mě necháváš tak trpět, jo? Takže tam to nevím, jak se to přenáší, jak se to množí, ta sebelítost. A já si myslím, že to taky jako známe, že to známe z práce nebo ze školy. Prostě třeba je nám i relativně dobře, ale někdo začne reptat na šéfa nebo na učitele nebo na pastora v církvi. A hned se k němu někdo přidá a teď to bují, že jo, teď to bují a ta sebelítost začíná dát tím větší, bez to živí těmi slovy. Nakonec je to nějaká katastrofa, že jo. Oni nakonec nevstoupili do té zaslíbené země. Kvůli tomu svému reptání samozřejmě. Protože ono se pak projevilo ještě v dalších nějakých momentech a vlastně nakonec Bůh vystavil stopku a řekl, tak ne, no, tak jako, když to pořád všechno vidíte tak negativně, tak ta zaslíbená zem prostě nebude, no. Tak to mě děsí, jo, z toho mi běhá trošku mraz na zádech.
1: To mě taky, to je tedy šílený důsledek toho, že se člověk nechá strhnout.
2: No. Já si myslím, že pro ně byl obrovský problém třeba v tom, že fakt jako nevěděli, on jim ten Mojžíš ani Bůh nikdy neřekli, jak dlouho na té poušti teda budou, že jo. To až potom se, po tom průšvihu s těmi zvěry, že jo, víš, že to bude 40 let, ale předtím to neví a teď, já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, když člověk trpí a neví, jak dlouho to ještě bude trvat. Jo. My jsme schopni vydržet velké utrpení, ale jo, když máme dostat injekci nebo nám mají vrtat zub, no tak máme nějakou představu, jak dlouho to bude trvat, tak to vydržíme, že jo, teda schováme dospělé, ne jako malé děti zase. Ale když nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo, jestli ta nemoc bude trvat měsíc, nebo bude trvat rok, nebo bude trvat 5 let, nebo už je to trvalý stav, jo. Jestli to naše manželství za měsíc bude nádherný a zase se budeme mít rádi, tak jako jsme se měli, když jsme se brali, anebo prostě do konce života si ponesu kříž, jestli s tím člověkem prostě nebudu rozumět. No. A to je těžký. Jo. Já si pamatuju, když si, já miluju Jeseníky, teda, já z nich pocházím a v podstatě jsem tam vyrostl. A když jsme s rodinkou vyrazili na túru po hřebenech Jeseníků od motoristů Skřítek, vlastně nahoru na Ztracené kameny, kde to tam znáte, a směrem na Pradět a došli jsme k Jelení Studánce a teď jsme měli zpátky k autu. Říkal jsem si, tak nepůjdeme zpátky tou samou cestou a vidíme taky něco jiného z těch nádherných hor. Sejdeme po svahu dolů a půjdeme po vrstevnici. No a jako logicky bylo jasný, že teda dříve nebo později, když půjdeme po té vrstevnici, po takové té cestě pro těžaře dřeva, takže musíme protnout tu turistickou cestu, že se k ní dostaneme. No, ale mě v tu chvíli teda, samozřejmě to extrémní hloupost, ale mě v tu chvíli vůbec jako nedošlo, že ta cesta po té vrstevnici může být x-násobně delší než po tom hřebenu. Že jo? A teď my jsme šli a za každou zatáčkou jsme si mysleli, že už tam protneme tu turistickou cestu, že na ní navážeme a sejdeme teda na to parkoviště k autu a zase nic. Jo? Takže už to bylo po 10. nebo po 15. Jo? A fakt už nám jsme měli nohy dřevěný a furt jsme nevěděli, kde vlastně jsme. A jestli za dalším rohem tedy už ta turistická značka bude, anebo ještě nás čeká dalších třeba 10 kilometrů, tak to bylo šílený. Jo? Psychicky to bylo šílený teda.
1: S váma bych nechtěla jít na túru asi. Existuje nějaké řešení, nějaký lék na tu sebelítost? Nebo jakým způsobem zpracovat situaci, kterou jsme tady teď popsali na tom izraelském lidu, i tom přemíšeném lidu, který vyšel do pouště? Začalo to tady těmi přemíšenci, ale nakonec to skončilo až u Mojžíše. A to opravdu je problém, když vedoucí se nechá strhnout. Takže co s tím?
2: No, vždycky je to o tom, že se musíme prostě vrátit zpátky k Bohu. No. Vždycky je to o tom vrátit se do písma, do biblických textů. Někdy nám v tom můžou pomoct přátelé nebo nějaké blízké osoby kolem nás. Tragédie je, když jsme v tom teda sami. No. To je pak jako hodně těžký, ale já věřím, že někdy nám prostě nezbyde nic jiného, než fakt jako řvát k Bohu, jako řval ten Job a jako řval Jeremiáš, když byl v té studni, prostě topil se v bahně a Bůh nic nedělal pořád. Nebo David, že jo, v těch žálmech je to xkrát, kdy on dlouhodobě prožíval nějaké tlaky, nepřátelství, věci se mu sypaly, volal k Bohu a Bůh jako vypadal, že fakt jako ohluchnul. Ale stejně nakonec je to o tom, že nakonec se s tím Bohem prostě setkám. No. A Je řada textů, já už jsem tady některé ty texty jako nakousnul, ale myslím, že takovým úplně klíčovým je ten známý text ze 4. kapitoly listu Filipským, který prostě mluví o tom, že nemusíme být úzkostliví, ale můžeme v modlitbě všechny ty své starosti vložit na Hospodina společně s díku vzdáním, je tam teda napsáno. A ten jeho pokoj přijde. No. A tady k tomu se vždycky potřebuje nějak jako propracovat. Prostě nakonec stejně nezbývá, než to vložit na Boha. Mně se ten text moc líbí, protože on teda nemaže met někomu kolem pusy, protože on říká, že ty problémy mít budeme, že prostě budou ty úzkosti v tom křesťanském životě, že ta naše loď, to není ta výletní loď s těmi tenisovými kurty a bazény a koncertními sály, ale že to je nějaká ta válečná loď, jak řekl tuším John Wimber. Prostě jo, tak ten text říká, ano, prostě budou těžké věci, ale vy nemusíte zůstat v těch úzkostech, v těch straších, v těch bolestech. Můžete to vložit na Hospodina, můžete to Bohu říct, můžete mu říct o těch svých problémech, můžete to na něj vysypat, on kvůli tomu nikdy nikoho nezavrhl. A pak můžete důvěřovat tomu, že když zároveň se dokážete dostat do toho módu děkování, že ten boží pokoj přijde a tu vaši sebelitost prostě přepere, no.
1: Znamená to takové to děkování navzdory tomu, k čemu mě to možná táhne, nebo co mám na jazyku a co mě zaměstnává mysl i srdce?
2: No, určitě. Já věřím tomu, že když Bible říká, že máme dávat Bohu oběť díků nebo oběť chval, že jo, tak to máme jak ve starém, tak v novém zákoně těch textů celou řadu. Takže to je opravdu oběť. My jsme si zvyklí na křesťanství, které má být takové jako spokojené, šťastné. No já tomu jako moc nevěřím, no. Nevidím to v Biblii. A my žijeme prostě v určitých zeměpisných šířkách, kde prostě se fakt jako máme dobře, jako prasátka v životě, ale to je spíš výjimka. No. My si myslíme, že to je normál, že to je samozřejmost, ale není to tak. V skutečnosti ten život je mnohem tvrdší a většina lidí na světě to tak jako prožívá. A prožívali to i ti apoštolové, prožívali to ty starozákonní postavy. A stejně se nakonec do toho módu děkování jako nějak jako dostali. Když vidíme ty Davidovy žalmy, že jo, tak on začne chválou, pak si Bohu postěžuje, pak vylije srdce, mluví o těch bolestech, o těch trápeních a zase skončí chválou a děkováním. No, to je takový úžasný sendvič Davidovský. Já jsem si víckrát uvědomil, že když teda jsem třeba nemohl v noci spát jako nějakým bolestem nebo nějakým úzkostem obavám, že to nemusím takhle jako být, jo? Že prostě můžu ten čas využít k tomu děkování, protože pořád navzdory teda těm problémům je spousta věcí, za které můžu děkovat. Můžu děkovat za úžasné lidi kolem sebe, za to, že nejsem sám, můžu děkovat za církev, můžu děkovat za to, co ještě mám zdravého, nebo co mi funguje. Proděkovat se až k tomu božímu pokoji, no.

0: Sebelítost je tématem dnešního pořadu, jehož hostem je Zdeněk Kašpárek, kazatel církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior této oblasti, oblasti Těšínska. My jsme v minulém vstupu skončili tím, že vlastně navzdory možná těm těžkým věcem, tomu všemu, co nás tlačí k zemi, je potřeba se nějak proděkovat k jinému úhlu pohledu. K jinému pohledu na věc, na sebe i na Boha. A vděčnost je v Novém zákoně skoro vždycky spojená s chválou, modlitbami, zkrátka slovy vyjadřovaným postojem. Je to tady tak, že řeč, slova mohou změnit situace i to naše myšlení a životní postoj?
1: Jo, pevně tomu věřím. Mám moc rád jedno místo z knihy Přísloví ze 13. kapitoly. Tam se píše, že ovoce svých úst se každý dobře nají. To je úžasná věc. Že člověk se nají toho, co sám říká. A tak jako když prostě člověk je reptal a ta svá ústa prostě používá k reptání, k hořkostem, k pomluvám, výčitkám, tak ho může fakt jako sejmout i nějaká fyzická nemoc, nemluvě teda o těch duchovních problémech, které z toho pramení, tak to platí opačně. Věřím tomu, že když člověk děkuje, chválí navzdory, jak máme napsáno, i kdyby nevykvetl fík, kdyby pole nerodila, kdyby ve stájích nebyl dobytek, tak já budu s jásotem chválit Hospodina. No tak jo, to je mimochodem úžasná píseň. Tak Jde to a já si myslím, že to otevírá brány pro to, aby přišlo to boží požehnání, aby jsme vyšli teda z té sebelítosti a z těch hořkostí a byli naplněni tím božím pokojem.
0: To se nějak liší od propagovaného pozitivního myšlení, nebo je to to samé?
1: No, já si myslím, že to je trošku něco jiného než pozitivní myšlení, byť samozřejmě jsou tam nějaké podobnosti, paralely, ale pozitivní myšlení je prostě o tom, že člověk nemusí věřit Boha, že jo? Tak jako musí věci vědět pozitivně, musí být optimista, životní a ono to přinese nějaký efekt, ale my to stavíme na nějakém reálném základu, že jo? Nejde jenom o to, o nějakou autosugestci, že jo? Jde o to, že věříme, že tady dobrý Bůh. Že tady dobrý Bůh a že on opravdu, jak vlastně říká ten Job, jako nakonec ten Bůh postaví nade vším, postaví se nad tím prachem. A kdyby ze mě strhali prostě to maso, tak já uvidím Boha, já se s ním sejdu. A tak my úplně jako nemůžeme nikomu zaručit ani sami sobě vnutit myšlenku, že prostě jednou tady na zemi se všichni budeme mít dobře, protože tak prostě jako nebude. Ale že jednou se mít dobře budeme, tak to pravda je, byť to samozřejmě možná bude až v tom božím království.
0: Takže mám prostě děkovat Bohu, i když to tak necítím, protože co se stane? Pocity se dostaví a změní situaci?
1: No, já si myslím, že Bůh požehná. Jo, že to není o tom, že my něco si v sobě vyprodukujeme, jo, ale že prostě ta chvála, uctívání a díku vzdání nějakým způsobem uvolňuje tu boží moc, uvolňuje boží požehnání. Že i ty postavy Bible prostě dokázaly Bohu být vděčný. Já prostě přemýšlím samozřejmě nad takovým tím Abrahamem, když měl obětovat Izáka, jo? To muselo být strašný. Jo? A on stejně Bohu důvěřoval, nevíme tam, samozřejmě tam nevíme, jestli za něco děkoval, ale pravděpodobně ano, jo? Protože on prostě měl ten postoj důvěry, že Bůh mu toho Izáka vrátí vzkříšeného z mrtvých. Nebo si představu toho apoštola Pavla, který teda píše na jednom místě, kolikrát byl bičován, tlučen holí a pak tam taky píše, kolikrát ztroskotal na moři. A že den a noc strávil na širém moři. Jo? Ty si představí toho Pavla, který prostě zakusil tu boží moc tolikrát. Křísil mrtvé, uzdroval nemocné, vymítal démony a teď plave v tom moři, kolem něj možná nějací žraloci. On je tam jeden a půl dne v tom moři a volá k Bohu a Bůh se furt neozývá. Jo? Ale já věřím tomu, že když on říká, že máme být vděční, že máme bez přestání děkovat, takže to i na tom moři prostě dělal. A nakonec přistál úspěšně. Takže věřím, že to Bůh dojedná. Že to není, že my si něco vyprodukujeme v sobě, ale Bůh začne jednat.
0: Říkám si, když člověk tak jako tvrdošíně lpí na tom, že bude navzdory situaci, navzdory vlastním pocitům Boha chválit a děkovat mu, prostě Bůh mu musí stát za to. A teď, jak objevím takového Boha, který mi stojí za to?
1: No, tak na kříži asi, no. Tak bych to viděl, no. Protože to je gro, že jo, to je fundament všeho. Jestli Bůh tak miloval svět, že dal svého syna za mě na kříž, tak to je úžasný projev lásky, sebeobětování kvůli mě. Já jsem takhle v 18 letech v podstatě uvěřil, když mi to nad knížku Billyho Grahama Pokoj s Bohem nějak jako došlo, že teda Ježíše nepřibyli ani Římané, ani Židé, ale já svými hříchy, tak prostě v tu chvíli jsem si uvědomil tu boží lásku, proč ten Ježíš kvůli mě přišel. No, to je to, co mě vždycky nějak jako zvedne i v současnosti. No, nehledě k tomu, že si myslím, že nejde jenom o tu boží podstatu, ale my fakt máme i kolem sebe jako spoustu věcí, za které můžeme děkovat, a jsou takové každodenní všední věci. Nedávno u nás na shromáždění se jedna sestřička modlila úžasným způsobem, ona prostě taková delší modlitba a děkovala za takové banální věci, jo? Že prostě ráno je sluníčko a že měla chleba s máslem, prostě, že mají auto, které mohli přijet na shromáždění a že si měli co oblíct ráno. Přece tolik lidí na světě, kteří to nemají. My jsme úžasně požehnaní, jenom prostě bereme ty věci jako samozřejmost. Takže když za ně začneme děkovat, bože, bolí mě ruka, ale díky, že ta druhá je aspoň zdravá. Díky za to, že jsem se mohl najíst, že nemusím trpět hlady, díky za to, že mám střechu nad hlavou, díky za to, že mám postel, díky za to, že mám auto, že mám přátele, že žiju v zemi, kde nepadají rakety. To je prostě tisíc věcí, za které můžu děkovat.
0: To je velká pravda. Ale ještě jinak, vlastně mířím k tomu, že je mnoho lidí, kteří mají nějaké ponětí o Bohu jako o nějaké entitě, jako o někom, nějakém soucnu. Jak vlastně můžu najít Boha jako toho, který je opravdu zdrojem požehnání a všeho dobrého v mém životě, s kterým o tom můžu mluvit?
1: No, jedině to vyzkoušet, no. Nedokážeš úplně představit. Tak samozřejmě apoštol Pavel třeba píše v listu Římanům, že člověk může poznat Boha, když bude koukat na hvězdy, že jo. Když bude koukat prostě na přírodu kolem sebe, tak i takhle poznat něco z boží lásky, z božího milosrdenství. Ale asi většinou je to tím, že člověk prostě řekne, bože, jestli jsi, tak přijď do mého života, prostě tak se mi zjev, tak se mi dotkni. A třeba moje zkušenost, asi řady lidí, je, že když člověk na počátku té svojí cesty víry, tak to tak jako funguje docela dobře, ta boží moc. Jeden můj kamarád říkal, že když uvěřil, tak všechny vlaky a autobusy, kterýma jezdil do školy a ze školy, tak nejezdili podle jízdního řádu, jezdili podle toho, jak on se modlil. Tak to tak jako nějakou dobu to takhle funguje. Takže to jsou takové ty momenty, kdy Bůh si hýčká ty svoje děti, kdy je zahrnuje svým požehnáním, no a pak přijde třeba ten čas těch zkoušek, no. A nevím, jestli to úplně odpověď na vaši otázku, ale...
0: Já myslím, že jo, že ta výzva to zkusit, že to už je opravdu na každém z nás a boží odpověď může být různá. Chce to asi jenom poslouchat.
1: No, ono je jedno místo, že Bůh v Biblii přímo na jednom místě říká, zkuste mě, jo, tak jo. Tak někdy chce to Boha vyzkoušet, no.
0: Přesně tak.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Zpátky k sebelítosti. I když nechci nikomu nic podsouvat, tak osobně se mi zdá, že sebelítost je velké téma v současnosti, protože někteří odborníci říkají, že je doba emocionální a že na těch emocích hodně stavíme, hodně jim dáváme velký prostor ve svém životě, přemýšlení, rozhodování a podobně. A to znamená, že když je člověk orientovaný na svoje emoce, tak si moc věcí moc bere. Tak proč to tak je vlastně? Proč je teď ta emocionalita tak pro nás důležitá?
1: No, tak to je prostě ten postmoderní svět, postpravdivý, nebo jak ještě se tomu říká postkřesťanský, kde prostě jako kdyby nejde o pravdu, jde o ty emoce. Někdy mám pocit, jako že pravda lidi až tolik nezajímá, jde jim právě o ty prožitky. No. Připadá mi to smutný, ale pochopitelný. Že jo? Tak člověk si chce ten život tady na zemi nějak užít a chce se mít dobře. Ale děsí mě to. Děsí mě to. A myslím si, že to souvisí trošku i s tím, že v podstatě od malička dneska ta společnost i ta výchova v rodině je nastavována tak, jako aby jsme se měli dobře, aby jsme byli šťastní a vlastně všechno nám jako fungovalo. Někdy to jde až do takové té podoby té hyperprotektivní výchovy a takové té ochranářské společnosti, kde lidi hlavně ví, jaké jsou všechny jejich práva a kdo by jim co měl dát a už nějak moc nepřemýšlejí nad svými povinnostmi a co by měli dát oni, nebo případně jako oběť by měli dát oni. A to je velký problém. Já si myslím, že to je i odpověď možná na otázku, proč ty současné mladé generace jsou takové křehké, že jo, ty generace těch sněhových vloček, jak se říká, no prostě tak moc je všichni chrání od něčeho negativního, že nakonec je to prostě převálcuje ten normální život. Jo? My jsme to takhle asi neměli. No? Já teď nechci vypadat jako důchodce, který vzpomíná na starý dobrý časy, ale my jsme přece jenom byli jako zvyklí od malička na to, že občas dostaneme pár facek. Jo? Teď nechci, aby někdo si myslel, že teda jsem pro návrat fyzických trestů do školy nebo něco podobného, ale prostě tak to bylo, to byla realita. Jo? Tak člověk udělal něco blbě, učitel mu dal na vybranou, jestli chce poznámku nebo facku. Když řekl poznámku, tak mu tu facku dali doma rodiče. No. Ale zase tak jako nás ten život tak nebolel. Jo? Já mám pocit, že někdy nastupuji třeba do zaměstnání, protože jsem dřív pracoval na nějaké manažerské pozici v neziskových organizacích a dělal jsem výběrová řízení. A jakože někdy nastupují mladí lidé do práce a jsou překvapení, že mají nějaké povinnosti a že na ně někdo houkne, když prostě nepřijdou včas do práce. A propadnou se do té sebelítosti, jo? Protože oni chtějí být happy, jo? Oni chtějí být šťastní. Jako to.
0: A je to opravdu problém mladé generace? Nebo jenom mladé generace?
1: Hlavně, no. I když jako samozřejmě i ta starší generace, jako tak ono se to dobře poslouchá, když vám někdo pořád říká, máte práva, že jo, máte práva, jako oni vám to musí dát. A když nechtějí, tak si najměte právníka a on vám to vyřídí, že jo. No ale pak neumíme snášet prostě bolesti, které jsou v podstatě jako neřešitelné. A oni jsou, jako v těch našich životech, o tom jsme dneska i mluvili, jsou věci, bolesti, které jsou prostě neřešitelné. Ať už bolesti vztahové, nebo emocionální, nebo fyzické, nebo finanční. Že? Samozřejmě vždycky si každá generace myslela, že když oni byli mladí, tak to bylo lepší, tak nechci vypadat jako staromilec, ale trošku se bojím toho vývoje. No. Pokud to nedojde k nějakému zvratu, třeba k nějakému krásnému křesťanskému probuzení duchovnímu, tak se trošku bojím, kam to všechno směřuje. No.
0: No, na církev se vás teď chci také zeptat, jste kazatel, a tento trend se tedy musí prolínat nějakým způsobem i do církve. Vnímáte to i tam?
1: No, určitě, určitě. To je úplně to samé, jo, jako v tom zaměstnání. No. Tak někdo udělá něco blbě a vy ho se vší láskou upozorníte na tu chybu a když mu předtím řeknete 50 slov pozitivních, tak jakmile mu řeknete ty dvě negativní, tak je průšvih. Jo, tak je průšvih. Prostě, má pocit, že ho nemáte rádi, že svět je plný lidí pozraňovaných církvemi a pastory. A jo, já chápu, že opravdu jako někdy církve nebo i my pastoři jednáme způsobem, který může člověka opravdu jako zranit a je pak potřeba teda samozřejmě z toho dělat třeba pokání, omluvit se, ale já se obávám, že většina těch lidí prostě jenom neunesla prostě elementární kázeň, napomenutí, prostě upozornění na něco, co fakt jako dělali špatně. No a když tam čtu prostě, jak apoštol Pavel píše Korinským, aby vydali tam toho svého kolegu, který teda žil v mimo manželském stavu, ještě navíc se svojí nevlastní matkou, tak aby ho vydali satanu. No, dokážete si to představit ve svém sboru? Že by kazatel staršího z toho povstalo a říkal, máme tady člověka, prostě, který žije v cizoložství, dneska tady vydáme satanu.

0: pak se nám to fakt jako promítá do církve a někdy nevíme, jak řešit hřích, jak teda upozornit člověka na to, že dělá něco elementárně špatně, aby neupadlo té sebelítosti, nezahořkl a neodešel do jiné církve třeba.
1: Může být sebelítost někdy užitečná? Třeba jako signál něčeho, co jsme dlouho přehlíželi?
0: No, tak asi dokážu si to představit třeba v situaci, kdy někdo je třeba zneužívaný svým okolím. Ten nemyslím jenom jako sexuální zneužívání, ale prostě zneužívaný k nějakým usluhám nebo je terčem nějakých posměšků a pořád to tak jako nějak nese, až prostě najednou padne do sebelítosti, uvědomí si, že vlastně to je všecko k ničemu. A dokážu si představit, že v takovou chvíli člověk konečně pochopí, že musí změnit přátele, že musí změnit ten tým, ve kterém je, že nemůže být prostě v nějakých patologických vztazích, destruktivních vztazích. Takže jo, dokážu si představit, že člověka, když se dostane do takové fáze, tak může napadnout tak a dost. Já si postavím nějakou hranici ve svém životě, přes kterou tyhle ty lidi už prostě nebudu dál pouštět. Začnu si víc vážit sám sebe a jdu do toho. Dokážu si představit ženu, prostě, která je opakovaně třeba podváděna svým mužem a která si řekne, jako pořád to trpí, pak pláče sama nad sebou, probrečí noci, pak si řekne, ale proč bych to vlastně měla zůstávat? Teď, pokud by byla věřící, že jo, tak by byla za těchto okolností rozvod připouští, tak já tomu prostě udělám tlustou čáru. Jako prostě řeknu ne, já už se nenechám zneužívat a začnu svůj život žít jinak. Jo? Takže jo, dokážu si to představit, že to takhle ten pozitivní efekt a sebelítost mít může, byť se obávám, že většinou nám hrozí spíš teda ten negativní efekt.
1: Tak abychom nekončili úplně negativně. Máte nějaké povzbuzení na závěr, jako tečku tomu dnešnímu tématu?
0: No, povzbuzení pro mě je vždycky jako povzbuzení vrátit se k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje a že u něho to řešení nějaké prostě je. Jo? Že já tomu nerozumím, nechápu, nevím, kdy přijde, ale je postavit se znovu prostě na to boží slovo, na ty boží zaslíbení. Přece Bůh, který mě tak moc miloval, že dal svého syna za mě a připravil mi dokonce místo ve svém království, přijal mě za svého syna, udělal ze mě královského kněze, že, jak máme napsáno taky v Bibli. Ten Bůh má se mnou určitě úžasný plán. Takže i když teď prostě nechápu, nerozumím své bolesti, nerozumím tomu, kde se nacházím a kam jdu, tak věřím tomu, že někde za tím horizontem, za který nevidím, prostě je to požehnání, je ten pokoj, je ta radost Bohu a ta odměna. No. Takže vidím to pozitivně.
1: Tečku za pořadem o sebelítosti dělá kazatel Církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior pro oblast Těšínska Zdeněk Kašpárek. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste s náma sdílel i jak jste nám nastínil, co dělat v takových těžkých situacích života. A přeju vám hodně moudrosti a sil do další práce a také to kýžené uzdravení všech věcí, které vás trápí.
0: Moc děkuju a taky přeju vám redakci i všem posluchačům opravdu boží požehnání a pokud možno každodenní setkávání s milujícím Bohem.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a někdy příště naslyšenou.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Posloucháte noční vysílání na Rádio 7, ve 14:00 po půlnoci vás z něho zdraví Lenka Malinová. Před námi je hodinka, ve které budeme hodně hrát, ale čeká nás také relace Základy, ve které uslyšíme další, už předposlední část cyklu Základů, který vytvořila Ingrid Hrubá.